0: Rád přežívám od kola do kola. Mohlo to jít úplně na opačnou stranu, takže jsem ráda, že se mi tohle už nějakou chvíli nestalo, že jsem měla několik matchbullů a pak jsem ten zápas prohrála, takže těším se na další zápas.
1: Další zápas čeká Noskovou zítra. O postup do semifinále se utká se světovou jedničkou Sabalenkovou z Běloruska. A cyklista Matyáš Vacek ovládl ZLM Tour v Nizozemsku a poprvé v kariéře vyhrál etapový závod. Druhého Němce a kolegu z týmu Lidl Trek Maxe Walsteita porazil o 33 sekund.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na D11 u Hradce Králové a také na silnici 14 v Ústí nad Orlicí. Na dálnici D11 z Prahy do Jaroměře stále velmi opatrně za sjezdem na Hradec Králové centrum. Na 97. kilometru řeší nehodu dvou osobních aut. Stojí i s policisty v pravém pruhu, vybočuje se ale bez kolon. A také ostatní dálnice jsou teď po druhé hodině průjezdné plynule. Na silnici 14 zůstávají komplikace na průjezdu Ústím nad Orlicí v Moravské ulici. Na křižovatce u ubytovny Avion hrvalo osobní auto, na místě zasahují také záchranáři, jsou tam i policisté, projíždí se pomalej, ale plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: V noci teď jasná až polojasná, v Čechách od severozápadu místy až oblačná, ochlazuje se na 10 až 6 stupňů. Přes den čekáme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a ojediněle může slabě pršet, večer se pak od západu vyjasní. Nejvyšší pondělní teploty 23 až 27 stupňů, na severu naměří kolem 20 a na horách 16 stupňů. Tolik zprávy. Dále s vámi noční radiožurnál a Jiří Štef.
4: A před námi na startu nového týdne taky telefonická soutěž. Až do neděle budete soutěžit o nové CDčko Václav Erben Pastvina zmizelých. Jedná se o nový detektivní román, respektive o novou detektivní audioknihu. Opět vydal Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu. Tak si zavolejte o tohle CDčko Pastvina zmizelých. Tady jsou telefonní čísla 221 552 155 a nebo druhé telefonní číslo 221 552 255. Volejte, těším se na vás.
2: Noční radiožurnál a Jiří Štefl.

0: Dvě hodiny, 10 minut, skupina Fana, Janelle Monáe ve vysílání nočního radiožurnálu. Teď už otevíráme telefonickou soutěž. Zavolejte si o nové CDčko, o novou audioknihu Václav Erben, Pastvina zmizelých, vydal Radioservis. Telefonní čísla ještě jednou 221 552 155 a nebo na konci 255.
1: Radiožurnál pro vás má další případ kapitána Exnera.
2: Pánové, jsou zde snad... Jo, kvůli těm zmizelým.
1: V chatové oblasti se během 2 let ztratilo 6 lidí.
2: Vy se nebojíte? Čeho? Že zmizíte. Tady se totiž strašně mizí.
1: Zamotaný případ z pera Václava Erbena rozplétá kapitán Exner.
2: To je osud.
1: Audioknihu Pastvina zmizelých na CD dostanete v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Vašek je na telefonu. Vašku, pěkně vás zdravím. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Odkud nám voláte dneska v noci?
3: Volám z Opavy, jako vždycky.
0: Zdravím vás do Opavy, Vašku. Mimochodem, dnes v noci hrajete o detektivku, tak máte rád detektivky?
3: Mám jich od něho asi 5.
0: Takže už máte Václava Erbena konkrétně doma?
3: Mám, není.
0: Mě tady mimochodem pobavila ta anonce, že u přehrady někde u Štěpkovic záhadně mizejí lidi a ztrácejí se staří, mladí, tlustí, tencí, muži, ženy, řemeslníci i vzdělaní, místní i přespolní. Tam se ztrácí úplně všichni, tam člověka by skoro se bál bydlet. Vašku, dneska je to bez soutěžní otázky, to znamená, že se stačilo pouze dovolat jako první, což jste splnil, takže Pastvina zmizelých je vaše. Teda. Takže doufám, že i tahle...
3: Tím hloupější se dodá, tím větší brambory, dobrý.
0: Tak doufám, že i tahle detektivka se vám, Vašku, bude dobře poslouchat a že nám zase někdy zavoláte do telefonické soutěže. Zavolám, tak přeju vše dobré do startu nového týdne. Naslyšenou,
3: děkuju.
0: Vašku. Telefonická soutěž, myslím si, že na startu nového týdne opravdu zlehka, ale co se týká času, tak velmi svižně, takhle by to mělo být. Tak opět ji otevřeme zítra po 2. hodině v noci.

0: Tenistka Linda Nosková postoupila na US Open už do čtvrtfinále. V souboji s Ukrajinkou Martou Kostiukovou wimbledonská šampionka využila šestý matchball a raduje se z výhry 6-4 v rozhodujícím setu. V New Yorku je Nosková poprvé v kariéře v nejlepší osmičce. Po utkání si s ní povídal reportér David Prouza.
1: Lindo, moc vám gratuluju. Říká se o vás, že jste klidná velmi. Jak klidná byla Linda Nosková před šestým matchballem?
2: No tak moc ne, už se mi kopala ruka už při tom druhém samozřejmě, ale tyhle zápasy. V poslední době mi přijde, že jich je až moc, kdy jsem vlastně blízko a potom se to zase vzdálí a potom se zase blízko a taháme se na konci, takže není to úplně nejlepší pro moje mentální zdraví, ani pro můj tým, ale tyhle zápasy jsou na čem záleží nejvíc. Takže jsem ráda, že to zase vyšlo už po několikátý, ale jako brala bych i tu výhru v těch dvou setech, no teda nebudu lhát.
1: Ale zároveň zvládla jste překonat překážky, ty matchboly byly rozdělené do dvou setů. Jak moc velká podpora pro naopak tu mentální sílu to je, protože tohle prostě, a byly to matchboly na servisu vlastně všechny, což taky je docela paradox.
2: Tak Marta je velká jako hráčka, takže jsem věděla, že ať už servíru nebo returnu, tak to nebude lehký. Vždycky do toho víceméně šla ona. Tuším, že jenom jedna, dvě nějaké opravdu nevynosené chyby ode mě byly na ty matchboly, ale vždycky to bylo prostě těžké to dohrát úplně do posledního míče. Vždycky mi přišlo, že vytáhla něco z rukávu, když se mi to zrovna nehodilo.
1: Jak moc příjemné je po wimbledonském titulu si udělat ještě osobák na US Open, čtvrtfinále?
2: Jo, tak je to super. Já jsem ráda, že pořád přežívám od kola do kola. Mohlo to ujít úplně na opačnou stranu, takže jsem ráda, že se mi tohle už nějakou chvíli nestalo, že jsem měla několik matchbullů a pak jsem ten zápas prohrála, takže těším se na další zápas.
1: A jedna věc, zajímavost, zápas bez ESA. Jestli se vám to vlastně někdy stalo, já jsem to hledal někdy na začátku roku, možná v Australian Open, ale celkově uvědomíte si to, že vlastně vaše hra položená na těch ESech najednou se vyhrála bez toho, to taky docela potěší, ne?
2: Jo, tak dneska teda ten servis úplně mi moc nepomáhal. Na druhou stranu Marta stojí v trošku nepříjemné pozici pro mě jako pro servismonku a umí skvěle returnovat, takže to bylo asi mix toho všeho.
1: Děkuji moc za rozhovor a klobouk dolů předtím, jak jste to zvládla.
2: Děkuji moc.
0: Řekla po postupu do čtvrtfinále US Open Linda Nosková. Její soupeřkou bude zítra, tedy v úterý, světová jednička Arina Sabalenková. I tenhle zápas budeme v Radiožurnálu sledovat.

0: Jak si představoval první český prezident budoucnost Pražského hradu?
1: Chceme, aby z toho hradu se stalo žijící centrum.
2: Se kterými slovy nesouhlasil?
1: Česko. Vždycky po mně lezli slimáci, když mé oko padlo na tenhle podivnej slengový nebo argotový výraz.
0: A jaký byl jeho vztah ke sportu?
1: Strašně rád koukám na hokej nebo na tenis.
2: Svět podle Havla? Aneb to nejlepší z hovorů Zlán.
0: Výběr zásadních momentů z historie oblíbeného pořadu.
2: Svět podle Havla?
0: Aneb to nejlepší z hovorů Zlán?
2: Denně ve 13:45 odpoledne.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: Teď je 14:30. Zprávy má Martin Matějka.
4: Po volbách v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko bude muset vítězná strana AfD nejspíš hledat koaličního partnera. Vyplývá to z nových odhadů, podle kterých AfD získala 44% hlasů. V 83 členem parlamentu by tak měla mít 39 poslanců. Podle aktualizovaných prognóz veřejnoprávní stanice ARD se do parlamentu těsně dostane i konzervativní strana Sáry Wagenknechtové. Ta jako jediná připustila spolupráci s AfD. Česko plánuje postupovat společně s evropskými partnery ohledně případného omezení pohybu ruských diplomatů. Premiér Andrej Babiš to řekl v televizi CNN Prima News. Rusko taky označil za agresora a bezpečnostní hrozbu. O zpřísnění pravidel pro ruské diplomaty se teď mluví v souvislosti s nedávným útokem na letiště v Lipsku. Babiš řekl, že by v případě zavádění speciálních opatření ze strany Evropské rady hlasovalo Česko pro. Ve věku 69 let zemřel Filip Šternberg, majitel hradu Český Šternberg. Potomek starobylého rodu Šternbergů zemřel ve Vídni po těžké nemoci, informovala o tom kastelánka hradu Zuzana Míková. Šternberg se narodil v roce 1956 v Praze, s rodiči emigroval v roce 1968 do Vídně. Tam vystudoval práva a působil jako advokát. Po restitucích v roce 1992 pomáhal otci Zdeňkovi se správou majetku, po jeho smrti péči převzal úplně. Hrad Český Šternberg teď bude mít na starosti jeho dcera. A v indickém Dillí se zřítila pětipatrová chlapecká kolej. A podle policie tam zemřeli nejméně 3 lidé a asi 40 dalších uvízlo v troskách. 6 lidí se záchranářům podařilo vyprostit, 2 z nich jsou v kritickém stavu. Na místě pokračují záchranné práce. Někteří zavalení volají mobilními telefony o pomoc a záchranáři jsou s nimi v kontaktu. Příčina neštěstí zatím není známa.
0: Sport.
4: České florbalistky zvítězily na závěr turnaje Euro Floorball Tour v Gimlengu nad domácím Švýcarskem 2-1 a skončily druhé. Tým kouče Lukáše Procházky podlehl na turnaji jen suverénnímu Švédsku 0-4. A čeští florbalisté zdolali na domácím turnaji Euro Floorball Tour v Chomutově Finsko 3-2 a po zisku prvních bodů skončili třetí.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehody na D11 u Hradce Králové a také na silnici 14 v Ústí nad Orlicí. Na dálnici D11 z Prahy směrem do Jaroměře stále ještě opatrně za sjezdem na Hradec Králové centrum na kilometru 97 řeší nehodu dvou osobních aut. Stojí v pravém pruhu, projíždí se okolo levým pruhem, provoz je ale slabý, takže se vybočuje plynule bez kolon. A plynule průjezdné zůstávají i ostatní dálnice v České republice. A na silnici 14 stále pozor na průjezd Ústím nad Orlicí v Moravské ulici. V centru města na křižovatce u ubytovny Avion zasahují záchranáři u nehody osobního auta. Provoz okolo tam řídí policisté. Také tam je to ale bez kolon. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Přes den čekáme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a ojediněle může slabě pršet. Večer se od západu vyjasní, nejvyšší pondělní teploty 23 až 27 stupňů, na severu naměří kolem 20, na horách 16 a na Šumavě 22 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Štefem.
3: 4 minuty po 14:30 pondělí 7. září.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Jak už z Radiožurnálu víte, zemřel zpěvák a textař Richard Tesařík, bylo mu 80 let. Výraznou část kariéry spojil se skupinou Jojo Band, kterou založil se svým bratrem Vladimírem. Vydal taky několik solových alb a hrál i v muzikálech a filmech.
1: Krokodýl zelený pláká se po pláži, lehce se usmívá, o něčem přemýšlí.
2: Jojo Band vznikl v roce 1975 a postupně se zařadil mezi známé české kapely. Proslavili ho skladby v latinskoamerických rytmech s neotřelými texty, jako třeba Jedem do Afriky, Karviná nebo Rybitví.

0: V Jojo Bandu se vystřídala během let celá řada hudebníků, třeba i Ondřej Hejma. Jeho jádro ale tvořili bratři Tesaříkovi. Mladší bratr Vladimír zemřel v červnu 2003 na následky zranění po pádu z kola. V roce 2011 popsal Richard Tesařík v rozhovoru pro Radiožurnál, co ho na reggae zaujalo.
1: Jednak to byla úplně nová hudba reggae, že jo, a bylo to takový pěkný a jak rád tancoval brácha taky, tak to bylo takový jako taneční hudba, ta latina speciálně a navíc tam byly úplně nový možnosti v tom skládání, jako ne, taková veselá hudba, takže tam se dalo psát i ty ptákoviny, co jsem psal.
0: Richard Tesařík se ale věnoval hudbě i mimo kapelu. Působil jako solový zpěvák a byl autorem vlastních písní. Zkušenosti postupně předával taky jako učitel.
1: Já jsem začal učit teď na podzim na Mezinárodní konzervatoři obor zpěv, hlavně interpretaci tedy, ale zpěv tam učím taky chový pokročilejší žáky.
0: Vedle koncertování s Jojo Bandem zpíval i ve známých českých muzikálech. S bratrem Vladimírem se společně objevili například v muzikálu Galileo, Touha nebo Tajemství. Richard Tesařík pak pokračoval i po bratrově smrti. Letos pro Český rozhlas vzpomínal na své muzikálové začátky.
2: My jsme začali, to tam Janek Ledecký nabít Hromníky v Hamletovi, že jo, tak to bylo takový reviální číslo, sice to sklízelo úžasný úspěch, ale tam jsme jenom zpívali a tancovali s bráchou.
0: Richard Tesařík spojil s Jojo Bandem prakticky celou svou kariéru. Kapela loni oslavila 50 let na scéně. Martin Fischer, Radiožurnál.

0: Kdy už konečně zmizí vrak starého auta, který někomu zabírá parkovací místo před domem? V Šumperku si lidé odpověď na tuhle otázku můžou vyhledat sami. Tamní městská policie totiž spustila novou online mapu, která zobrazuje aktuální polohu odstavených aut a taky informaci, v jaké fázi je proces jejich odstraňování.
1: Tohle vozidlo už tím samotným pohledem naznačuje, že to bude nějaký dlouhodobě odstavený nějaký vrak. Vidíme, že to vozidlo má vypuštěné pneumatiky, vepředu chybí registrační značka, už je tady docela prolezlá res. Ostrý hrany.
2: Se zástupcem ředitele šumperské městské policie Adamem Vepřkem si na sídlišti v Šumperku prohlížíme jeden z autovraků. Jejich polohu zachycuje nová interaktivní online mapa a jejím autorem je právě Adam Vepřek.
1: Tohle je úplně primitivní stránka, primitivní. V podstatě je to šablona doprogramovaná, není to nic náročného. Takových programů si tady v práci dělám pro různé záležitosti jako hromadu.
2: Mapu od jejího spuštění na konci srpna navštívili už řádově tisíce lidí. Vznikla hlavně proto, aby lidé věděli, která auta už strážníci evidují jako vraky a v jaké fázi je proces jejich odstranění, vysvětluje ředitel městské policie v Šumperku Martin Pelnář.
3: Nemusí se nám opakovat situace, kdy třeba jeden vrak nám hlásil 3-4 lidé z jedné lokality po sobě a my jsme jim pořád odpovídali. Takže oni teď se podívají a už ví, že ten vrak je prostě nějak zpracovávaný, že v nějakém řešení.
2: Mapu si tak v počítači otevře také paní Ludmila ze Šumperku.
4: Určitě si myslím, že je to velmi prospěšný pro lidi, protože všude, ať není to jenom Šumperk, jsou to jiná města, kde je spoustu míst, které ty lidi zabírají, ty místa, které my tady potřebujeme. A měly by se dělat takový mapy, anebo i rozšířovat další parkovací místa, ale toto je úplně super.
2: Aktuálně je na mapě zachycená poloha 15 autovraků. V loňském roce se pak městská policie Šumperk zabývala 48 vozidly, která vykazovala znaky vraku. Ze Šumperku Michal Poláček, Radiožurnál.

0: Dnešní zahajovací koncert bude zároveň inaugurací nového šéfdirigenta Eliase Grandiho. Ten symbolicky oživí program historicky prvního koncertu orchestru Radiožurnálu, Smetanova předehra k prodané nevěstě či Beethovenovy romance s houslistou Janem Mráčkem. Buďte součástí výjimečného večera. Slavnostní zahájení z té sezony 24. září v Rudolfinu. Sočer.rozhlas.cz.
1: Radiožurnál ve 3 hodiny. Martin Matějka a zprávy.
2: Německá strana CDU kancléře Friedricha Merce zaznamenala při volbách v Sasku a na Holandsku historickou porážku slaví pravicová AfD. Lídři koalice budou jednat o rozpočtu na příští rok, motoristé a SPD požadují nižší schodek. České basketbalistky do playoff mistrovství světa nepostoupí a dnes bude oblačno až polojasno, teploty až 27 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Německá strana AfD drtivě vyhrála volby v Sasku-Anhaltsku a podle průběžného odhadu výsledků získala 44% hlasů. Spolkovou zemi zřejmě čeká složité vyjednávání o vládě.
4: Lídr AfD Ulrich Siegmund označil výsledky za vynikající. Oproti kampani už nemluvil o jednobarevné vládě, ale naznačil ochotu jednat, pokud by prioritou koalice byly deportace těch, kteří nemají v Německu právo pobytu a nebo mu dost nepřispívají. Šéf křesťanských demokratů Sven Schulze přiznal porážku. Jeho strana CDU je v krizi. Mohla by usilovat o menšinovou vládu podporovanou levicovou stranou Die Linke, ale část jejich členů to odmítá. Volby v Sasku-Anhaltsku provázela vysoká účast. Přišlo k nim až 77% oprávněných voličů. Z Magdeburku Tomáš Havlín, Radiožurnál.
2: Koaliční rada bude jednat o návrhu státního rozpočtu pro příští rok. Motoristé a SPD se s hnutím ANO zatím neshodnou na výši schodku. Deficit 389 miliard korun, který navrhlo ministerstvo financí, považují za příliš vysoký. A podle předsedy motoristů Petra Macinky je možné seškrtat až 20 miliard. Premiér a předseda ANO Andrej Babiš řekl, že je ochotný schodek snížit. Jeho stranická kolegyně a ministryně financí Alena Schillerová ale zatím s úsporami ve výši 20 miliard spíš nepočítá.
5: Vidím možné, kdybychom se na nich zhodli, úspory spíš v nižších jednotkách miliard. Řada těch návrhů, byť jsou velmi relevantní k diskuzi, tak chtějí legislativní změnu, tudíž se nemohou logicky promítnout v návrhu rozpočtu na rok 2027.
2: Vláda musí návrh rozpočtu schválit do konce září, pak návrh hospodaření posoudí poslanci. Zemřel zpěvák, textař a kapelník Richard Tesařík, bylo mu 80 let, informoval o tom jeho syn Štěpán. Tesařík byl spoluzakladatelem skupiny Jojo Band, která loni oslavila 50 let na scéně. Patřil taky k českým průkopníkům hudebního stylu reggae.
6: Hledám zase ten nejkou.
7: Právě reggae se stalo jedním z typických prvků tvorby Jojo Bandu. Tesařík v roce 2011 v rozhovoru pro Radiožurnál popisoval, proč si s bratrem právě tento styl vybrali.
8: Jednak to byla úplně nová hudba reggae, že jo, a bylo to takový pěkný a jak rád tancoval brácha taky, tak to bylo takový jako taneční hudba, ta latina speciálně a navíc tam byly úplně nový možnosti v tom skládání. Jako, ne, taková veselá hudba, takže tam se dalo psát i ty ptákoviny, co jsem psal.
7: Kromě Jojo Bandu vydal Tesařík několik sólových alb a vystupoval taky v řadě muzikálů. Martin Fischer, Radiožurnál.
3: Sport.
2: České basketbalistky prohrály na mistrovství světa v Berlíně s Číňankami 70-74 po prodloužení. A po výhře Američanek nad Itálií 55-52 přišly i o šanci na postup do playoff. Na závěr základní skupiny je dnes čeká souboj s Američankami. O utkání s Čínou mluvila pivotka Natálie Stoupalová.
9: Tohle bylo tak strašně blízko, že se to ani nedá prostě popsat teďkom. Strašný smutek, strašná bolest. Myslím, že už nám moc nezbývaly síly, prostě byli jsme ve stresu a dělali jsme prostě asi jednoduché chyby, nezvládli jsme prostě skórovat tak, jak bychom chtěli.
2: Turecké volejbalistky získaly po druhé v řadě evropský titul. Více než dvouhodinové finále s Itálií vyhrály doma v Istanbulu 3-2 na sety. Vedle druhého evropského zlata v historii si také vybojovali místo na letních olympijských hrách 2028 v Los Angeles. Bronz získaly obhájkyně stříbra Srbky. České volejbalistky skončily 11.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Dálnice jsou průjezdné, plynulé, bez komplikací všechny. Lepší situace je i na dálnici D11 z Prahy do Jaroměře za sjezdem na Hradec Králové. Na 97. kilometru už nehodu odklidili, projíždí se tam bez omezení. A na silnici číslo 14 stále ještě pozor na průtahu Ústím nad Orlicí v Moravské ulici. Na křižovatce u ubytovny Avion dořešují dřívější nehodu osobního auta. Na místě jsou stále policisté, provoz je ale slabý a nezdržíte se. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Noc je jasná až polojasná, v Čechách od severozápadu místy až oblačná, ochladilo se na 10 až 6 stupňů, v údolích až na 4 stupně. Přes den pak čekáme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a ojediněle může slabě pršet. Večer se pak od západu vyjasní, nejvyšší pondělní teploty 23 až 27 stupňů, na severu naměří kolem 20 a na horách 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy. S vámi Radiožurnál Jiří Štefl.
3: Přeju vám dobrý den, je pondělí 7. září, skoro 6 minut po 3. hodině. My vás za chvíli vezmeme na most, který ale oficiálně neexistuje. Jak je to možné? Detaily v čase do 15:45. Dobré jitro.

0: Denně po něm projdou desítky turistů i cyklistů. Oficiálně ale neexistuje. Přes 100 let starý most u Čoubova mlýna na severním Plzeňsku nemá majitelem a úřady se přou, komu vlastně patří. Poslední kontrolou prošel v roce 2020 a od té doby nikdo nehlídá jeho bezpečnost.
1: Je to takový jako vlastně smutný, o toho dávají vlastně všichni ruce pryč.
2: Od roku 2009 žijí v těsné blízkosti mostu na Čoubově mlýně manželé Krejčí, Daniel a Klára.
1: My neustále vyvoláváme kontroly toho mostu, protože ho nikoho nezajímá.
2: Na most je zákaz vjezdů.
3: Značka ta byla na popud náš, protože tady jezdili traktory a nerespektovali nic z toho, že ten most je v takovém stavu, jakým je.
2: Od mostu vyrážím na místně příslušný silniční správní úřad, tedy na stavební odbor městského úřadu v Kralovicích.
4: Opuštěná nemovitá věc připadá do vlastnictví státu po 10 letech nevykonávání vlastnického práva.
2: Říká vedoucí stavebního odboru městského úřadu v Kralovicích Jiří Tišer.
4: Lhůta 10letá se počítá ode dne 1. ledna 2014. Ten most je ve vlastnictví státu. Stát by se tomu měl věnovat tak by z vlastní iniciativy.
2: Říká Jiří Tišer. Jeho názor ale stát, respektive úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nezdílí.
5: Most, o kterém hovoříme, je věcí, která není zapsaná v katastru nemovitostí.
2: Vysvětluje vedoucí územního pracoviště v Plzni Linda Rauová.
5: Pátrali jsme po všech možných archivech a my o vlastníkovi vůbec nic nevíme. To nemůže dneska říct nikdo, kromě soudu, který by rozhodl ve věci určení vlastnictví. Když bych to chtěla dohnat ad absurdum, tak v podstatě to takhle potrvá do doby, než se tam někomu něco stane.
2: Železobetonový most přes řeku Střelu je hodně využívaný turisty, cyklisty. Přesný počet mostů bez majitele je kvůli neexistenci centrální evidence těžké odhadnout. Například ředitelství silnic a dálnic eviduje nižší desítky takových mostů. Z železobetonového mostu přes řeku Střelu u Čoubova mlýna na severním Plzeňsku Pavel Hala, Radiožurnál.

0: Za pár minut vám ve vysílání nočního radiožurnálu zahrajeme taky zpěvačku Hanu Zagorovou. Máme k tomu dobrý důvod. Včera by totiž tahle devítinásobná držitelka Zlatého slavíka oslavila osmdesátiny. Hudební divadlo Kalich v Praze při téhle příležitosti uvedlo premiéru muzikálu Biograf Láska 2, který je stejně jako první díl postavený na jejich písních.
1: Tak někdy jsme
2: My jsme nehledali, co tam dát, my jsme hluboce zvažovali, co tam nedat, protože těch velkých hitů, který se dají pro divadlo velmi dobře organicky použít, je nepřeberný množství. A pořád je neuvěřitelný, že jsou skvělý písně, které se prostě nevešly do dvou muzikálů.
3: Říká režisér muzikálové inscenace Biograf Láska 2 Jan Kříž. Ten měl na starosti režii i prvního divácky velmi úspěšného dílu.
2: I když ten zvuk třeba místy posuneme trošičku blíž k divadlu nebo trošičku blíž k současné době, tak ctíme to, aby ta písnička pro lidi automaticky zněla tak, jak ji znají a slyšeli v ní to, co v ní mají slyšet. Plus tam byly momenty, kdy jsme si dovolili, stejně jako u prvního biografu, třeba někde lehce to obohatit o nějakou barvičku nebo nějakou píseň cíleně jako interpretovat jiným způsobem. Ale to byly spíš takové jako zpestření, aby tam bylo nějaký hudební překvapení.
3: V inscenaci se v hlavních rolích představí Denisa Nesvačilová, Filip Antoniu nebo Michaela Tomešová. Podle manžela zesnulé zpěvačky Štefana Margity si pokračování muzikálu přála i sama Zagorová.
4: Člověk si uvědomuje vlastně, když slyší ty písničky, kolik šlágrů měla. Když byla naživu, samozřejmě člověk si je zpíval a poslouchal na koncertech, když to zpívala, a teď si to člověk ještě víc uvědomuje. Já jsem viděl zkoušku jednu celou a bylo to nádherné. A myslím, že Hanka by měla obrovskou radost opět.

0: Nový muzikál sice nese stejný název jako první díl, příběhem na něj ale přímo nenavazuje. Scénáristka Uljana Donátová děj napsala o skupině mladých lidí, kteří hledají způsob, jak se v životě usadit a zároveň jít za svými sny.
1: Já už k tomu prvnímu dílu jsem přistupovala s velikánskou pokorou. To je vlastně i případ toho druhého muzikálu. A mám to štěstí, že její písničky velmi často jsou příběhy samy o sobě. Takže pro autora je vlastně snazší nějakým způsobem je napojit do toho děje, protože oni sami vlastně tím, o čem vyprávějí, vám trošku pomáhají posunout ten děj.
0: K nedožitým narozeninám Hany Zagorové vychází také nové 4 album a knižní biografie s názvem Žít tady a teď. Český rozhlas pak na 24. listopadu legendární zpěvačce připravuje koncertní poctu ve velkém sále pražské Lucerny, kde s rozhlasovými symfoniky zaspívá její největší hity třeba Monika Absolonová nebo Kateřina Marie Tichá. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.

koberníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek,

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dni prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Ve vysílání Radiožurnálu taky Phil Collins. Dobré pondělní ráno, nový den, nový týden a taky nové díly našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12. Ten nejnovější uslyšíte už za 3 minuty po zprávách. 3:30. U mikrofonu Martin Matějka.
1: Volby v německé spolkové zemi Sachsen-Anhaltsko vyhrála strana Alternativa pro Německo. Podle úplných výsledků dostala AfD 43,8% hlasů. Druhá skončila s asi 17% dosud vládnoucí CDU, kterou volilo o skoro 20% lidí méně než naposledy. Do zemského parlamentu v Sachsen-Anhaltsku se dostalo celkem 6 stran. 5% hranici těsně překonala taky strana spojenectví Sáry Wagenknechtové. Ta jako jediná připustila povolební spolupráci s AfD. Územní spor mezi Ukrajinou a Ruskem mohou vyřešit jen prezidenti obou zemí, řekl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po rozhovorech s americkými vyjednavači Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem v Kyjevě. Zelenský dlouhodobě vyzývá k setkání se svým ruským protějškem Vladimírem Putinem. Kreml to odmítá. Rusko okupuje asi 20% ukrajinského území. Americká letadlová loď Abraham Lincoln vyplula z Thajského zálivu, kde na 5 dní zakotvila. Námořníci je strávili odpočinkem. Teď se loď vrací do Spojených států. V minulých měsících se účastnila bojových operací na Blízkém východě a její posádka strávila v nepřetržitém nasazení přes 200 dnů. Během nasazení Pentagon čelil kritice kvůli zhoršujícím se podmínkám na palubě. Potíže se měly týkat fungování toalet, zásobování hygienickými prostředky nebo stravování. A začala houbařská sezóna. Nejlepší podmínky pro růst hub jsou momentálně v Plzeňském a Ústeckém kraji. Houbám by se mělo dařit i v Orlických horách. Podle Mikološky Hany Ševčíkové pomohl déšť z posledních dnů. Navíc začíná hlavní sezóna hřibů. Lidé by si ale měli dávat pozor na jedovaté druhy hyb, které teď rostou. Pozor by si měli dávat hlavně na muchomůrku zelenou nebo pečárku zápašnou, která připomíná jedlý žampion. Sport. Belgičan Wout van Aert vyhrál zkrácenou 15. etapu cyklistické Vuelty. Připsal si tak druhé vítězství na letošním ročníku a upevnil si vedení v bodovací soutěži. V čele závodu zůstává Španěl Enric Mas s více než 2minutovým náskokem na Rakušana Felixe Gala. Čech Jan Hirt je celkově 19.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na dálnici u Prostějova a nebezpečí na Olomoucku. Dálnice jsou stále průjezdné, plynulé, bez komplikací všechny. Na dálnici D46 mezi Olomoucí a Vyškovem, ale opatrně u Prostějova. Mezi kilometry 23 a 26 pracují silničáři a projíždí se na obchvatu města vždy pouze jedním pruhem. Omezení je v zatáčkách v nepřehledném úseku a může tak překvapit. A na Olomoucku pozor na silnici z Vilémova do Olbramic. Asi na půli cesty leží na vozovce sražená zvěř. Na místo jedou policisté, tak opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a ojediněle může slabě pršet. Večer se pak od západu vyjasní. Nejvyšší pondělní teploty 23 až 27 stupňů na severu naměří kolem 20, na horách 16 a na Šumavě 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď posloucháte dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
5: Policejní ochranná služba prověřuje okolnosti neobvyklého rozhovoru ministra zahraničí Petra Macinky.
6: V srpnu ho do podcastu pozvala skupina aktivistů, vydávala se ale za někoho jiného.
7: Šéf diplomacie nenechal předem prohlédnout studio, ve kterém dával rozhovor maskovanému muži.
8: V místnosti se přitom nacházely makety zbraní.
9: Macinka teď tvrdí, že se jednalo o provokaci aktivistů, kterou ale odhalil.
4: Macinka sedl na lep aktivistům v přestrojení. Jeho rozhovor se zakuklencem teď řeší ochranná služba policie. Jak vážný je to bezpečnostní a reputační problém? A co na to sám vicepremiér? Probírám s Lukášem Valáškem ze serveru Seznam zprávy CZ.
10: Milí diváci, vážení předplatitelé, vítám vás u prvního dílu série Paupner se ptá.
4: Dnes je pondělí 7. září.
10: Musím teda říct, že takový rozhovor jsem ještě nikdy nedělal.
4: Dobrý den, Lukáši, díky, že jste dorazil po nějaké době k nám do studia Vinohradské 12.
3: Já díky za pozvání.
10: Viděl jsem tady toho pána, tak jsem si říkal, ten je nějaký podezřelý.
4: Věříte Petru Macinkovi, šéfovi české diplomacie, že okamžitě při vstupu do studia k převlečeným aktivistům poznal, že někomu sedl na lep, že to je Bouda?
10: Zvědav, protože já jsem pro každou špatnost, jsem zvědav, co na mě vytáhnou, co na mě vyzkouší jako provokaci nebo něco takového a rozhodl jsem se to dohrát do konce.
3: Tak pokud vycházíme z té komunikace, kterou potom ti youtuberi zveřejnili s panem ministrem, ve které on ještě týden poté, co celý ten rozhovor proběhl, tak s tím falešným Pauknerem se snažil komunikovat a vyzvídat, kdy vydá nějakou informaci o ODS, opoziční straně, a přistupoval k němu jako k tomu reálnému Pauknerovi. Tak tomu asi úplně věřit nelze, tedy pokud pan ministr neměl nějakou sofistikovanou strategii, kterou ale dodnes při té své obhajobě publiku neobnažil, takže spíš si myslím, že je pravda to, co tvrdí samotní youtubeři, že ještě dlouho poté, co ten rozhovor vznikl, pan ministr nic netušil.
4: Youtubeři navíc zveřejnili teda, vy už jste to sám zmínil, tu komunikaci e-mailovou, ale i tu přes sešifrovanou aplikaci Signál. Z ní vyplývá, že skutečně dopředu si myslel, že jde na rozhovor k anonymnímu publicistovi Pauknerovi. Proč pro něj bylo důležité k někomu takovému jít?
3: Ta tvorba tady tohoto anonymního profilu, který vystupuje jako Thomas Paukner, dlouhodobě konvenuje vládním politikům. Paukner se snaží nějakým způsobem, tak jak on říká, investigativně odhalovat pochybení opozice. V realitě je to spíš vytrhávání nějakých informací z kontextu, skládání do nějakých konspirativních rámců a vládní politici to velmi rádi sdílejí. Z té komunikace, kterou jsme se mohli dočíst mezi falešným Pauknerem a ministrem Macinkou, je patrné, že pro něj by asi bylo komfortní, kdyby třeba s Pauknerem navázal nějakou blížší spolupráci a věděl třeba, co Paukner chystá, protože by to samozřejmě při tom politickém zápolení mohlo patřičně využít proti opozici. A je tam ale samozřejmě i druhý vzorec, který u těch vládních politiků vidíme opakovaně, a to je prostě to, že rádi využívají, řekněme, alternativní média k tomu, aby mohli bez nějakých opozičních hlasů a kritických otázek prezentovat to, co chtějí. A Paukner už dneska má relativně zajímavé, relativně velké publikum, které asi pan ministr si vyhodnotil, že zasahuje tu cílovou skupinu, kterou on zasáhnout chce.
4: Navíc on v tom rozhovoru říkal s falešným Pauknerem, že se mu líbí, že Paukner dráždí lidi, kterých on, ministr Macinka, si méně váží, takže to je možná další rozměr do té debaty. Nicméně, vy jste mluvil o tom, že zasazuje Paukner určité věci do konspirativních rámců. Na druhou stranu on upozorňuje skutečně na zajímavé věci, leckdy údajně předražené IT zakázky v Praze na nákup nových datacenter nebo kauza nedodaných dronů pro armádu, což je teda případ, který letos v létě policie pak nakonec odložila. Lže potom Paukner?
3: Já myslím, že celý ten modus operandi je poměrně chytrý, promyšlený, efektivní. On často v těch svých konstrukcích uvádí odkazy na nějaké veřejné zdroje. Je, vlastně argumentuje tím, že přece každý si to může dohledat, jenom teda novináři investigativní to z nějakých důvodů nedělají, vlastně naznačuje, že jsme součástí jako spiknutí a že on je tedy ten jediný hlas, který to odhaluje. Reálně, když člověk mnohé z těch jeho kauz blíže zkoumá, tak zjistí, že on sice tam uvádí odkazy na nějaké třeba dokumenty, obchodní rejstřík a tak dále, ale doplňuje to mnohdy určitou omáčkou svých vlastních interpretací a spekulací.
4: Takže to je často cherry picking, že se vybírá prostě podezřelé věci, ale nedodává kontext.
3: Nebo dodává spíš kontext takový, jaký se mu hodí, který už pak ale nedokládá to, co dělá. Tím asi nejklasičtějším příkladem je situace, kdy on přišel s tím, že obnažuje situaci, kdy Dárek pro Putina, iniciativa, která sbírá peníze na podporu ukrajinským obráncům proti ruské agresi, nějakým způsobem vybrala peníze na vrtulník a že ten vrtulník tedy podle toho, co on zjistil, pravděpodobně nebo dost pravděpodobně, jak on to prezentoval, vlastně nikdy nebyl dodán, což vyústilo v trestní oznámení ze strany Dárku pro Putina. Ta poslední informace, která je, že přímo ukrajinská rozvědka, které ten vrtulník směřoval, jasně potvrdila, že ho obdržela. Jo, a on prostě vycházel z řady nějakých informací, skládal ze sebe odkazy na různé zdroje, ale ten výstup prostě nebyl pravdivý.
4: Deník N postupně odkryl, že by za anonymním projektem Thomas Paukner měl být bývalý obchodní zástupce z Prahy David Melín. Ten se proti tomu, co se teď děje, neozval? Kdo to má být?
1: To jméno Davida Melína je určitě jedno z těch, které je možné dostopovat k těm profilům, které fungují a fungovaly. Je to osoba, která minimálně v minulosti se kolem nich pohybovala. Dnes některé ty účty tak jsou spojeny s agenturou Salt and Pepper. A v podstatě, tak jak se to jeví a myslím si, že je to důležitý kontext pro kohokoliv, kdo by ten profil Bauknera chtěl sledovat a čerpat z něj informace, že to ani tak není investigativní novinářský projekt, jako řekněme nějaká PR-ová nebo marketingová operace, která slouží zájmům konkrétní skupiny. Nevíme, kdo ji financuje, za jakým účelem, jaké sleduje cíle. Takže z mého pohledu je dobré tam opravdu jako být velmi obezřetný při nějakém jako využívání těch textů, které Paukner publikuje.
11: Jakou jistotu máte, že Paukner nejsou ti aktivisti, kteří teď tvrdí, že se za něj jenom převlékli? Když je to anonymní publicista, my nevíme, kdo to přesně je.
1: Tak to by samozřejmě bylo napálení ministra Macingy na druhou, ale tak, jak zatím ty stopy vedou, nebo ty drobečky, tak se nezdá, že by to měli až takhle sofistikovaně promyšlené, nehledě na to, že zrovna tahle skupina.
11: Ona si říká detektivní parta.
1: Přesně tak, a dřív si říkala Mike je pán.
11: Oganesianův gang.
1: A fungovali pod spoustu dalších brandů v průběhu let, já už je nějakou dobu sleduju a nikdy úplně nepočínali si takto sofistikovaně, úplně si nemyslím, že zrovna oni by byli schopni, řekněme, takto řemeslně přesvědčivě vyplodit ty texty, které produkuje Paukner.
11: Jak dokázali tito aktivisté Macinku přesvědčit, že jsou tedy falešní Paukner, když budeme následovat tuhle tezi?
1: To je, myslím, na té věci asi nejvíc varující a pro mě je to nejzásadnější věc, kterou já jsem si z celé tady této pro značnou část publika možná žertovné kauzy odnesl, protože jim v podstatě stačilo poslat e-mail z domény pauknermedia.cz na účet Petra Macinky, jeho, řekněme, stranický účet. A Petr Macinka na tento e-mail zareagoval velmi rychle a začal si s Pauknerem dopisovat a domlouvat rozhovor. A to za situace, kdy stačilo v veřejném registru doménovém během 2 minut dohledat, že ta doména pauknermedia.cz patří právě tady lidem spjatým s tou detektivní partou.
11: Nebo těch Pšenák a právě Mike Oganesian.
1: Přesně tak, takže to nebylo nic, co by vyžadovalo nějaké sofistikované vyšetřování. A přesto ani ministr Macinka, ani nikdo z jeho okolí si jaksi původce té zprávy neověřil. Jo? A to je pro mě vlastně velmi varující, protože v době, kdy jsme tady v Česku a vůbec v Evropě cílem opakovaných hybridních útoků ze strany Ruska, ale také Číny, a Petr Macinka bezesporu bude patřit mezi primární cíle tady těchto snah. Můžeme připomnout, že ministerstvo zahraničí, které nyní vede, bylo opakovaně cílem hackerských útoků, které už jsou dneska připsány Rusku i Číně. A přesto vlastně ministr Macinka sám nemá ani minimální bezpečnostní povědomí o tom, aby, když už sám není bezpečnostní expert, za což ho nelze vinit, ale aby, když mu přijde takovýto e-mail od někoho, koho nezná, ještě je to jako člověk, který se prohlašuje za někoho, kdo opět není úplně jasně čitelný, tak aby prostě oslovil bezpečnostní aparát ministerstva, minimálně si nechal věřit, že skutečně si dopisuje s někým, koho je možné spojit s tím reálným profilem Paukner.
12: Z pohledu bezpečnosti státu, že ho někdo zabije, je skoro jedno.
11: Nakonec tedy Macinka dorazil za aktivisty v přestrojení za Pauknera. Vojtěch Pšenák tam seděl v kukle, ve studiu umístili například makety zbraní.
12: Ale představ si, že tam někdo na něj namíří pistoli, že by to byl někdo jiný než my, zamkne dveře namířený pistoli a řekne, tak Petře, volej.
11: To znamená, tak jak vy o tom mluvíte, i s ohledem třeba na to Rusko, na ty hybridní útoky, tak to považujete za vysoce rizikové, že Petr Macinka jako vicepremiér České republiky, jako šéf české diplomacie, jako člen bezpečnostní rady státu, jako muž, ke kterému se dostávají tajné informace a komunikuje se zahraničními partnery Česka, dorazí do studia s jedním mužem své ochranky a že tam provede rozhovor s mužem, který se ještě vydává teda za někoho jiného.
1: Tak když jsem o tom mluvil s některými lidmi z bezpečnostní komunity, tak oni opravdu všichni svorně kroutili hlavou, protože je to vlastně katastrofální selhání celého toho systému, který má ministra, který je zároveň člen bezpečnostní rady vlády, vicepremiér, chránit před útoky. A opět, nešlo o žádný sofistikovaný plán, který by byl založen na nějakém komplikovaném krytí. Oni opravdu šli a řekl bych, že zcela vědomě tou nejjednodušší, nejprostší, nejsnáze odhalitelnou cestou. a přesto se jim povedlo ministra české vlády dostat přesně na to místo, kde potřebovali, v podstatě s nulovou ochranou. To je samo o sobě velmi šokující, hlavně optikou toho, že samozřejmě ministr české vlády v tom dnešním bezpečnostním světě, jak už jsem říkal, může čelit daleko sofistikovanějším útokům, ať už virtuálním nebo i reálným. A tady ho napálila partička youtuberů, když například ten, který si říká Mike Pan, byl opakovaně stíhan policií za věci, které prostě přepískl a které nebyly úplně dobře udělané, ale tady se mu to prostě povedlo.
11: Petr Macinka nicméně říká, a není na tom kus pravdy, že maximálně ohrozil prostě sám sebe.
10: Jestli někdo něco ohrozil, tak možná já sám sebe, ale vidíte, že...
11: Že jestli někdo za to může, tak on, že to prý není jako když generálu Pavlovi ukradli, je to asi 20 let zpátky, notebook, který patřil vojenské rozvědce, nebo jako prý když Číňané údajně četli Lipavského e-maily, to znamená bývalého ministra zahraničních věcí, špionáž tehdy odhalili tajné služby, loni se o tom psalo.
10: Od 15. prosince loňského roku nosím v kapse toto, což je...
11: V České televizi dokonce Petr Macinka ukázal jakýsi dálkový ovladač, nějaké tlačítko na ochranku, které kdyby prý zmáčkl, tak by to spustilo velké manévry.
10: Mám vám ukázat, co udělá to tlačítko, a to jsem prozradil pouze jeden nástroj, který...
11: Tak není to dostatečná pojistka?
1: Já to chápu jako určitý festival výmluv a bagatelizací, které dneska ministr Macinka se snaží využít k tomu, aby umenšil to své selhání. Říkám, není to ani tak můj názor jako lidí, kteří prostě v té bezpečnostní komunitě jsou zodpovědní za bezpečnost členů vlády. Platí to, že samozřejmě ministr nikdy není jenom sám za sebe, ve chvíli, kdy se stane ministrem, je nositelem pravomocí, je nositelem utajovaných informací, je to člověk, který samozřejmě pak, když se ocitne v místnosti s mužem se zbraní, tak nebo v tomto případě naštěstí s maketou zbraně, tak samozřejmě ho ten muž může přimět k sebe řadě různých věcí. A zároveň jako znovu, jo, je to jenom nějaký scénář, nějaký, berme to jako určitý test, kterým Petr Macinka neprošel, kdy ho byl schopen obalamutit prostě jeden e-mail, který byl poslaný z domény, která byla snadno dohledatelná, že nepatří tomu, za koho se ten člověk vydává. A ptejme se na to, protože to je velmi oblíbená strategie, jo, kdy prostě toho člověka, vysoce postaveného politika, je možné namotat na to, že ho osloví někdo, s kým ho chce hovořit, považuje za důležité s ním komunikovat, a je to člověk pod falešnou identitou, může to být prostě zahraniční zpravodajec, spojený s nějakou cizí mocností, nepřátelskou v České republice. Takže ono to nemuselo být o tom, že by ho lákal někam na nějaký rozhovor, mohlo to být taky o tom, že prostě by ho přiměl k tomu, aby si do počítače nebo mobilního telefonu nainstaloval nějaký software. Jo, já sám jsem nedávno čelil takovému relativně sofistikovanému pokusu mi nakazit počítač právě cílenou zprávou, která mě zvala na nějakou přednášku, a ti lidé chtěli se mnou spojit za pomocí nějakého videosoftwaru, který se nedařilo používat za pomocí prohlížeče, takže se mě snažili dotlačit sérii asi 20 e-mailů k tomu, abych si nainstaloval nějakou aplikaci. Ajťáci potom odhalili, že by mě ovládla celý počítač a zjistila, na čem pracuji, jo? Získala informace z toho počítače. To jsou všechno rizika, kterým samozřejmě ještě možná ve zvýšené podobě než investigativní novinář čelí ministr české vlády. A tady se prostě ukázalo, že on ani v takhle úplně jako nejprostším testu neprošel. A co je, jak už jsem říkal, mnohem horší, je, že to ministerstvo evidentně nemá nastavený systém, se kterým by ten ministr kooperoval a který by ho byl schopen před tady těmito věcmi ochránit.
11: Vy považujete i za problém to, jak jsme se bavili o té e-mailové konverzaci, že pak přešel Petr Macinka do té signálové, do té šifrované komunikace, kde teda podle těch zveřejněných screenshotů sdělil aktivistům, že je chráněná osoba, ale že to nebude nahlašovat.
13: Neudělám to samozřejmě tak, že bych to nahlásil, to byste tam měli manévry, ale jeden člověk tam asi se mnou bude muset být. Obecně jsou ti kluci úplně v pohodě, jen to někteří berou víc vážně a někteří si dají říct, že na tohle ať se úplně vytrou.
1: Aplikace Signál je samozřejmě bezpečný způsob komunikace, takže to, že ji ministr používá optikou toho, že Česko nemá žádnou svoji oficiální komunikační aplikaci tohoto typu, na tom není nic špatného. Nicméně u ministra Macinky se je potřeba na to dívat z té strany, že on vlastně tu komunikaci odklonil na Signál ne proto, že by chtěl s někým zabezpečeně komunikovat, zajistit toho, aby to nebylo vyzrazeno nějaké problematické straně nebo státnímu aktorovi, ale
14: Evidentně to byla snaha odklonit tu komunikaci hlavně proto, aby nebyla dohledatelná v oficiální ministerské komunikaci, která je třeba v nějakých zákonných případech dostupná bezpečnostním složkám. Jo? Jinými slovy, byla to další klička, kterou on vlastně obcházel svoji bezpečnost, která je nastavená z dobrých důvodů, tak jak je nastavená.
11: Na druhou stranu ale člověk s ním tam nakonec jeden ho přivezl a druhý s ním šel do toho studia. Byl tam pár vteřin podle teda těch dostupných záběrů. Ochranku měl?
14: Ochranku měl, otázka je, pakliže by čel nějakému sofistikovanějšímu útoku, jestli ta ochranka by byla schopna zasáhnout. Samozřejmě za normální okolností, pakliže ministr míří na nějaké místo, které je třeba i poměrně možné vnímat jako bezproblémové, bezpečné, třeba rozhovorové studio Seznam zpráv, tak to stejně vyvolává jasně nastavené postupy, kdy to místo se kontroluje předtím, než tam ten člověk míří, sledují se únikové východy, kontroluje se to přesně na přítomnost lidí, kteří by mohli být ozbrojení nebo výbušnin.
11: I do vlastně Českého rozhlasu chodí politici s ochrankou, tady takže to vlastně naše studia jsou považovaná za bezpečná.
14: Přesně tak a tady to, šlo vlastně jako formalisticky, jo, je otázka a to si myslím, že teď bude předmětem prověřování.
11: A už je, ne?
14: Policejní složek, je to tak, které vlastně zjistí, kdo pochybil, jo, jestli to bylo tak, že ochranná služba i příslušníci obešli některé potřebné a pevně nastavené postupy, nechali se prostě ministrem ukecat a sami porušili nějaká pravidla, anebo jestli ta vina je jenom na straně ministra Macinky, je potřeba říct, že chráněná osoba, tak jak je to v Česku nastavené, tak prostě nemůže být donucena s odpovědnými policisty k tomu, aby dělala něco, co nechce. Jo? Takže to taky mohlo být tak, že si to vzal na svoje triko ministr Macinka.
11: Tím taky argumentuje, že přece jenom by se ta policejní ochranka měla přizpůsobit požadavkům té chráněné osoby.
14: To jako z pohledu technicistního tak samozřejmě je, ale bavíme se tady o tom, že pak samozřejmě tu plnou zodpovědnost přejímá ministr Macinka, který, jak jsme to tady probrali, je prostě vysoce zájmová osoba různých nebezpečných skupin, a který neohrožuje jenom sám sebe, ale i stát, pakliže se chová nezodpovědně. A o tom si myslím, že je celá ta nynější kauza. Jo? Nehledě na to, a to je možná potřeba ještě doříct, že ve chvíli, kdy ministr Macinka na to ministerstvo zahraničí nastoupil, tak začala dělat poměrně zásadní změny v tom aparátu toho ministerstva, které vyústily v zánik některých útvarů, odchody některých lidí nebo přesunutí některých lidí do jiných pozic. A jsou to přesně útvary, které se zaměřují na vlivové působení cizí moci. Takže jsou to lidé, kteří asi by panu ministrovi, kdyby se jich zeptal, vysvětlili, že reagovat na e-mail od člověka, kterého nezná z domény, kterou někdo zaregistroval relativně nedávno, a usuzovat z toho identitu toho člověka, aniž by to konzultoval s některými lidmi v tom daném bezpečnostním aparátu ministerstva, je vysoce rizikové nejenom pro něj, ale i pro to samotné ministerstvo nebo i pro ten daný stát.
15: Ministr zahraničí tady věnoval naprosto nulový čas prověření.
16: Člověk, který disponuje tajnými informacemi o NATO, zahraničními informacemi.
15: Problém se sejít s maskovaným člověkem ve sklepě v místnosti bez oken.
16: Přijde vám to normální?
17: Jako, no, nepřijde, no.
16: Tam v té kukle, tam mohl být kdokoliv a jsme v nějaké bezpečnostní situaci.
17: Jsme v koalici, máme nějakou, je to jeho rozhodnutí, on má svoje názory.
11: Slyšel jsem celý ten rozhovor, nic zásadního v něm nepadlo, nic tajného Petr Macinka neprozradil. Nebo to není to zásadní?
14: Je evidentní, že ti youtubeři ten rozhovor pak vnímali spíš jako nějakou nutnou formalitu celého toho svého plánu, než že by z ministra Macinky ještě chtěli vytahovat nějaké citlivé informace.
11: No potom, když vypli kamery nebo na oko a zůstala tam ta skrytá, tak se pokusili vytáhnout nějaké
14: informace. Tak říkajíc off record, pak on sdělil nějaké věci, které možná můžou být zajímavé pro ilustraci toho, jak přemýšlí, ale opět nešlo o nic skandálního.
11: Pardon, že vám do toho vstoupím, ale ať to posluchači a posluchačky slyší, mluvil o Andreji Babišovi velmi pozitivně, mluvil o jednom ze svých spolupracovníků, panu Šejnovi, o něm jsme už ve Vinohradské 12 natáčeli, o něm se naopak nevyjadřoval úplně nejhezčeji a potom s domnělým Tomasem Pauknerem řešil, jak by se mohl objevit na jedné z tiskových konferencí Petra Macinky, který kandiduje mimochodem teď v komunálních volbách. Takže ale ve výsledku to není to hlavní.
14: To hlavní je, zase se k tomu vracíme, to, jak vůbec k tomu rozhovoru došlo a že tím ministr Macinka prostě prokázal nefunkčnost systému, který ho má chránit. Respektive to, že jestli ten systém funguje, tak on s ním nespolupracuje.
11: Tím strujcům toho rozhovoru něco hrozí?
14: Zatím si nemyslím, že by něco porušili. že by překročili zákon. Myslím si, že teď mají těžkou hlavu spíše policisté z ochranné služby, kteří jsou prověřovaní.
11: Ano, ano. A může to mít ve výsledku, pokud se teda ukáže, že pochybili třeba i nějaký dopad na to, jaká pravidla existují pro chráněné osoby a pro jejich ochranku?
14: Ta pravidla nebo zaběhlé postupy jsou podle mě dostatečné, akorát je potřeba je dodržovat. Jo? A samozřejmě jsme tady v situaci, kdy politik je prostě ministr, je prostě volený člověk, který si do značné míry to své chování určuje sám. Ti lidé, kteří na těch úřadech mají tu bezpečnost na starosti, mu nemůžou ty věci diktovat, ale já doufám, že to pan ministr vezme jako určité poučení, že prostě není dobré impulzivně odpovídat na e-maily z neznámých domén a sjednávat si schůzky s lidmi, o kterých si on myslí, že ví, kdo jsou, ale pak se ukáže, že to tak není.
11: Tak díky, že jsme to mohli probrat.
14: Díky za pozvání.
11: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. K nám do studia zpravodajského podcastu Českého rozhlasu přišel dneska Lukáš Valášek ze Seznam zpráv. Probírali jsme spolu návštěvu vicepremiéra Petra Macinky na rozhovoru u aktivistů v Kukle a brýlích, což je určitě téma k diskuzi. Už proto, že to prošetřuje ochranná služba a policie České republiky a že je to právě Macinka, který určuje, kdo může chodit na jeho tiskovky a klást mu dotazy, tak tady mu je kladli youtubeři v přestrojení. Závěrem mám pozvánku k poslechu jedné nové dokumentární série. Kolegové na Českém rozhlasu Plus dali dohromady rekonstrukci dálkového výslechu, což je teda ten legendární rozhovor mezi novinářem Karlem Hvíždalou a disidentem Václavem Havlem, který probíhal přes železnou oponu. Je to doku série o 6 dílech a vychází právě tento týden. Takže pokud vás to zajímá, určitě si to dejte. Naslyšenou zítra.

0: Zvláštní američtí vyslanci jednali o víkendu o ukončení rusko-ukrajinské války v Moskvě i Kyjevě. Premiér Babiš nevyloučil opětovné zastropování marží u pohonných hmot. Tepličtí fotbalisté zvítězili v Šancelize nad Zlínem 3-1. A dnes bude oblačno až polojasno, teploty až 27 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Zvláštní vyslanci amerického prezidenta navrhli obnovit třístranné rusko-ukrajinské rozhovory o zastavení války na Ukrajině zprostředkované Spojenými státy. Steve Witkoff a Jared Kushner jednali v neděli s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. V sobotu mluvili i s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Podle Witkoffa se v Moskvě podařilo dosáhnout pokroku a povzbudivé bylo i jednání s ukrajinskou stranou.
2: Bylo to vůbec poprvé, co američtí vyjednavači Kushner a Witkoff do Kyjeva přijeli. Prezident Zelenský zažertoval, že zafungovaly lépe než protiraketové systémy Patriot. Kvůli jejich bezpečnosti totiž Rusko Kyjev neostřelovalo a jeho obyvatelé si tak mohli podle Zelenského vydechnout. Uvedl, že Ukrajina počítá se zimním balíkem pomoci v protivzdušné obraně i energetice a že o něm s americkými vyslanci detailně mluvil. Řekl, že všechny strany zapojené do jednání udělají vše pro obnovení třístranných rozhovorů na úrovni poradců. Při jednání v Kyjevě padlo několik nových návrhů, které teď musí Ukrajinci zanalyzovat. Z Kyjeva Pavel Novák, Radiožurnál.
0: Američtí vyjednavači a ukrajinská strana se večer z Kyjeva na dálku spojili i s evropskými partnery, zástupci Francie, Velké Británie a Německa. Prezident Zelenský pak na síti X napsal, že se v blízké budoucnosti sejdou znovu. Vláda se dnes bude znovu zabývat rostoucími cenami pohonných hmot. Na Instagramu to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. A paliva v Česku v posledních dvou týdnech zdražila. Litr Naturel 95 teď stojí průměrně 42 korun a 34 haléřů. Litr nafty skoro 46 korun, někde se blíží i 50 korunám. A premiér v neděli řekl televizi CNN Prima News, že rafinérie mají příliš vysoké marže.
3: Extrémně to roste a není to přijatelné. My tady máme samozřejmě jako dominanci v tom regionu, tady jsou vlastně dvě velké firmy, které to tady všechno ovládají a měli by se nad tím zamyslet.
0: Premiér dodal, že opakované snížení spotřební daně na naftu a benzín kabinet zatím navrhovat nebude. V Česku začaly růst houby, nejlepší podmínky jsou teď v Plzeňském a Ústeckém kraji nebo taky v Orlických horách. Radiožurnálu to řekla mykoložka Hana Ševčíková z Moravského zemského muzea. Houbám pomohl déšť z posledních dnů. Největší šanci na plné košíky mají lidé na horách, kde půda během léta tolik nevyschla. Podle Ševčíkové teď navíc začíná hlavní sezóna hřibů.
4: Bude asi lepší sezóna na hřibky smrkové, to znamená hlavně smrkové lesy. Hřibky dubové ještě, pokud bude teplejší počasí, nám můžou vydržet, ale neznamená to, že když přijdete do lesa, tak za hodinu nazbíráte dva košíky.
0: Podle Ševčíkové je teď ale sezóna i některých jedovatých hub. Lidé by si měli dát pozor hlavně na muchomůrku zelenou nebo pečárku zápašnou, která připomíná jedlý žampion.
1: Sport.
0: Prvoligoví fotbalisté Teplic vyhráli v sedmém kole na hřišti Zlína 3-1 a v tabulce se díky tomu posunuli na pátou příčku. K výhře ve Zlíně pomohl gólem i útočník Tomáš Zlatohlávek, který si tak připsal premiérový ligový gól v dresu Teplic.
5: Uleva, jsem strašně vděčný za to, že mi to padlo. Vlastně byl to si myslím důležitý gól na těch 2-0, protože Zlín těma nákopama je nebezpečný, ale jsem fakt za to vděčný, že se mi to podařilo vstřelit, protože na ten gól jsem čekal strašně dlouho a strašně si ho vážím.
0: Fotbalisté Sparty prohráli v Hradci Králové 1-2 a v neúplné tabulce klesli na desátou příčku. V neděli prohrál i Baník Ostrava s Mladou Boleslaví a Liberec porazil Jablonec. A velká cena Itálie Formule 1 v Monze byla kvůli ošklivé nehodě Charlesa Leclerca z Ferrari ve druhém kole přerušena. Monacký pilot ale vyvázl bez zranění. Pro vítězství si nakonec dojel lídr šampionátu Kimi Antonelli z Mercedesu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Na dálnicích zůstává klidný provoz bez větších komplikací, stále ale opatrně na dálnici D46 mezi Vyškovem a Olomoucí u Prostějova. Mezi 23. a 26. kilometrem tam pracují silničáři. Projíždí se na obchvatu Prostějova vždy pouze jedním pruhem a to omezení je v zatáčkách v nepřehledném úseku, tak opatrně. A na Olomoucku stále pozor na silnici z Vilémova do Olbramovic. Asi na půli cesty leží na vozovce sražená zvěř, tak také tam dávejte pozor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.

0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a ojediněle může slabě pršet. Večer se od západu vyjasní. Nejvyšší odpolední teploty 23 až 27 stupňů na severu, na měří kolem 20, na horách 16 a na Šumavě bude 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte Radiožurnál s Jiřím Štefle.
2: A přeju dobré ráno, 4 hodiny 6 minut. Co bychom tak v pondělí nad ránem mohli v našem vysílání řešit? Tak třeba to, jestli rostou nebo nerostou. Odpověď za pár minut.
3: Radiožurnál
0: a Jiří Štefl.

0: Nedávné deště zachraňují letošní houbařskou sezónu. V některých regionech Česka začaly růst houby. Na detaily se mykoložky Hany Ševčíkové z botanického oddělení Moravského zemského muzea ptal moderátor Vojtěch Bitterman.
1: Chodíte ráda na houby, nebo jsou pro vás opravdu už jen prací?
2: No samozřejmě, to je ta vášeň, kvůli které tu práci dělám.
1: A dokážete nám tedy říct, jaké houby teď aktuálně v lese můžeme najít?
2: Je to velmi rozdílné, protože třeba na Jižní Moravě a v části Vysočiny nenajdeme opravdu téměř nic. Jo? Jako jsou opravdu území v České republice, kde houby nerostou a i na těch jiných místech, vlastně třeba v Ústeckém kraji, v Plzeňském kraji nebo v Orlických horách a na Liberecku, tak tam to vypadá, že houby začínají růst a začíná to, co zajímá asi houbaře nejvíc, a to je hřibková sezóna.
1: Na té interaktivní mapě Česka mě třeba trošku překvapilo, že nejvíc hub by mělo růst v Krkonoších, v Jeseníkách, v Orlických horách, nebo je to zcela běžné?
2: Tak jednak na horách nebyly přes léto taková šílená horka, kdy je obrovský výpar a i trošku víc pršelo, ale tou mapou opravdu se nelze úplně řídit. Ta mapa je spolehlivá v tom, kde ty houby nerostou, ale podle mých zkušeností dlouhodobých trošku nadceňuje, takže oni nějaké houby rostou, ale neznamená to, že když přijdete do lesa, tak za hodinu nazbíráte dva košíky.
1: Vy už jste naznačila, že pomalu začíná ta hřibková sezóna. Samozřejmě hřib to je klasika, jistota, většinou ho bezpečně poznáme. Kde bychom tedy nějaký ten hříbek mohli najít?
2: No, teď je vlastně, bude asi lepší sezóna na hřibky smrkové. To znamená hlavně smrkové lesy. Hřibky dubové ještě, pokud bude teplejší počasí, nám můžou vydržet, ale třeba jsem slyšela teďka, že v Krkonoších bylo už v noci skoro 4 stupně a podobně, tak to už ty hřiby dubové nemají rády, takže spíš do toho jehličnatého lesa.
1: Které houby naopak nezbírat? Jak jedovaté si třeba snadno můžeme zaměnit s jinými? Tuhle otázku dostáváte asi hodně často.
2: Dostávám a jsem za ní velmi ráda, protože pořád se ještě lidi otravují smrtelně jedovatou chomorkou zelenou, která má i svou bílou formu, takže pozorně se dívat, jestli vlastně nemá ta houba takzvaný kalich smrti, ale jsou další houby, které ten kalich nemají a jsou jedovaté. Například často se nám lidi tráví pečárkou zápašnou, což je druh žampionu, který žloutne a smrdí. A lidi si řeknou, aha, to je žampion, žampion poznám, s ním ho. A naštěstí je to teda jenom otrava takzvaná poučná. To znamená, že sice prosedíte nějaký čas na toaletě a nevíte, kterým směrem to půjde dřív, ale nejsou z toho žádné trvalé vedlejší účinky, neporuší vám to třeba ledviny nebo játra.
0: O tom, jak aktuálně rostou jedlé i nejedlé houby v Česku, mluvila v radiožurnálu mykoložka z botanického oddělení Moravského zemského muzea Hana Ševčíková.

0: Dobré jitro, je pondělí 7. září, nový den, začínáte s Radiožurnálem a za chvíli bude 9:30. Další téma. Nízká hladina Dunaje v uplynulých týdnech odkryla nejrůznější válečné i archeologické nálezy. Jeden nečekaný objev se podařilo najít i přímo v centru Budapešti mezi Alžbětiným mostem a mostem Svobody. V obnaženém korytě řeky tam vyvírají desítky drobných termálních pramenů, které jsou běžně lidským očím skryté. Maďarsko po rozsáhlém suchu hledá cesty, jak lépe zadržet vodu v krajině a termální prameny prý nabízí jedno opomíjené řešení.
1: Hladina Dunaje už na tom není tak špatně, jako byla. Právě kolem mě projíždí velká turistická loď. Pořád jsou ale nad hladinou vidět takzvané hladové kameny. Tvoří takový výstupek zasahující do těla řeky a právě na něm vyvěrá část termálních pramenů.
2: Tady podél řeky je několik termálních lázní, Rudáš nebo Gelert, které berou léčivou vodu z vrtů, ale termální voda tu taky vyvěrá úplně přirozeně i v samotném korytu řeky. Teď je snadné se k ním dostat, když je tak nízká hladina Dunaje. Z vědeckého hlediska to pro nás je opravdu vzácná příležitost.
3: Říká doktorka Anita Erušová, hydrogeoložka z Univerzity Eötvös Loránda v Budapešti. Prameny vyvěrající přímo v Dunaji byly naposledy zkoumané před víc než 80 lety.
4: V malé prohlubni je vidět, že se voda vlní, vyvěrá z hlubin a když sáhnu dovnitř, tak je opravdu horká, má prý až 44 stupňů.
2: Všechna místa, kde se prameny dostávají na povrch, jsme zaměřili pomocí GPS. Odebrali jsme vzorky termální vody. Teď pracujeme v laboratoři, analyzujeme vzorky a kreslíme mapy.
3: Podvodním pramenům se tak dostalo neobvyklé pozornosti, říká Erušová.
2: Je to příležitost, jak lidem vysvětlit, že povrchová a podzemní voda jsou jeden propojený systém. Pokud chráníme jen vodu na povrchu, zapomínáme na celý jeden kousek skládačky.
3: Z koryta Dunaje v Budapešti, Ladislav Novák, Radiožurnál.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Půl páté, dobré ráno. A ještě jednou Martin Matějka a zprávy.
3: O rozpočtu na příští rok bude jednat koaliční rada. Motoristé i SPD kritizují výši schodku. Ten má podle návrhu ministerstva financí být 389 miliard korun. Předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala v České televizi řekl, že jejich zástupci mají plán, kde úspory najít. Nejdřív ho ale chtějí představit ministrině financí Aleně Schillerové a premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO. A s Alenou Schillerovou má SPD o rozpočtu na příští rok jednat taky v úterý dopoledne. Hasiči v Bosně a Hercegovině zasahují u několika lesních požárů, informuje o tom bosenský server Klix. Na západě země už požáry zasáhly asi 14 000 hektarů. Oheň zatím neohrožuje žádné domy, ale kouř se rozšířil i nad chorvatské pobřeží Jaderského moře u Splitu. K hašení v náročném a obtížně dostupném terénu je kromě hasičů povolaný vrtulník bosensko-hercegovské armády a na místě pomáhají taky 2 hasičská letadla z Chorvatska. Na 22. základně vrtulníkového letectva v náměšti NATO Slavou dnes začíná mezinárodní cvičení předsunutých leteckých návodčích Ample Strike. Poprvé potrvá až do 17. září. Letošního ročníku se zúčastní 26 týmů z 19 zemí, tedy zhruba 600 vojáků. Se zvýšeným letovým provozem musí lidé počítat mezi 9. a 23. hodinou. A v Ostravě dnes začne soudní proces kvůli podvodu za více než miliardu korun. Obžaloba tvrdí, že Ondřej Janata a jeho firma Growing Way oklamali přes 4000 investorů a poškozeným slibovali vysoké zhodnocení peněz. Podle žalobce ale část vkladů nových klientů používali na vyplácení těch předchozích a také pro vlastní potřebu. Případ je mimořádný svým rozsahem. Soud se bude zabývat rozsáhlými bankovními transakcemi, datovými analýzami nebo znaleckými posudky.
0: Sport.
3: Jihoafrický golfista Tristan Lawrence vyhrál potřetí v kariéře turnaj evropského okruhu European Masters v Crans-Montaně. Vítězství vybojoval poté, co během posledního dne smazal ztrátu 6 ran na první místo. 29-letý hráč zopakoval loňský triumf. Poprvé turnaj vyhrál v roce 2022.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dálnice zůstávají průjezdné, plynulé, bez zásadních komplikací všechny, je ale několik omezení, třeba na dálnici D46 mezi Olomoucí a Vyškovem u Prostějova mezi kilometry 23 a 26. Tam pracují silničáři na opravě římsy, projíždí se tak pouze jedním pruhem na obchvatu města. Omezení je to navíc v zatáčkách v nepřehledném úseku, tak opatrně. Omezení je i na dálnici D1, a to dlouhodobě na průtahu Brnem u sjezdu na Bratislavu na kilometru 196. Tam rozšiřují D1 a tak se jezdí 2 zúženými pruhy, ale plynule. A omezení je pak také na pražském okruhu mezi D1 a letištěm. Jezdí se tam zúženě u sjezdu na Jesenici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, ojediněle může slabě pršet, večer se od západu vyjasní. Nejvyšší odpolední teploty 23 až 27 stupňů, na severu naměří kolem 20, na horách 16 a na Šumavě 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A na Radiožurnálu je s vámi Jiří Štefl.
2: Přeju vám dobré pondělní ráno, 4 minuty po půl páté. Ty 2 názvy zní velmi podobně, ale ta hudba rozhodně není podobná. Za chvíli skupina Queen, teď skupina Keen.
0: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Prázdniny utekly nejen školákům, ale taky poslancům. Podzim ve sněmovně bývá tradičně nabitý. Na schválení čekají novely, které mají platit od nového roku. A v říjnu se k poslancům dostane taky jeden z vůbec nejdůležitějších zákonů, tedy státní rozpočet. Pro koalici je teď prioritou třeba zmrazení platu politiků nebo cizinecký zákon.
1: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 29. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.
2: Už koncem srpna se poslanci po letní pauze vrátili do lavic, to zatím k jedinému zákonu o rozpočtových pravidlech. Koalice potřebovala do konce prázdnin přehlasovat prezidentské veto.
3: Poslanců prohlasovalo 104 a proti 72 a já konstatuju, že usnesení bylo přijato a zákon bude vyhlášen.
2: A není to jen novela o rozpočtech, která ve sněmovně zažívá opakované projednávání. Na nejbližší schůzi se k poslancům vrátí novela stavebního zákona, EET, anebo zákon o státních zaměstnancích.
4: Určitě musíme projednat senátní vratky, které nám vrátil Senát, a budeme pokračovat třetími čteními a předpokládám, že se dostaneme i ke zmrazení platu politiku.
2: Avizuje předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí ANO Taťána Malá. Už v srpnu se ale ukázalo, že ve sněmovně je všechno při starém. Opozice dlouze navrhovala změny programu schůze. To se dá čekat i v novém sněmovním týdnu. Předseda ODS Martin Kupka chce řešit třeba schodek státního rozpočtu.
5: Bude tím určitě poznamenaná atmosféra a samozřejmě, že se budeme snažit zabránit tomu, aby tato vláda tímto způsobem pohřbila rozpočet.
6: Ty neskutečné díry, které po sobě zanechala Fialova vláda, jsme museli zalepit.
2: Reaguje ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Debata o rozpočtu tak sněmovnu zřejmě zaměstná dlouho před tím, než se zákon jako takový vůbec na plénum dostane. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD zmiňuje jako prioritu taky změny migračních pravidel a na podzim chce otevřít i zrušení rozhlasových a televizních poplatků.
7: Teď tady máme ten set, že ty vratky musíme projednat co nejrychleji, ty třetí čtení taky, to tam běží ty lhůty, takže samozřejmě neprodleně se chceme zahájit i takový bod.
2: Opozice varuje, že pokud se to stane, začne s rozsáhlými obstrukcemi. Potvrzuje místopředsedkyně sněmovny Barbora Urbanová z Hnutí STAN.
8: Takovéhle tisky přinesou obrovské obstrukce a skutečně zastavení parlamentu na poměrně dlouhou dobu.
2: Koncem září taky poslanci začnou jednat podle upravených pravidel. Prezident Petr Pavel totiž už podepsal novelu jednacího řádu sněmovny. Ta tak může vyjít ve sbírce zákonů a začít platit. K jednání zatím podle starých pravidel se poslanci sejdou v úterý odpoledne. Vojtěch Tomášek, Radio.

0: Pátá hodina se přiblížila, už pro vás chystáme taky první ranní zprávy s Terezou Tomáškovou, uslyšíte je v 5 hodin a po páté hodině už posloucháte Petra Krále ve vysílání pondělního ranního radiožurnálu. Do té doby se vydáváme ještě do Jihlavy. Brána Matky Boží mění svoji podobu. Jeden z nejvýraznějších symbolů města vizuálně přijde o spodní kamennou část, kterou nechali památkáři zatřít ochranou omítkou. Je to kompromis mezi názory části veřejnosti, která si přála zachování čistých kamenných zdí, a hladkou omítkou, kterou součást jihlavského opevnění před staletím měla.
1: Když se budete dívat ke zdí a ne do města, tak ani tu závrať nedostanete.
2: Jsme na té spodní části, kde je přiznaný ten kámen původní, kde se roztahovala ta vápená omítka do lejce zdiva a tahle ta omítka ještě přijde přelíčit vápenem nátěrem.
3: Se stavby vedoucím Janem Vidrářem stojíme na lešení u stěny brány Matky Boží. Dřív kamenná část je teď přetřená, místy z ní, ale kámen vystupuje.
2: Tenhle ten kámen bude prostorově patrný, ale bude na něm prostě tenká vrstva prostě nějakého nátěru a ten vápený nátěr se prostě, já nevím, za 2 až 5 let, podle toho prostě na který jste straně vlka, na to prší, tak začne prostě propukovat.
3: Památce by tak měl alespoň částečně zůstat vzhled, který měla posledních zhruba 100 let a na kterou jsou místní zvyklí. Část z nich usilovala o to, aby zcela odhalené kameny na bráně zůstaly. To ale podle Petra Severy z Národního památkového ústavu nebylo možné, protože trpí okolními vlivy.
4: Ochranný nátěr přispívá i k tomu, že podobně jako omítka, která ovšem zakryje a srovná strukturu, tak zamezuje vzniku mikroprasklin a mrznutí vlhkosti při mrazových cyklech, které se do těchto mikroprasklin dostávají a vedou k destrukci.
3: Památkáři vybírali i finální barvu omítky. Ta se podle Severy těžko popisuje.
4: Jestli je to bílá, jestli je to lomená bílá, jestli je to krémová, nebo jestli je to barva odpovídající, nejspíše bych to tak definoval, barvě režné omítky. Zkrátka chceme se dostat co nejblíže historickému stavu.
3: Stavebně bude oprava brány hotová do konce listopadu. Lidem se ale kvůli zařizování interiéru otevře až příští rok na jaře. František Jirků, Radiožurnál.
5: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Kafka Proces. Jednotlivec proti systému. Svět bez východiska. Balet Národního divadla opět uvádí inscenaci Kafka Proces v choreografii Maura Bigoncetyho podle románu France Kafky. Vtáhne vás do temného světa Josefa K. a jeho zápasu s absurdní byrokracií a anonymní mocí. Kafka Proces ve Stavovském divadle od 30. září. Více na národnidivadlo.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál 5 hodin. Začínají zprávy s Terezou Tomáškovou.

0: Volby v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko vyhrála strana Alternativa pro Německo. Podle předběžných výsledků dostala 43,8% hlasů. Druhá skončila s asi 17% dosud vládnoucí CDU, kterou volilo skoro o 20% lidí méně než minule. Do zemského parlamentu v Sasku-Anhaltsku se dostalo celkem 6 stran. 5% hranici těsně překonala taky strana spojenectví Sáry Wagenknechtové. Ta jako jediná připustila povolební spolupráci s AfD. Česko chce v případném omezování pohybu ruských diplomatů postupovat společně se spojenci. Premiér Andrej Babiš z ANO to řekl v televizi Prima. Rusko označil za agresora a bezpečnostní hrozbu. O zpřísnění pravidel pro ruské diplomaty se teď mluví v souvislosti s nedávným útokem na letiště v Lipsku. Z toho Německo obvinilo právě Moskvu. Ta to odmítá. Česká vláda podle Babiše situaci sleduje a jedná s evropskými partnery.
1: Tady ohledně toho nějakého speciálního opatření, ohledně těch diplomatů, pokud to přijde na jednání Evropské rady, tak samozřejmě to odsouhlasíme.
0: Podle Babiše je Česko pravděpodobně taky terčem ruských kybernetických útoků. Ochránci přírody začali v Brně Židenicích s plošnou likvidací pajasanu žláznatého. Dostali na to 3 milionovou evropskou dotaci. Pajasan pochází z Asie, velmi rychle se množí a utlačuje ostatní rostliny. Proto se k jeho likvidaci používá speciální postup za pomoci herbicidu, vysvětluje ekolog Vilém Jurek z organizace Reze Kvítek.
2: Ten rozsah je přes 500 hektarů, takže je to opravdu velká plocha a bude to mít několik fází. Celé to vlastně bude trvat do roku 2028 a unikátní je to, že my to pojímáme opravdu komplexně, takže ty uhynulé jedince budeme kácet a pařezy budeme frézovat.
0: Benátský filmový festival dnes uvede v premiéře digitálně zrestaurovaný snímek Valerie a týden divů. Snový příběh natočil režisér Jaromil Jireš v roce 1970. Film vypráví o 13-leté Valerii, která se poprvé setkává s dospíváním a láskou. Novou digitální verzi připravil Národní filmový archiv. Sport. Tenistka Linda Nosková si na US Open zahraje čtvrtfinále. Martu Kostiukovou z Ukrajiny nakonec zdolala 6-4 v rozhodujícím setu a proměnila až 6. matchball. V utkání si po dlouhé době nepomohla ani jedním esem. A právě esa pak možná trochu chyběla třeba u matchballových příležitostí.
3: Ten servis úplně mi moc nepomáhal. Na druhou stranu Marta stojí v trošku nepříjemné pozici pro mě jako pro servismonku a umí skvěle returnovat, takže vždycky do toho víceméně šla ona. Tuším, že jenom jedna, dvě nějaké opravdu nevynosené chyby ode mě byly na ty matchboly, ale vždycky to bylo prostě těžké to dohrát úplně do posledního míče. Vždycky mi přišlo, že vytáhla něco z rukávu.
0: Ve čtvrtfinále US Open si Linda Nosková zahraje se světovou jedničkou Arinou Sabalenkovou z Běloruska. Do dalšího kola prošel taky obhájce mužského titulu Carlos Alcaraz ze Španělska. Druhý nasazený hráč si poradil s domácím Polem a ve čtvrtfinále narazí na dalšího Američana Sheltona.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nebezpečí na D1 na Vysočině a také na 56 u Hlučína. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy opatrně na Vysočině za sjezdem na Jihlavu na kilometru 108 zastavilo nepojízdné auto a lehce se vybočuje. Na silnici 56, tam pozor na výjezdu z Hlučína do Kravař, kousek za Hlučínem, také stojí nepojízdné osobní auto a projíždí se pomalej. A na Havlíčkobrodsku pozor na silnici mezi Vepříkovem a Mířátky. Asi na půli cesty tam řeší policisté nehodu osobního auta, provoz je ale velmi slabý, kolony se netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Bude skoro jasno nebo polojasno, postupně od západu oblačno, přechodně zataženo a ojediněle slabý déšť. Večer by se mělo od západu vyjasňovat. Teploty 23 až 27 stupňů, na severu kolem 20 a na horách 16, na Šumavě až 22. A foukat má slabý proměnlivý nebo jižní vítr. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
6: Dobré ráno. Odpočatí po víkendu, nebo máte pocit, že a snad ani nebyl. I to se někdy stane, že nic to nemění na tom, že je pondělí 7. září, 6 minut po pátku.

0: Extrémní sucho a vysoké teploty tak ty zničily v lesích po celé republice sazenice letos vysázených stromků. Vůbec největší škody jsou podle lesníků na Vysočině, Moravě a v Jihočeském kraji. Výsadbu musí obnovit třeba v Písku, kde v lesích uschly především listnaté stromy.
1: Vidíte sama, že sazenice, která je tady od konce dubna, je úplně suchá.
2: Na jedné z pasek lesů města Písku stojím právě s hajným Pavlem Keclíkem.
1: Ta ztráta je tady minimálně 50%, když se budeme bavit jenom o buku.
2: S jednatelem lesů města Písku Václavem Zámečníkem se teď přesunu na vedlejší plochu, kde jsou vysázené jehličnany.
3: Hlavně do Uglaska s borovicí. Ta borovice, protože se sází jednoletá, malinká a byla víc skrytá buření, tak ty ztráty jsou tam poznatelně menší než u těch listnáčů.
2: Ploch, na který jsou sazenice zničené, je zhruba 50%. Ztráty půjdou podle Václava Zámečníka do milionů korun.
3: Dneska stromek je 10 korun a 100 000 stromků, to je milion. Nejde jenom o výměnu stromků, ale je to i o té lidské práci. To vylepšování je daleko finančně náročnější než to první zalesnění.
2: Velké škody na výsadbě mají letos i lesníci v jiných krajích, dodává předseda Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů Jiří Svoboda.
4: Tak je to samozřejmě Brněnsko, na jihovýchodní Moravě, je to potom Hodonínsko, okolí Strážnice, v jižní části Vysočiny je to samozřejmě Třebíčsko, Jaroměřicko. Z jehličnatých dřevin nejvíce asi ztrát utrpěla výsadba jedlí, protože jedle je náročnější na vodu než ostatní jehličnany a ty ztráty budou nepochybně v řádech několika stovek milionů korun.
2: Lesníci začnou s obnovou výsadby na konci října. Jitka Cibulová-Vokatá, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 17:15. Dnes víme, co se děje a stále sledujeme volby ve východoněmecké spolkové zemi Sasko-Anhaltsko. Poprvé vyhrála strana Alternativa pro Německo. Podle předběžných výsledků dostala 43,8% hlasů. Druhá skončila se zhruba 17% dosud vládnoucí CDU, kterou volilo o téměř 20% lidí méně než naposledy. A my se tomu budeme dnes ráno samozřejmě opakovaně a podrobně věnovat. Lídři koalice se dnes vrátí k jednání o státním rozpočtu na příští rok. Motoristé SPD chtějí snížit plánovaný schodek, který má podle návrhu ministerstva financí dosahovat 389 miliard korun. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl, že je ochoten schodek snížit. Odmítl ale, že by se šetřilo na navyšování platů státním zaměstnancům anebo ve zdravotnictví.
1: Dnes nás čeká docela slunečný den, jen přechodně hodně mraků se slabým deštěm. Bude oblačno až polojasno, jen výjimečně zataženo a ojediněle může zapršet. Večer se pak bude od západu na většině našeho území nebe projasňovat. Odpolední teploty se budou pohybovat od 23 do 27 stupňů. Na severu naměříte jen kolem 20. V 1000 metrech na horách pak teploměry ukážou 16, na Šumavě až 22 stupňů. A foukat tomu bude jen slabý proměnlivý a nebo jižní vítr. Krásné ráno.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: S vámi Radiožurnál, 5 hodin 20 minut, trocha sportu. Bude řeč o 19-letém anglickém šipkaři Luke Littlerovi. Ten je světovou jedničkou i dvojnásobným mistrem světa. No a teď vůbec poprvé také dokázal vyhrát pražský turnaj Evropské tour, tedy Czech Darts Open. Ve finále dokázal zdolat svého krajana a světovou dvojku Luka Humphreyse a překazil mu tak cestu za čtvrtou trofejí tady od nás Prahy.
1: Je to dobrý pocit, poprvé jsem v Praze vyhrál a taky jsem tu zabránil Lukeovi v zisku dalšího poháru. Byl by to jeho čtvrtý a z toho třetí v řadě. Já tady budu chtít příští rok svůj titul obhájit.
2: Říkal spokojený šampion Luke Littler, který ve finále nad Humphreysem vyhrál 8-6 na legy. Právě Luke Humphreys má každoročně v hale velkou a hlasitou podporu a sám Angličan se svým kladným vztahem k Praze netají.
3: Miluju to tady, miluju ty úžasné lidi. Podporují mě, milují mě. Uznávám, nejsem Čech, ale chovají se to ke mně, jako bych byl. Za to jim patří velký dík a velký respekt.
4: Je to naprosto neskutečné, ta podpora, kterou tady dostávám, to jsem nikde jinde ve světě nezažil, ani nikdy v životě jsem to nezažil. Fanoušci jsou fenomenální.
2: Navazuje na Humphreyse Michael van Gerwen. I Nizozemce totiž hlasitě podporovali tisíce fanoušků během celého víkendu. Specifickou atmosféru Czech Darts Open vysvětluje další z elitních šipkařů, Velšan Johnny Clayton.
5: Pokaždé, když přijedu do Prahy, tak je tu naprosto fantastická atmosféra. A skvělé je, jak tu lidi fandí oběma hráčům. Minutu fandili mě a minutu soupeři. To je neuvěřitelné. Tak by to mělo vypadat.
2: Přestože všichni čtyři čeští zástupci vypadli už v prvním kole turnaje, i oni měli velkou podporu.
6: Já mám husinu úplně všude, já jsem úplně jako šťastný, protože tohleto, co se tady dělo, tak je prostě neskutečné. Já jsem fakt v životě asi nezažil nic lepšího. Já se vždycky opakuju, když tady v Praze hraju a něco dokážu, ale teď jsem zápas prohrál a stejně ta atmosféra byla neskutečná.
2: Potvrdila bouřlivou atmosféru v hale česká šipkařská jednička Karel Sedláček. Z pražských Letňan Kristián Šveda, Radiožurnál.

0: máme Radiožurnál, taky Sofie Alisbeckster. Za chvíli další zprávy a jedno z témat pro dnešní den. Vláda se bude zabývat cenami pohonných hmot, protože ceny benzinu a nafty opět rostou. I o tom dnes bude ranní Radiožurnál. Dobré ráno, v půl šesté. Teď zprávy a Tereza Tomášková.
1: Vláda se dnes bude znovu zabývat rostoucími cenami pohonných hmot. Ve videu na Instagramu to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Už dřív připustil, že by kabinet mohl znovu zastropovat marže prodejcům pohonných hmot. Opakovaně snížit spotřební daň na naftu a benzín se ale kabinet podle něj nechystá. Hasiči v Bosně a Hercegovině zasahují u několika lesních požárů, informuje o tom bosenský server Klix. Na západě země už požáry zasáhly asi 14 000 hektarů. Oheň zatím neohrožuje žádné domy. Kouř se ale rozšířil i nad chorvatské pobřeží Jaderského moře u Splitu. S hašením v obtížně dostupném terénu pomáhá armádní vrtulník a taky dvě hasičská letadla z Chorvatska. V Náměšti nad Oslavou začíná mezinárodní cvičení předsunutých leteckých návodčích Ample Strike. Potrvá do 17. září. Letošního ročníku se zúčastní 26 týmů z 19 zemí, tedy asi 600 vojáků. Lidé v okolí by měli počítat se zvýšeným letovým provozem. Sport. Turecké volejbalistky po druhé za sebou získaly evropský titul. V finále s Itálií vyhráli doma v Istanbulu 3-2 na sety. Kromě svého druhého evropského zlata v historii vybojovali i místo na letních olympijských hrách 2028 v Los Angeles. Bronz získali Srbky, Češky skončily 11. A v 86 letech zemřel krasobruslař a mistr světa Otto Jelínek. Jako reprezentant Kanady získal na šampionátu v Praze v roce 1962 se sestrou Marií titul v soutěži sportovních dvojic.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Dálnice průjezdné a kolona u Havlíčkova Brodu. Dálnice jsou teď průjezdné plynule všechny. Hlášeny nemáme v tuto chvíli nehody ani jiné vážnější komplikace na dálnicích. Na Brněnsku dejte pozor mezi Moravskými Knínicemi a Kuřimí. Na vozovce tam leží mezi obcemi sražená srnka a vybočuje se. A kolony už hlásíte na silnici 38 na příjezdu do Havlíčkova Brodu z Kolína. Tam je mezi Skuhrovem a Brodem několik omezení, několik semaforů za sebou a jede se kyvadlově. Zdržíte se teď v součtu asi 15 minut. A další zelená vlna nejpozději za 4 hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Noční vyjasnění a uklidnění větru, které na naše území přinesla tlaková výše postupující ze západní Evropy, způsobila, že dnešní ráno je poměrně chladné. Teploty nejčastěji klesly na 6 až 11 stupňů, místy bylo ještě chladněji jen kolem 4 stupňů Celsia. Naopak nejtepleji zůstalo v centru Prahy kolem 13 stupňů. No a teploty pod nulou zaznamenaly mrazové kotliny na Šumavě. Na Horské Kvildě nebo Kvildě Perle meteorologové naměřili minus 2 stupně. Zajímavé je, že přes den bude na Šumavě v 1000 metrech nad mořem až 22 stupňů Celsia, nejtepleji z našich hor. Jinde na hřebenech naměříte kolem 16 stupňů. No a ve středních a nižších polohách ukážou teploměry mezi 23 a 27 stupni, chladněji jen kolem 20 bude na severu naší republiky. A nebe dnes bude oblačné až polojasné, jen přechodně zatažené s ojedinělými slabými přeháňkami. Večer se od západu obloha ještě projasní. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní Radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno a slovo měla opět Marcela Hálová s aktuální předpovědí počasí. Co nás dnes čeká, také situace na Ukrajině, té se budeme věnovat také v souvislosti s tím, že zemi navštívili zvláštní vyslanci amerického prezidenta, předtím byli také v Moskvě. No a na Ukrajinu se vydáme také v té další reportáži.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál o tom, co se světem děje. Zvláštní velvyslanci amerického prezidenta navrhli obnovit třístranné rusko-ukrajinské rozhovory zprostředkované Spojenými státy. Steve Witkoff a Jared Kushner jednali i o víkendu postupně s Vladimirem Putinem v Moskvě a s Volodymyrem Zelenským v Kyjevě. My se ráno spojíme dnes s naším reportérem v Kyjevě Pavlem Novákem, no a na Ukrajině zůstaneme i v další reportáži. Uprchlíci totiž před válkou přicházejí právě do západní části Ukrajiny. No a lidé z Lvova a okolí tam pomáhají také těm, kteří brání zemi na východní části.
1: Západoukrajinský Lvov vypadá na první pohled jako životem kypící město, pro které je válka někde daleko. Lidé navštěvují kavárny, večer zaplní restaurace, parky i ulice jsou plné chodců. Stačí ale z centra zabočit do menší uličky a velký nápis Já Mariupol připomene, že tady se starají o ty, kteří museli uprchnout z tohoto Rusy brutálně obsazeného a zničeného města.
2: Lviv ta oblast ochoplije більше 4000 осіб.
1: Podle Oksany Michajlišinové, manažerky informačního centra Já Mariupol, žijí jen ve Lvově více než 4000 uprchlíků z dříve skoro 500 000 Mariupolu. Centra zřídila pro jeho občany městská rada. Po celé Ukrajině jich je 22. Jednou za měsíc si mohou Mariupolané v centrech vyzvednout balík potravin. Kdykoliv si tam mohou přijít pro psychologickou i právní pomoc. Mohou si tam vyprat, nechat spravit oblečení, objednat se k zubaři nebo k holiči. Centrum funguje i jako školka, když musí rodiče třeba něco vyřizovat na úřadech. Další příklad toho, jak západ Ukrajiny pomáhá východu, tento krát bojovníkům se dá najít v městské knihovně na náměstí Rynek. Jedna z místností městské knihovny se změnila z čítárny na dílnu, ve které se vyrábějí maskovací plachty, maskovací sítě. Na dřevěném rámu rozměrech 2x6 metrů je napnutá základní nylonová síť a potom na tu už hotovou hustou síť se ještě přivazují takové pentle, které mají barvy béžovou, hnědou, zelenou, kaky.
3: Za najavnosti robočích ruk od takovou.
1: Když je dost pracovitých rukou, dá se taková 6-metrová síť vyrobit za 3 hodiny. Ve 3 lidech tak za 4. Odhadl zkušeně Vitalij, který přijel z Doněcké oblasti. Ostatní pomocníci jsou místní.
4: 2 roky já chodila na volunteřskou kuchyni.
5: Tam 2 roky jsem pracovala jako dobrovolnice v kuchyni. Jako důchodkyně jsem se do dobrovolnictví zapojila od samého začátku ruské invaze. Teď jsem tady. V kuchyni už pro mě bylo moc hlučno a tohle je tichá práce.
1: Válka je doslova hmatatelná i na západě Ukrajiny. I tady, stejně jako v dalších ukrajinských městech, se každý den ráno v 9 hodin veškerý život zastaví. Lidé stuhnou na chodnících jako sochy, auta zastaví na silnicích, tramvaje zapnou výstražná světla. Všichni drží minutu ticha za oběti války. Ze Lvova Pavel Novák, Radiožurnál.

0: Pondělní ráno, hraní radiožurnál 5 hodin 3 a 40 minut. A teď něco děsivého. Krvelačné oči, špičáky v nadživotní velikosti a k tomu červený dým. Pražská sportovní hala Fortuna se večer proměnila v tajemný hrad plný upírů. Na scéně nesměly chybět ani 4 rakve, ze kterých pomalu vylézaly americké hvězdy. Hudebníci Alice Cooper, Joe Perry, Tommy Hendrickson a taky Johnny Depp. Ano, v Praze vystoupila americká super skupina Hollywood Vampires právě i s Johnny Deppem.
1: Muzika nás přivedla, jdeme na Johnnyho Deppa.
2: Směje se jedna z návštěvnic, která dorazila v rokovém tričku.
3: Jakou hollywoodskou hvězdu, která je na kytaru, to jsem ještě neviděl.
2: Dodává pan Michal Skladna. Skalní fanoušci na koncert dorazili převlečení dokonce za Piráty nebo Čarodějnice. Muž tisíců tváří, muž, který zlomil miliony srdcí, tak přivítal zpěvák Alice Cooper na pódiu Johnnyho Deppa. Známý herec hrál na kytaru a dokonce i zpíval. Kromě autorských písní zazněly i předělávky hitů kapel AC/DC, Led Zeppelin nebo The Who. Hollywood Vampires tak spolu s fanoušky vzdali hold rockerům ze 70. let. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
0: Dobré ráno, je 6:15. Vláda se dnes bude zabývat cenami pohonných hmot. Ve videu na Instagramu to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Ceny benzínu a nafty totiž opět rostou a kabinet se chce zaměřit i na zisky rafinérií. Tisíce příznivců odsouzeného válečného zločince Radka Mladiče přijížděli do Bělehradu, aby se zúčastnili jeho pohřbu. Je to v napjaté atmosféře. Evropská unie i srbské lidskoprávní a občanské organizace kritizují srbskou vládu za to, že dovoluje velebení Mladiče. Ten zemřel koncem srpna v haagském vězení, kde si odpikával doživotní trest za genocidu a také další válečné zločiny.
4: Nehoda na D1 v Brně a zavřený most v kamenném přívoze. Na dálnici D1 ve směru z Prahy na Ostravu čekejte kolony v Brně. Na 195,5 kilometru na začátku omezení u dálnice D2. Teď nehoda, hlásí náš zpravodaj.
5: Tak se to začíná přijíždět do protisměru v tom omezení. Dvě dodávky jsou v pravém pruhu, ale dá se projet, jako kdyby jedním pruhem se dá projet.
4: Je to nehoda bez zranění, teď na místo dorazili policisté a už se tvoří kolony aktuálně od sjezdu na Vídeňskou a prodlužují se. Okres Praha-Západ. V kamenném přívoze začala další etapa opravy mostu přes Sázavu. Most je teď v obou směrech neprůjezdný, stejně jako přilehlé silnice. Je to dlouhodobá uzavírka, objížďky vedou přes Lešany, případně Štěchovice. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
6: Nejchladněji bylo dnes po ránu v mrazových lokalitách na Šumavě, tam dokonce místy spadla teplota k -2 stupňům a bezvětří a vyjasněné nebe přineslo nízké teploty i na ostatní území. Nejčastěji klesly k 6 až 11 stupňům. Přes den čekáme oblačno nebo polojasno, jen místy mraků víc a pak z nich může pršet. Večer bude od západu oblačnost ubývat až do úplného vyjasnění. Odpolední teploty dnes budou velmi příjemné od 23 do 27 stupňů. Na sebe beru jen kolem 20 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 16, na Šumavě až 22 stupňů. Krásné ráno.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

0: Linkin Park 5.50, ranní probuzení, hraní radiožurnál a teď tenis. Linda Nosková postoupila poprvé do čtvrtfinále tenisového US Open. Wimbledonská šampionka, nasazená šestka, porazila v New Yorku Ukrajinku Martu Kostiukovou 7-5, 5-7 a 6-4. Zápas skončila při šestém matchbolu. Boj o semifinále jí teď na místním betonu čeká světová jednička obhájkyně titulu běloruská Arina Sabalenková. A ještě fotbal. Fotbalisté Hradce Králové porazili Spartu 2-1. Pražané prohráli v lize už po čtvrté a my se teď vydáme ještě na podještěcké derby. Liberec vyhrál v Jablonci 2-1 a v tabulce se vrátil na druhé místo. Souboj velkých rivalů rozhodl ve 83. minutě povedenou ranou spoza vápna hostující Vasil Kušej.
1: Odražený míč pro Liberecké, Kušej pálí, krátký gol, tak tu byla vymetená šibenice.
2: Věděl jsem, že budu střílet na zadní, viděl jsem, že prostě stojí víc na středu a jakmile jsem vystřelil, tak jsem měl už u té trajektorie tej střely, že to tam vlastně spadne. Jsem strašně rád a vděčný a to, že jsme to zvládli v Jablonci takhle vyhrát derby, to je o to cennější.
3: Těšilo hrdinu Slovanu Vasila Kušeje, který si premiérový gol v libereckém dresu snad nemohl schovat na lepší moment. Šikovný křídelník se v nejvyšší soutěži trefil poprvé od konce února, kdy ještě nastupoval za Slávii. V minulosti Kušej skóroval i v derby pražských S na Spartě a po utkání Liberce v Jablonci tak mohl srovnávat.
2: Jsou to trošku odlišní zápasy, ale samozřejmě ty emoce vždycky po těch gólech a po těch vítězstvích jsou furt stejný. Fanoušci skvěle fandili, je to prostě pro ně velký zápas a i pro nás jako pro kabinu. To nastavení bylo od začátku ne už vidět už vlastně celý ten týden, je to derby jako derby.
3: Úvod libereckého angažmá Kušejovi nevyšel podle představ. Hned ve druhém kole této ligové sezony dostal v první minutě utkání s Teplicemi červenou kartu. Slovan prohrál a člen širšího reprezentačního kádru pak kvůli trestu dvě utkání vynechal. V posledním domácím duelu s Hradcem Králové ale rodák z Ústí nad Labem přihrál na klíčový gól Maškovi a teď rozhodl podještěcké derby v Jablonci.
4: Bohužel to prostě trefil, ale byla to pozice, která možná je jakoby nejméně nebezpečná z těch jako mnoha dalších v tom zápase, který byly, takže klobouk dolů, to je ta jeho kvalita v tom zakončení, kterou on předvedl a my jsme ji bohužel nepředvedli.
5: Vasila si nemusíme představovat, čiže víme, čeho je schopný a já se velmi rád, že od zápasu zápasu a i on se dostal do také pohody a přesně na to tu je v tom mužstvu a to je jeho úloha, aby přinesl jako rozdělovou věc.
3: Navázal na domácího kouče Luboše Kozla trenér vítězného Liberce Branislav Fodrek. Z Jablonce nad Nisou Lukáš Michalík, Radiožurnál.
6: Jak si představoval první český prezident budoucnost Pražského hradu?
7: Chceme, aby z toho hradu se stalo žijící centrum.
8: Se kterými slovy nesouhlasil?
7: Česko. Mě vždycky po mě lezli slimáci, když mé oko padlo na tenhle podivnej slengovej nebo argotovej výraz.
6: A jaký byl jeho vztah ke sportu?
7: Strašně rád koukám na hokej nebo na tenis.
8: Svět podle Havla? Aneb to nejlepší z hovorů z lán.
6: Výběr zásadních momentů z historie oblíbeného pořadu.
8: Svět podle Havla?
6: Aneb to nejlepší z hovorů z lán?
8: Denně ve 13:45.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: vámi Radiožurnál a ten ranní dnes při pondělku. Česko hledá studenty pro jakousi pomyslnou vesmírnou posádku a vesmírnou misi. Ovšem ti studenti by měli zažít přípravu a zkoušky jako skuteční astronauti. I o tom dnes bude podáno v ranním Radiožurnálu. Ještě řeč.
1: Češi opět míří k volebním urnám.
2: Tentokrát vyberou zastupitele ve městech a v obcích a také třetinu senátorů.
1: Radiožurnál chystá jako vždy rozsáhlý předvolební program.
2: Speciály vysíláme z Prahy, Brna i Ostravy,
1: ale také z malých obcí, které rozdělují velké problémy.
2: Volby 2026 na Radiožurnálu.
1: Kompletní servis pro voliče a reportáže z celé republiky.
2: Volby 2026 na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál, každý den s vámi.
0: Radiožurnál 6 hodin. A teď se zprávami Tereza Tomášková.
3: Volby v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko vyhrála Alternativa pro Německo. Vláda bude znovu jednat o rostoucích cenách pohonných hmot. České basketbalistky podlehly Číně a na mistrovství světa nepostoupí do play-off. Nehoda brzdí provoz na dálnici D1 v Brně směrem do Ostravy. A bude slunečno, později oblačno až zataženo a ojediněle slabý déšť. Teploty do 27 stupňů.
2: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
3: Německá strana Alternativa

0: Schulze přiznal porážku, jeho strana CDU je v krizi. Mohla by usilovat o menšinovou vládu podporovanou levicovou stranou Die Linke, ale část jejich členů to odmítá. Volby v Sasku-Anhaltsku provázela vysoká účast, přišlo k ním až 77% oprávněných voličů. Z Magdeburku Tomáš Javdín, Radiožurnál.
1: A podrobnosti chystáme v ranním Radiožurnálu po 6:30. Vláda se dnes bude znovu zabývat rostoucími cenami pohonných hmot. Ve videu na Instagramu to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Řekl, že na jednání kabinetu to chce probrat s ministryní financí Alenou Schillerovou z hnutí ANO.
2: Došlo k tomu, že rafinerii málo a v podstatě to vypadá, že mají nepřiměřené zisky, mají ten spread. Rafinářské marže obrovský, no a teď vidíme, že to stoupá.
1: Babiš už dřív připustil, že by vláda mohla znovu zastropovat marže prodejců pohonných hmot. Snížit spotřební daň na naftu a benzín se prý ale kabinet tentokrát nechystá. Ceny paliv rostou od jara kvůli konfliktu na Blízkém východě. Kvůli horkému a suchému létu se do lesů v Česku začíná vracet ve větší míře kůrovec. Porosty jsou kvůli nedostatku vláhy oslabené. Líkožrouti tentokrát napadají nejenom smrky, ale i další stromy, vysvětluje krajský ředitel Lesů České republiky na Vysočině František Holenka.
3: Začínáme zaznamenávat zvýšený výskyt líkožrouta modřínového a i borového, nebo škůdců na borovici a na modřínu. V případě, že nepřijde dostatek srážek v příštím roce, tak si umím představit, že nás potká stejná epizoda, jako byla v tom roce 2018 až 20.
4: Sport. České basketbalistky prohrály na mistrovství světa v Berlíně s Čínou 70-74 po prodloužení. Těsná výhra Američanek nad Itálií jim pak sebrala i teoretickou naději na postup do play-off. Svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové už nemohou ve skupině D skončit lépe než čtvrté. Nejlepší českou střelkyní v zápase proti Číně byla 18-bodová rozehrávačka Eliška Joklová.
5: Myslím, že to budeme asi nějakou dobu kousat, nebo určitě já, protože jsem byla u těch rozhodujících momentů, které se nepovedly, ale myslím si, že můžeme být na sebe pyšní za to, jaký zápas jsme předvedli, za to, jaký basket tady předvádíme.
4: Dnes se na závěr základní skupiny mistrovství světa utkají Češky s Američankami a tenistka Linda Nosková postoupila poprvé do čtvrtfinále tenisového US Open. Nasazená šestka porazila v New Yorku Ukrajinku Martu Kostukovou 2-1 na sety. V úterý se v boji o semifinále utká s obhájkyní titulu běloruskou Arinou Sabalenkovou.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D1 v Brně a v Praze je komplikace v tunelu Blanka. Na dálnici D1 se prodlužuje kolona v Brně směrem na Ostravu. Je tam nehoda na začátku omezení na 195,5 kilometru. Srazila se dodávka s osobním autem. Hasiči je teď odtlačili oba na stranu, zametají vozovku a za chvilku se pojede dvěma pruhy. Fronta se ale natáhla od sjezdu na výstaviště. Na D1 v Brně kolony i na příjezdu ve směru z Vyškova. Je to ranní kolona před Rohlenkou a podle našeho zpravodaje už od Holubic.
8: Dojíždí se těsně za nájezdem od Holubic od Slavkova u Brna na 210. kilometru v pravém i v levém jízdním pruhu do stojící kolony.
7: Tak opatrně dojíždějte, zatím je to zdržení na 10 minut, ale tady tam se to pomalu prodlužuje. A provoz houstnej na příjezdech do Prahy, třeba na silnici 3 z Benešova do Prahy, už menší kolona popojíždí u Senohrab. No a v Praze teď pozor v tunelu Blanka ve směru ze Smíchova na Troju. Tunel je teď zavřený, něco tam překáží v tunelu, regulují vjezdy. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude slunečno, postupně oblačno až zataženo a ojediněle slabý déšť. Večer by se mělo od západu vyjasňovat. Teploty 23 až 27 stupňů, na severu kolem 20. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A pokračuje ranní Radiožurnál s Petrem Králem.
9: Dobré ráno, i dnes jsme tady pro váš ranní informační přehled, a také proto, abychom třeba zachránili vaše peníze. Ono kyberpodvodů teď stále přibývá a podvodníci jsou stále rafinovanější. Občanská poradna Charity České Budějovice stále častěji řeší teď případy lidí, kteří přišli o peníze, a to kvůli falešným investicím anebo jiným podvodům na internetu. Jak takové praktiky vypadají a jak je poznat, tak to vám poradíme ještě před 6:30.

0: A budeme také vzpomínat v naší nové sérii nazvané Svět podle Havla. Na koho? Tak název říká vše a první vzpomínky přidáme už za pár minut, tak buďte s námi. Dobré jitro.
1: Ranní radiožurnál
2: a Petr Král.

0: S vámi Radiožurnál 6 hodin 10 minut září dnes 7. No a září na Radiožurnálu patří dramatikovi, disidentovi a bývalému prezidentovi Václavu Havlovi. Jak přemýšlel o české společnosti, v co věřil a co mu na ní naopak vadilo, tak jeho názory od dneška připomíná naše nová série. A tu nám připomene Jan Duchoslav z domácí redakce. Vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno, hlas Václava Havla uslyšíte na Radiožurnálu každý pracovní den v sérii Svět podle Havla. Ta se vrací k jeho nedělním rozhlasovým rozhovorům z 90. let, kdy byl prezident. Posluchači je tehdy mohli znát jako Hovory z Lán. Příspěvek zazní vždy ve 14.15. Symbolicky ve stejném čase, kdy se tyto rozhovory vysílaly i tenkrát. Dnes si například připomeneme to, jaký názor měl Havel na vzdělávání. A například Český rozhlas Plus připravil 6-dílnou sérii rekonstrukce dálkového výslechu. Vrací se k tomu, jak v polovině 80. let vznikal Havlův rozhovor s tehdy exilovým novinářem Karlem Hvíždalou. Uslyšíme třeba bývalého prezidenta ve chvíli, kdy prožíval trému.
2: Začínám odpovídat do magnetofonu na vaše otázky. Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství, protože jsem nikdy tímto způsobem nepracoval.
1: Celorozhlasový projekt Slyšet Havla potrvá až do 5. října, kdy by Václav Havel oslavil 90. narozeniny.
0: Jan Duchoslav, díky naslyšenou.
1: Díky naslyšenou.
0: No a víc o tom celorozhlasovém projektu Slyšet Havla povíme také v 8.50, kdy do studia přijde ředitel programu Českého rozhlasu Ondřej Nováček a probereme to podrobněji.

0: Chcete vědět, jak vzniká naše vysílání?
1: Zmeškali jste rozhovor s oblíbeným hostem?
0: Nebo si chcete pustit některý z našich exkluzivních seriálů celý?
1: Klikněte na radiožurnál.cz.
0: Stránky s nejrychlejším a ověřeným zpravodajstvím.
1: Pohledy do studií i playlisty Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Dobré ráno, je 6:45. A s vámi ranní Radiožurnál s přehledem o tom, co se děje. Předseda SPD Tomio Okamura pogratuloval pravicové Alternativě pro Německo k vítězství ve volbách v Sasku a Nalsku. Předseda opozičních starostů Vít Rakušan naopak na síti X varoval před ohrožením demokracie. Alternativa pro Německo ve východoněmecké spolkové zemi jasně vyhrála, získala téměř 44% hlasů, o 20 víc než druhá CDU. Česko opět hledá studenty pro pomyslnou vesmírnou posádku. Zažijí předstartovní zkoušky a přípravy i se stavem bez tíže, podobně jako skuteční astronauti. A jak se přihlásit, tak to vám povíme přesně po 6:30.
3: Nehoda na D1 v Brně a kolona u Lipůvky. Na dálnici D1 ve směru z Prahy na Ostravu popojíždí pomalu kolony v Brně. Na kilometru 195,5 na začátku omezení uklízejí po nehodě dvou aut. Ta už jsou na straně, ještě ale zametají vozovku. Hasiči a jede se jedním pruhem. Zdržíte se teď asi půl hodiny od sjezdu na výstaviště. Silný provoz na D1 i na příjezdu z Vyškova do Brna. U Holubic zatím kratší fronta do 10 minut. A u Brna kolony i na silnici 43 na příjezdu ze Svitav. Popojíždějí před Lipůvkou, aktuálně od Lažan. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: Nový zářijový týden začíná s jasnou až polojasnou oblohou. Postupně ale bude od západu mraku přibývat. Přechodně může být až zataženo, ojediněle s možností slabého deště. Večer se ale bude obloha opět od západu projasňovat. Teploty odpoledne vyšplhají až k 27 stupňům, no a ještě tepleji bude zítra. To nás čekají letní místy, dokonce tropické teploty. Nejčastěji na teploměrech uvidíme od 28 do 33 stupňů. Na severu bude trochu chladněji a nebe bude zítra skoro jasné až polojasné, více mraků s výjimečným deštěm se může objevit jen ojediněle v odpoledních hodinách. Krásné pondělí.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: S vámi Radiožurnál 6 hodin 20 minut, tak snad vás stihneme varovat včas. Kyberpodvodů a útoků na naše peníze totiž přibývá a je fakt, že jsou stále sofistikovanější a stále vychytralejší. Policie na jihu Čech za prvních 7 měsíců letošního roku řešila už 350 případů kyberpodvodů. Lidé tak přicházejí po střetu s podvodníky stále častěji i do občanské poradny Eva Charity České Budějovice. No a několik příběhů pro inspiraci přinášíme právě odtud i my.
1: Na internetu mě oslovil muž. Chtěl si se mnou psát jenom tak, že má doma syna, že je v Iráku, že tam se byla na půl roku, že tam vlastně už jsou navíc.
2: Paní Hanu podvedl falešný americký voják. Aby ho propustili ze služby, měla kontaktovat OSN na e-mail, který jí podvodník poslal. Její identitu Radiožurnál zná kvůli rodině, která o podvodu neví, ale požádala o zkreslení hlasu.
1: Tak jsem napsala na OSN a oni, že jo, ale že musím zaplatit letenku. No a že by prvně ale chtěl letět jako do Česka za mnou. Furt po mně chtěli nějaký peníze, no tak jsem furt posílala.
2: Romantické podvody byly dřív jedny z nejčastějších, se kterými hlavně ženy navštěvovaly občanskou poradnu Eva Charity České Budějovice. Jak vysvětluje její sociální pracovnice a finanční poradkyně Věra Jakimová, stále častěji teď přichází oběti rafinovanějších podvodů, které se tváří na příklad jako výhodná investice.
3: Už mi přijde, že ten podvod není tak jako snadno prohlídnutelný. Vypadá to jak nějaká organizovaná síť, je do toho zapojená umělá inteligence.
2: Lidi přišli kvůli podvodným investorům i o milionové úspory.
3: A oni čelí potom i jako obrovským svým jako studům, pocitům nějakého strachu, jak třeba komunikovat s rodinou, jak to říct svým blízkým, je prostě obrovský problém.
2: Občanská poradna Charity České Budějovice řeší měsíčně desítky podobných podvodů. Z Českých Budějovic Kristýna Baršíny, Radiožurnál.

0: pondělní ranní radiožurnál. Víme, co se děje, i to, že hasiči v Bosně a Hercegovině zasahují hned u několika lesních požárů. Oheň neohrožuje žádné domy, ale kouř se dostal už i do Chorvatska ke Splitu na pobřeží Jaderského moře. Další zprávy radiožurnálu, ty následují právě teď i se zelenou vlnou a předpovědí počasí, tak jak jste zvyklí.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Detektivové vyšetřují zákeřní útok kyselinou na krásnou mladou ženu. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Někdy je cesta k úspěchu až příliš dlouhá. Robert Redford ve filmu Přirozený talent. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila herce Miloně Čepelky oblíbenou hru divadla Járy Cimrmana Vražda v saloním kupé. Pondělní večer s Českou televizí.
0: Je půl sedmé. A teď zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: Vrchní soud v Praze znovu projedná případ řidičky, která v roce 2022 zemřela dva dny po potyčce s cyklistou. Proti loňskému rozsudku městského soudu se odvolaly všechny strany. Muž ženu podle obžaloby několikrát udeřil. Podle lékařů pak zemřela na takzvaný syndrom zlomeného srdce. Znalci ale nedokázali potvrdit, že příčina smrti s konfliktem souvisí. Cyklista vinu odmítá a tvrdí, že incident v centru Prahy podle něj vyvolala řidička. U soudu nižší instance dostal tříletou podmínku za těžké ublížení na zdraví. Státní zástupce trvá na tom, že cyklista smrt řidičky zavinil a žádá pro něj nepodmíněný trest. Evropská unie dnes potvrdí balík unijních investic pro Grónsko. Dohodu v grónském hlavním městě Nuku oznámí šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová a eurokomisař pro mezinárodní partnerství Josef Síkela. Podle něj bude 27 investovat například do vzdělávání nebo těžby nerostných surovin. V 80 letech zemřel zpěvák, textař a spoluzakladatel Jojo Bandu Richard Tesařík. O jeho úmrtí informoval syn Štěpán. Kromě působení v Jojo Bandu vydal Richard Tesařík taky několik sólových alb a účinkoval v muzikálech.
4: Sport.
3: Fotbalisté Sparty v nové sezóně šance ligy po čtvrté prohráli. V sedmém kole nejvyšší soutěže podlehli Hradci Králové na jeho hřišti 1-2 a v tabulce jsou desátí. Na druhém místě za vedoucí Slavií je obot Liberec, který vyhrál severočeské derby v Jablonci 2-1. Mladá Boleslav porazila Baník Ostrava 4-0 a Teplice zvítězili ve Zlíně 3-1.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D1 v Brně a kolony před Prahou. Na dálnici D1 popojíždí kolona v Brně směrem na Ostravu. Na 195. a půltém kilometru na začátku omezení uklízejí po nehodě dvou aut. Teď hasiči dozametali vozovku, pustili opět dva jízdní pruhy směrem na Ostravu. A ta dlouhá kolona už od 183. kilometru by teď mohla jet o něco rychleji. Na D1 menší kolony v opačném směru na příjezdu z Vyškova do Brna popojíždějí u Holubic a pak ještě před omezením u bratislavské dálnice. Dost ucpaná už je i silnice 43 ze Svitav do Brna před Lipůvkou, brzdí se už v Milonicích. Taky na příjezdech do Prahy houstné provoz. Na D1 ve směru z Brna na Prahu pozor už Mejkalky. Nově se teď omezením na 24. kilometru jede po Novém mostě a brzdí se zhruba na 26. kilometru. Ranní kolona i na silnici 3 z Benešova před Mirošovicemi a na dalších místech před Prahou. Ještě dálnice D10 z Mladé Boleslavy směrem do Prahy na 24. kilometru stojí auto částečně v jízdním pruhu, na místě jsou policisté a brzdí se prudce za sjezdem na Benátky nad Jizerou. Opatrně dojíždějte. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Dnes a zítra ovlivní počasí u nás okraj tlakové výše, díky které k nám bude proudit teplý vzduch z jihu. Hlavně zítra se mohou teploty ještě převážně na jižní Moravě vyšplhat do tropických hodnot. Ve středu ale přejde přes Česko výrazná studená fronta, která k nám přinese déšť, místy i bouřky a za ní se citelně ochladí. Teploty se budou na celém našem území pohybovat pod 20. Dnes nás ale ještě po chladném ránu čeká poměrně slunečný a teplý den. Oblačnost na nebi bude proměnlivá zdrženlivá, místy může i slabě sprchnout. Teploty se budou odpoledne držet mezi 23 a 27 stupni, na severu bude ale chladněji, jen kolem 20 stupňů. V 1000 metrech na horách naměříte 16, na Šumavě až 22 stupňů Celsia. A povane k tomu dnes jen slabý proměnlivý nebo jižní vítr. To byly zprávy. A teď už je s vámi v ranním radiožurnálu znovu Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, máme důvod sledovat dění v Německu. Krajně pravicová Alternativa pro Německo si totiž zapisuje výrazné volební vítězství v Sasku-Anhaltsku. Ve volbách do zemského parlamentu s náskokem přečela křesťanské demokraty, kteří oproti posledním volbám hluboce propadli. Víme, že v parlamentu zasednou i zelení, sociální demokraté, levice i spojenectví Sáry Wagenknechtové. Podrobněji o tom už za pár minut, tak buďte s námi.
4: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi. Never did believe what I could.

0: 6.38 ranní radiožurnál v pondělí v německé spolkové zemi Sachsen-Anhaltsko ve volbách jasně zvítězila Alternativa pro Německo. Krajně pravicová strana by ale podle předběžných výsledků neměla mít v zemském parlamentu většinu. Detaily teď přidá Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno. Alternativa pro Německo AfD získala v Sachsen-Anhaltsku celkem skoro 44% hlasů. To je pro stranu, kterou zemská tajná služba už několik let považuje za prokazatelně pravicově extremistickou, nejlepší výsledek vůbec v jakékoliv spolkové zemi. Nejlépe si dosud vedla s téměř třetinou hlasů před 2 lety v sousedním Durynsku, rovněž spolkové zemi, která bývala součástí socialistického východního Německa. Právě na východě je AfD výrazně silnější než ve zbytku Německa.
0: AfD mívá dlouhodobě problém najít nějakého koaličního partnera. Najde ho v Sachsen-Anhaltsku?
1: Ano, tradičnější strany křesťanští a sociální demokraté, zelení nebo liberálové i levice se vždy od AfD držely daleko a proto dosud AfD nebyla nikdy součástí vládnoucí koalice v žádné německé spolkové zemi ani městě. Těsně nad 5% teď ale v Sachsen-Anhaltsku získalo levicové spojenectví Sáry Wagenknechtové BSW. To s AfD spojuje minimálně vstřícnější pohled na Rusko a dohromady by měly obě strany v zemském parlamentu většinu. BSW dříve oznámilo, že by mohlo menšinovou vládu AfD tolerovat.
0: A jaké jsou české reakce na situaci v Sachsen-Anhaltsku po volbách a co na to náš německý zpravodaj? I to se časem v ranním radiožurnálu ještě dozvíme. Aktuální souhrn přinesl Dominik Tesár. Díky, naslyšenou.
1: Hezké ráno.
0: 6.39.

0: S vámi ranní radiožurnál. Jaké to je letět v letadle ve stavu bez tíže? A co musí zkusit astronauti, než se vydají do kosmu? Tak tohle všechno brzy zažije další 20 mladých lidí, vybraných tentokrát už do druhé studentské mise nazvané Zero G. Přihlášky do ní přijímá až do 5. října národní program Česká cesta do vesmíru.
1: Zero G!
2: Tak prožívala stav bez tíže loňská posádka 26 mladých lidí z mise Zero G. Letadlo se speciálně vypolstrovaným prostorem na palubě s nimi létalo nahoru a zase dolů. Při každé vlně se na chvíli volně vznášeli v prostoru. Na podobný zážitek zvou organizátoři České cesty do vesmíru znovu. Speciální let bude ale jen závěrem delší mise, upozorňuje Tereza Kubicová z organizačního týmu.
3: Dvoje kognitivní testy, angličtina, fyzické testy a nakonec takový rozhovor s psychologi. Opravdu musíme vybrat velmi silné jedince.
2: I závěrečný let ve stavu bez tíže důkladně prověřil schopnosti posádky, jak se při minulé misi svěřila nejmladší účastnice Anna.
4: Trošku jsme teď blbě, jak jsme stoupali. Ale nepopsatelný zážitek.
5: Zkusili jsme se rozrotovat, zkusili jsme Supermana, já myslím, že všichni zneužívají.
2: Komentoval Aleš Svoboda, český astronaut ve výcviku a jeden z velitelů studentské mise. Její náplň je přizpůsobená věku, zdůrazňuje další z pořadatelů Václav Kobera z Ministerstva průmyslu a obchodu.
6: Výzva je otevřená pro studenty a žáky od 13 do 18 let. Stačí navštívit stránky českacestadovesmíru.cz.
2: Přihlášky pro studentskou misi Zero G 2 je možné posílat do 5. října. Celá akce vyvrcholí příští rok v dubnu. Martin Srp, Radiožurnál.
0: Radiožurnál 6:45. Vlastníka také architekti chtěli zachovat a zachránit zbývající část požárem zničené baťovské budovy 34 ve Zlíně, jenže nejde to. Proti byli statici a demolice proto bude právě dnes po přestávce opět pokračovat. Benátský filmový festival předpolednem uvede v premiéře digitálně zrestaurovanou verzi snímku Valerie a týden divů režiséra Jaromila Jereše. Film z roku 1970 vypráví o 13-leté Valerii, která se poprvé setkává s dospíváním a láskou.
7: Úspěšná D1 v Brně a nehoda na Českobrodské v újezdu nad Lesy. Na dálnici D1 připomínáme kolony v Brně. Ve směru z Prahy na Ostravu se pomalu rozjíždí kolona před omezením na 196. kilometru. Tam překážela dvě auta po nehodě. Už jsou na straně volné dva pruhy. Stačila se ale vytvořit kolona v podstatě už od kývalky 182. kilometru a stále je to na dlouho. D1 plná i ve směru z Vyškova aktuálně od 214. kilometru k Rohlenci. Taky na příjezdech do Prahy už teď silný provoz. Dost ucpaná je třeba silnice 3 před Mirošovicemi směrem z Benešova. A pozor na Českobrodské silnici směrem z Kolína do Prahy. V újezdu nad Lesy nehoda, kolona 20 minut ve směru na Prahu. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
8: Počátku tohoto týdne se budou na nebi střídat mraky a slunce a teploty ještě vystoupí i nad letních 25 stupňů, na jižní Moravě dokonce nad tropickou 30. Teplé letní místy až tropické počasí ve středu ukončí studená fronta s přehánkami a bouřkami. Přinese sebou i výrazné ochlazení. V druhé polovině tohoto týdne se proto budeme muset spokojit s teplotami jen kolem 18 stupňů. Krásné ráno.
9: Radiožurnál.
10: Každý den s vámi.

0: Markenbr, ranní radiožurnál za 10 minut, 7 hodin a další zprávy. Ještě chvíli na sport jsme pro vás teď vyšetřili. Basketbalistky, ty české, padly s Čínou. Na světovém šampionátu tedy končí dnes, ale ještě čeká poslední zápas ve skupině se Spojenými státy. Tenistka Linda Nosková, tak ta pokračuje na Grand Slamových turnajích v parádních výkonech. Po titulu ve Wimbledonu se teď v New Yorku probojovala vůbec poprvé v kariéře do čtvrtfinále US Open. V utkání s Ukrajinkou Kostyukovou využila ale až šestý matchball. Linda Nosková má na svém kontě už 11 Grand Slamových výher v řadě. Blahopřejeme.
1: Oh, no way. What a forehand to save match point.
2: Kostyuková v souboji s Noskovou tvrdošíně odmítala vyřazení z turnaje a několikrát na matchball soupeřky zahrála neuvěřitelné míče. U šestého matchballu už i vyhlášená kliďaska Nosková byla dost nervózní.
3: Už se mi kopala ruka už při tom druhém samozřejmě, ale tyhle ty zápasy. V poslední době mi přijde, že jich je až moc, kdy jsem vlastně blízko a potom se to zase vzdálí a potom se zase blízko a taháme se na konci. Takže není to úplně nejlepší pro moje mentální zdraví ani pro moje pro můj tým, ale tyhle ty zápasy jsou na čem záleží nejvíc. Takže jsem ráda, že to zase vyšlo už po několikátý, ale jako brala bych i tu výhru v těch dvou setech, no teda nebudu lhát. She's done it.
4: Linda Noskova, you're a US Open quarterfinalist. Jak moc příjemné je po wimbledonském titulu si udělat ještě osobák na US Open, čtvrtfinále.
3: Jo, tak je to super. Já jsem ráda, že pořád přežívám od kola do kola. Mohlo to ujít úplně na opačnou stranu, takže jsem ráda, že se mi tohle už nějakou chvíli nestalo, že jsem měla několik matchbullů a pak jsem ten zápas prohrála, takže těším se na další zápas.
2: Říkala po postupu do čtvrtfinále šťastná Linda Nosková. Její další soupeřkou bude na US Open světová jednička běloruska Sabalenková. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.

0: To viem.
1: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna radiožurnálu.
2: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
3: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
1: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
4: A se slyšíte tu bouřku, jde nějaká uhradce, tady není vidět na 3 metry.
2: Nebo silný vítr.
5: Já to musím zastavit, protože se nedá jet.
1: Volejte i vy 800 553 553.
2: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
1: Zelená vlna radiožurnálu.
2: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
1: Zelená vlna radiožurnálu.
2: Každý den s vámi.

0: si představoval první český prezident budoucnost Pražského hradu?
1: Chceme, aby z toho hradu se stalo žijící centrum.
2: Se kterými slovy nesouhlasil?
1: Česko. Vždycky po mně lezli slimáci, když mé oko padlo na tenhle podivnej slangový nebo argotový výraz.
0: A jaký byl jeho vztah ke sportu?
1: Strašně rád koukám na hokej nebo na tenis.
2: Svět podle Havla? Aneb to nejlepší z hovorů Zlán.
0: Výběr zásadních momentů z historie oblíbeného pořadu.
2: Svět podle Havla?
0: Aneb to nejlepší z hovorů Zlán?
2: Denně ve 13:45 odpoledne.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: Chceš zažít stav bez tíže a cítit se jako astronaut na oběžné dráze? Je ti 13 až 18 let? Staň se kadetem nebo kadetkou druhého ročníku mise Zero G. Výběr nové posádky prověří tvoje kognitivní schopnosti, fyzickou připravenost i schopnost komunikovat. Přihlašování probíhá od 7. září do 5. října 2026. Všechny informace a přihlašovací formulář najdeš na webu České cesty do vesmíru. Tak si tuhle vesmírnou šanci nenech ujít. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
4: Tady je Radiožurnál v 7 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
5: Lídři koalice budou jednat o rozpočtu na příští rok. Motoristé a SPD chtějí nižší schodek. Volby v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko vyhrála Alternativa pro Německo. Fotbalisté Sparty v lize prohráli v Hradci Králové a v tabulce jsou desátí. Nehoda brzdí provoz na dálnici D11 na příjezdu do Prahy z Hradce Králové. A bude slunečno, později oblačno až zataženo a ojediněle slabý déšť. Teploty do 27 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Koaliční rada bude jednat o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Motoristé a SPD se s hnutím ANO zatím neshodnou na výši schodku. Deficit 389 miliard korun, který navrhlo ministerstvo financí, považují koaliční partneři za příliš vysoký. Podle předsedy motoristů Petra Macinky je možné seškrtat až 20 miliard. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO s takovými úsporami spíš nepočítá.
6: Vidím možné, kdybychom se na nich zhodli, úspory spíš v nižších jednotkách miliard. Řada těch návrhů, byť jsou velmi relevantní,

0: CDU, kterou volilo skoro o 20% lidí méně než minule. Do zemského parlamentu v Sasku-Anhaltsku se dostalo celkem 6 stran. Víc chystáme v Radím radiožurnálu asi za 20 minut. Začíná 60. sezóna divadla Járy Cimrmana. Večer ji zahájí představení Záskok v Klicperově divadle v Hradci Králové. V hlavní roli bude Zdeněk Svirák.
1: No, nemá talent.
2: Já bych jenom byl rád, abychom vydrželi být při chuti.
3: Zdeněk Svirák 60. sezónu vítá s radostí, ale i s obavami. Připomíná, že do ní soubor vstupuje v oslabení, bez Jana Hraběty. A podobně to vidí i herec Petr Bruckner.
4: Někdy je to euforie a někdy je to smutek. A smutek je to ten, že už spousta těch lidí, kterýma jsem těch 60 let tam vlastně žil a žiju, tak už tam nejsou.
3: Zítra se soubor divákům představí v Kutné Hoře. První pražské představení odehraje ve středu a na 27. září chystá divadlo společně s radiožurnálem oslavy jubilejní sezóny v Příchovicích u Tanvaldu. V rámci celodenního programu v areálu u Čápa vyhlásíme i vítěze ankety o nejoblíbenější postavu. Tu můžete stále vybírat na serveru i rozhlas. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
0: 20 českých studentů se vydá na simulovanou vesmírnou misi Zero G2. Ode dneška můžou posílat přihlášky. Uchazeče čeká několik vyřazovacích kol a úkoly podobné výcviku astronautů. 20 nejlepších pak poletí ve stavu bez tíže ve speciálním letadle. A bude to i téma ranního interview Radiožurnálu v 7.50.
5: Sport. Fotbalisté Sparty klesli v tabulce šance ligy na 10. místo. V Hradci Králové prohráli 1-2 a čtvrtou porážku v prvních 7 kolech těžce nesl i nový kapitán týmu Adam Karabec. Ten kritizoval hlavně fakt, že si Pražané nedokázali za celý druhý poločas vypracovat větší šanci.
6: Nejsme schopni se dostat do nějakého smysluplného jako zakončení. Přitom podle mě to, co trénujeme, chceme hrát, tak to všechno jako by mělo jako fungovat, ale my prostě to neplníme. Plníme to tak jako na půl. Hrajeme pomalu, místo toho ty akce musí být rychlý a pak už je to takový jako nemastný, neslaný.
5: Liberec je v tabulce nejvyšší soutěže, bod za vedoucí Slavií po výhře 2-1 na hřišti Jablonce. Teplice vyhrály ve Zlíně 3-1 a Mladá Boleslav porazila ostravský Baník 4-0. Tenistka Linda Nosková postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále US Open. Nad Ukrajinkou Kostěkovou zvítězila wimbledonská šampionka 2-1 na sety a čeká jí světová jednička Běloruska Sabalenková.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolony u Brna taky před Prahou. Na příjezdech do Prahy je silný provoz. Na D1 ve směru na Prahu pozorou šmejkalky. Nově se teď omezením na 24. kilometru jede po Novém mostě a brzdí se zhruba na 27. kilometru. Kolona popojíždí. Na dálnici D11 na příjezdu do Prahy z Hradce Králové tam je i nehoda. Podle našeho zpravodaje překáží na prvním kilometru.
9: Nehoda dvou aut v levém pruhu. Opět se to dá odstavným zleva i pravým pruhem, akorát to zpomaluje.
8: A brzdí se už na 7. kilometru. Pozorucpaná je i Českobrodská směrem do Prahy. V újezdu nad lesy nehoda překáží na křižovatce. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště už dlouhá kolona před sjezdem na Ořech. Musí regulovat vjezdy do tunelu, zastavíte před sjezdem na Vestec. A taky v Brně už hustý provoz. Ucpaná je D1 na příjezdu do Brna z Prahy. Pomalu pojedete od Kývalky 182. kilometru ve frontě až k omezení na 196. kilometru. Pozor, ucpaná je tam i souběžná 602. Na D1 fronta i na příjezdu do Brna z Vyškova a je to ranní fronta před Rohlenkou aktuálně od 213. kilometru na 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude slunečno, postupně oblačno až zataženo a ojediněle slabý déšť, teploty většinou 23 až 27 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
10: Dobré ráno, možná jste si toho všimli, možná si toho všimnete až dnes při tankování. Ceny pohonných hmot během několika málo dní celkem slušně vyskočily nahoru. Rostoucími cenami pohonných hmot se bude zabývat i vláda. A také my, už za chvíli.
7: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: Pondělí 10 minut po 7. Právě dnes se bude vláda zabývat rostoucími cenami pohonných hmot. Ve videu na Instagramu to včera řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Více k tomu zjišťoval Jan Duchoslav z domácí redakce a zjistil. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Ceny pohonných hmot bude chtít premiér Babiš na jednání kabinetu řešit s ministryní financí Alenou Schillerovou z hnutí ANO. Chtějí se mimo jiné podívat na marže rafinérií. Babiš taky dřív nevyloučil, že by vláda mohla znovu zastropovat marže na prodej pohonných hmot. Snížit spotřební daně na naftu a benzín se ale kabinet nechystá. Připomenu, že v Česku cenová regulace pohonných hmot platila od dubna do poloviny července.
0: No a kolik tedy teď pohonné hmoty stojí?
1: V Česku znovu zdražily v uplynulých 2 týdnech. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 teď stojí v průměru 42 korun a 34 haléřů. Za litr nafty řidiči podle dat společnosti CCS zaplatí průměrně 45 korun a 89 haléřů. Ještě dodám, že ceny pohonných hmot rostou od jara kvůli konfliktu na Blízkém východě.
0: Jan Duchoslav, díky.
1: Díky, naslyšenou.
0: 7 hodin 11 minut.

0: Je 7.15. Lídři vládní koalice dnes proberou chystaný státní rozpočet pro příští rok. Motoristé SPD kritizují výši schodku, který má podle návrhu ministerstva financí být 389 miliard korun. Své úpravy dnes představí ministryně financí Aleně Schillerové a premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO a my se na to zaměříme podrobněji po půl osmé. Divadlo Járy Cimrmana v 7 hodin večer zahájí jubilejní 60. sezónu. Prvním představením bude Záskok v Klicperově divadle v Hradci Králové, a to v hlavní roli přímo se Zdeňkem Svěrákem. A Radiožurnál chystá na neděli 27. září speciální vysílání právě k začátku cimrmanovské sezóny.
1: Nehoda v Pardubicích a kolony v Liberci. V Pardubicích ten silný ranní provoz komplikuje nehoda. Auto s motorkou se srazilo u nadjezdu u Parama ve směru od Přelouče, od letiště. A kolona se tam tvoří už od Starých Čivic. Zdržíte se i na silnici 37 na příjezdu s Chrudimi asi 10 minut. Na silnici 16 z Mělníka a do Slaného kolona před Novou Vsí je asi na čtvrt hodiny a pak je tam fronta ještě u Spomyšle, opravují most. Na silnici 35 vázne provoz na průjezdu Libercem kvůli omezení. V obou směrech počítejte asi 10 minut navíc. A ještě do Brna jsou ucpané příjezdy po dálnici D1 ve směru z Prahy od Kývalky. Z Vyškova se brzdí za Rousínovem a zdržíte se v obou směrech okolo 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: Dnes nás čeká docela slunečný den, jen přechodně hodně mraků se slabým deštěm. Bude oblačno až polojasno, jen výjimečně zataženo a ojediněle může zapršet. Večer se pak bude od západu na většině našeho území nebe projasňovat. Odpolední teploty se budou pohybovat od 23 do 27 stupňů. Na severu naměříte jen kolem 20. V 1000 metrech na horách pak teploměry ukážou 16, na Šumavě až 22 stupňů. A foukat k tomu bude jen slabý proměnlivý nebo jižní vítr. Krásné ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Německý kancléř Merz je hlavním poraženým včerejších zemských voleb v Sachsen-Anhaltsku. Ty drtivě vyhrála strana Alternativa pro Německo, která podle předběžných výsledků získala necelých 44% hlasů. V metropoli východoněmecké země v Magdeburgu je také náš zpravodaj Tomáš Javlín. Tomáš, vítej.
1: Dobré ráno. Friedrich Merz, když před rokem a půl nastupoval, tak sliboval, že z AfD udělá krátký proces, řekněme, ale teď to vypadá úplně naopak. Křesťanští demokraté v Sachsen-Anhaltsku historicky nejhorší výsledek a naopak AfD prudce vzrostla. Ta situace u křesťanských demokratů je dnes podle týdeňku Spiegel třeba taková, že už se vlastně rozhodují, jestli si nevybrat i nového kancléře, nepostavit do čela vlády nového člověka, ale mají dilema, protože kdyby si teď vybrali nového, tak i ten se může utopit v koaličním jednání se sociálními demokraty. Na druhou stranu, když budou čekat a neodvolají teď Friedricha Merze, taky to taky může stát příští spolkové volby.
0: Tisíce lidí večer demonstrovali proti AfD v Berlíně nebo ve Frankfurtu. Jaké to bylo v Magdeburgu?
1: Především tady bylo vidět spousta policejních dodávek, jakože opravdu velké množství, ale pokud vím, tak k žádným excesům nedošlo. Lidé, kteří přáli spíš stranám takzvaného demokratického tábora, tak ti se sešli na náměstí u Magdeburského chrámu. Všichni mluvili, se kterými jsem mluvil, tak mluvili o katastrofě, že situace v Sachsen-Anhaltsku se teď jenom zhorší. Překvapilo mě, AfD v Magdeburgu nijak neslavila, aspoň na veřejnosti, a myslím, že to není proto, že by to bylo velké město i v Magdeburgu. Dosáhla tato strana docela velkých výsledků.
0: A bude Sachsen-Anhaltsko první spolkovou zemí, kde AfD nejen vyhrála volby, ale bude také vládnout?
1: Lídr AfD, který přivedl stranu do voleb Ulrich Siegmund, včera po volbách už trochu jemnil svoji retoriku. On dosud říkal, že jeho cílem je jednobarevná vláda, ale tomu ten výsledek neumožňuje, takže včera říkal, že bude jednat i s dalšími stranami. Víme, že v Německu je takzvaná protipožární zeď, snaha stranu AfD, která je v některých spolkových zemích vnímaná jako považovaná za pravicově extremistickou, izolovat, ale nicméně možnosti existují. Například do zemského sněmu se dostala i strana BSV, hnutí Sáry Wagenknechtové, nebo je možné, ale to ještě nevíme, že by se mohli objevit i třeba přeběhlíci ze strany křesťanských demokratů.
0: Tomáš Havlín z Magdeburgu, díky, naslyšenou.
1: Díky, hezký den.

Pondělní ranní Radio Žurnál s vámi i na cestách a naši dopravní zpravodajové opakovaně volají z Pardubic příjezd od Přelouče, momentálně komplikovaný provoz a kolony kvůli střetu auta s motorkou. Šťastnou cestu, dobře dojte, když možná o něco později a ještě číslo do zelené vlny, kdyby náhodou 800 553 553. Šťastnou cestu.

0: Tom Petr, ranní radiožurnál. Přehled o všem, co se děje nejenom na Zemi, ale i třeba ve vesmíru. Česko teď opět hledá studenty pro pomyslnou vesmírnou posádku. Kdo se může účastnit konkurzu na misi ve stavu bez tíže Zero G2, tak to vám povíme v ranním interview krátce před 8 hodinou.
1: Souboj o Final Eight Davis Cupu. Česko versus USA. Tým v čele s Jiřím Lehečkou a Jakubem Menšíkem proti hvězdným Američanům. A návrat na místo, kde kapitán Tomáš Berdych před 14 lety slavil Davis Cupový triumf. 18. a 19. září v O2 Areně. Buďte u toho. Více na webu český-tenis.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
0: Dobré ráno v 7:30. Posloucháte zprávy s Terezou Tomáškovou.
2: Rostoucí ceny pohonných hmot dnes probere vláda. Ve videu na Instagramu to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Už dřív připustil, že by vláda mohla znovu zastropovat marže prodejců. Snížit spotřební daň na naftu a benzín se prý ale tentokrát nechystá. Ceny paliv rostou od jara kvůli konfliktu na Blízkém východě. Tisíce Srbů míří do Bělehradu na pohřeb odsouzeného válečného zločince Radka Mladiče. Rakev s jeho tělem bude dopoledne vystavena v jednom z kostelů. Po obřadu se pak průvod přesune na Topčiderský hřbitov, kde bude Mladič pohřben. Bývalý velitel armády bosenských Srbů zemřel na konci srpna ve vězení v Hágu. Odpikával si tam doživotní trest za genocidu a válečné zločiny za války v Bosně v 90. letech. Demoliční firma dnes znovu zahájí bourání zbývající části budovy 34 v baťovském areálu ve Zlíně. Vlastník, společnost Krým, chtěla spolu s architekty a umělci zbývající část vyhořelé budovy zachránit. Statici to ale s ohledem na bezpečnost nedoporučili. Pokud vše půjde bez komplikací, torzo dělníci zbourají do konce tohoto týdne.
1: Sport.
2: Fotbalisté Hradce Králové v 7. kole šance ligy porazili Spartu 2-1. Liberec vyhrál stejným výsledkem na hřišti Jablonce, Mladá Boleslav zvítězila 4-0 nad Baníkem Ostrava a Zlín podlehl Teplicím 1-3. České basketbalistky skončí na mistrovství světa ve skupině. Po prohrách s Itálií a Čínou už jsou bez šance na postup do play-off. Dnes večer je čeká závěrečný duel s obhájkyněmi titulu ze Spojených států amerických.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony u Brna na dálnicích a nehoda v Pardubicích. Na D1 popojíždějí kolony na příjezdech do Brna v obou směrech. Od Vyškova zastavíte u sjezdu na Rousínov, z Prahy za sjezdem na Ostrovačice na 178. kilometru a zdržíte se v obou případech asi 20 minut. Ucpaná je i D2, příjezd z Bratislavy do Brna. Od 6. kilometru pojedete pomalu až k D1 ke stavbě. V Brně až půlhodinová kolona nebo u Brna půlhodinová kolona i na silnici 43 ze Svitav po pojíždí od Milonic k Lipůvce. V Pardubicích výrazně komplikuje dopravu nehoda na příjezdu z Přelouče po silnici 2. Auto s motorkou se srazilo u nadjezdu u Parama. Kolona je tam dlouhá už ze Starých Čivic. Taky v Praze ranní špička, navíc na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně i nehoda těsně před sjezdem na okruh, dodávka, osobní auto, blokují dva pruhy, kolona zpomalí od Rudné. Dálnice D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy. Čerstvá nehoda teď je zhruba na 20. kilometru. Čekejte kolony za sjezdem na Sackou. A ještě jedna nehoda na Českobrodské silnici. V újezdu nad Lesy dvě auta v sobě, jede se kivadlově. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Noční vyjasnění a uklidnění větru, které na naše území přinesla tlaková výše postupující ze západní Evropy, způsobila, že dnešní ráno je poměrně chladné. Teploty nejčastěji klesly na 6 až 11 stupňů. Místy bylo ještě chladněji, jen kolem 4 stupňů Celsia. Naopak nejtepleji zůstalo v centru Prahy kolem 13 stupňů. No a teploty pod nulou zaznamenaly mrazové kotliny na Šumavě. Na Horské Kvildě nebo Kvildě Perle meteorologové naměřili minus 2 stupně. Zajímavé je, že přes den bude na Šumavě v 1000 metrech nad mořem až 22 stupňů. Nejtepleji z našich hor. Jinde na hřebenech naměříte kolem 16 stupňů. No a ve středních a nižších polohách pak ukážou teploměry mezi 23 a 27 stupni. Chladněji jen kolem 20 bude na severu naší republiky. A nebe dnes bude oblačné až polojasné, jen přechodně zatažené s ojedinělými slabými přeháňkami. Večer se od západu obloha projasní. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, 7. září, mimo jiné světový den vzácné Duchenovy svalové dystrofie, která způsobuje ochladnutí svalů. I to ještě připomeneme v ranním radiožurnálu. Stejně tak připomeneme i to, že v tomto týdnu čekají ministryně financí Alenu Schillerovou s ANO vyjednávání o státním rozpočtu na příští rok.
1: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Rozpočet na příští rok, téma, které vyvolává kritiku, ostrou kritiku od minulého týdne. Navrhovaný schodek ve výši 389 miliard korun považují za přemrštěný i vládní politici z řad SPD a motoristů sobě. Ti budou chtít o možných úsporách jednat dnes ráno a víc k tomu poví Jan Duchoslav z domácí redakce. Vítej.
1: Dobré ráno, předseda strany a ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů řekl, že chce schodek snížit až o 20 miliard korun.
2: Určitě se týkají ty naše návrhy zdravotnictví, určitě se také týkají energií, týkají se vůbec provozu státu, nákupu různých služeb.
1: Té ranní schůzky se proto účastní ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a ministr školství Robert Plaga, oba za ANO.
0: A bude vůbec možné na úsporách najít nějakou schodu?
1: To jisté není, protože Plaga už taky zmiňoval, že by potřeboval svůj rozpočet naopak navýšit zhruba o 6 miliard. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO ale připustila změny v rozpočtu na příští rok jen v řádech jednotek miliard. Své výhrady k rozpočtu předloží dnes večer na koaliční radě i SPD, jak už dřív říkal jeho předseda Tomio Okamura.
3: Já bych zrušil všechny dávky například pro Ukrajince. Já nevím, proč tady dostávají dávky. Druhou věcí je, že stále se vyplácí ještě peníze například politickým neziskovým organizacím.
1: Jak ale namítá Alena Schillerová a třeba Jaromír Hampl, předseda Národní rozpočtové rady, příspěvky pro uprchlíky z Ukrajiny jsou mandatorní a pro jejich úpravu by bylo potřeba změnit zákon. Dodám, že opozice návrh rozpočtu kritizuje jako nezodpovědný.
0: Jan Duchoslav, díky naslyšenou.
1: Díky naslyšenou.

0: Světový den povědomí o Duchenově svalové dystrofie právě dnes. Vzácné onemocnění, při kterém postupně odumírají svaly. Pacient přestává chodit a může mít také problémy s dýcháním a polikáním. V Česku touto nemocí trpí přes 350 chlapců. Zpomalit vážnou nemoc dokáže nový nákladný lék. V Česku ho zatím plošně zdravotní pojišťovny nehradí. Konkrétní příběh. Osmiletý Jáchym sirup za miliony korun užívá na základě výjimky.
1: Jáchyme, tobě před chvilkou skončila škola, je to tak?
2: Jo.
1: Do jaké třídy ty chodíš?
2: Do třetí.
1: Do třetí třídy a sešli jsme se tady v parku. Máš tady rodiče, Hanu a Martina. Vy někdy využíváte i kočárek?
3: Využíváme na další vzdálenosti, bereme kočárek, zatím se tam vejde.
4: Vlastně nikdy nevíme, kdy ty nohy vlastně začnou reálně bolet.
1: Jáchym teď sedí na lavičce, má nohy v tureckém sedu. Je tohle pro tebe příjemné?
2: Jo.
1: Já jsem tvoje rodiče poprosila, aby sebou vzali ten hodně drahý sirup. Ta roční léčba může být podle váhy dítěte i na nějakých 8 milionů korun. Ty si ho dáváš každý den?
2: Dvakrát.
1: Dvakrát denně?
2: Po jídle.
1: Dáváš si ho po jídle pravidelně ráno a večer?
2: Jo. Je sladký a pak je hořký.
1: Takže nejdřív sladký a pak hořký.
4: Je to vlastně přípravek, který zpomaluje to onemocnění jako takový, v tomhle případě primárně ty ztráty té chůze. Takže nám to vlastně velmi získává čas, který je jako klíčový v tuhle chvíli.
1: Ta krabička je bílá, je tady nápis Duvizat. Jáchym bere ten lék, tu suspenzi, od dubna. Vy víte nějaké výsledky?
4: Vlastně před nasazením toho léku musel Jáchym projít určitým vyšetřením, včetně magnetické rezonance svalu. Ten typ vyšetření vlastně v čase se bude opakovat, aby jsme právě věděli, k jakému zpomalení došlo, tak uvidíme.
1: Říkají Hana a Martin, rodiče Jáchyma s Duchenovou svalovou dystrofií. Jestli se bude léčba hradit z veřejného zdravotního pojištění, aktuálně projednává Státní ústav pro kontrolu léčiv. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.
0: Je 7:45. Vyslanci amerického prezidenta navrhli obnovit třístranné rusko-ukrajinské rozhovory zprostředkované Spojenými státy americkými. Steve Witkoff a Jared Kushner jednali o víkendu postupně s Vladimirem Putinem v Moskvě a s Volodymyrem Zelenským v Kyjevě. A my se po 8 hodině spojíme s naším zvláštním zpravodajem právě v Kyjevě, Pavlem Novákem. Zemřel spoluzakladatel skupiny Jojo Band Richard Tesařík, bylo mu 80 let. Richard Tesařík hrál také v muzikálech. Pamatovat si ho můžete třeba jako hrobníka v Hamletovi, kde měl obrovský úspěch ve dvojici spolu s bratrem Vladimírem. A my si Richarda Tesaříka připomeneme také už příští hodině po 9:30.
5: Nehody na Hradecké, taky plzeňské dálnici před Prahou. Na D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy čekejte kolony za sjezdem na Sadskou. Na 20,5 kilometru jsou hasiči, hlásí naše motohlídka. Je na místě.
6: Je blokován pravý jízdní pruh a to kvůli osobnímu vozidlu, z kterého vytekly provozní kapaliny. Na místě zasahují hasiči, jezdí se jen jedním pruhem a do kolony vyjedete na 24,5 kilometru.
5: Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně se srazila dodávka s osobním autem těsně před sjezdem na Pražský okruh. Blokují dva pruhy, zasahují hasiči a kolona od sjezdu na Rudnou výrazně zpomalila. Na D1 na příjezdu do Prahy z Brna je silný provoz. Brzdí se už na 26. kilometru, nesouvislé kolony jsou až do Prahy. Na D1 kolony taky u Brna, zdržíte se na příjezdech do Brna v obou směrech okolo 20 minut. A další zelená vlna nejpozději za 15:45.
7: Nejchladněji bylo dnes po ránu v mrazových lokalitách na Šumavě, tam dokonce místy spadla teplota k -2 stupňům. A bez větří a vyjasněné nebe přineslo nízké teploty i na ostatní území. Nejčastěji klesly k 6 až 11 stupňům. Přes den čekáme oblačno nebo polojasno, jen místy mraků víc a z nich pak může i zapršet. Večer bude od západu oblačnost ubývat až do úplného vyjasnění. Odpolední teploty dnes budou velmi příjemné, od 23 do 27 stupňů. Na severu jen kolem 20, v 1000 metrech na horách naměříte kolem 16, na Šumavě až kolem 22 stupňů. Krásné ráno.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.

0: Na cestu do stavu bez tíže se vydá další 20 českých studentů. Zažijí předstartovní zkoušky a přípravy podobně jako skuteční astronauti. No a nakonec i čeká speciální let letadlem, kde se budou na palubě vznášet jako ve vesmíru. Studenti se mohou přihlašovat na druhou misi Zero G právě ode dneška. No, naším hostem je teď právě proto hlavní koordinátor České cesty do vesmíru a ředitel vesmírného odboru na Ministerstvu průmyslu a obchodu Václav Kobera. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Vy jste už loni bestížní let pro studenty uspořádali. Jak si to máme představit?
1: No, je to tak, že do Prahy přiletí z Bordeaux speciálně upravené letadlo Airbus 310 a ten bude startovat z pražského letiště a provede speciální manévry, kterým se říká parabolické manévry. Je to tak, že vystoupá klasicky do určité hladiny a potom bude prudce stoupat a v nějaké fázi vlastně se dostane do toho vršku, obrátí se dolů a tímto způsobem vytvoří stav bez tíže asi na 20-22 sekund a tento pohyb bude asi 16krát opakovat.
0: Kdo se může tentokrát přihlásit a co musí splnit?
1: Je to podobné jako před dvěma lety, kdy jsme vybírali z 861 uchazečů. Je to pro žáky, žákyně od 13 do 18 let, to znamená, že těm, kterým ještě nebylo 19 v době registrace a dosáhli 13 let, se mohou přihlásit prostřednictvím České cesty do vesmíru.cz, což je webová stránka, která je pro tyto účely speciálně vytvořená. Pokud uchazečům nebude 18 let, musí si jich s účastí souhlasit jejich zákonní zástupce. A co ještě musí splnit, no hlavně musí vlastně souhlasit s těmi podmínkami, které jsou na těch stránkách velmi přesně popsané a musí mít chuť s náma do toho jít.
0: Co bude předcházet tomu vrcholu, tomu několika desítek sekundovému stavu bez tíže? Co ta posádka předtím ještě musí zažít a stihnout?
1: No je toho opravdu hodně. To výběrové řízení vlastně bude probíhat, prakticky dnes začalo. Už máme první registrace hned po půlnoci, kdy jsme spustili internetové stránky v této věci. Už nám přicházejí registrace. Ty registrace mohou přicházet do 5.10. Kdo tento termín nestihne, bohužel pro tento ročník nebude mít šanci se dostat do dalších fází. Těch fází výběru bude 9. Ono je to vlastně výběrové řízení mladé ambasadory Českého kosmického programu a v rámci toho, protože součástí České cesty do vesmíru je i mise Aleše Svobody do vesmíru, která proběhne příští rok, tak probíhá výběr podobný jako výběru astronautů a vlastně i v rámci toho výběru dostávají postupně ti vybraní výcvik. Takže co je čeká, je to opravdu hodně. Musí natočit představovací video, to je potom rozfázované, toto musí potom ti, kteří se přihlásí do 25. října, potom musí projít testem angličtiny v rámci listopadu, podstoupit první kolo kognitivních testů, potom musí vlastně mít nastudovaný předem poskytnutý materiál a je to test. Následně už vlastně je to podobné, jako to bylo v předchozím ročníku natočení a odvzdání videa na volné téma, to je do konce tohoto roku, kdy už potom začne probíhat tvrdá selekce, druhé kolo kognitivních testů, kdy už vlastně to bude práce s těmi nejlepšími fyzické testy ve spolupráci s FTV, s Univerzity Karlovy. Osobní pohovy už je vlastně taková ta třešnička na dortu, kdy se vybere 26 kadetů a jeden náhradník, to bude někdy do druhé poloviny února a na konci toho vlastně už s těmi vybranými začneme pracovat, protože s nimi ve spolupráci s Ministerstvem obrany a armádou České republiky proběhne survivalový kurz, to znamená kurz přežití, podobný jako prožívají astronauti a potom ten vrchol je opravdu ten let Zero G na konci dubna.
0: Jenom zopakujte, kolika lidí se to tedy nakonec po tomhletom sítu toho všeho, co jste vyjmenoval, týká?
1: Jedná se o 26 lidí, kteří projdou opravdu tímto tvrdým selektivním procesem. Vybíráme jednoho náhradníka, kdyby náhodou někdo z těch 26 nemohl, tak poletí on.
0: Aha. Nikdo asi nechce být z té mise vyřazen, když už do ní vstoupí, ale podle vás to nemusí být úplná prohra?
1: Určitě ne. Já vidím, že vlastně kromě toho, že vlastně pracujeme s úžasnými mladými lidmi, těch 26, kteří vlastně byli vybraní v tom předchozím kole, tak s nimi pracujeme doteď a opravdu velmi aktivně. O víkendu teď vlastně byli na jedné akci, kdy se snaží působit vlastně a ukazovat, že je potřeba být aktivní nebo nějakým způsobem vlastně jsme schopni s těmi dětskama pracovat. Oni chodí do škol, takže je pravda, že i ti, kteří neuspěli, tak s námi chtějí spolupracovat. Je pravda, že mohou se zapojit do dalších aktivit, jako do studentských spolků, nebo do aktivit naší vzdělávací kanceláře SRO, s kterou tuto akci také organizujeme, což je, myslím, že je výborné.
0: Druhá mise Zero G právě dnes začala. Co všechno to obnáší, kdo se může přihlásit a jak takto jsme probrali teď v ranním interview Radiožurnálu. No a naším hostem byl přímo Václav Kobera z Ministerstva průmyslu a obchodu, hlavní koordinátor České cesty do vesmíru, a to jeho nadšení z té akce i v hlase bylo patrné. Děkujeme za to, ať se mi se povede. Naslyšenou.
1: Moc krát děkuju, naschledanou.

0: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Právě probíhá aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Olvin a Fosfa.
1: Radiožurnál 8 hodin. S novými zprávami je tu Tereza Tomášková.
2: Ministři znovu projednají návrh státního rozpočtu na příští rok. Volby v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko vyhrála Alternativa pro Německo. Tenistka Linda Nosková prošla do čtvrtfinále US Open, čeká ji Sabalenková. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně brzdí provoz nehoda. A bude slunečno, později oblačno až zataženo a ojediněle slabý déšť. Teploty do 27 stupňů.
3: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
2: Vláda bude znovu jednat o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Koaliční SPD i motoristé chtějí snížit navrhovaný schodek 389 miliard korun. Na úřadě vlády máme reportérku Adélu Burešovou.
4: Právě teď ve Strakově akademii jedná ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Při příchodu řekl, že jeho rezort v příštím roce už počítá s úsporami, a to ve výši až 6 miliard korun, které zohledňuje úhradová vyhláška. Další jednotky miliard by se podle něj daly najít v některých systémových opatřeních. Po Vojtěchovi má o rozpočtu vyjednávat ministr školství Robert Plaga za ANO. Motoristé chtějí schodek snížit ale až zhruba 20 miliard korun. Premiér Andrej Babiš z ANO nicméně uvedl, že se v příštím roce dají uspořit maximálně jednotky miliard. Odmítl jakékoliv zásahy do výdajů na platy vojáků, policistů a učitelů, anebo na investice, které jsou v příštím roce pro jeho kabinet prioritou. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Radiožurnál.
2: Volby v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko vyhrála strana Alternativa pro Německo. Podle předběžných výsledků dostala 43,8% hlasů. Druhá skončila se 17%.

0: Právě reggae se stalo jedním z typických prvků tvorby Jojo Bandu. Tesařík v roce 2011 v rozhovoru pro Radiožurnál popisoval, proč si s bratrem právě tento styl vybrali.
1: Jednak to byla úplně nová hudba reggae, že jo, a bylo to takový pěkný a jak rád tancoval brácha taky, tak to bylo takový jako taneční hudba, ta latina speciálně, a navíc tam byly úplně nové možnosti v tom skládání, jako ne, taková veselá hudba, takže tam se dalo psát i ty ptákoviny, co jsem psal.
0: Kromě Jojo Bandu vydal tesařík několik sólových alb a vystupoval taky v řadě muzikálů. Martin Fischer, Radiožurnál.
2: A Richarda Tesaříka si v ranním Radiožurnálu připomeneme po 8:30.
3: Sport. Tenistka Linda Nosková porazila na US Open Ukrajinku Kostyukovou 2-1 na sety a v New Yorku slaví premiérový postup do čtvrtfinále dvouhry. Wimbledonská vítězka využila v utkání až 6. matchball. I když patří na okruhu WTA k těm flegmatičtějším hráčkám, v závěru už moc klidná nebyla.
4: No tak moc ne, už se mi kopala ruka už při tom druhém samozřejmě, ale tyhle ty zápasy v poslední době mi přijde, že jich je až moc, kdy jsem vlastně blízko a potom se to zase vzdálí a potom se zase blízko a taháme se na konci, takže není to úplně nejlepší pro moje mentální zdraví, ani pro můj tým, ale tyhle ty zápasy jsou na čem záleží nejvíc.
3: Noskovou čeká čtvrtfinále US Open zítra proti světové jedničce Bělorusce Sabalenkové. A fotbalisté Sparty v Šancelize prohráli na hřišti Hradce Králové 1-2. Mladá Boleslav porazila Baník Ostrava 4-0. Liberec vyhrál v Jablonci 2-1 a Teplice ve Zlíně 3-1.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D5 se před Prahou a ucpané dálnice u Brna. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně čekejte kolony větší než obvykle. Těsně před sjezdem na Pražský okruh se srazila dodávka s osobním autem. Blokují dva jízdní pruhy, zasahují tam hasiči a brzdí se už před sjezdem na Rudnou. Kolona pak pokračuje i dál za nehodou až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Na D1 před Prahou nesouvislé kolony aktuálně od 27. kilometru a přes Šmejkalku a je to až do Průhonic. Na dálnici D4 s Příbrami do Prahy postojíte v koloně za Mníškem pod Brdy. U Řitky na 14. kilometru je omezení a je to na 15:45. Naopak na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy se rozjíždí kolona u Sadské. U nepojízdného auta na 20. kilometru už se jede dvěma pruhy. A teď do Brna je velmi silný provoz. Jsou ucpané dálnice na příjezdech do Brna. Na D1 jak z Prahy, tak od Vyškova se osobním autem zdržíte okolo 25 minut. Nepokoušejte se to obět, jsou ucpané i souběžné silnice. A velká kolona popojíždí i na silnici 50 ze Slavkova k dálnici D1. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude slunečno, postupně oblačno až zataženo a ojediněle slabý déšť. Teploty 23 až 27 stupňů, na severu kolem 20. Tolik zprávy. A pokračuje ranní Radiožurnál s Petrem Králem.
7: Dobré ráno, pondělí 6 minut po 8 hodině. Co je nového? Třeba to, že v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko ve volbách jasně zvítězila strana Alternativa pro Německo. Získala téměř 44% hlasů. Dosavadní české reakce shrneme už za chvíli a další souvislosti k tématu přineseme i v dalším vysílání. Případně už teď je můžete hrát na našem serveru i rozhlas.cz, kde najdete i další zprávy. Dobré ráno.
5: Ranní Radiožurnál a Petr Král. Seconds from

0: slov.
1: Radiožurnál 9 minut po 8. téma, které probíráme už nějakou tu hodinu. Na výrazné volební vítězství krajně pravicové Alternativy pro Německo v Sasku a Anhaltsku teď reagují už i čeští politici. A reakce jsou to, řekněme, smíšené, zatímco někteří jsou spokojení, jiní naopak varují před rostoucím populismem. AfD získala ve volbách ve východoněmecké spolkové zemi téměř 44% hlasů, což je pro stranu zatím nejlepší výsledek v její historii. Pohled českých politiků teď zprostředkuje Jan Duchoslav z domácí redakce. Vítej, dobré ráno.
2: Dobré ráno, podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů bude mít povolební vývoj v Sasku a Anhaltsku velký symbolický význam pro další směřování Německa. Vítězné AfD pogratuloval předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD. AfD fandí a doufá, že bude součástí nové zemské vlády. Výsledek voleb považuje za reakci na selhání dosavadních liberálních politiků. Podle předsedy zahraničního výboru sněmovny Radka Vondráčka z ANO by se AfD měla stát standardní stranou a zapojit se do vládnutí.
1: No a co na vítězství AfD říkají čeští opoziční politici?
2: Předseda starostů Vít Rakušan na síti X varoval před ohrožením demokracie. Šéf ODS Martin Kupka považuje výhru AfD za varovný signál. Upozornil, že Česko se nesmí vydat stejnou cestou a demokratické strany musí nabídnout jasná řešení. Ex-premiér Petr Fiala z ODS považuje výsledek voleb za politické zemětřesení.
1: Jan Duchoslav, k situaci v Německu a také reakce českých politiků na vítězství AfD ve volbách v Sasku a Anhaltsku. Díky a naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou.
1: A další téma, o víkendu se v Moskvě a v Kyjevě intenzivně jednalo o ukončení války. Budeme o tom mluvit. Rá.

to no, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu no, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu no, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé.

0: Radiožurnál ve 4:15. Na úřadu vlády v Praze začaly schůzky o případných úsporách v navrženém státním rozpočtu na příští rok. Koaliční motoristé tvrdí, že lze ušetřit až 20 miliard. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, který přijde na jednání, tak přijde i minister školství Robert Plaga. Oba jsou ve vládě za hnutí ANO. My u toho máme také reportérku Adélu Burešovou a přihlásí se nám do dalšího vysílání s podrobnosti. Jako pověstnou jehlu v kupce sena teď botanici v českém ráji hledají vzácný smil písečný, což je rostlina, které se daří na vyprahlých stráních anebo skalních mezích. Kvete právě teď a dřív často rostla například v prachovských skalách.
1: Kolony u Prahy taky na příjezdech do Brna. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně se zdržíte. Před sjezdem na Pražský okruh hasiči uklízeli po nehodě auta s dodávkou, blokovali dva jízdní pruhy. Před malou chvílí odjeli, takže dálnice opět plně průjezdná a kolona se teď bude přesouvat na Pražský okruh. Na dálnici D4 ve směru s Příbrami do Prahy budete popojíždět za Mníškem pod Brdy asi 15 minut v koloně. U Řitky na 14. kilometru je zúžení. A na D1 nesouvislé fronty směrem do Prahy teď je od 26. kilometru a je to až do Průhonic. V Brně velmi silný provoz. Jsou ucpané dálnice na příjezdech do Brna. Na D1 v obou směrech budete popojíždět přes 20 minut. Ucpané jsou tam i souběžné silnice. A velká kolona stále i na 43 ze Svitav do Brna před Lipůvkou. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Nový zářijový týden začíná s jasnou až polojasnou oblohou. Postupně ale bude od západu mraků přibývat. Přechodně může být až zataženo, ojediněle s možností slabého deště. Večer ale bude obloha opět od západu se projasňovat. Teploty odpoledne vyšplhají až k 27 stupňům a zítra bude ještě tepleji. To nás čekají letní místy, dokonce tropické teploty. Nejčastěji na teploměrech uvidíme od 28 do 33 stupňů. Na severu bude o trochu chladněji. A nebe bude zítra skoro jasné až polojasné, více mraků s výjimečným deštěm se může objevit jen ojediněle v odpoledních hodinách. Krásné pondělí.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: S vámi Radiožurnál Fosun 20. Víkend byl ve znamení diplomatických jednání o konci války na Ukrajině. Zvláštní vyslanci amerického prezidenta Trumpa Steve Witkoff a Jared Kushner přiletěli v sobotu do Moskvy na jednání s ruským prezidentem Putinem a v neděli pak vlakem do Kyjeva na rozhovory s Ukrajinci. Po dobu schůzek vyhlásili obě strany moratorium na vzdušné útoky na svá hlavní města. No a v ukrajinské metropoli je náš zpravodaj Pavel Novák. Pavle, vítej, dobré ráno.
1: Hezké ráno z Kyjeva.
0: Jak je v Kyjevě znát, že platí dočasné moratorium na vzdušné útoky na město?
1: Je to velmi znát, protože neznějí sirény. Nejsou tu poplachy, v neděli teď také tady nebyly, v noci byl klid. Minulý týden byly ty poplachy několikrát denně i několikrát v noci, takže lidé si mohli vydechnout, i když to asi není nadlouho, jak mi také řekl student Dmitro, který si přivydělává hrou na housle na tržišti na jednom kyjevském sídlišti.
2: Da, ono відчувається.
3: Je to znát, poplachu je méně, ale já si nemyslím, že to tak vydrží dlouho. Až to příměří skončí, zase se všechno vrátí, jak bylo. Zase bude víc poplachu a ostřelování.
1: Zastavení vzdušných útoků na Kyjev má platit až do dnešní půlnoci.
0: No a ještě nám tedy řekni, co nakonec z těch víkendových schůzek v Moskvě a v Kyjevě vzešlo?
1: Američtí věnovači sem přivezli jak tady na Ukrajinu, tak do Ruska nějaké návrhy prezidenta Trumpa na ukončení konfliktu, ale jaké to jsou, to nikdo neodtajnil, ale Steve Witkoff po jednání v Moskvě označil 3hodinový rozhovor s Vladimirem Putinem za konstruktivní a obsažný, řekl, že se podařilo dosáhnout pokroku a o setkání s ukrajinským prezidentem Zelenským řekl, že také bylo povzbudivé a vyzval jak Rusko, tak Ukrajinu k obnovení třístranných rozhovorů s Američany jakožto zprostředkovateli. Z Moskvy odletěli věnovači bez jakéhokoliv komentáře. Tady pojednání v Kyjevě byly sdílnější a prezident Zelenský uvedl, že spolu mluvili i o americkém a evropském balíku pomoci s protivzdušnou obranou, s energetikou na zimu, protože předpokládá, že ta válka ještě v zimě bude trvat. A Zelenský také zažertoval, že Witkoff a Kushner byli lepší než patrioty, protože na Kyjev se kvůli jejich přítomnosti tady z Ruska nestřílelo. Takže je vyzval, aby třeba přijížděli častěji.
0: Jednání v Moskvě a v Kyjevě, v ukrajinské metropoli, zůstává i nadále náš zvláštní zpravodaj Pavel Novák. Pavle, díky za informace a naslyšenou.
1: Dobré ráno, naslyšenou.
0: Ranní radiožurnál s vámi i teď v 8 hodin 23 minut. Za 7 minut nabídneme zprávy.

0: Dobré ráno, v půl deváté. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO jedná na úřadu vlády s motoristy o možných úsporách v rozpočtu jeho rezortu na příští rok. Vojtěch při příchodu řekl, že počítá s úsporou 6 miliard korun v úhradové vyhlášce. Další jednotky miliard by se podle něj daly najít v některých systémových opatřeních. Po Vojtěchovi má o rozpočtu vyjednávat ministr školství Robert Plaga za ANO. Navržený schodek 389 miliard korun by chtěli motoristé snížit aspoň o 20 miliard. Podle premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše je možné uspořit maximálně jednotky miliard korun. Americký prezident Donald Trump by dnes mohl po telefonu mluvit s prezidentem Ruska Vladimirem Putinem. Pak se má spojit s prezidentem Ukrajiny Volodymyrem Zelenským, píše to ukrajinský server Kyiv Independent s odkazem na nejmenovaného amerického činitele. O víkendu s Putinem a Zelenským mluvili Trumpovi vyslanci Jared Kushner a Steve Witkoff. V Náměšti nad Oslavou začíná mezinárodní cvičení předsunutých leteckých návodčích Ample Strike. Potrvá do 17. září. Letošního ročníku se zúčastní 26 týmů z 19 zemí, tedy asi 600 vojáků. Lidé v okolí by měli počítat se zvýšeným letovým provozem. Sport. Fotbalisté Sparty jsou po 7. kole šance ligy na 10. místě. Hradci Králové prohráli 1-2, Liberec zvítězil v Jablonci 2-1, Teplice ve Zlíně 3-1 a Mladá Boleslav porazila Baník Ostrava 4-0. Velkou cenu Itálie Formule 1 ovládl poprvé od roku 1966 domácí pilot. Na okruhu v Monze zvítězil lídr celkového pořadí šampionátu Kimi Antonelli z Mercedesu. Startoval přitom z 19. pozice. Druhý dojel jeho stájový kolega Brit Russell.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony u Brna, taky v Praze. U Brna připomínáme kolony na příjezdech po D1 ve směru z Ostravy. Brzdí se na 216. kilometru u sjezdu na Rousínov a je to až k Rohlence, asi na 25 minut. Dost ucpaná je tam i silnice 50 ze Slavkova k dálnici D1. Ucpaný v Brně taky okruh Rokitova ulice směr Vinohrady. Je tam nehoda už v Žarošické ulici a fronty se tvoří už z Židenic. Až půl hodiny budete po pojištětu Brna i na silnici 43 ze Svitav, z Milonic až do Lipůvky. V Praze dnes silná ranní špička. Kolony na těch tradičních místech jsou dlouhé. Na příjezdu do Prahy z Plzně po dálnici D5, tam se rozjíždí kolona po nehodě na prvním kilometru. Ta už je pryč a fronta z 6. kilometru se teď přesouvá na ucpaný pražský okruh. Na okruhu kolona i ve směru z D1 na letiště, tam musí regulovat vjezdy do tunelu. Počítejte minimálně 20 minut navíc. Dálnice D4 s Příbrami do Prahy za Mníškem čekejte asi 15-minutovou kolonu po pojištění před zúžením u Řitky na 14. kilometru. A ještě D1, příjezd do Prahy, nesouvislé fronty už od Čmejkalky, úsek od 24. až do Prahy k jižní spojce pojedete asi 40 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Dnes a zítra ovlivní počasí u nás okraj tlakové výše, díky které k nám bude proudit teplý vzduch z jihu. Hlavně zítra se mohou teploty ještě převážně na jižní Moravě vyšplhat do tropických hodnot. Ve středu ale přejde přes naše území výrazná studená fronta, která k nám přinese déšť, místy i bouřky a za ní se i citelně ochladí. Teploty se budou na celém našem území pohybovat pod 20. Dnes nás ale ještě čeká po chladném ránu poměrně slunečný a teplý den. Oblačnost na nebi bude proměnlivá, místy může i slabě sprchnout. Teploty se budou ale odpoledne držet mezi příjemnými 23 a 27 stupni. Na severu bude trochu chladněji, jen kolem 20. V 1000 metrech na horách naměříte 16, na Šumavě až 22 stupňů. A povane k tomu dnes jen slabý, proměnlivý anebo jižní vítr. To byly zprávy. A teď už je s vámi v ranním radiožurnálu znovu Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno a také za chvíli vzpomínka na Richarda Tesaříka.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Máme ranní radiožurnál a teď také jedna vzpomínka. Ve věku 80 let zemřel zpěvák a textař Richard Tesařík. Se svým bratrem Vladimírem zakládal legendární skupinu Jojo Band. Vydal několik solových alb a hrál v muzikálech.
1: Krokodýl zelený pláká se po pláži, lehce se usmívá, o něčem přemýšlí.
2: Jojo Band vznikl v roce 1975 a postupně se zařadil mezi známé české kapely. Proslavili ho skladby v latinskoamerických rytmech s neotřelými texty, jako třeba Jedem do Afriky, Karviná nebo Rybitví.
1: Nejlepší holky jsou z nedvězího mejta a nejlepší holky jsou z okolí holostře.
2: V Jojo Bandu se vystřídala během let celá řada hudebníků. Jeho jádro ale tvořili bratři Tesaříkovi. V roce 2011 popsal Richard Tesařík v rozhovoru pro radiožurnál, co ho na reggae zaujalo.
3: Jednak to byla úplně nová hudba reggae, že jo? A navíc tam byly úplně nové možnosti v tom skládání. Ne, taková veselá hudba, že tam se dalo psát i ty ptákoviny, co jsem psal.
2: Richard Tesařík se ale věnoval hudbě i mimo kapelu. Působil jako solový zpěvák a byl autorem vlastních písní. Zkušenosti postupně předával taky jako učitel.
3: Já jsem začal učit na Mezinárodní konzervatoři obor zpěv, hlavně interpretaci teda, ale zpěv tam učím takový pokročilejší žáky.
2: Vedle koncertování s Jojo Bandem zpíval i ve známých českých muzikálech. S bratrem Vladimírem se společně objevili například v muzikálu Galileo, Touha nebo Tajemství. Richard Tesařík letos pro Český rozhlas vzpomínal na své muzikálové začátky.
3: My jsme začali ty Hromníky v Hamletovi, že jo? Sice to sklízelo úžasný úspěch, ale tam jsme jenom zpívali a tancovali s bráchou.
2: Richard Tesařík spojil s Jojo Bandem prakticky celou svou kariéru. Kapela loni oslavila 50 let na scéně. Martin Fischer, Radiožurnál.

0: Vzpomínka na Richarda Tesaříka v ranním radiožurnálu. Teď ke sportu. České basketbalistky byly skutečně blízko postupu do play-off mistrovství světa. V Berlíně nad světovými čtyřkami a stříbrnými medailistkami z posledního šampionátu Číňankami vedly ještě půl minuty před koncem čtvrté čtvrtiny o 5 bodů. Závěrem nevyšel, nakonec se prohráli po prodloužení 70-74. Tak takové to tedy bylo a byli jsme u toho. A i tu teoretickou šanci na postup jim tedy vzala večerní ponáška Italek od obhájkyň titulu ze Spojených států amerických.
1: Tohle bylo tak strašně blízko, že se to ani nedá prostě popsat teďkom. Strašný smutek, strašná bolest.
2: Souká ze sebe kapitánka Natálie Stoupalová po porážce s favorizovanou Čínou po prodloužení na mistrovství světa.
1: Bylo to strašně blízko, stačila proměnit 1-6, byli jsme v osmi finále, bohužel se to nepovedlo. No.
2: Eliška Joklová režírovala a táhla srdnatě bojující české basketbalistky 18 body, 5 doskoky a 4 asistencemi. Ale právě 24-letá rozehrávačka z Minnesota v WNBA v koncu nadějně rozehraného zápasu nedala ve čtvrté čtvrtině ani jeden ze dvou trestných hodů a pak také pod tlakem času a o hlavu vyšších Číňanek potenciálně vítězný nájezd s klaksonem.
1: Zlhal jsem, ale bohužel to je sport. Myslím, že to budeme asi nějakou dobu kousat nebo určitě já, protože jsem byla u těch rozhodujících momentů, které se nepovedly, ale myslím si, že můžeme být na sebe pyšní za to, jaký zápas jsme předvedli, za to, jaký basket tady předvádíme. Trošku se to od nás neočekávalo. Myslím si, že se očekávalo, že spíš budeme prohrávat s vyšším rozdílem.
2: Už bez šance na účast ve vyřazovacích bojích se tak výběr trenérky Romany Ptáčkové rozloučí s mistrovstvím světa v přímém přenosu radiožurnálu Sport od 25:40, a to utkáním s hegemonkami světového basketbalu, úřadujícími šampionkami a olympijskými vítězkami ze Spojených států amerických. Z Berlína Jakub Kanta, radiožurnál.
0: Je 9:15. Vláda se dnes bude zabývat i rostoucími cenami pohonných hmot. Ve videu na Instagramu to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO s tím, že se zaměří na marže rafinérií. Litr benzínu Natural 95 teď stojí v průměru 42 korun a 34 haléřů. Za litr nafty řidiči podle údajů společnosti CCS zaplatí průměrně 45 korun a 89 haléřů. Tisíce příznivců odsouzeného válečného zločince Radka Mladiče přijíždějí do Bělehradu, a to, aby se zúčastnili jeho pohřbu. Koná se to v napjaté atmosféře. Evropská unie i srbské lidskoprávní a občanské organizace kritizují srbskou vládu za to, že vůbec dovoluje velebení Mladiče. Ten zemřel koncem srpna v haagském vězení, kde si odpykával doživotní trest, a to za genocidu a také další válečné zločiny.
3: Kolony u Brna na dálnicích aut pana Strakonická za Mníškem. Na D1 na příjezdu do Brna Zvyšková popojíždí kolona aktuálně od 216. kilometru až k Rohlence a je to na 20 minut pro osobní auta. Taky dálnice D2 příjezd do Brna z Bratislavy ucpaná od 7. kilometru až ke stavbě u D1. Osobním je to na 20 minut, kamionem až na hodinu. U Brna se dlouhá kolona drží stále i na 43. ze Svitav před Lipůvkou. Na dálnici D4 ve směru s Příbrami do Prahy budete popojíždět za Mníškem pod Brdy asi 15 minut. Je tam kolona před omezením u Řitky na 14. kilometru. Dálnice D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy. Kolona a postává za Poděbrady před omezením na 34. kilometru. Hlavně ten pravý jízdní pruh. Silnice 58 z Frenštátu do Rožnova je mezi Buckovicemi a Chumchálky zavřená. Srazila se tam dvě auta. Objížďka dlouhá přes Valmes. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: Počátku tohoto týdne se budou na nebi střídat mraky a slunce a teploty ještě vystoupí nad letních 25 stupňů, na jižní Moravě dokonce i nad tropickou 30. Teplé letní místy až tropické počasí ve středu ukončí studená fronta s přeháňkami a bouřkami. Přinese sebou i výrazné ochlazení. V druhé polovině tohoto týdne se proto budeme muset spokojit s teplotami jen kolem 18 stupňů. A to je ode mě pro dnešek všechno, přeji vám krásné pondělí.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: vámi Radiožurnál Září patří tady v našem vysílání na Českém rozhlase Václavu Havlovi.
1: Slyšet Havla.
2: Nalaďte se na měsíc s Václavem Havlem v Českém rozhlase.
0: Kdy byl Václav Havel předtím, než se stal prezidentem? Co ho štvalo na Češích, nebo kde hledal inspiraci pro svoji tvorbu? Tak i tohle ode dneška uslyšíte v Českém rozhlase. Startuje totiž, jak jsme slyšeli, projekt nazvaný Slyšet Havla. Ten nabídne třeba dosud nezveřejněné nahrávky z 80. let, které zachycují Havla při práci.
3: Začínám odpovídat do magnetofonu na vaše otázky. Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství. Mám trochu trému.
0: Projekt Slyšet Havla vznikl k 90. výročí narození dramatika, rezidenta a pozdějšího prezidenta. No a ve studiu se mnou teď ředitel programu Českého rozhlasu Ondřej Nováček. Ondřej, vítej, dobré ráno.
4: Dobrý den.
0: Ten projekt má podtitul Výprava po audiostopě Václava Havla. Jak hluboká je ta stopa?
4: Je velmi hluboká, protože my máme vlastně v archivu záznamy Václava Havla počínající rokem 1967 a končící rokem 2011, kdy Václav Havel zemřel. Takže je to vlastně více jak 40 let záznamu. Václav Havel měl poměrně velmi blízký vztah k audio světu rozhlasovému. On už kolem roku 68 zkoušel různé profese jako rozhlasového reportéra, rozhlasového moderátora, když vysílal z Liberce s Janem Třískou v době sovětské okupace, taky si zkusil rozhlasového autora. No a všechno to vlastně vyvrcholilo po roce 89, kdy se rozhodl, že právě rozhlas bude tím médiem, skrze nějž bude promlouvat vlastně k národu. On neměl moc rád televizi, říkal, že v televizi ve studiu se musí soustředit na to, jak vypadá, jak sedí, jestli nemá ohnuté ucho, a v rozhlase naopak jako se může soustředit na to, co říká. A on byl muž slova, takže právě proto rozhlas. Můžeme říct, že byl takový nejrozhlasovější prezident.
0: Takže uslyšíme ještě to, co jsme od Havla neslyšeli.
4: Přesně tak. Jednak už tady byla ta ukázka z rekonstrukce dálkového výslechu. Mm-hmm. To je velmi zajímavá věc, protože to je knížka z poloviny 80. let, díky níž se říká, že se Václav Havel stal prezidentem, a on ty odpovědi nepsal, nýbrž on je nahrával na audiokazety, protože Karel Hvízděla v té době seděl v Bonnu jako emigrant a Václav Havel byl v Praze pod dohledem STB, a tak se rozhodli, že než to psát, tak je bezpečnější to nahrávat a přes diplomatickou poštu ty audiokazety posílat vlastně do Bonnu. Takže tímhle způsobem vznikla vlastně série nahrávek, které budou slyšení právě v rámci té série rekonstrukce dálkového výslechu.
0: Taky se údajně povedlo najít rozhovor, který Václav Havel natočil v roce 68 ve Spojených státech se spisovatelem a novinářem Ferdinandem Peroutkou, o kterém se mělo za to, že se ztratil. Našel se opravdu?
4: Ano, opravdu se našel. Oni v roce 68 vlastně se domluvali tady s redaktorem zahraničního vysílání Jiřím Dinsbírem, že by se ten rozhovor použil, a bylo to někdy v půlce srpna roku 68, a už to vypadalo, že by ho skutečně tehdejší československý rozhlas odehrál, a pak přišli samozřejmě, nebo přijeli sovětské tanky, a ten rozhovor byl, já bych řekl, že ho stopili, samozřejmě byl někde ve sklepeních archivu československého rozhlasu, a vlastně letos v lednu ho tady naši archiváři vypátrali v jedné pozůstalosti.
0: Tak i na to se můžeme těšit. Řada Havlových divadelních her byla natočena i jako rozhlasové hry. Chystáte z tohoto žánru také něco nového?
4: Ano, bude premiéra Audience, kde se můžou posluchači těšit na Martina Mišičku v roli Ferdinanda Vaňka a na Ivana Trojana v roli Sládka. Všechno to natočil Lukáš Hlavica. A pak bych ještě připomněl jednu hru, nebo to je taková vlastně historická nahrávka taktéž. Je to hra Asanace, kterou si Havel namluvil celou sám v době, kdy prostě nemohl natáčet, někdy v roce 87. A on se rozhodl, že to nahraje, kdyby mu zabavili ten rukopis, tak aby byla ještě nějaká další jako varianta. A zároveň tím trošku naznačil, jak si myslí, že ti herci by to měli vlastně zahrát. Tak tahle ta nahrávka bude taky k dispozici na našem webu havel.rozhlas.cz.
0: Nedožité 90. Václava Havla připadají na 5. října. Kdyby si ho chtěli posluchači připomenout osobně, co bys doporučil?
4: Já bych jim doporučil, aby přišli na tobogán, který se uskuteční 3. října v Pražské křižovatce. Václav Havel totiž chodil velmi rád do tohoto nejstaršího rozhlasového pořadu nebo nejstaršího rozhlasové talk show k Aleši Cipulkovi, a my bychom si ho rádi připomněli i s těmi hosty, kteří dříve často byli právě v tobogánu s Václavem Havlem, takže tam bude Dagmar Havlová, Ivan Trojan, bude tam Eva Holubová, Oldřich Kaiser, Jiří Lábus, a zpívat bude jeho oblíbená zpěvačka. Ty bys mohl vědět, která?
0: Marta? Že by?
4: Na Marta, Martu nepřesvědčíme, ale Aneta Langerová.
0: Výborně. Ředitel programu Českého rozhlasu Ondřej Nováček, který tady rozhodně nepřikuloval, ale představil nám úžasný projekt, který můžete najít i na webu havel.rozhlas.cz. Ondřej, díky a naslyšenou.
4: Naslyšenou.
0: A ve 14.15 dnes poprvé Havlovy myšlenky z pořadu Hovory z Lána.

0: Ranní radiožurnál, jako vždy touto dobou v koncích, plný sil, Jan Pokorný, dnes se svým hostem.
1: Že jste v koncích?
0: Jo? Ano, my jsme v koncích časových tedy.
1: Takže nový začátek, ano. Dopolední radiožurnál a host radiožurnálu. Herec Martin Dejdar je tu dnes zejména proto, že Studio Y, tedy proslulá pražská Y-ka, původně liberecká, vstupuje do 62. sezóny. Jestli to posluchači sledovali, jakože zřejmě ano, tak loni vybrala takovou docela důležitou existenční zatáčku. Takže my chceme vědět, co bude s Y-ka udál, co tam budou hrát a co bude hrát Martin Dejdar.
0: Po 9. hodině.
2: Bruselské chlebíčky.
3: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
2: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
3: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
2: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
3: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
0: Devět hodin. Právě pro nás má Tereza Tomášková.
4: Ministři jednají o možných úsporách v rozpočtu na příští rok. Evropská unie má dnes potvrdit balík unijních investic pro Grónsko. Fotbalisté Liberce jsou v lize na druhém místě. Derby v Jablonci vyhráli 2-1. Na pražském okruhu ve směru z dálnice D1 na letiště komplikuje dopravu nepojízdný kamion před tunely. A bude slunečno, později oblačno až zataženo a ojediněle slabý déšť. Teploty do 27 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Ministři právě teď jednají o možných úsporách v rozpočtu na příští rok. Podle koaliční SPD a motoristů je navrhovaný schodek 389 miliard korun příliš vysoký. Představují proto vlastní návrhy úspor a jednání sleduje reportérka Anna Millerová.
5: Do Strakovy akademie před chvílí dorazil ministr školství Robert Plaga za ANO. Podle něj není možné jednat o úsporách, naopak upozornil, že mu v rozpočtu školství chybí 3 miliardy korun na soukromé a církevní školy. Zároveň odmítl, že by schodku pomohlo zrušení inkluze, o kterém mluví třeba hnutí SPD. Na úřadu vlády už ráno jednal i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Ten připustil možné škrty hlavně v systémových opatřeních. Motoristé chtějí schodek snížit přibližně o 20 miliard korun. Podle premiéra Andreje Babiše s ANO, ale půjde spíš o jednotky miliard. Jednání budou pokračovat celý den, večer se kvůli rozpočtu sejde i koaliční rada. Anna Millerová, Radiožurnál.
4: Evropská unie dnes potvrdí balík unijních investic pro Grónsko. Dohodu v grónském hlavním městě Nuku oznámí šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová a eurokomisař pro mezinárodní partnerství Josef Síkela. Podle něj bude 27 investovat například do vzdělávání nebo těžby nerostných surovin. Český rozhlas dnes spouští projekt Slyšet Havla. Jedním z jeho hlavních titulů je šestidílná série o vzniku knihy Dálkový výslech. Od jejího prvního vydání letos uplyne 40 let.
6: Milý pane Hvízdělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě.
7: Začíná o Vánocích roku 1985 nahrávat Václav Havel. Během několika dnů vznikne více než 12-hodinový záznam odpovědí na

0: Rio Žurnál.
1: Sport. Fotbalisté Liberce se v neúplné tabulce šance ligy posunuli na druhé místo o bod za vedoucí Slávy. V 7. kole nejvyšší soutěže vyhráli severočeské derby v Jablonci 2-1. Hradec Králové porazil stejným výsledkem Spartu. Zlín podlehl Teplicím 1-3 a Mladá Boleslav porazila Ostravu 4-0. Kouč Baníku Roman Skuhravý přiznal, že jeho tým trápí z kraje sezóny kolísavá forma.
2: Ten výsledek je odrazem toho, jakoby co se dělo na hřišti, co se týká zodpovědnosti. A my jsme ve fázi, kdy nás tohle to asi nepotkalo naposledy. Ta syrovost a ty výkyvy prostě tam jsou. Jeden zápas vám funguje defenzíva, druhý zápas o trošku líp ofenzíva, takže bez jakýchkoliv výmluv jsme dostali školu z efektivity a zaslouženě jsme prohráli.
1: A české basketbalistky prohrály ve druhém duelu ve skupině mistrovství světa s Čínou 70-74 po prodloužení a už nemají šanci na postup do vyřazovací fáze. Dnes se ve 20:45 střetnou v závěrečném duelu s Američankami.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Komplikace na pražském okruhu a zavřená silnice 58 do Frenštátu. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště je silný provoz. Navíc před tunely u nájezdu z Písnice na 5. kilometru stojí v pravém pruhu nepojízdný kamion. Kolona nákladních aut kvůli němu pomalu už z dálnice D1. Osobním zastavíte za sjezdem na Jesenici za omezením. Pozor na okruhu směrem na letiště je pak i nehoda. Na 16. kilometru blokuje ten už zkrácený nájezd z Barandova na okruh. Tam je další fronta, a to i v ulici k Barandovu směrem z centra. Na dálnici D4 ve směru s Příbrami do Prahy se zdržíte za Mníškem pod Brdy. Je tam zúžení u sjezdu na Řitku na 14. kilometru a kolona na 10 minut. Na D1 stále silný provoz, čekejte na příjezdech do Brna, a to v obou směrech. Větší jsou fronty ve směru z Ostravy, brzdí se už u sjezdu na Rousínov na 216. kilometru. Osobním se zdržíte 15 až 20 minut. Silnice 58 z Frenštátu do Rožnova obousměrně neprůjezdná. Mezi Buckovicemi a Chumchálky se srazila dvě auta. Je to vážná nehoda, na místě jsou záchranáři. A ta objížďka je tam dlouhá, vede přes Valašské Meziříčí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude slunečno, postupně oblačno až zataženo a ojediněle slabý déšť. Večer by se mělo vyjasňovat a teploty 23 až 27 stupňů, na severu kolem 20. Tolik zprávy. A teď už je tu Jan Pokorný a jeho host.
6: 9 hodin a 6 minut, dobré dopoledne, tím hostem je herec Martin Dejdar. Martine, dobrý den.
7: Dobrý den.
6: S Martinem Dejdarem se známe skoro 40 let.
7: No.
6: To jenom na vysvětlenou, že si asi budeme tykat, pane Dejdar.
7: Rozhodně.
6: Dnešní večer v Ypsiloncem hrajete Pánskou šatnu, začínáte tím novou 62. sezónu. Co je tam nového po té zatáčce, kterou jste vybírali v těch posledních měsících?
7: Já myslím, že nejnovější je klid. Je uklidnění, je taková pohoda, je vlastně dobrá nálada. A já určitá vize do budoucna, ale tím, že jsi zmínil, že se známe skoro 40 let, tak já tím dneškem začínám 40. sezónu.
6: Ty jsi tam šel hned po damu vlastně,
7: ano,
6: v 87.
7: V 87. roce. A v podstatě v 86. jsem nastupoval už do první inscenace. Takže vlastně začínám 40. sezónu. A víš, kdo začíná se mnou? Kdo přišel se mnou?
6: Vacek.
7: Ne. A co byl později?
6: Ten byl později?
7: Ten byl o rok později, to je ještě Zobák, který máte pro 39.
6: Nevím.
7: Honza Jiráň.
6: Honza Jiráň.
7: Honza Jiráň, měli jsme spolu, jsme nastupovali, a takže společně začínáme dneska 40. sezónu v Ypsilonce.
6: A spolu jste tam tedy vydrželi?
7: Ano, spolu jsme vydrželi celých 40 let.
6: Z Ypsilonky se neodchází, když je v nesnázích?
7: Z Ypsilonky se neodchází, když je v nesnázích. Pokud ji máš rád a pokud ti tam něco zažil, pokud prostě tě k tomu něco táhne a máš tam nějaký vztah, což já teda mám, to ani jinak nejde po těch 40 letech. S těmi lidmi, s některými se znám ještě déle, že? Jak jsi zmínil Petra Vacka, tak spolu jsme pohromadě nějakých 44 už od damu, kdy jsme vlastně začínali s Jirkou Lábusem vlastně to samý, 44, 45 let možná, protože byl vlastně s Oldou Kaiserem ten, který mě potom ve výsledku připravoval na damu a byli to první mý kolegové v té Ypsilonce.
6: Kdo je tam ještě takový divadelní čtyřicátník tedy?
7: Tak čtyřicátník.
6: Nebo starší možná.
7: Starší Honza Jiráň a já, pak je
6: Kořínek.
7: samozřejmě Mirek Kořínek,

0: Jarka Krečmerová, Zuzana Měsíčková, Jirka Lábus, a to asi bude, člověče, všechno, to už asi už někdo starší už tam nebude. Ale každopádně ten Mirek Kořínek začíná tu 62. sezonu, protože on byl jeden z těch zakládajících členů. Je to neuvěřitelný. On je tam opravdu 62 let. Já si vždycky říkám, že když mi tohle dojde, tak si říkám, u jiný profese, jako že by to člověk dělal 62 let, já nevím, řídil autobus nebo tramvaj nebo něco takového. Je to prostě neuvěřitelný.
1: Říká Martin Bejdar.
2: Host Radiožurnálu.

0: Pražská Ypsilonka začíná 62. sezónu. Martin Dejdar je tam od roku 1987. Dnes večer budeš zase v pánské šatně.
1: Pánská šatna, ano, tím vlastně zahajujeme a zároveň úplně nezvykle, já si fakt nepamatuju na to, že bychom začali zkoušet tak brzo jako letos. My už zkoušíme novou hru, jo, a to si fakt nepamatuju, že by někdy takhle brzo jsme začínali.
0: To ještě, jsou ty hasičanky?
1: Ano, hasičanky, ještě než vlastně začala sezona, to myslím, že jsme snad nikdy takhle brzo nezkoušeli, takže máme hasičanky, protože my jsme měli vlastně zkoušet teď představení, které pro nás psal a měl režírovat Ondra Havelka. Ale bohužel z administrativních důvodů k tomu nedošlo a před prázdninami se bohužel tohleto rozhodnutí přišlo v platnost, že zkoušet nebude a najednou co? Rychle, že jo? Protože najednou díra, jako podzim, takovýhle jméno Ondra Havelka zase v Ypsilonce po letech. Takže prostě je velký problém. No tak jsme se domluvili s Martinem Janoušem, aby něco napsal, tak jsme byli domluveni, ale posledního července to musíš odevzdat, až si to přečtem a tohle, no tak to odevzdal asi 2. září, že jo? Jak to tak bývá? ještě předtím to nesl do divadla naší dramaturgyni Pavlínce Nohýnkový a dali to na stůl s tím, že končí, že už neví, jako dál, tak tahle ta úžasná dáma ho zachránila svým dramaturgickým rozborem a nasměrováním, takže nakonec to napsal a už se zkouší, takže už jsme vlastně v procesu nevídaném v divadle, což je super a oficiální zahájení máme ve středu 9.9.
0: A ty hraješ v Hasičance?
1: Hraju americko-brněnského režiséra Spielberga. Takhle se to bude odehrávat, v tomto duchu se to u nás bude odehrávat. Jsou tam samozřejmě písničky, tak jako k Ypsilonce ta muzika patří, pochopitelně. A jsou to opět přetextované známé hity Martinem Janoušem přetextované, takže je to fakt vtipný. Když jsem to četl, tak fakt jsem se smál, no asi už jsme blázni, ale bavilo nás to.
0: Když bych se vrátil do pánské šatny, to není nové představení, to hrajete už nějakou sezonu, je to představení, je tam hodně improvizace. Nečetl jsem na programu, že režijní dohled Martin Dejdar?
1: No, ono totiž to vzniklo, to představení vzniklo před lety. U nás vlastně v Chrasti u Chrudimi mi tehdy oslovil starosta, jestli v létě bychom tam neudělali, nebo koncem léta nějaké vystoupení na zámku, na nádvoří. A já jsem sezval pár kamarádů, kteří jako tehdy mohli. A bylo nás asi 5 právě, Pavel Nový tam byl, Jirka Lábus tam byl a byl tam ještě, prosím, to ti nespomenu, kdo, nějaký hokejista tam byl.
0: Jager?
1: Sportovec. Ne. Jarda to nebyl. Ale někdo takový, taková jakoby nesourodá parta a my jsme vlastně tou improvizací na tom nádvoří, který byl úplně plný, dokonce si nosili lidi židle z domu, což bylo úžasný, protože to bylo venku. Tak to představení trvalo asi 2,5 hodiny bez pauzy. Všechno se to rozjelo, prostě sedlo to, bylo to vtipný a já jsem potom seděl a říkal jsem si, hele, to je vlastně dobrý takový jakoby tvar, jo, udělat to takhle a postupně se to vyprofilovalo vlastně v představení, který má svoje pevné body a mezi tím se prostě odehrávají jakoby nějaký věci a vlastně během let, co to hrajeme, tak se z toho stalo vlastně představení, který má svůj řád, jo, takže první část se odehrává jakoby před představením, že jo, scházejí se jeden po druhým, přicházejí herci do šatny a bavíme se a pak najednou se to celý zvrtne, aby to nebylo celý jenom takhle jako v tomhletom duchu, tak najednou se zjistí, že jeden z těch herců si spletl představení, že jsme jako na zájezdě mimo Prahu a je jinde. Jo. No a teď co budeme dělat v rámci toho představení, kdy máme hrát 3 mušketýry. Je to jako, že začínáme se připravovat na 3 mušketýry, normálně se převlíkáme do kostýmu, všechno. A co budeme dělat a jak si rozdělíme prostě tu jeho roli a tohleto, čili se to úplně jakoby zvrtne ještě do něčeho jiného a končí to tím, že začínáme hrát.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Posloucháte Radiožurnál, povídáme si zejména o divadle Ypsilon, o jeho 62. sezóně s Martinem Dejdarem. Martine, kdo tam zatím je kolem těch 70 let, což taky bude řada narozeninových výročí?
1: Jo, jo, to nás čeká v příštím roce, budeme slavit hodně, 2027. Jestli se nepletu, tak se tam došplhá Honza Jiráň právě, Zuzana Měsíčková, Marek Eben, takže bude co slavit příští rok.
0: Vy budete mít i novou, řekněme, grafickou podobu Ypsilonky?
1: No, z toho mám velikánskou radost. Podařilo se nám zlákat na spolupráci Štěpána Mareše. A sešli jsme se začátkem léta, teď s naším nově pověřeným ředitelem Ondřejem Zichou, a domlouvali jsme se, vysvětlovali jsme mu, co bychom si představovali, že bychom se chtěli právě tím, že Jan Šmíd už prostě nevytvoří žádnou grafiku. Ta jeho grafika, která Ypsilonku provázela 62 let, už prostě skončila. Dál se v tom nedá pokračovat, protože nikdo to tak neumí, nikdo to neudělá, a vlastně mi přišlo i dobrý to jako ukončit právě s tím Honzou Šmídem, nebo nám to přišlo dobrý říct, tak tady je prostě, nedá se nic dělat, tady je konec, pojďme jiným směrem, ale chtěli jsme někoho, kdo je opravdu, jako, aby to nevyznělo blbě, neřeknu známý, ale kdo je skvělý, kdo má taky nápady, kdo prostě umí tvořit. Jo? A protože se Štěpánem známe už dlouho, tak jsem ho oslovil a jemu se to moc zalíbilo. V první řadě jsem mu řekl, hele, není to, je to asi jako něco lákat spolupráci k vám, že jo, nezbohatneš rozhodně, jo, je to prostě.
0: My říkáme, vilu si za to nepostavíte, ale zaplatíme vás tak, že si vás nikdo nebude moct koupit.
1: Ano, ano, ano, ano. A budeš se navíc podílet na něčem jakoby dobrým, novým, a dáváme prostě průchod tvojí fantazii, tvoje nápady, a tohle to jako se nám strašně líbí. Takže mám z toho velikánskou radost.
0: Ty jsi mluvil o zakladateli Ypsilonky Janu Šmídovi. Co dnes musí Ypsilonka teda dělat jinak, aby měla vůbec co říct i lidem, kteří Jana Šmída nezažili, nezaznamenali?
1: Tak musíme změnit samozřejmě trošičku ten způsob toho jevišního projevu a možná i témata. Jan Šmíd měl vždycky jakoby takový velmi specifický témata, kterým třeba málo kdo rozuměl, nebo jsme je ani neznali, my ani jakoby, ale samozřejmě uměl to tím souborem a tím tou svojí vlastně genialitou, tím, že byl ten výtvarník a uměl ty věci dávat dohromady tak jako mozaikovitě, tak z toho prostě vytáhl dobrý věci. No a my se musíme posunout prostě jiným směrem, jo, a samozřejmě v duchu té Ypsilonky, to znamená, že je to trošku absurdní, je to trošku improvizace, text není dogma, u nás nikdy, pracuje se s ním nějakým způsobem a musí tam být ta hudební vlastně součást. Já vždycky říkám, že vlastně Ypsilonka je styl divadla. Není to divadlo jako takový, ale Jan Šmíd vytvořil novou formu divadla, kterýmu se říká prostě Ypsilonka, nebo ypsilonkovský hraní, ypsilonkovský představení. Jo? A to je vlastně divadelní styl a tomu chceme být věrní, ale posunout ho prostě nějakým způsobem k moderní tváři.
0: Od září je tedy řízení divadla pověřený Ondřej Zicha. Ty jsi v umělecké radě. Jak spolu rozhodujete?
1: Tak umělecká rada má 6 členů. A co se týče to, jakoby té umělecké stránky, takže my se scházíme velmi, velmi často, dáváme dohromady prostě nápady, každý z nás přinese třeba námět na to, co tam hrát, nebo koho pozvat do Ypsilonky právě k té režii, kterou strašně dlouho, 80% právě obsáhl Honza Šmíd, takže se snažíme vybrat nové režiséry, takže třeba já nevím, jsme domluveni na další sezonu s Mirkem Hanušem, jsme mluvili, jo,
0: a nejste spolužáci?
1: No jsme spolužáci, jasně, s Matounem, jo, takže k sobě máme i blízko. Shodou okolností před 2 dny jsem točil s jeho dcerou, ani jsem nevěděl, že je to ona, což bylo moc milý setkání. Takže vlastně ta umělecká rada dává dohromady ty, co by se hrálo, kdo by režíroval, jo, dáváme dohromady tyhle věci, samozřejmě v kontextu s tím Ondřejem, a pochopitelně i musíme prostě dbát na tu ekonomickou stránku, to taky není jako žádná sranda, takže se snažíme i sehnat právě na ta nová představení nějaké partnery, aby se nám prostě ten rozpočet, který máme, aby jsme ho prostě nějakým způsobem nejen zachovali, ale trošku si ho jakoby abychom si to trošku zlevnili všechno.
0: A taky při zahájení téhle sezony pojedete tramvají?
1: Pojedeme tramvají, ano, 9.9. Dostali jsme od dopravního podniku tramvaj, takže to bude takový happening, jedeme od divadla kolem 1 hodiny a pojedeme Prahou. A na našich stránkách, nebo spíš sociálních sítích, na Instagramu a Facebooku, se návštěvníci doví, jakým způsobem ten happening bude probíhat. A já jenom prozradím, že půjde o to, že když na nás někdo počká na nějaké zastávce na trase, kterou pojedeme a bude mít na sobě něco fialového, dostane lístek.

duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak ze sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
1: Ty v Bauhausu nevedeme.
0: A Auschus našel byste?
1: To vás zklamu, bohužel.
0: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
1: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
2: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus, když se to má podařit.
3: Radiožurnál je 9:30. Zprávy a Tereza Tomášková.
4: Rusko zaútočilo na Oděskou oblast, oznámila to ukrajinská služba pro mimořádné situace. Údery podle ní způsobily požáry a další škody. Kreml tvrdí, že v jednom z oděských přístavů zasáhl loď s vojenským nákladem. O víkendu se v Moskvě a v Kyjevě snažili vyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa, Jared Kushner a Steve Witkoff hledat možnosti ukončení konfliktu. Pod lavinou v ruské části Kavkazu zemřelo 11 horolezců, 6 dalších je zraněných, uvedlo to ruské ministerstvo pro mimořádné situace. Další podrobnosti o obětech neposkytlo. Lavina se zřítila kolem 5. hodiny odpoledne tamního času na hoře Myžigry, jedné z nejvyšších hor severního Kavkazu. Zasáhla skupinu asi 30 horolezců. Vrchní soud v Praze znovu projedná případ řidičky, která v roce 2022 zemřela 2 dny po potyčce s cyklistou. Proti loňskému rozsudku městského soudu se odvolaly všechny strany. Muž ženu podle obžaloby několikrát udeřil. Podle lékařů pak zemřela na takzvaný syndrom zlomeného srdce. Znalci ale nedokázali potvrdit, že příčina smrti s konfliktem souvisí. Cyklista vinu odmítá a tvrdí, že incident v centru Prahy podle něj vyvolala řidička. U soudu nižší instance dostal 3letou podmínku za těžké ublížení na zdraví. Státní zástupce trvá na tom, že cyklista smrt řidičky zavinil a žádá pro něj nepodmíněný trest. Botanici hledají v českém ráji vzácný smil písečný. Původně rostl v prachovských skalách, kolem vrchu Mužský nebo Svinčic. Teď už se ale téměř nevyskytuje, protože zanikají vhodná stanoviště. Botanici žádají lidi, aby jim případný nález smilu hlásili. Rostlině se žlutými kvítky se daří na vyprahlých stráních, skalních mezích nebo ve světlých borových lesích. Kvete od července do října.
2: Sport.
4: Fotbalisté Hradce Králové porazili v 7. kole šance ligy Spartu 2-1. Stejným výsledkem zvítězil Liberec v Jablonci a Mladá Boleslav vyhrála nad Baníkem Ostrava 4-0. Zlín podlehl Teplicím 1-3. 15. etapu Vuelty vyhrál belgický cyklista Fout van Aert. Průběžné hodnocení závodu dál vede Španěl Enric Mas o více než 2 minuty před Rakušanem Galem. Dnes mají jezdci volný den.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 v Brně a zavřená silnice 58 u Frenštátu. Na dálnici D1 popojíždějí kolony v Brně v obou směrech. Delší ve směru na Prahu, úsek od 216. kilometru až na 190. ke sjezdu na výstavišti. Pojedete osobním autem asi 25 minut. Na D1 chvilku překážela i nehoda na příjezdu do Prahy na 13. kilometru. Tam už jsou na straně, kolona se rozjíždí. Zdržíte se na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště. U nájezdu z Barandova na 16. kilometru blokuje ten připojovací pruh nehoda. Zpomaluje se okolo. Celkově osobním autem čekejte kolony na okruhu ve směru na letiště asi na půl hodiny. V Praze je ucpaná i jižní spojka směr Hradec Králové. Před sjezdem na Zahradní město blokuje pravý pruh 2 auta po nehodě. Fronta je tam od magistrály i ze Spořilovské ulice. Silnice 58 z Frenštátu do Rožnova obousměrně neprůjezdná. Na Pinduli se srazila 2 auta. Je to vážná nehoda. Objížďka je dlouhá, vede přes Valašské Meziříčí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude slunečno, postupně oblačno až zataženo a ojediněle slabý déšť. Večer by se mělo vyjasňovat. Teploty 23 až 27 stupňů, na severu kolem 20. Tolik zprávy. A pokračuje host Jana Pokorného.
2: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Posloucháte Radiožurnál, povídáme si s hercem Martinem Dejdarem. Když člověk...
1: Počkej, Honzo, já tě musím, ne, já jsem řekl, předtím po posledním vstupu jsem řekl, že kdo se zapojí do toho našeho happeningu ve středu, že dostane lístek, to by mě možná naše paní hlavní ekonomka Pechová zavřela na 14 dní dolů do sklepa v Y, dostane voucher, jo, takhle, no, abych to uvedl na pravou míru.
0: Vrátili jsme se k té tramvaji,
1: ano, a něco tam dostane, to se, jak říkám, to se dozvědí na našich sociálních sítích Studio Y, ale jenom abych to, jo, abych jako...
0: No neradi bychom, aby tě někdo zavíral do sklepa.
1: No, no, musel bych kupovat lístky a musel bych, myslím, že by na to padnul celý plát můj.
0: Když jsem začal tuhle otázku, na kterou ty jsi odpověděl, ale jinak, protože jsem ji nepoložil, tak jsem chtěl říct, že vlastně, když se člověk probere tvojí filmografii, tak velký úspěch měly filmy, kde jsi tancoval. Hmm? Šakalí léta, Učitel tance. V těch Šakalích letech byl ten tanec trochu jako vzpoura, v Učiteli tance jako vůle žít. Co dokáže Martin Dejdar vyjádřit víc pohybem než slovy?
1: Také je možná nějaký stav, pocit, jako by vnitřní. My vlastně teď máme u nás v Y-ce představení, které mělo premiéru na moje narozeniny 11. března 2026, jmenuje se Kabaret na vodě, napsal ho Honza Jiráň, taky ho režíroval.
0: Počkej, takže tobě bylo 60?
1: Mně bylo 61. A vlastně v toto představení Honza psal dlouho. Mělo mít premiéru už před 10 lety. Bylo by to daleko lepší, protože právě mi tam napsal scény, kdy tancuju, stepuju, převlíkám se a to, takže jako, to víš, těch 10 let je znát, ale mám to představení moc rád a tam jsou takové scény, tam právě jako shodou okolností ohrajeme 9.9. Kabaret na vodě zrovna a hostuje v něm Dáša Pecková s námi, takže hrajeme ve třech. A je to moc zajímavý a moc mě to baví, právě tam vystupuju v různých jakoby rolích, hraju ženskou, hraju operního zpěváka, stepaře, ale v podstatě je to takovej loser, který se snaží jakýmkoliv způsobem zaujmout proto, aby se dostal v období vlastně druhé světové války do Ameriky a postaral se následně o svoji židovskou rodinu v Čechách. Jo. Takže je to takový, což mě nesmírně baví a moc se mi to líbí, je to ten smích skrze slzy, jak říkají Rusové, je to takový tragikomický příběh.
0: Že jsme tě ještě neviděli ve Stardance.
1: No.
0: Moderuje to
1: myslím,
0: Marek.
1: Že už ani neuvidíte.
0: Počkej, byli tam starší, podle mě.
1: Jednu
0: nabídku si dostal někdy v roce 2008, ale neměl si čas, tuším.
1: Jo, myslíš?
0: Myslím, že jsem to někde četl. To je jedno,
1: já ale... myslím, že ne, že jsem ji nikdy nedostal. Teda.
0: A chceš jí?
1: Už ne.
0: Ne?
1: Už ne.
0: A netancoval jsi na Slovensku?
1: Ano, tancoval jsem.
0: Tam jsi byl ve finále?
1: Ano.
0: Fakt? Jaké to bylo?
1: Bylo to super, bylo to skvělý. Samozřejmě to bylo náročný, o to náročnější, že to celé bylo na Slovensku. Ta moje partnerka
0: jsi
1: tehdy...
0: tancoval ve slovenštině.
1: Já jsem tancoval ve slovenštině, to bylo velmi těžký. Ale ona jezdila hodně na tréninky, jsem vlastně do Prahy za mnou musela jezdit, takže víc náročný to teda bylo pro ní. Jo. Ale potom už, jak to začalo, tak jsme museli jezdit i... Já jsem musel jezdit na Slovensko do Bratislavy, trénovalo se tam, připravovali se ty přenosy a to, že to bylo to jakoby z tohohle hlediska to bylo náročné, ale bavilo mě to moc.
0: No a na další tvůj hvězdný výkon, tedy seriálový anebo filmový z Divočelá země, jsme si mohli vzpomenout 2. září, kdy Česká televize vysílala dokument o Hynkovi Bočanovi, režisérovi. A my starší jsme si vzpomněli, že když byl Hynek Bočan jednou tady v rádiu, tak vyprávěl o Zdivočelé zemi. Vyprávěl, jak si tu roli prožíval a jak si dokonce odmítl, aby tě nahradil nějaký kaskader, když si běhal po těch vagónech.
1: Jo, po vlaku, jedoucím.
0: Bál jsi se?
1: Ne. Mě to bavilo. Jednak samozřejmě celá ta první série, což byla součástí té první série, byla víc dobrodružná, víc taková kovbojka, než potom ta témata, která přišla následně. A bavilo nás to moc, taky to bylo vlastně jiný natáčení. Vlastně těch prvních 10 dílů se točilo ještě na materiál filmovej, normálně 16mm film, takže to bylo vlastně 10 celovečeráků, jo, tak to bylo takový prostě jako jiný, trošku jiný natáčení. Ten systém se nezměnil, ale změnila se technika, už to bylo prostě na televizní kamery a tohle. A já jsem na premiéře toho dokumentu byl o Hynkovi, to bylo 2 dny předtím, a potkali jsme se tam a já jsem byl úplně v šoku z toho, že ten člověk vypadá furt stejně, já mám pocit, že je ufoun. ten Hynek Bolčan má stejnou energii, prostě vypadá výborně, já si myslím, že by klidně mohl točit prostě cokoliv dalšího, jako, no, že, a přitom jsem úplně šokovaně zjistil, že poslední věc dělal v roce, myslím, 2014, jo, že už je to takhle dlouho, ale byl prostě úplně fantastický. Sešel se tam Jirka Šmicer, tam taky přišel a spousta Kuba Werenberg a fakt to bylo moc milý a ten dokument je moc hezký, všem ho doporučuji. Najděte si ho na České televizi, Bočan se to jmenuje a je to moc prýma. Spousty věcí jsem o Hynkovi nevěděl.

0: Hostem Radiožurnálu je herec Martin Dejdar. Martine, ležáky jsou dotočené?
1: Ležáky ještě nejsou dotočené, já mám poslední natáčecí den 12. v sobotu, takže tuhle sobotu.
0: Ležáky, obec vypálená nacisty, která sdílela možná ještě horší osud než Lidice.
1: Ano.
0: Obec, která je nedaleko od Chrasti u Chrudimi, odkud pochází Martin Dejdar. A vlastně i kvůli tomu nebo díky tomu ty jsi se dozvěděl nové skutečnosti v příběhu tvého dědečka.
1: Ano, ano, naprosto. Vlastně já jsem věděl, že děda byl zapojený do odboje, protože kvůli tomu jako taky byl popravený, ale nevěděl jsem, jak přesně, že byl vlastně členem té odbojové skupiny Čenda, která operovala tady v okolí Chrasti u Chrudimi právě kolem ležáků, že dokonce u nás se ukrýval jeden z parašutistů, který následně podle těch dokumentů, co jsme nedávno našli, jedu nakonec taky udal teda. A v ležácích se vlastně skrývala vysílačka Libuše tady z toho atentátu na Heidricha, kde byla k tomu používaná, a prostě ve Mlýně na těch ležácích, ležáky byla malinká obec, tam bylo 6 nebo 7 baráků jenom. Já hraju otce té jedné rodiny, Tomkovi, mám vlastně mladou dceru a manželku. No a ten osud těch lidí a to, co se tam prostě odehrálo, to 22. června, to je prostě nevídaný, to je strašlivý, jako fakt strašlivý, jaký zvěrstvo se tam napáchalo na těch lidech.
0: Dodnes je to místo magické, nejenom proto, že je tam památník těm událostem a obětem těch událostí, ale je tam taková hrozně zvláštní energie.
1: Zvláštní energie, ale není negativní. Je to zvláštní, je to místo, je prostě, nechce se ti tam mluvit, chce se ti jenom prostě dívat. Je to takový údolíčko a všem doporučuju, kdo si chtějí udělat výlet do východních Čech, tak určitě se tam zastavte, protože je to velice zvláštní místo a myslím si, že každý to nějakým způsobem zasáhne, jo, pokud si tam jakoby přečte, co se tam odehrálo a jak je to malebný vlastně, jo. Tak samozřejmě Miloš Pilař, který to režíruje a napsal to a financuje, je to prostě obdivuhodný člověk a klobouk dolů před ním, že prostě bez jakýchkoliv, bohužel, příspěvku jakékoliv, byť státní organizace, se ten film prostě rodí takhle jako velmi, velmi těžce a musím říct hrdinsky s přispěním všech, kteří na něm jako pracujou.
0: Do kin by tedy měl jít příští rok někdy?
1: Ano, myslím, že to bude, jestli se nepletu, 85. Výročí vypálení ležáků.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. Take my

0: Posloucháte Radiožurnál, ještě chvíli si budeme povídat s naším dnešním hostem, hercem Martinem Dejdarem, který má kromě jiných taky jednu novou roli, a to je role tchána.
1: Ježiš, to,
0: Jak se to hraje?
1: Zahraje se to dobře.
0: Fakt?
1: Šlo to dobře, jako opravdu. To je dobrá role. Tam mě baví zrovna včera večer. U nás byli mladí na večeři. Mm-hmm. Takže jako moc fajn. Snacha se povedla.
0: Vařil tchán?
1: Ne, tchán nevaří. Tchán nevaří. Tchýně vařila. A snacha se povedla. Jo, takže jako jsme rádi, jsme šťastní. A teď jenom, jak už tady taky kolikrát zaznělo, nebo ne tady u tebe, ale tohle, ale už jsme se taky o tom bavili, že další prý následná role bude dědeček, tak jsem zvědavej.
0: Martin Dejda, dědečka.
1: Ale to se jaký nedovedu představit. Jako, když samozřejmě bych na to věk měl, že jo, prostě jako spousta mých kolegů, spolužáků, už jsou já mnohonásobní dědečkové. Ale nevím.
0: Jako trojnásobný dědeček se tě, ale můžu se ptat, vidíš třeba i na svých dětech něco, že tomu jejich světu tak úplně nerozumíš?
1: No samozřejmě. Jasně, že jo.
0: Jak se to projevuje třeba?
1: Hele, projevuje se tak, že si nerozumíme v některých věcech. Projevuje se to tak, že prostě oni mají některý, jakoby, ty věci, které my máme automatický, tak oni je nemají ani automatický. Jako, jo. A je to samozřejmě díky té technice a tohle, to je třeba dochvilnost. Jo? Nebo že jako se něco řekne, tak to jakoby platí. Jo. Ale možnost tady SMS-kou a jakýmkoliv jiným způsobem se omluvit 2 minuty před tím, než něco máš udělat, se jakoby bere, že to je jakoby,
0: že to stačí,
1: OK, jako. Akorát už se nebere to, že ten druhý člověk třeba nějakým způsobem si udělal čas, ten tomu věnuje, někam musí jet a tohle, jo. A nebo i jako vůbec jako takový, jako bych řekl, pohled na svět, jo, i třeba z těch, samozřejmě z některých těch genderových věcí, jo, nebo i co se týče toho humoru, jako, jo, že prostě já mám pocit, že ten humor právě takovým těm všem možným omezením a těmhle těm věcem, že se úplně ztrácí, že si nemůžeš udělat legraci prostě z čehokoliv, co za nás bylo. Já neříkám jako urážet, ale humor je přece od jak živa nějaký obraz nešvarů společnosti, ať je to taková nebo taková. Jo, když já najednou zjišťuju, že prostě mizí pojmenování černá barva ze světa, tak já si myslím, že to není dobře. Jo, já nemám nic proti různým jakoby hnutím a tohle, ale myslím si, že všechno má mít nějaký rozum, aby právě ty si mohl a toleruješ všechno možné kolem tebe, tak zároveň potřebuješ tu toleranci taky, ale po nás se tolerance vyžaduje, po naší generaci, ale vůči nám je vlastně nikdo nemá, jo, toleranci v tom smyslu, že my jsme prostě vyrůstali v úplně jiném světě a jsme ochotní a schopni se leda s čemu přizpůsobit. Novým technologiím, počítačům, internetu, telefonům, tadyhle těm dotykovým a všemu, co přijde, tak ta naše stará generace se tomu přizpůsobuje, učí se to, ale já zároveň bych chtěl tu toleranci vůči sobě, jako jo, že já jsem v něčem vyrůstal 60 let, nemůžu to takhle změnit, nemůžu, navíc nám, ty to, Honzo, víš, nám se ten život 2x nebo 3x přetočil úplně kolem dokola, 89. rokem, když jsme byli všichni v produktivním věku, nám bylo kolem 20 a přišla revoluce, jo, pak přišel Klondike, 10 let, jo, pak se to zase změnilo, pak přišla ekonomická krize nějaká a pak přišly tyhle ty, po tom roce 2011 přišly prostě různý věci i celosvětově. No a pak nejenom v covidu se zase začalo všechno měnit. Jo, a dneska ten svět je jiný, prostě je jiný. Jo. A já to beru, ale zároveň chci prostě, já si myslím tohle, tak mě nechte to myslet a nepranýřujte mě za to, že já si myslím něco jiného než vy.
0: Kam až jsme se to dostali?
1: No.
0: Tak už toho necháme. Martin,
1: no, prosím na to ty.
0: Jasně, beru to na sebe. Martin Dejdar byl naším milým hostem. Díky za to a měj se hezky.
1: Moc děkuji za pozvání a všem vám přeji krásný den.

0: Objevte novou speciální nabídku obkladů a dlažeb v koupelnách Ptáček. Vybírejte ze skladového sortimentu keramických obkladů a dlažeb od renomovaných výrobců. Například keramická dlažba Aleppo od španělského výrobce Argenta je interiérová dlažba s matným povrchem a betonovým vzhledem za neuvěřitelných 199 korun. Nenechte si ujít příležitost ušetřit. Akce platí jen do 30. října. Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve vašem regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny, 3D návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
1: Radiožurnál je 10 hodin. Tereza Tomášková připravila zprávy.
2: Ministři jednají o možných škrtech v rozpočtu na příští rok. Zmenšit se má třeba podpora obcí. Na pohřeb odsouzeného válečného zločince Radka Mladiče míří do Bělehradu tisíce jeho příznivců. České basketbalistky prohrály na světovém šampionátu s Čínou a nemají už šanci na postup. Nehoda komplikuje dopravu na silnici 58 mezi Rožnovem a Frenštátem pod Radhoštěm. A bude slunečno, později oblačno až zataženo a ojediněle slabý déšť, teploty do 27 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Koaliční politici na úřadu vlády pokračují v jednáních o státním rozpočtu na příští rok. Motoristé a SPD požadují škrty. Nesouhlasí s navrhovaným schodkem 389 miliard korun. Na jednání s motoristy už ráno dorazili ministři zdravotnictví nebo školství. A o úsporách dnes bude mluvit i ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO. Podle ní se v příštím roce zmenší třeba podpora obcí.
4: Podpora v příštím roce nebude poskytována malým obcím do 3000 obyvatel ani 10 000 obyvatel, ze kterých se financovaly například obnova místních komunikací nebo veřejných budov. Abychom necukrovali celou zemi vším, ale abychom si vybrali priority, které budeme podporovat.
2: O rozpočtu začne za hodinu jednat celá vláda a večer pak i koaliční rada. Kabinet musí návrh schválit do konce září, pak ho předloží sněmovně. Na Bělehradském hřbitově dnes pohřbí odsouzeného válečného zločince Radka Mladiče. Někdejší generál bosenských Srbů zemřel koncem srpna v haagském vězení, kde si odpykával doživotní trest za genocidu a další válečné zločiny. Evropská unie i domácí lidskoprávní organizace kritizují srbskou vládu za to, že dovoluje velebení Mladiče a sama se ho účastní.
5: Srbský prezident Aleksandar Vučić se podle svých slov pohřbu Radka Mladiče nezúčastní kvůli státní návštěvě, kterou hostí. Očekává ale, že se do Bělehradu sjedou až 10 000 příznivců odsouzeného válečného zločince. Veteránské organizace v Republice Srbské zorganizovaly autobusové výpravy. Například z oblasti východního Sarajeva se do srbské metropole vydala kolona desítek autobusů. Kvůli popírání válečných zločinů a oslavování válečných zločinců, což je v Bosně a Hercegovině trestné, lidé podali jen během uplynulého týdne tamní prokuratuře už desítky tisíc podnětů. Ze západního Balkánu Téa Veseláková, Radiožurnál.
2: Kvůli horkému a suchému létu se do lesů v Česku začíná vracet ve větší míře kůrovec. Porosty jsou kvůli nedostatku vláhy oslabené. Líkožrouti tentokrát napadají nejenom smrky, ale i další stromy, vysvětluje krajský ředitel Lesů České republiky na Vysočině František Holenka.
6: Začínáme zaznamenávat zvýšený výskyt líkožrouta modřínového a i borového nebo škůdců na borovici a na modřínu. V případě, že nepřijde dostatek srážek,

0: 74 po prodloužení a po dvou porážkách už nemají šanci na postup do play-off. Pokračuje pivotka Natálie Stoupalová.
1: Tohle bylo tak strašně blízko, že se to ani nedá prostě popsat teďkom. Strašný smutek, strašná bolest. Já si myslím, že už nám moc nezbývaly síly, prostě byli jsme ve stresu a dělali jsme prostě asi jednoduché chyby, nezvládli jsme prostě skórovat tak, jak bychom chtěli.
0: A dnes se Češky od 20:45 utkají na závěr skupiny s Američankami v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 v Brně a nehoda v Litomyšli. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Ostravy je silný provoz. Zastavíte na 210. kilometru sjezdu na Slavkov v obou pruzích. U Rohlenky se pak alespoň osobní auta rozjíždějí. Kamiony pokračují pomalu v koloně až k omezení. Ucpaná je taky dálnice D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Opět je to kolona hlavně kamionu od 7. kilometru až ke stavbě u D1. Na silnici 58 z Frenštátu do Rožnova čekejte kolony na Pinduli v obou směrech. Po nehodě se tam jede Kyvadlově, zdržíte se obou směrně okolo 20 minut. A dlouhé kolony taky na silnici 35 u Litomyšle. Přímo v Litomyšli na světelné křižovatce nehoda. Silnice průjezdná Kyvadlově v obou směrech postojíte asi půl hodiny. A ještě do Prahy na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště čekejte silný provoz. Jede hodně kamionů, občas tam musí regulovat vjezdy do tunelu a směrem na letiště. Kolona brzdí už ve sjezdu z D1 na okruh. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude slunečno, postupně oblačno až zataženo a ojediněle slabý déšť. Večer by se mělo vyjasňovat a teploty 23 až 27 stupňů, na severu kolem 20. Tolik zprávy. A začíná dopolední Radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
5: Jaký nakonec bude schodek státního rozpočtu na příští rok? Tuhle otázku si položíme hned na úvod našeho pondělního dopoledního vysílání. Minulý týden ministryně financí oznámila číslo 389 miliard korun, jenže koaliční motoristé a SPD s tím nesouhlasí a chtějí nižší cifru. Koaliční politici proto teď na úřadu vlády řeší, kde ušetřit. Naše reportérka Adela Burešová je přímo ve Strakově akademii, tak se s ní už za malý okamžik spojíme. Přeju vám klidné dopoledne.
2: Dopolední Radiožurnál
6: a Vojtěch Bidrman.

0: Na úřadu vlády od rána jednají koaliční politici o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Motoristé nesouhlasí s navrhovaným schodkem 389 miliard korun a požadují jeho snížení až o 20 miliard. Ministři proto teď ve Strakově akademii hledají v jednotlivých rozpočtových kapitolách úspory. A je u toho reportérka Adéla Burešová, která doplní taky podrobnosti. Adélo, dobré dopoledne.
1: Hezký den, to ranní jednání se dnes týkalo ministrů zdravotnictví a školství. Jako první už před 8 hodinou ráno přišel sem do Strakovy akademie ministra zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Při příchodu řekl, že jeho rezort v příštím roce už počítá s těmi úsporami, a to ve výši až 6 miliard korun, které zohledňuje úhradová vyhláška. Další jednotky miliard by se podle něj daly najít v některých systémových opatřeních.
2: Existují i neefektivity v systému, to je zřejmé, takže hledejme právě ty neefektivity, které nebudou mít dopad na péči o pacienty. O tom si myslím, že je hlavně ta debata.
1: Podle Vojtěcha se úspory dají najít třeba v systému veřejného zdravotního pojištění.
0: Tolik tedy o zdravotnictví, a co školství, protože do Strakovy akademie dorazil i ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO.
1: Přesně tak, a ten naopak ale při příchodu na úřad vlády jakoukoliv debatu o úsporách ve své rozpočtové kapitole odmítl. Podle něj mu totiž naopak ještě peníze v rozpočtu chybí.
3: Já v rozpočtu nemám ještě kvazimandatorní výdaje ve výši 3 miliard korun, které se týkají soukromých a církevních škol. Stejně jako nejsem spokojen s těmi dalšími částmi toho rozpočtu, ať už se to týká vysokých škol, ale na úspory, když se podíváte na vládní programové prohlášení, tak o tom ta debata být nemá.
1: Plaga taky řekl, že úspory ve školství už udělal pomalejším růstem platu učitelů, který rozložil do 3 let. Schodek státního rozpočtu by podle něj byl jinak vyšší. O dalších možnostech šetření v příštím roce budou ministři jednat ještě i na jednání vlády, které začíná už za necelou hodinu, a pak i večer s koaličním hnutí SPD, kterému taky současný navrhovaný schodek vadí.
0: Další jednání o rozpočtu na rok 2027 sleduje ve Strakově akademii reportérka Adéla Burešová. Adélo, zatím díky a pěkné dopoledne.
1: Díky, naslyšenou.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Ministr zahraničí a šéf motoristů Petr Macinka sedl na lep aktivistům v přestrojení. Jeho rozhovor se zakuklencem teď řeší ochranná služba policie. Jak vážný je to bezpečnostní a reputační problém? Lukáš Valášek ze serveru Seznam zprávy o tom mluví v dnešní Vinohradské 12. Najdete ji v každé podcastové aplikaci.

0: V Česku už dnes nenajdete pojišťovnu, která by nevyužívala nástroje umělé inteligence, ať už v podobě chatbotů, při komunikaci se zákazníky, při výběru vhodného produktu na míru, nebo dokonce při vyhodnocování škod. Například Direct pojišťovna investuje do AI desítky milionů korun ročně a už několik měsíců na ní spoléhá při likvidaci škod u aut.
1: Ať si to umíte líp představit. Tak teďka tady konkrétně máme případ klienta, který má škodu na svém skle a jde vlastně o to, že má poškozené zorní pole.
2: Říká za Direct pojišťovnu Hana Finsterlová a rovnou ukazuje i dokumenty, které musel klient doložit. Ať už jde o fakturu nebo fotografie, nic už dnes nemusí kontrolovat samotný likvidátor. Práci za něj udělá právě AI agent.
1: Konkrétně ten agent čte tu registrační značku, takže kontroluje i to, zdali ty fotky náhodou nejsou k jinému vozidlu, než k kterému ho máme tady nahlášené. Dívá se na to poškození, kde je, jestli to souhlasí s tím, co nám klient hlásil, jestli to poškození není ještě třeba jinde.
2: Co dřív likvidátorovi trvalo 20 minut, zvládne AI za 3 minuty. Výhodné je to i pro samotné klienty, protože po odevzdání všeho potřebného dostanou teď mnohem dříve zpětnou vazbu. Někdy ale i umělá inteligence narazí na problém.
3: U každého z toho procesu je spoustu okamžiků, kdy se AI rozhodne, že na to nestačí.
2: Potvrzuje Pavel Lukeš, který má v Direct pojišťovně na starost právě IT a rozvoj umělé inteligence. Ověřit takové postupy právě na čelních sklech podle něj dává smysl i proto, že se většinou jedná jen o menší částky do 10 000 korun. Podobně uvažovala i konkurence. Na skla používají AI taky u České podnikatelské pojišťovny, říká mluvčí Adéla Janů.
4: Právě na oblasti likvidace pojistných událostí je možné ukázat efektivitu AI či automatizace. Letošní zima se promítla do historicky nejvyššího počtu škodních událostí na autosklech. Delší zima totiž znamená častější údržbu silnic a větší množství posypu a štěrku, který může poškodit sklo.
2: Šlo téměř o 8 000 škod, z toho přes 6 000 bylo zcela bez zásahu likvidátora. Přesto ale v ČPP podle Janů zůstává kontakt s člověkem prioritou. Automatizace je spíš výpomoc. Počet zaměstnanců proto nesnižují. Propouštět kvůli AI se nechystá ani Generali Česká pojišťovna, Allianz nebo Kooperativa.
5: Umělou inteligenci v současné době nevnímáme jako proces, který by měl nahradit samotného člověka. Vnímáme ji spíš jako podporu pro naše odborníky a jako přínos pro zrychlení třeba likvidace pojistných událostí pro naše klienty.
2: Říká mluvčí Kooperativy Milan Káňa. Letošní report společnosti Softec, která vyvíjí pro pojišťovny software, ale stále ukazuje mezery. Nejtěžšími oblastmi automatizace podle něj zůstávají komplexní produkty pojištění majetku a životního pojištění. Dominik Hron, Radiožurnál.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Počkej, to poznám. To je vaša vlast? Ale na banjo?
3: Kamaráde, tam bude skoro celá Česká filharmonie. Dekadencers a divadlo Bratří Formanů. To bude jízda, tak koukej přijít s celou rodinou. Hele, hrajeme od 8. do 28. září v Azylu 78 na pražském výstavišti. Najdeš to na mávlast.cz. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
2: Tak já přijdem.
4: Dobré dopoledne, je 10:30. Zprávy Radiožurnálu a Jana Gulda.
5: Vláda začne za půl hodiny jednat o výši minimální mzdy na příští 2 roky. Podle návrhu by se od ledna měl nejnižší možný výdělek zvednout o 2,5 tisíce korun na 24 900. V dalším roce by pak podle odhadů mohl vzrůst o další 2 tisíce. S navrhovaným růstem v srpnu souhlasili i zástupci odborů a zaměstnavatelů. Ve volbách v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko zvítězila s velkým náskokem strana Alternativa pro Německo. Získala téměř 44% hlasů. Ukázaly to úplné výsledky nedělního hlasování. Pravicová strana tak obsadí 39 z 83 křesel. Do zemského sněmu se těsně dostala taky strana spojenectví Sáry Wagenknechtové, která by se svými 5 mandáty mohla umožnit AfD sestavit vládu. V Česku se během týdne ochladí, předpovídá to Český hydrometeorologický ústav. Dnes teploty vystoupají až k 27 stupňům, zítra až k tropickým 33, pak se ale začne ochlazovat. Ve zbytku týdne by mělo být maximálně kolem 20 stupňů. Meteorologové taky očekávají, že hlavně ve středu a ve čtvrtek bude pršet. A 20 českých studentů se vydá na simulovanou vesmírnou misi Zero-G2. Ode dneška můžou posílat přihlášky. Uchazeče čeká několik vyřazovacích kol a úkoly podobné výcviku astronautů. Ti nejlepší pak poletí ve stavu bez tíže ve speciálním letadle. Sport. Tenistka Linda Nosková prošla na US Open poprvé v kariéře do čtvrtfinále. Ukrajinku Kostyukovou porazila 2-1 na sety a v dalším zápase ji čeká světová jednička Běloruska Sabalenková. A turecké volejbalistky obhájily titul z mistrovství Evropy. Itálii porazili 3-2 na sety a zároveň si vybojovali místo na letních olympijských hrách 2028 v Los Angeles. Bronz získali Srbky, které vyhrály 3-1 nad Polskem.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolony na D1 u Brna a zavřená silnice 44 u Mohelnice. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Ostravy je silný provoz. Zastavíte na 211. kilometru sjezdu na Slavkov v obou pruzích. Za Rohlinkou se pak alespoň osobní auta rozjedou. Ucpaná je taky dálnice D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Opět je to kolona hlavně nákladních aut od 7. kilometru až ke stavbě u dálnice D1. Silnice 44 je teď za Mohelnicí směrem na Šumperk obousměrně neprůjezdná. U Libivé se srazila 2 osobní auta, zasahují záchranáři. Čekejte dlouhé kolony v obou směrech. Obět se to dá osobním autem přes Bohuslavice. Velmi ucpaná taky silnice 35 z Mohelnice do Hradce Králové v Litomyšli. Přímo v Litomyšli na světelné křižovatce nehoda. Silnice průjezdná Kybadlově a fronty na obě strany asi na půl hodiny. A pozor, silnice 24, příjezd do Lomnice nad Lužnicí z Veselí. I tam je nehoda zřejmě vážnější, silnice je zavřená, jeďte přes Záblatí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553, pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Čekáme oblačno až zataženo ojediněle slabý déšť, hlavně na jihu může být až polojasno a večer se pak od západu bude vyjasňovat na většině území. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů na jihu a jihovýchodě ojediněle až 27 a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. V dopoledním radiožurnálu je s vámi Vojtěch Vidrman.
4: Dnes je 7. září a je to přesně 30 let od památného koncertu amerického zpěváka Michaela Jacksona v Praze na Letenské pláni. Přišlo na něj tehdy 130 tisíc lidí. No a přesně před 15 lety havarovalo v Rusku letadlo s hokejovým týmem Lokomotiv Jaroslavl. Až na palubního technika všichni v letounu zemřeli. Mezi nimi i Češi Jan Marek, Josef Vašíček a Karel Rachůnek. Taky tuhle událost si právě dnes připomínáme.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Září patří na radiožurnálu dramatikovi, disidentovi a bývalému prezidentovi Václavu Havlovi. Myšlenky a názory bývalého prezidenta ode dneška připomínáme v sérii Svět podle Havla. Ta se vrací k nedělním rozhlasovým rozhovorům z 90. let. Příspěvek zazní vždycky ve 14 hodin a 15 minut. Symbolicky je to ve stejném čase, kdy se tyto rozhovory vysílaly i tehdy. A například Český rozhlas Plus připravil 6-dílnou sérii rekonstrukce dálkového výslechu. Tu vám ještě za chvíli představíme podrobněji taky tady na radiožurnálu. Tak dobré pondělí dopoledne.

0: Slyšet Havla.
1: Nalaďte se na měsíc s Václavem Havlem v Českém rozhlase.
2: Od prvního vydání dálkového výslechu Václava Havla a Karla Hvížďaly letos uplyne 40 let. Neobvyklý příběh vzniku knihy teď rekonstruuje nová šestidílná série Českého rozhlasu Plus. Je součástí projektu Slyšet Havla, který startuje právě dnes. Tak ještě doplním, že všechny materiály najdete na webu havel.rozhlas.cz.
3: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
4: Vánoce 1985. Václav Havel sedí sám v půjčeném bytě na pražském zahradním městě. Před sebou má otázky novináře Karla Hvížďaly, který žije v západoněmeckém Bonnu. Odpovědi ale nepíše. Zapíná magnetofon a během několika dnů na něj namluví přes 12 hodin záznamu.
3: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství, protože jsem nikdy tímto způsobem nepracoval. Mám trochu trému.
4: Původně spolu chtěli rozhovor vést korespondenčně. Dopisy ale putovaly přes železnou oponu týdny a jeden dokonce zabavila Státní bezpečnost. Bylo potřeba vymyslet jinou cestu, říká autor scénáře, historik a spisovatel Pavel Kosatík.
5: Václava Havla napadlo, že se s tím zavře s malým magnetofonem od profesora Janoucha zapůjčeným a že to celý najednou nahraje.
6: Kazety putují tajnými cestami přes hranici.
7: Takže i když tam přišel pošťák, jsem nebyl doma, on to nechal na rohožce před barákem, na ulici teda, takový malý balíček. Takže taky to mohl někdo vzít.
4: Dálkový výslech poprvé vyšel v exilu v listopadu roku 1986. Jeho další nečekaná kapitola ale přišla až během sametové revoluce o 3 roky později. V Československu lidé Havla do té doby znali hlavně jako dramatika, disidenta a také z propagandy komunistického režimu. Dálkový výslech jim najednou nabídl jeho vlastní životní příběh, názory i způsob uvažování.
3: Tady Havel.
4: Šestidílná série Kosatík, rekonstrukce dálkového výslechu, je součástí projektu Slyšet Havla, který Český rozhlas spouští právě dnes. Alžběta Havlová, Radiožurnál.

0: Desítka Pavla Horváta.
1: Fotbalovou šance ligu dál vede neporažená Slavia. Další z předpokládaných favoritů soutěže Sparta naopak znovu ztratil. Na velkého pražského rivala už se dívá s 8-bodovým odstupem. O 7. ligovém kole si popovídáme tradičně s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Dobré dopoledne.
2: Dobrý den.
1: Pavle, pokud měl někdo o víkendu jiné věci na starost, třeba byl na šipkách v Letňanech nebo dělal něco jiného, co bys vypíchl z toho 7. ligového kola jako číslo 1?
2: Asi určitě ztrátu Sparty v Hradci, protože to už po několikátý ta pozice Sparty není úplně komfortní myslím si, že bychom se měli dočkat nějakých změn na Spartě, protože v tom hráčském kádru se něco děje. Přijde mi, že samozřejmě určitě trenéři z toho mají taky hlavu v pejru, jak se říká, ale není tam zatím žádná reakce a Sparta nevypadá dobře zase. No.
1: Jakou reakci si představuješ, protože Sparta má momentálně víc porážek než vítězství, v lize je 10. Samozřejmě musíme brát v potaz, že tým opustila řada opor, přišli noví hráči až po začátku sezóny, takže je to asi hodně i o nesehranosti.
2: No jasně, tak já si myslím, že buď by tam mělo zaznít slovo prostě trpělivost a nějaký prostor pro současný trenérský štáb a proto až ty hráči, kteří prostě přišli last minute, bych řekl, tak až se trošku jako zžijou s tím, že vlastně jsou v jednom týmu. Přišlo fakt jako spoustu hráčů, který konkrétně včera nastoupili v základní sestavě a není to vůbec jednoduchý. Hradec je velmi silný mužstvo a vlastně jsem tak trošku čekal, že prostě Sparta tam neuspěje a nakonec se to stalo a samozřejmě tohle to by asi spartianský fanoušci chtěli slyšet, jestli teda jdeme do toho, že budujeme tým, tak OK, pojďme se současným trenérem, ale myslím si, že by tam na tom hřišti samozřejmě je kvalita, je tam nějaký fotbal, ale není tam to prostě spartianský srdce, který já tam jako historicky vnímám. No.
1: Slavia naopak neměla problém, porazila Zbrojovku Brno 4-0, do sestavy se vrátil Tomáš Chorý, dal 2 góly, zase tam byla sporná penalta, další sporné momenty. Čím to je, že tenhle chlapík má prostě tu kontroverzní pověst a zápas co zápas se to zase vrací?
2: Tak je veliký, je hodně vidět, já bych to asi zlehčil, ale Tomáš Chorý prostě už jednou pro vždy bude kontroverzní postavou, to prostě je jasný. My tomu říkáme, že je natřený fosforem a každý jeho souboj je propíraný, ať už v televizi nebo v komentářích fanoušků a myslím si, že to takhle bude dokonce jeho účinkování v nejvyšších soutěžích, takže je potřeba si na to zvyknout, ale zase bych z toho nedělal ze všeho kovbojku.
1: Naskok ještě do těch spodních pater tabulky, Zlín je pořád na nule, dá se o něm už teď mluvit jako o tom nejžhavějším adeptovi na sestup, nebo ještě ne?
2: No tak samozřejmě ten odskok tam ještě není tak veliký, ty týmy kolem si myslím, jestli se nepletu, jsou tam 3-4 body, to úplně zas takový jako polštář bodovej není, ale určitě si ve Zlíně představili lepší start, není to jednoduchý to mužstvo, já si myslím, že ty kluci taky bojují, prostě se jim nedaří a tohle taky fotbal přináší, takže bude záležet zase, jak to třeba pojme vedení zlínského fotbalu a jak si s tím pohrajou hráči v šatně.
1: 7. kolo šance ligy jsme probrali s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Dík moc.
2: Hezký den.
0: A

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Macinka sedl na lep aktivistům v přestrojení. Jeho rozhovor se zakuklencem teď řeší ochranná služba policie. Je to groteska nebo vážný problém?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Experiment. Technologie budoucnosti.
1: Lékařské novinky.
0: Překvapivé vynálezy.
1: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří experimentu.
0: Experiment.
1: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií.
0: V sobotu
1: od 9 hodin.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: Akční modely Škoda Classic nyní pořídíte již od 399 900 korun. Při financování chytře navíc získáte předplacený servis standard a prodlouženou záruku na 5 let nebo do 60 000 km zcela zdarma. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Classic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
4: Radiožurnál, 11 hodin. Jana Gulda připravila zprávy.
5: Průmyslová produkce v červenci meziročně rostla. Stát přestal farmářům vyplácet náhrady za opatření proti vlkům. Fotbalisti Hradce Králové porazili v lize Spartu 2-1. Silnice 24 je po nehodě u Lomnice nad Lužnicí neprůjezdná a počasí bude oblačno až zataženo, ojedinělé déšť, místy až polojasno a teploty až 27 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Průmyslová výroba v Česku roste už 18. měsíc v řadě. V červenci se podle Českého statistického úřadu zvýšila o 3,1%. Oproti červnu ale růst zhruba o 1% zpomalil. Zvýšení produkce pozitivně ovlivnila hlavně výroba automobilů a elektřiny. Mírný pokles zaznamenala naopak výroba plastových výrobků nebo chemických látek. Podle Veroniky Doleželové z oddělení statistiky průmyslu rostla i celková hodnota nových zakázek.
6: Hodnota nových průmyslových zakázek se v červenci meziročně zvýšila v naprosté většině sledovaných odvětví. Nejvíce růst podpořila tři silná odvětví zpracovatelského průmyslu. Výroba motorových vozidel, výroba elektrických zařízení a výroba počítačů a elektronických a optických přístrojů.
5: Stovky žadatelů čekají na peníze od státu za újmy kvůli stíženému hospodaření. Peníze na letošní rok jsou vyčerpané. Kompenzace dostávají za omezení v chráněných oblastech.
7: Stát letos na kompenzacích vyplatil přes 400 milionů korun. Dalších 200 žadatelů ale na peníze čeká. Někteří farmáři se tak podle předsedy Svazu chovatelů ovcí a koz Richarda Konráda dostávají do složité situace.
8: Ať jsou to předpisoví ohradníky, ploty, pastavecký psy i zaměstnanci, které ty stáda hlídají, jsou to velké finanční prostředky.
7: Na výplaty chybí přes 160 milionů korun. S náhradami ale Ministerstvo životního prostředí podle mluvčí Jany Šilerové počítá.
9: Přiznané náhrady budou propláceny po obdržení finančních prostředků ze státního rozpočtu v pořadí, v jakém byly žádosti přijaty.
7: Kdy a kolik by mohlo na úhrady dorazit, ale ministerstvo neuvedlo. Josef Kopecký, Radiožurnál.
5: Zvláštní vyslanci amerického prezidenta navrhli obnovit třístranné rusko-ukrajinské rozhovory zprostředkované Spojenými státy o zastavení války na Ukrajině. Steve Witkoff a Jared Kushner včera jednali s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. V sobotu mluvili i s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.
10: Bylo to vůbec poprvé, co američtí vyjednavači Kushner a Witkoff do Kyjeva přijeli. Prezident Zelenský zažertoval, že zafungovaly lépe než protiraketové systémy Patriot. Kvůli jejich bezpečnosti totiž Rusko Kyjev neostřelovalo a jeho obyvatelé si tak mohli podle Zelenského vydechnout.
11: My dužo rozrachujeme na zimový paket, jaký
10: uvedl, že Ukrajina počítá se zimním balíkem pomoci v protivzdušné obraně i energetice a že o něm s americkými vyslanci detailně mluvil. Řekl, že všechny strany zapojené do jednání udělají vše pro obnovení třístranných rozhovorů na úrovni poradců. Při jednání v Kyjevě padlo několik nových návrhů, které teď musí Ukrajinci zanalyzovat. Z Kyjeva Pavel Novák, Radiožurnál.
5: Ve věku 69 let zemřel Filip Šternberg, majitel hradu Český Šternberg. Potomek starobylého rodu Šternbergů zemřel ve Vídni po těžké nemoci. Informovala o tom kastelánka hradu Zuzana Míková. Filip Šternberg se narodil v roce 1956 v Praze, s rodiči emigroval v roce 1960.

0: výkon chválil i hradecký trenér David Horejš.
1: Po prvním tréninku, co on absolvoval, tak jsme tak nějak prostě byli přesvědčení, že bude hrát, protože měl chuť v tréninku, takže jsme do toho šli. On se cítil dobře, připravený, to i na tom hřišti ukázal, že pro ten Hradec odezval maximum.
0: Druhý je po sedmém kole fotbalové ligy Liberec, který vyhrál severočeské derby v Jablunci 2-1 a na vedoucí Slávii ztrácí bod. Mladá Boleslav porazila Baník Ostrava 4-0 a Teplice zvítězili 3-1 ve Zlíně, který tak dál čeká v novém ročníku na bodový zisk.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 u Brna, zavřená silnice u Lomnice nad Lužnicí. Na D1 na příjezdu do Brna z Vyškova čekejte kolony. Je silný provoz. Brzdí se na 211. kilometru a nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém pruhu je až k omezení na 196. kilometru. Osobním autem v levém pruhu pojedete o něco rychleji. Na silnici 44 čekejte kolony za Mohelnicí směr Šumperk. Za Libivou na křižovatce likvidují následky nehody dvou aut a projíždí se Kyvadlově. Ucpaná stále silnice 35 na průjezdu Litomyšlí v obou směrech. Na světelné křižovatce tam překážela nehoda. Zdržíte se až půl hodiny jak ve směru od Cvitav, tak od Hradce Králové. Silnice 24 je na příjezdu do Lomnice nad Lužnicí ve směru z Veselí zavřená. Vyšetřují tam vážnou nehodu dvou aut, objíždějte přes Záblatí. A ještě do Prahy na Strakonické ve směru z centra opět pracují silničáři u Chuchelského závodiště. Mají zavřený pravý jízdní pruh a dojíždí se do zatím menší kolony u Hornbachu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Čekáme oblačno až zataženo ojediněle déšť, místy až polojasno a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jihu a jeho východě až 27 a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. Posloucháte dopolední Radiožurnál s Vojtěchem Vidrmanem.
5: Ve Švédsku se blíží, tak jak praví tamní zákony, nové volby. Švédové budou vybírat své zástupce do parlamentu zvaného Riksdag, ale taky do krajských a obecních zastupitelstev. Vítězná strana je předvídatelná. Všechny volby za posledních více než 100 let vyhrála sociální demokracie. Ne vždy se jí ale podařilo sestavit vládu. Do detailů se volbám ve Švédsku věnujeme v dnešní epizodě podcastu Bruselské chlebíčky. Najdete ho třeba v mobilní aplikaci Můj rozhlas.
2: Dopolední Radiožurnál
6: a Vojtěch Bidrman.

0: Farmáři nedostanou peníze za ztížené hospodaření v oblastech, kde se vyskytují vlci. Stát proplácení náhrad zastavil. Peníze už totiž žadatelé vyčerpali. Další stovky farmářů přitom stále na vyplacení náhrad čekají. Slyšeli jste o tom už ve zprávách Radiožurnálu před pár minutami, ale teď doplní reportér Josef Kopecký taky podrobnosti. Josefe, dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: O jaké peníze tedy přesně jde?
1: Jsou to vlastně náhrady za omezení, která musí chovatelé, zemědělci nebo třeba rybáři dodržovat kvůli ochraně přírody. Patří sem tedy případy, kdy majitelé lesů redukují nebo úplně zastaví těžbu, rybáři zase volí šetrnější přístup k chovným nádržím. Ale jsou to právě i opatření proti vlkům. Stát proplácí náročnější údržbu, zajištění pastvin nebo důkladnější dohled nad stády. Přesněji tedy proplácel, žádosti administruje Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, která potvrdila, že jsou výplaty náhrad pozastavené.
0: Josefe, a v čem je vlastně problém?
1: Alokace je vyčerpaná a OPK letos rozdělila přes 400 milionů korun, jenže na proplacení čeká ještě 200 schválených žádostí za 160 milionů a na posouzení pak dalších 400 zájemců o náhrady v hodnotě skoro 406 milionů korun. Na problémy s úhradami už reagoval Svaz chovatelů ovcí a koz, protože, jak říká předseda svazu Richard Konrád, zaseknuté výplaty některé farmáře citelně ohrožují.
2: Ta komplikace je tam obrovská, ať jsou to předpisový ohradníky, ať jsou to ploty, ať jsou to pastavecký psy, i v podstatě jejich zaměstnanci, které ty stáda hlídají, tak jsou to velké finanční prostředky.
0: Řekl nám Richard Konrád. Josefe, najde stát další peníze na proplacení náhrad?
1: Podle mluvčí ministerstva životního prostředí Jany Šilerové program pokračuje podle nastavených podmínek. Agentura tedy žádosti dál přijímá a vyhodnocuje a rezort s výplatou počítá.
3: Přiznané náhrady budou propláceny po obdržení finančních prostředků ze státního rozpočtu v pořadí, v jakém byly žádosti přijaty. Mnozí žadatelé zákonné nároky splnili, čeká se tedy na uvolnění peněz.
1: Kolik peněz a kdy by mohlo na platby dorazit, to ale ministerstvo životního prostředí neupřesnilo.
0: Stát zastavil proplácení náhrad farmářům z oblastí s výskytem vlků, na peníze přitom čekají stovky žadatelů. Teď jste k tomu v dopoledním Radiožurnálu slyšeli reportéra Josefa Kopeckého. Děkujeme, naslyšenou.
1: Hezký den.

Není to tak dávno, co anglický zpěvák Tom Grennan vystoupil v Česku. Koncem června předskakoval v pražských Letňanech kapele One Republic. No a před půl dvanáctou na Radiožurnálu ještě uslyšíte Lucii, Luise Capaldiho a hned teď taky irské Course. Tak dobrý poslech. Go on.

0: Krajně pravicová alternativa pro Německo vyhrála s výraznou převahou zemské volby ve východoněmeckém Sasku-Anhaltsku. V čele zemské vlády doteď stála konzervativní křesťansko-demokratická unie. V novém parlamentu ale alternativa pro Německo nebude mít většinu. K sestavení vlády bude potřebovat podporu alespoň jedné další strany. Která by to mohla být a co teď Sasku-Anhaltsko čeká, to nám snad prozradí berlínský zpravodaj Českého rozhlasu Tomáš Havlín. Dobré dopoledne, Tomáši.
1: Dobrý den.
0: Pojďme si ještě říct, s jak velkým náskokem alternativa pro Německo ostatní strany předběhla a jak dopadla křesťansko-demokratická unie?
1: Ten náskok je obrovský. 27% bodů podle předběžných výsledků. AfD získala necelých 44% hlasů. To je pro ní rekordní výsledek. Tolik v Sasku-Anhaltsku ještě nikdo nikdy nedosáhl. A druzí křesťanští demokraté zhruba 17%. Pro ně naopak historické minimum. Přitom je to strana, která poslední čtvrt století si v podstatě mohla být jistá, že z Magdeburgu bude vládnout a nikdo jí nemůže nic udělat. A tohle je pro ně studená sprcha samozřejmě. Takže tohle je takový hlavní příběh včerejších voleb po vítězech a poražených, ale samozřejmě jsou i další. Například zelení oproti minulým volbám lehce posílili, jako kdyby překonali tu animozitu, která vůči nim byla na východě nebo vůči předchozím předsedům Robertu Habeckovi a Aleně Baerbockové. Teď mají nějakých 8% posílili. Jsou to taky tedy, dá se říct, vítězové, ale oni to vzhledem k tomu celkovému obrázku, celkovým výsledkům ani nějak moc neslavili. No a naopak hodně se bude muset přemýšlet ve štábu levicové strany Die Linke, která na východě dokázala vždycky bodovat a po loňských spolkových volbách nabrala i spousty nových členů, ale teď se to v Sasku-Anhaltsku nějak neprojevilo a strana tam s 8% hlasů klesla historicky vůbec poprvé na jednociferný výsledek.
0: Tomáši, a jaký další povolební vývoj se teď v Sasku-Anhaltsku očekává?
1: Jak si řekl, tak AfD ani přes ten velký úspěch pro ní nemůže vládnout sama a protože koalice s CDU, s křesťanskými demokraty, tedy nebo vláda, která by byla založená na podpoře přeběhlíků z této strany, není zas tak pravděpodobná, tak se zdá, že roli takového toho příslovečného jazyčku na vahách může sehrát malá konzervativní strana BSV, hnutí Sáry Wagenknechtové, která se do zemského sněmu taky těsně probojovala. Její lídr Thomas Schulz teď dopoledne řekl německému rozhlasu, že oni jsou ochotní, až se v zemském sněmu bude volit předseda vlády, takže se ve třetím kole, kdy stačí taková prostá většina, zdrží hlasování a tím pomohou lídrovi AfD Ulrichu Siegmundovi, tedy do čela vlády. Jenom by si proto ta strana musela za nimi přijít, což se zatím nestalo a Ulrich Siegmund se vyjadřoval tak, jako že nechce menšinový kabinet nebo nějakou jako skrytou podporu a podobně. Zároveň teoreticky je pořád možné, aby se všechny strany s výjimkou AfD ve sněmu spojili, také by měli většinu, ale to se zase CDU tolik nechce, takže teď je to v Sasku-Anhaltsku i trochu otázka, kdo chce vlastně vládnout.
0: Jisté je, že slaví německá krajní pravice v zemských volbách, právě v Sasku-Anhaltsku zvítězila strana Alternativa pro Německo a výsledky voleb i možné povolební scénáře jsme teď na Radiožurnálu probrali s naším zpravodajem Tomášem Havlínem. Díky Tomáši, klidné pondělí.
1: Díky, hezký den.

0: V říjnu uplyne 90 let od narození Václava Havla, v prosinci pak 15 let od jeho smrti. I proto mluvíme o prvním prezidentovi České republiky tak často a mluvit o něm budeme i za malou chvíli ve zprávách Radiožurnálu.
1: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
2: Ty v Bauhausu nevedeme.
1: A Auschwitz našel byste?
2: To vás zklamu, bohužel.
1: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
2: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
3: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
4: Bauhaus, když se to má podařit.
0: Radiožurnál, 11 hodin a 30 minut. Jana Gulda nachystala zprávy.
5: Stavební výrobě v Česku se v červenci dařilo. Její produkce letos meziročně vzrostla o 1,8%, vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Zvýšila se produkce v pozemním stavitelství. Naopak pokles byl v inženýrském stavitelství, kam spadá výstavba cest nebo telekomunikačních a energetických sítí. Meziroční růst stavební výroby trvá od listopadu roku 2024. Vedení Prahy schválilo smlouvu s Českými dráhami za víc než 165 miliard korun. Peníze půjdou na provoz příměstských vlaků od roku 2030. Kontrakt dnes schválili radní města. Hlasovat o něm budou i zastupitelé Středočeského kraje, který byl hlavním zadavatelem zakázky. České dráhy na linkách vlaky provozují i v současnosti. V tendru porazili firmu RegioJet, která nabídla vyšší cenu. Tisíce Srbů dnes míří do Bělehradu na pohřeb odsouzeného válečného zločince Ratka Mladiče. Po poledním pohřebním obřadu se průvod přesune na Topčiderský hřbitov, kde bude Mladič uložen. Bývalý velitel armády bosenských Srbů zemřel na konci srpna ve vězení v Hágu. Odpikával si tam doživotní trest za genocidu a válečné zločiny za války v Bosně v 90. letech. A Český rozhlas dnes spouští projekt Slyšet Havla. Jedním z jeho hlavních titulů je taky šestidílná série o vzniku knihy Dálkový výslech. Od jejího prvního vydání letos uplyne 40 let. Dálkový výslech totiž poprvé vyšel v exilu v listopadu 1986. Nová série je ode dneška mimo jiné v aplikaci Můj rozhlas.
3: Sport.
5: Fotbalisti Barcelony ve španělské La Lize vyhráli na hřišti Valencie 5-0. Katalánci se tak po čtvrtém kole osamostatnili v čele tabulky s tříbodovým náskokem na Real Madrid. Úřadující mistr anglické Premier League Arsenal vyhrál ve třetím kole londýnské derby nad Chelsea po obratu 2-1 a dál je 100%. Everton remizoval s Manchesterem United 2-2.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Vážná nehoda na Pražském okruhu a kolony na D1 u Brna. Vyhněte se Pražskému okruhu ve směru z dálnice D1 na letiště. U sjezdu na Lohkov na 15. kilometru čerstvá velmi vážná nehoda. Dodávka tam zezadu najela do kamionu, na místo jdou záchranáři. Prosíme, uvolněte uličku v koloně. Okruh bude neprůjezdný směrem na letiště na okruh, tak nenajíždějte. Poslední volný sjezd je teď na Strakonickou. Na dálnici D1 připomínáme silný provoz nesouvislé kolony na příjezdu do Brna směrem z Ostravy. Od 211. kilometru pojedete pomaleji až k omezení na 196. hlavně v kamionu v pravém pruhu. Na silnici 44 z Mohelnice do Šumperka čekejte kolony za Mohelnicí. Za Libivou likvidují následky nehody a projíždí se Kivadlově. Zdržíte se okolo 10 minut. Na silnici 35 popojíždějí kolony na příjezdu do Litomyšle směrem ze Svitav. Silný provoz a zastavíte už na konci nové dálnice. To zdržení je tam asi na 15 až 20 minut. A silnice 24 je na příjezdu do Lomnice nad Lužnicí ve směru z Veselí neprůjezdná. Vyšetřují tam vážnou nehodu, objížďka vede přes Záblatí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Čekáme oblačno až zataženo, ojediněle slabý déšť, hlavně na jihu může být až polojasno, večer se pak od západu bude vyjasňovat na většině území. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jihu a jihovýchodě ojediněle až 27 a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. V dopoledním radiožurnálu je s vámi Vojtěch Bitterman.
0: Tak schválně, trávíte někdy v práci čas na Facebooku nebo třeba čtením zpravodajských webů? Ministerstvo zdravotnictví se před časem rozhodlo, že bude své zaměstnance tajně kontrolovat. Jenže úředníci se proti tomu vzbouřili a sepsali petici. Na radiožurnálu se tomu budeme věnovat v dnešním kybermagazínu Antivirus. Už za malou chvíli.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Antivirus.
1: Někteří úředníci na ministerstvu zdravotnictví měli trávit svou pracovní dobu čtením zpravodajských webů, Facebooku, sledováním online videí nebo řešením soukromých záležitostí. Rezort to tvrdí po provedeném auditu. Jenže může vlastně zaměstnavatel sledovat počítače svým pracovníkům a jaká proto platí pravidla? Téma dnešního antiviru, a tedy téma Jany Magdoňové a Honzy Cibulky, kteří už jsou s námi ve studiu. Dobré dopoledne.
2: Hezké dopoledne.
3: Dobrý den.
1: Na úvod prosím připomeňme, o co při tom sledování úřednických počítačů na ministerstvu zdravotnictví vlastně šlo.
2: Například upozornili Seznam zprávy, které přinesly svědectví několika zaměstnanců rezortu. Podle nich ministerstvo najalo společnost, která několik týdnů sledovala, co lidé na pracovních počítačích dělají.
4: Několik desítek úředníků kvůli tomu podepsalo interní petici. V té se píše, že mezi sebranými informacemi měla být i citlivá data jednotlivých zaměstnanců.
2: Jak novinářům pak potvrdilo přímo ministerstvo, to sledování činnosti na počítačích se dělo i mimo pracovní dobu, po večerech a o víkendech.
1: A může tedy zaměstnavatel takové sledování provádět?
4: Teoreticky ano, ale má to nějaká pravidla. V první řadě by o tom zaměstnanci měli vědět. Právě tomu se ale ministerstvo snažilo zabránit. Mimo jiné tím, že porušilo zákon a smlouvu ke sledování nezveřejnilo v registru smluv.
2: Rezort teď tvrdí, že šlo o opomenutí, ale stejně postupovalo v podobném případě i v roce 2019. A tehdejší šéf kabinetu ministra Vojtěcha Petr Jarema přiznal, že to byl záměr. Smlouva v registru by úředníky varovala, že kontrolu provádějí, což by zmařilo její účel.
4: Jenže to utajování v praxi proti smyslu kontroly. Zaměstnanci mají vědět, že zaměstnavatel používání počítačů kontroluje, a tedy, že se mají soukromých aktivit na pracovních zařízeních vyvarovat.
1: Jak přesně takové sledování vypadá? Nemůže tam jít třeba i o nějaké úniky osobních údajů?
2: Těch technických možností je celá řada. Zaměstnavatel může zjišťovat, jaké stránky byly z daného počítače navštěvované, jak často, jaké programy byly stahované a spouštěné. Dá se jít i tak daleko, že se eviduje zmáčknutí každé jedné klávesy.
4: A jednou z těch používaných metod, o které v tomto případě mluvili zaměstnanci ministerstva, je snímání obrazovek. Sledovací program v pravidelných intervalech fotí, co se na obrazovce děje, a tyhle obrázky následně vyhodnocuje. Dnes nějakým algoritmem umělé inteligence, který je zařadí do kategorií, zda jde o sociální sítě, pracovní aplikace a tak podobně.
1: Když o tom zaměstnanci tedy vědí, tak je taková kontrola možná nebo přináší nějaká rizika?
2: Těch rizik je samozřejmě spousta. Snímání obrazovky může zachytit jak soukromé citlivé informace, tak citlivé informace zevnitř úřadu. A pak je dost zásadní, jak důvěryhodná je společnost, která sledování provádí. A zda třeba nehrozí, že od ní tyhle citlivé informace utečou a někdo je zneužije.
4: Dalším problémem je, že v řadě případů se soukromá a pracovní komunikace mixuje a není tak snadné je od sebe automaticky odlišit. Na řadě úřadů lidé komunikují třeba přes své soukromé účty na WhatsAppu, protože je to pohodlná, spolehlivá a relativně bezpečná cesta, jak kontaktovat kolegy.
2: Pro spolehlivé určení, jestli šlo o práci nebo soukromé použití, je pak nutná ruční kontrola. A právě při ní mohou pracovníci kontrolující firmy narazit na citlivé nebo intimní materiály.
4: O to víc je situace komplikovaná, pokud lidé používají pracovní počítač i mimo pracovní dobu, například o večerech a o víkendech. Sledování tak může dopadnout i na někoho, kdo v práci nelelkuje, ale naopak řeší pracovní věci i ve svém volném čase a má vedle toho otevřenou záložku se sociálními sítěmi nebo třeba zpravodajstvím.
1: No a jak by tedy člověk měl postupovat, aby se vyhnul takovým problémům?
2: Správně by tahle rizika měl ošetřit zaměstnavatel. Než se do sledování svých lidí pustí, jak ale ukazuje případ ministerstva zdravotnictví, nemusí to být vždycky pravda. Navíc snaha kontrolu utajit může zakrýt i další problémy.
4: Pro zaměstnance proto platí, že by na pracovním počítači nebo mobilu nic soukromého dělat neměl. A to ani v případě, když jim to zaměstnavatel dovolí. Pokud člověk nemá nad zařízením plnou kontrolu, tak si nikdy nemůže být jistý, že cokoliv, co na něm dělá, není zaznamenávané.
2: Oddělování pomůže oběma stranám. Zaměstnanci se nemusí bát sledování ze strany zaměstnavatele, tomu zase nehrozí, že zaměstnanci při soukromých aktivitách nevědomky pošlou do firemních systémů soukromé informace nebo pustí do firemní sítě kyberzločince.
1: Slyšeli jste dnešní antivirus s Janou Magdoňovou a Honzou Cibulkou. Oběma vám děkujeme.
2: Naslyšenou.
3: Naschledanou.
0: Antivirus. Váš průvodce nástrahami online světa.
1: 11:42 na Radiožurnálu ještě přidáváme dopravní zpravodajství.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A Pražský okruh ve směru z D1 na letiště aktuálně neprůjezdný. Na 15. kilometru sjezdu na Lochkov najela ze zadu dodávka do nákladního auta. Hasiči vyprošťují řidiče, na místě teď přistává vrtulník záchranné služby. Okruh tedy teď zavřený za tunely směrem na letiště. Okruhu se vyhněte, osobním autem nejlépe nesjíždějte z D1 na okruh, objíždějte po Brněnské a po jižní spojce do ulice k Barandovu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Znáte projekt Nevědomý fanoušek nadačního fondu Světluška? Tentokrát komentátoři fanouškům se zrakovým postižením přiblížili průběh dostihu St. Ledger. A na Radiožurnálu o tom ještě uslyšíte.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Lidi se zrakovým postižením se díky projektu Nevidomý fanoušek nadačního fondu Světluška můžou zajít na kulturu nebo na sport. Akce mi je vždycky provede speciální komentář. A včera tak mohli zažít dostihovou atmosféru ve Velké Chuchli při dostihu St. Ledger.
1: Vítejte!
2: Já jsem Kristýna, mám zbytky zraku, na jednom oku vůbec nic nevidím a na druhý mám úplnou skoro nevědomost. Ty lidi vlastně, jak už vidí ty koně, jak přibíhají, tak už ví, jako který už vlastně i vyhraje vlastně o nějakou tu délku, tak je to takový, že už i já vlastně tuším, který to vlastně bude.
3: Souboj dvou koní a vypadá to na Dramatic Effort a Loch Pike. Tohle bude souboj, koně už jsou na rovince. Ano, někteří z vás si stoupáte správně, protože závodníci...
2: Sice jako mám monookulár, ale až takovou dálku já třeba nevidím.
4: Čili dalekohled na jedno oko.
2: Ano.
5: Jsem slepý a jmenuji se Ivo. Mně se to líbilo, vyhrál jsem prachy samozřejmě, takže zase jsem si šel tady pro peníze, no, takže komu by se to nelíbilo, nejít si pro prachy.
4: A jaký kuň vám to zařídil?
5: To nevím, sedmička, já vsázím na čísla, šťastné číslo.
4: Šťastná sedmička tedy?
5: Šťastná sedmička.
4: Vy tady máte sebou asistenčního psa, musel jste ho nějak krotit?
5: Ne, to vůbec ne.
4: Takže on tak občas jenom zacinká, on má takový psí zvon, jako mají krávy?
5: Jo, je to takový, spíš ovečka bych řekl, že má tenhle ten zvonek, ale jo, má. Abych věděl, kde je, no.
4: Co vy a dostihy? Jak to máte rád?
5: Samozřejmě jsem pravidelným návštěvníkem těchto dostihů. Ne, kecám vůbec, jenom díky tady té akci jsem se tady jako ukázal.
4: Tak třeba zase někdy.
5: Jste hodný, dík.
4: Děkuju.
5: Naschle.
4: Z Velké Chuchle František Kuna, Radiožurnál.

0: Ve studiu Radiožurnálu už je se mnou Věra Štechrová, autorka polední publicistiky, která teď představí svá témata vám všem. Věrko, vítej.
1: Dobrý den. Tak budeme mluvit o rozpočtu, protože motoristé a SPD jsou nespokojeni s tou výší schodku rozpočtu na příští rok a proto dnes budou jednat jak dopoledne, tak večer s ministry za ANO o možnosti úspory. Já se budu ptát, jak pravděpodobné je, že se jim podaří ten schodek snížit. Strana AFD vyhrála volby v Sasku-Anhaltsku, dostala asi 44% hlasů. Budeme mluvit o tom, jaké možnosti má sestavit vládu. No a na vlnách Českého rozhlasu dnes startuje projekt Slyšet Havla, tak si o něm řekneme víc.
0: Věra Štechrová vám představila témata dnešní polední publicistiky. Těšíme se na ně, Věrko, zatím naslyšenou.
1: Taky se těším.

0: Ukáž, co to tady máš? Výstava obsech v Národním zemědělském muzeu? Aha, a není prostě pes jako pes? Jo tak, tenhle hlídá stádo před vlkem. A tenhle? Pastevecký pes. V čem je rozdíl? Neštěkej, já si to přečtu. Pes, odvěký pomocník stát, výstava v Národním zemědělském muzeu v Praze. Tak to si nenechám ujít. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál 12 hodin. Poslechněte si naše hlavní zprávy.
2: Ministři jednají o úsporách ve školství a zdravotnictví. Snížit chtějí navrhovaný obří schodek státního rozpočtu na příští rok. V Bělehradě začíná zádušní mše za odsouzeného válečného zločince Radka Mladiče. Tenistka Linda Nosková postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále US Open. Pražský okruh je ve směru z dálnice D1 na letiště po nehodě za tunely neprůjezdný a počasí bude oblačno až zataženo, ojediněle déšť, místy až polojasno a teploty až 27 stupňů. Je pondělí 7. září. Dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
3: Radiožurnál. Hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Ministři od rána jednají o možných škrtech ve státním rozpočtu na příští rok. Koaliční SPD a motoristé chtějí snížit navrhovaný schodek 389 miliard korun. Úspory navrhují třeba ve zdravotnictví nebo ve školství. A podrobnosti přidá reportérka Anna Millerová.
4: Ráno o škrtech jednali motoristé třeba s ministrem školství Robertem Plagou za hnutí ANO. Ten ale ještě před jednáním úspory vyloučil. Podle něj naopak pro školství chybí asi 3 miliardy korun.
5: V rozpočtu nemám ještě kvazimandatorní výdaje, které se týkají soukromých a církevních škol, ale úspory, když se podíváte na vládní programy prohlášení, tak o tom ta debata být nemá.
4: Úspory naopak připustil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Podle něj by se daly najít třeba ve veřejném zdravotním pojištění. Půjde ale jen o jednotky miliard korun.
6: Otázka je samozřejmě, co lze promítnout už v příštím roce a co bude mít třeba náběh až v těch následujících letech.
4: Nikdo z motoristů ranní jednání zatím nekomentoval. O návrhu rozpočtu momentálně jedná i vláda. A večer bude tématem koaliční rady. Ze Strakovy akademie Anna Millerová, Radiožurnál.
2: Vláda právě teď jedná o možném znovu zavedení regulace cen pohonných hmot. Podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD není možné, aby benzín a nafta zdražovaly rychleji než ropa.
7: Co se týče stropování cen, pokud se dostáváte do situace, že vám vzroste surovina o 3% a cena na to téme o 7%, tak je něco špatně. Ale určitě bych nešahal na spotřební daň.
2: Litr benzínu v Česku aktuálně podle společnosti CCS stojí v průměru asi 43 korun a 60 halířů. Za litr nafty řidiči zaplatí asi 47,20. V německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko začíná po včerejších volbách složité povolební vyjednávání. Lídr vítězné strany AfD oznámil, že se nechá zvolit za zemského premiéra jenom stabilní většinou.
8: Šéfka spolkového kancléřství a bývalá ministryně zdravotnictví Nina Werkenová vyloučila, že křesťanští demokraté podpoří stranu AfD. Jednat je s ní ochotná menší strana BSV, která je taky kritická k protiruským sankcím, ale vítězná strana na její nabídku zatím nereagovala a je otázka, jestli většina dvou hlasů ve sněmu splní její představu stabilní většiny. Teoreticky je možná ještě koalice všech pěti stran v zemském sněmu s výjimkou AfD. Tato představa ale naráží asi hlavně u křesťanských demokratů. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
2: Schůzky zvláštních vyslanců amerického prezidenta v Moskvě a Kyjevě nepřinesly průlom v jednáních o konci rusko-ukrajinské války. Steve Witkoff a Jared Kushner ale označili rozhovory za povzbudivé. S ruským i ukrajinským prezidentem si má dnes telefonovat americký prezident Donald Trump.
9: Američtí vyjednavači a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se shodli na potřebě obnovení třístranných rozhovorů expertů o podmínkách ukončení války.
10: Treba robiť vše, aby třístranné zústřeči byly.
9: Podle Zelenského je třeba udělat všechno pro to, aby se třístranná jednání odehrála. Není ale jasné, jak se tomu postaví Rusko. S Američany a evropskými partnery se mají Ukrajinci setkat co nejdřív. O územních otázkách ale mohou podle Zelenského jednat jen napřímo prezidenti Ukrajiny a Ruska. Předpokládá, že válka ještě potrvá následující

0: Natel vyplácel nové klienty z peněz těch předchozích a soudní líčení sleduje reportérka Andrea Bartníková.
1: Cesta růstu, jak zní překlad názvu společnosti Growing Way, skončila v jednací síni plné advokátů. Případ od dneška řeší ostravská justice, patří k jedněm z největších investičních podvodů u nás. Podle státního zástupce Alexandra Dadama obžalovaný Ondřej Janata sklady klientů vlastně nic nedělal. Firma nevyvíjela žádnou investiční činnost a peníze těch lidí končily na jeho účtech nebo si za ně třeba kupoval auta, případně je využíval k sebeprezentaci. Obžalovaný při příchodu do jednací síně na dotazy novinářů reagoval mlčením. Z Ostravy Andrea Bartníková, Radiožurnál.
0: Tisíce Srbů se v Bělehradě loučí s válečným zločincem Radkem Mladičem. Zemřel koncem srpna ve vězeňské nemocnici v Hágu. Odpikával se doživotní trest za zločiny spáchané během války v Bosně v první polovině 90. let. Osobně velel bosensko-srbským jednotkám například ve Srebrenici, kde jeho vojáci zmasakrovali 8 tisíc mužů. Usvědčený byl taky z terorizování civilistů při obléhání Sarajeva. Hold mu v ulicích Bělehradu vzdává dav lidí. A sleduje to redaktorka časopisu Respekt Magdalena Fajtová.
2: Před vstupem do kostela svatého Lukáše v Bělehradě je fronta dlouhá několik set metrů. Tito lidé se chtějí rozloučit s odsouzeným válečným zločincem Radkem Mladičem. V bezprostředním okolí kostela jsou tisíce lidí a sledují vše na velké obrazovce. Mnozí na sobě mají trička s fotkou Mladiče nebo s nápisy jako generál hrdina. Pomši, která začíná právě teď, se průvod s rakví přesune na nedaleký Topčiderský hřbitov, kde bude Mladič pohřben. Zatím není jasné, zda bude mít státní anebo vojenské pocty. Srbský prezident Aleksandar Vučić se akce neúčastní.
0: Český rozhlas spustil projekt Slyšet Havla. Připomíná tak 90. výročí narození prvního českého a posledního československého prezidenta. Na Radiožurnálu odvysíláme každý den ve 14 hodin a 15 minut to nejlepší z hovorů z Lán. Český rozhlas Plus zařadil šestidílnou sérii o vzniku knihy Dálkový výslech.
3: Milý pane Hvízdělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě.
4: Začíná o Vánocích roku 1985 nahrávat Václav Havel. Během několika dnů vznikne více než 12-hodinový záznam odpovědí na téměř 60 otázek novináře Karla Hvížďaly, který tehdy žil v zahraničí. Magnetofonové pásky pak musí tajně přes železnou oponu. Pokračuje autor scénáře, historik Pavel Kosatík.
5: To, jak on to nahrál, tak se samozřejmě liší od té knihy. Je to vlastně ještě něco úplně jiného. A to bylo fantastický to porovnávat.
4: Dálkový výslech poprvé vyjde v exilu v listopadu 1986. O 3 roky později během sametové revoluce pomůže československé veřejnosti poznat Havlovy názory i životní příběh. Nová Kosatíkova série je ode dneška ve vysílání Plusu i v aplikaci Můj rozhlas. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
0: Nahrávky Havlových her i další rozhovory najdete taky na webu havel.rozhlas.cz.
6: Sport. Tenistka Linda Nosková postoupila na US Open do čtvrtfinále. V souboji s Ukrajinkou Kostukovou využila wimbledonská šampionka 6. matchball a vyhrála 2-1 na sety. Po premiérovém titulu v Londýně je teď Nosková v New Yorku poprvé v kariéře v nejlepší osmičce.
7: Jo, tak je to super. Já jsem ráda, že pořád přežívám od kola do kola. Mohlo to ujít úplně na opačnou stranu, takže jsem ráda, že se mi tohle už nějakou chvíli nestalo, že jsem měla několik matchbullů a pak jsem ten zápas prohrála, takže těším se na další zápas.
6: Další duel čeká Noskovou zítra. O postup do semifinále se utká se světovou jedničkou Sabalenkovou z Běloruska. A české basketbalistky čeká už bez šance na postup do play-off závěrečné utkání ve skupině mistrovství světa. Po prohrách s Italkami a Číňankami nastoupí ve 20:45 v přímém přenosu Radiožurnálu Sport proti obhájkyním titulu Američankám.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Zavřený Pražský okruh a kolony u Litomyšle. Pražský okruh je ve směru z dálnice D1 na letiště po nehodě za tunely neprůjezdný. Na 15. kilometru těsně za sjezdem Lochkov najela zezadu dodávka do nákladního auta. Vrtulník záchranné služby před malou chvílí odletěla. Každou chvilku by měli pustit alespoň levý jízdní pruh. Kolona je ale dlouhá, sjíždějte nejpozději na Jesenici. Na D1 na příjezdu do Brna z Vyškova čekejte silný provoz. Kolony hlavně kamionů se sunou v pravém pruhu už od sjezdu na Rousínov a je to až k omezení v Brně. Na silnici 35 čekejte kolony na příjezdu do Litomyšle ve směru ze Svitav. je silný provoz, brzdí se už na konci dál.

0: dálnice D35. Tam teď navíc do té kolony nedobrzdila, dvě auta stojí v levém pruhu, tak zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme oblačno až zataženo, ojedinělé déšť, místy až polojasno a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů na jihu a jihovýchodě ojedinělé až 27. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Věra Štechrová.
3: Můžou koaliční jednání zásadně snížit plánovaný rozpočtový schodek pro příští rok? Má německá AfD po triumfu v nedělních volbách šanci, že se poprvé ujme vlády v jedné ze spolkových zemí? A jak pojal scénárista Pavel Kosatík rekonstrukci knihy Dálkový výslech v rozhlasovém projektu Slyšet Havla? O tom všem budeme mluvit. Motoristé a SPD jsou nespokojeni s výší schodku rozpočtu na příští rok, ten má být 389 miliard korun. Motoristé proto dopoledne jednali s ministry ANO o možnosti úspor ve školství a zdravotnictví. Ministr Plaga ještě před jednáním řekl, že možnost úspor ve zrušení Cermatu a inkluze nevidí, naopak není spokojení s výší peněz na vysoké školy. Ministr Vojtěch před jednáním řekl, že příští rok v úhradové vyhlášce počítá s úsporou 6 miliard korun. SPD bude o rozpočtu jednat s ministryní financí Alenou Schillerovou. Večer. Ve vysílání teď vítám Víta Hlouška z katedry politologie Pražské metropolitní univerzity. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Jak si vysvětlit, že ten rozpočet se schodkem 389 miliard schválila vláda, včetně ministrů za motoristy a SPD, a teprve potom dvě menší strany ve vládě začaly protestovat proti takhle vysokému schodku?
4: Ono to zapadá do celkového způsobu fungování té vlády, ve které jednoznačně dominuje Andrej Babiš, respektive ANO. Ještě horší pozici než motoristé má v tomhle slova smyslu SPD, protože její ministři v podstatě se stranou samotnou zase tak moc společného nemají. Takže tohle to je vysvětlení a potom ty menší strany v momentu, kdy vlastně viděli reakci veřejnosti a médií na ten propad rozpočtových, nebo na ten růst rozpočtových výdajů, tak se teprve začaly ozývat, ale jistě působí to trochu podivně, byli u toho.
3: Strany koalice dosud vystupovaly poměrně jednotně, premiér Babiš si tu spolupráci pochvaloval. Tak proč podle vás tentokrát ty dohody o rozpočtu neproběhly v zákulisí a dvě menší strany s nimi vystoupily veřejně, protestují veřejně?
4: Podle mě je to proto, že prostě podcenili trošičku tu reakci, podcenili trošičku tu situaci, jinak samozřejmě zejména u motoristů je ten obrovský rozpočtový deficit velký problém, protože oni se od začátku profilují jako strana ekonomicky pravicová, jako strana v uvozovkách jakési rozpočtové odpovědnosti, ale opravdu si myslím, že to je politická reakce na to, co se strhlo po zveřejnění toho schodku.
3: Na to jsem se chtěla právě zeptat, jak zásadní je pro motoristy z hlediska jejich, řekněme, politického přežití prosadit nějaké podstatnější snížení schodku. Oni se v těch průzkumech pohybují kolem těch 5%, to je hranice, která je důležitá pro vstup do sněmovny?
4: No, bylo by to pro ně dobré, ale samozřejmě zůstat ve vládě je pro ně důležitější, než dosáhnout nějakých výraznějších rozpočtových ústupků. Já si dovedu představit nějaké symbolické změny v tom rozpočtu, ne zásadní. Opravdu si nemyslím, že najednou se škrtají 60-80 miliard. A oni to vysvětlí samozřejmě jako svoje vítězství a budou prostě pokračovat dál, protože to vládní angažmá je pro ně důležitější v této chvíli konkrétní, než jak budou vysvětlovat svým voličům ten obrovský rozpočtový schodek. Oni totiž můžou hrát s tím, že v průběhu času se situace trošku zlepší, že ty další roky nebudou tak brutální deficity a že tím pádem budou moci ukazovat, podívejte, my opravdu tady tlačíme Andreje Babiše k nějaké rozumnější rozpočtové politice.
3: Může to mít nějakou souvislost i s těmi blížícími se volbami? Ty komunální nebývají až tak o celostátní politice.
4: Ne, tohle to úplně velkou souvislost s komunálními volbami nemá, protože motoristé v komunálních volbách kandidují v podstatě pouze marginálně. Rozhodně to není tak, že by už se ucházeli o křesla ve všech větších městech. SPD samozřejmě je v tomto slova smyslu iniciativnější, ale ani pro její voliče tohle není důvod, proč by ty svoje SPDácké kandidáty nemohli v komunálních volbách volit.
3: Motoristé i ministryně financí Schillerová připouští, že k tomu, aby se mohl snižovat deficit, jsou nutné systémové změny, změny zákonů, a to se samozřejmě nedá už stihnout do roku 2027. Ale viděli jsme od vlády nebo jejich poslanců v průběhu roku navrhovat nějaké zákony, které by vedly právě ke snižování výdajů na provoz státu?
4: Tady je jednoduchá odpověď, ne, neviděli. Nedá se k tomu nic jiného říci. Prostě tahle agenda zůstává pouze v rovině nějakých retorických slibů, ale reálně ta vláda pro nějaké konkrétní úspory zatím neudělala nic.
3: Vít Hloušek z katedry politologie Pražské metropolitní univerzity. Děkuju, naslyšenou.
4: Děkuju za pozvání, naslyšenou.
3: Politické zemětřesení nebo modrá bouře, tak píší německá média o vítězství strany Alternativa pro Německo v zemských volbách v Sasku-Anhaltsku. Ta získala bezmála 44% hlasů a obsadí 39 z 83 křesel v parlamentu. Do zemského sněmu se těsně dostala i strana spojenectví Sáry Wagenknechtové, která by se svými 5 mandáty mohla umožnit vznik první zemské vlády AfD. To považuje zemská tajná služba od roku 2023 za prokazatelně pravicově extremistickou. O důsledcích voleb teď budu mluvit s Vladimírem Handlem z katedry německých a rakouských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
5: Dobrý den, paní Štychrová.
3: Pokud bude chtít lídr AfD Ulrich Sigmund sestavit zemskou vládu, jaké možnosti tedy teď má?
5: Momentálně skutečně má jenom 2 možnosti, a to je ta veřejná podpora, kterou vyslovila už předem ta BSV, čili to společenství Sáry Wagenknechtové, které sice neříkalo, že podpoří přímo Ulricha Sigmunda, ale že podpoří vlastně vytvoření jaksi vlády s jaksi nestranickým předsedou, takže uvidíme, jak u nich proběhne to vyjednání a vyjednávání, nějaký kompromis. Zřejmě BSV dá se předpokládat, že by perspektivně mohla skutečně podpořit po nějakých těch kolech jednání zvolení Sigmunda. Druhá varianta je to, že BSV se na tomto postupu neshodne s AfD a to, přímo to jméno toho Sigmunda nebude podporovat. Ale pak by teda je ta druhá varianta, která je neveřejná, a to je něco, o čem se dlouho spekuluje, že by část poslanců CDU, kteří mají obavu z nějaké široké koalice společně s Die Linke či s levicí proti AfD, protože by tato koalice příliš jako rozmývala charakter CDU a vlastně by ji zničila. Takže místo té koalice proti AfD, že by mohli tajně v tom tajném hlasování, hlasují se tajně o předsedovi vlády, takže by mohli někteří z nich takticky právě toho Sigmunda zvolit. Takže to je ta druhá cesta. Jinak žádná jiná politická strana a zejména ne veřejně teda nepodpoří.
3: Ještě k BSV, Sáry Wagenknechtové. Do jaké míry se program téhle strany, o které nevíme tolik jako o AfD u nás, do jaké míry se kreje s AfD?
5: Tak BSV je v té otázce sociálního přerozdělování a sociálního státu je levicová strana, taková státně levicová strana. V těch otázkách, jak si, jako řekl bych spíš kulturních, tak je hodně konzervativní, je blízko teda AfD, například taková ta multikulturalita, sexuální a další menšiny, tohle to není, nebo ekologie, ochrana životního prostředí, to jsou skutečně nejsou témata, kterými by BSV jako žila, to je spíš taková ta klasická ještě industriální levice v tomto smyslu, levice z doby industriálního vývoje. No a pak tam je ta otázka zahraniční politická a tam teda skutečně jestli také, jak teda v té kulturní otázce, tak teda v té zahraniční politické jsou si blízcí, protože jak už bylo řečeno ve vztahu k Rusku například, ale podobně i kriticky ve vztahu k Evropské unii, i když PSV není pro vystoupení z Evropské unie, ale kriticky. V podstatě to je nacionální politika spíš směrem k tomu, že teda Německo by mělo být jako Germany first, taková ta americká diktum takové, nebo ten model, tak ten si myslím, že by BSV docela jako podpořila a tam by se asi shodla i právě s AfD.
3: No, tváří v AfD, jak jsem říkala, v Sasku-Anhaltsku je její 35-letý předseda Ulrich Sigmund, marketingový specialista. Tak do jaké míry on je tou tváří opravdu AfD v Sasku-Anhaltsku a má i on zásluhu na tom, že tu stranu označují právě tajné služby za pravicově extremistickou, dokonce blízkou neonacistickému hnutí?
5: Tak určitě on je jako nebezpečný v tom, že je velice vstřícný, usměvavý, úžasný komunikátor, jak jste říkala, začal v marketingu firemním, teďka velice úspěšně pokračuje v marketingu politickém. Čili ano, on má tu úžasnou schopnost prostě lidi oslovit a vzít sebou, abych tak řekl, přesvědčit, je vyjít jim vstříc a zároveň jako zhlazovat ty ostré hrany AFD, které by lidem mohly být i případně nepříjemné, takže v tom je teda ta jeho role úžasná, že tohle to se mu skutečně daří, přitom ta AFD je prostě těch hran vnitřních, které jsou problematické a proto je označována ta tajnou službou tak, jak je označována, tak ty tam samozřejmě zůstávají. Konec konců vidíme to v tom, že i kolem něj ty někteří teďka jako jeho straničtí kolegové, kteří jsou za ním a budou v případě, že vytvoří vládu, tak zřejmě budou do nějakých vládních pozic, jako státní tajemníci na ministerstvo a tak dále, tak jsou vlastně původně také aktivisté neonacistických třeba skupin, samozřejmě už léta zpátky, před léty to třeba uzavřeli takovou činnost, nicméně vycházejí z nich a někteří, když se na to dneska ptají žurnalisté, tak říkají, já se nemám za co stydět, prostě teďka jsem tady, já byl jsem tehdy tam a tohle to jsou věci, které mu nevadí. A naopak on vždycky říká, jo, jsou to lidé, kteří jdou svou cestou a my teďka jsou velice efektivní, takže my s nimi budeme spolupracovat.
3: Teď se pojďme podívat na ty, co prohráli v těch volbách. Titulek jedněch novin hlásá zhroucení politického středu v Sasku-Anhaltsku. Křesťansko-demokratická unie získala jen 17% hlasů a to je propad proti minulým volbám o 20%. Tak čemu se připisuje až takový debakl?
5: Tak určitě více teda důvodů. Jeden důvod je určitě Berlín, čili berlínská vláda, která je nepopulární, Friedrich Merz, který je nepopulární, Friedrich Merz, který původně měl v podstatě v Sasku-Anhaltsku docela podporu v těch letech před 25. rokem, čili před těmi parlamentními volbami spolkovými, protože on sledoval tu konzervativní politiku, obrat, že odchod od té zelené, jak on říkal, zelené šílenství, trošku jako naši motoristé, odchod od levicové politiky a vlastně na startování hospodářského růstu. A bohužel právě v tom kontextu té doby, to znamená nástup Trumpa a pokračující válka, ruská válka v Ukrajině, prostě ho donutili k tomu, aby vlastně reformoval tu takzvanou dluhovou brzdu, na které teda konzervativcům vždycky strašně záleželo a vlastně tím ztratil. A ztratil zejména právě v tom Sasku a Anhaltsku. Čili tam, a ten v současné době tam zase musí prosazovat prostě reformy, které jsou také nepopulární a zejména právě také v tom Sasku a Anhaltsku, které je strukturálně nejslabší zemí Spolkové republiky Německo. Čili tam ten Berlín v tomto smyslu určitě sehrál roli, ale stejně tak sehrál roli i ta zemská vláda, která dřív vlastně byla poměrně populární, protože Rainer Haseloff, to byl prostě dlouholetý předseda vlády, který byl velmi populární, to jako otec vlasti. A stejně i tato vláda teda nezvládla samozřejmě ty strukturální reformy udělat, protože to je problém. Oni sice samozřejmě se snažili, ale jako nepřesvědčili tu svoji veřejnost, že jdou tou správnou cestou, takže tam ty důvody byly určitě obojí, jak teda ta spolková politika, abych tam řekl, tak teda ta zemská.
3: Vladimír Handl, katedra německých a rakouských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkuju, naslyšenou.
5: Děkuju, naslyšenou.
3: Na vlnách Českého rozhlasu i v našich onlineových aplikacích dnes startuje projekt Slyšet Havla. Vyvrcholí 5. října, kdy uplyne 90 let od narození prvního českého prezidenta. Rozhlas připravil nové nastudování hry Audience nebo dva vzácné nově objevené archivní záznamy rozhovoru Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou z roku 1968. A také nahrávky, na jejich základě vznikal v 80. letech minulého století rozhovor Václava Havla s novinářem Karlem Hvíždělou, který kladl otázky z německého Bonu. Ty zazní ode dneška do 12. září v šestidílné sérii Rekonstrukce dálkového výslechu.
6: Začínám odpovídat do magnetofonu na vaše otázky. Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství, protože jsem nikdy tímto způsobem nepracoval, mám trochu trému.
3: poznamenal Václav Havel, když se koncem roku 1985 pustil do dálkového rozhovoru s Karlem Hvíždělou. Ten pak vyšel v knižní podobě na Západě a v Československu po pádu komunistického režimu. Rozhlasová série na stanici Plus se zaměřuje na podmínky, za kterých dálkový výslech vznikal, a přináší i svědectví osobností, které měly tehdy k Václavu Havlovi blízko. Já už teď zdravím autora scénáře, spisovatele a publicistu Pavla Kosatíka. Dobrý den.
7: Dobrý den.
3: Tak vy jste si poprvé prý přečetl dálkový výslech koncem roku 1989. Jak na vás zapůsobil, jak vám pomohlo poznat osobnost Václava Havla?
7: Já si myslím, že v té době to byla senzace pro drtivou většinu lidí, poněvadž i ti, kdo poslouchali Svobodnou Evropu, Hlas Ameriky, kdo četli samizdatový Lidový noviny a jiný samizdaty, tak neměli možnost poznat ho v té panoramatické celkové podobě, která je obsažena v téhle té knize. Čili to vydání té knižky, které navíc bylo velice rychlé, oni to vydali během několika málo dní, aby to stihli před prezidentskou volbou, tak to byla naprostá senzace v té době.
3: Jak jste se tedy rozhodl přistoupit k té rekonstrukci dálkového výslechu, k okolnostem, za kterých vznikal?
7: No, já jsem měl štěstí, že jsem se dlouho znal s Karlem Hvíždělou, takže jako něco o tom vzniku jsem věděl už předtím. Dali jsme dohromady takovou možná zajímavou sestavu narátorů, kteří z různých úhlů pohledu na tohleto téma vypovídají. Kromě zmíněného Karla Hvížděly je tam třeba paní Frejmanová, donedávna z knihovny Václava Havla, která celoživotně se Havlovým dílem zabývá a i osobně ho velmi dobře znala. Je tam editor Jan Schulz, který připomněl zajímavou věc, že to vlastně po 51 letech byla první svobodně vydaná kniha u nás od toho roku 1938, kdy pak ani v tom meziválečném tříletí úplná svoboda nebyla. Mluvil tam archivář Martin Vidlák, který byl u té digitalizace té zvukové nahrávky. Mluví tam historik Willem Prečan, který pečoval o to, aby ty přeshraniční kanály, tajné diplomaty zprostředkované, aby fungovaly. Mluví tam spisovatelka Eda Krysová, která byla Václavu Havlovi velmi blízká, Jitka Vodňanská, v jejímž bytě vlastně ta nahrávka byla pořízená a tak dále.
3: Jsou momenty, moment toho příběhu, ve kterém se rodil dálkový rozhovor Václava Havla s Karlem Hvíždělou, které vám nějak víc utkvěly v paměti, nebo dozvěděl jste se o Václavu Havlovi něco, co vás překvapilo?
7: No, podívejte, on byl kontextový člověk, takže on, i když vypráví svůj život, tak on to vypráví s nesmírně širokými a velmi zajímavými souvislostmi, které v té době nebyly vůbec pojmenované. Takže on vlastně celou tu dobu od konce první republiky až do té poloviny 80. let, to i dneska můžete číst jako velmi plasticky napsanou učebnici a jako bude vás to bavit. Je to dobře napsané, ale mě tam nejvíc zaujaly takové ty pasáže, kde on, tak jak byl svou výchovou a celým životem cepovaný k tomu, aby myslel na všecky, na celek té společnosti a i na budoucnost a tak kde on se zamýšlí, jak by ten svět správně měl vypadat. A není v tom nějak kdovějakým utopistou. Jo? On samozřejmě nebyl spokojený s tím, čemu se tady říkalo zcela nepřesně socialismus, ale nebyl úplně nadšen ani tím kapitalismem. On si pořád představoval, že v rámci takzvané existenciální revoluce člověka, sebeproměny, kterou by člověk mohl projít, když mu na sobě samým bude záležet, bude si lídat svědomí, tak kdyby takových lidí přibylo víc, takže bude možný vymyslet lepší svět, než jsou oba ty, který jsem tady před chviličkou zmínil. Nebyl to propagátor takzvané třetí cesty, ale prostě bylo mu jasný, že o budoucnosti nelze přemýšlet jenom na základě toho, co známe, co si konzervativně z minulosti pamatujeme, ale že je potřeba tu společnost a tu budoucnost taky tvořit. A na tomhle tomu hodně záleželo. Tyhle ty pasáže v té knize jsou.
3: No a také jsou tam pasáže, které Václav Havel nakonec do dálkového výslechu nechtěl zařadit. A vy jste už řekl, že vám to při přípravě toho scénáře rozhlasové série bylo trochu líto, tak nevybral byste jednu z nich velmi rychle?
7: No, mě nejdřív vždycky napadá ta, kde on se tak jakoby zamýšlí nad tím. Víte, on si bral odpovědnost za všechno, takhle byl taky vychovaný. A takže třeba po té chartě, když ho poprvé na delší dobu zavřeli a v té vazbě ho tak jako trošku zmátli a on nevěděl, co se děje venku na Svobodě, takže Rudé právo pak vydalo prohlášení, že Václav Havel odvolává chartu a kdesi, co si nebyla to pravda. No a on si nebyl jist, jestli vlastně nepřímo tou chartu třeba nespůsobil smrt Jana Patočky. Představte si to, bylo vyloučeno, aby ji způsobil, protože Patočkou smrt způsobili STBáci, kteří ho vyslýchali velmi brutálním způsobem a na následky toho on pak...
3: Přesto cítil nějakou odpovědnost.
7: 77, dobře.
3: Já se omlouvám, bohužel už náš čas vypršel. Spisovatel, literární historik Pavel Kosatík, jsou tady zprávy, děkuji vám, naslyšenou.
8: Tak tedy dobré odpoledne, zprávy Radiožurnálu ve 12.30 a Jana Gulda.
2: Minimální mzda by od ledna měla vzrůst o 2,5 tisíce na celkových 24 900 korun. Koeficient pro její výpočet dnes schválila vláda. Podle něj by měla minimální mzda v příštím roce odpovídat zhruba 44,6% průměrného výdělku. V dalším roce by se pak minimální mzda měla zvednout o další 2 tisíce korun. V Česku je pobírá asi 180 tisíc lidí. Vrchní soud pravomocně osvobodil cyklistu, který měl v létě 2022 fyzickou potyčku s řidičkou v centru Prahy. Žena dva dny po incidentu zemřela na takzvaný syndrom zlomeného srdce, kdy organismus selže po velkém stresu nebo na základě jednoho impulsu. Soud teď čte zdůvodnění rozsudku. Po izraelských vzdušných útocích je na jihu Libanonu nejméně 11 mrtvých, včetně dvou dětí. Oznámila to libanonská státní agentura NNA. Izrael podle agentury v oblasti zaútočil na rezidenční budovu a dům, jehož obyvatele předtím vyzval k evakuaci. Izraelská armáda to nekomentovala. Libanon a Izrael na konci června uzavřeli dohodu, která stanovila plán stažení izraelských sil z jižního Libanonu, a to výměnou za odzbrojení militantního hnutí Hizballah. A demoliční firma ode dneška znovu bourá zbývající části požárem zničené budovy 34 ve Zlíně. Vlastník budovy, společnost Kým, chtěla spolu s architekty a umělci zbývající část budovy zachránit. Statici to ale s ohledem na bezpečnost nedoporučili. Pokud všude půjde vše bez komplikací, to rozhodělníci zbourají do konce tohoto týdne. Sport. Šipkařské Czech Darts Open vyhrál dvojnásobný mistr světa Angličan Luke Littler. Světová jednička porazila dvojku žebříčku Krajana Luka Humphreyse 8-6 a získala jako prémii necelý milion korun.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Nehoda na Pražském okruhu a taky u Lomnice nad Lužnicí. Na Pražském okruhu ve směru z dálnice D1 na letiště čekejte dlouhé kolony. Za tunely těsně za sjezdem na Lochkov na 15. kilometru likvidují následky vážné nehody. Dodávka do nákladního auta. Podle naší motolíky to ještě potrvá.
9: Vyteklo poměrně dost provozních kapalin. Na místě jsou stále hasiči a projíždí se pouze levým jízdním pruhem.
0: To je jeden ze tří pruhů a kolona je tak dlouhá už od Jesenice. Doporučujeme osobním na okruh z D1 nesjíždět, objet to po Brněnské, po jižní spojce a ulici k Barandovu. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Ostravy čekejte silný provoz, jede hodně kamionů. Pravý pruh zastavuje už na 218. kilometru a je to až k omezení v Brně. Osobním pojedete v levém pruhu o něco rychleji. Podobná situace je na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Od 8. kilometru se sunou kamiony až ke stavbě u D1. Silnice 24 je na příjezdu do Lomnice nad Lužnicí směrem z Veselí neprůjezdná. Je tam nehoda a jede se objížďkou přes Záblatí. A pozor, zavřený je teď hraniční přechod do Německa z Chomutova u hory svatého Šebestiána. Je to kvůli vážné nehodě na německé straně. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme oblačno až zataženo, ojediněle slabý déšť, hlavně na jihu může být až polojasno a večer se pak od západu bude vyjasňovat na většině území. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jihu a jihovýchodě ojediněle až 27 a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Vojtěch Biderman.
8: Nejlépe vydělávající basketbalistkou světa je Američanka Caitlin Clarková a na světovém šampionátu v Berlíně si dnes večer zahraje v týmu Spojených států proti Češkám. Mluvit o ní budeme taky za malou chvíli a hned pak se těšte na tradiční soutěž. Dnes o voucher v hodnotě 2,5 tisíce korun na nákup v jednom velkém internetovém obchodě nebo o vstupenky na výstavu Kůň v Lysé nad Labem. Podrobnosti k tomu ještě uslyšíte.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: České basketbalistky se dnes večer rozloučí s mistrovstvím světa v Berlíně posledním skupinovým zápasem. Po dvou porážkách už bez šance na postup do play-off změří síly s hlavními favoritkami na titul. Čelit budou obhájkyním trofeje a hvězdám z nejlepší soutěže světa ze zámořské WNBA, tedy Američankám. Tou hlavní hvězdou je při debutu na velké mezinárodní akci Caitlin Clarková. Právě na ní se Češky snaží připravit.
1: Se těším na Ameriku. Proti Americe jsem takhle jako nikdy nehrála, zvláště uvidím opravdu ty hvězdy a uvidím je takhle zblízka. Samozřejmě jsem fanoušek Caitlin, ale ráda se podívám třeba i na Angel a na Paige a na všechny tady ty WNBA hvězdy.
2: Těšila se v Berlíně už před startem světového šampionátu basketbalistek 19-letá pivotka Kateřina Kalná, nejmladší členka výběru na Bukersovou, Reeseovou, ale hlavně Clarkovou. 24-letá rozehrávačka změnila po svém příchodu WNBA. Je její hlavní tváří, zejména díky ní se o soutěži víc mluví, píše na sociálních sítích a i proto můžou mít od této sezóny hráčky vyšší platy.
3: Caitlin Clark, tak já jsem proti ní hrála na univerzitě, ona byla ve stejné divizi, takže mě zajímá, jestli si mě bude pamatovat, ale úplně si to nemyslím teda.
2: Vysvětlovala Julie Pospíšilová, která proti nejobletovanější osobě také šampionátu v Berlíně 3 roky hrála při studiích marketingu na americké univerzitě ve Wisconsinu a mohla ji tak trochu víc poznat.
3: A já jsem ji neměla moc ráda. Taká ostrá. No, jako ona šikovná. Ona je portrétovaná v nějakým stylu, no. Ale třeba si pamatuju, že jsem jí bránila a nějak jsem jako sfaulovala a nemyslím si, že to byl faul. Spíš to dělala jako na schvál. A potom jsem spadla a ona mě překročila a tak něco mi tam řekla. Tak jsem potom na ní taky něco hezkýho řekla v češtině.
2: Smlouva Caitlin Clarkové ve 3. roce v zámořské soutěži nepatří mezi ty úplně nejvyšší v WNBA. Přesto je jednou z nejlépe vydělávajících sportovkyň světa, především díky lukrativnímu kontraktu s obuvním gigantem. Ten jako první basketbalistce nechal vyrobit speciální osobní boty, inspirované také populární zpěvačkou Taylor Swift.
4: Ty tu nemám, jsou růžové a neladily by mi k dresu. Vzala jsem si jen dvoje jiné tenisky, bílé a červené.
2: Postoupit ze skupiny už české basketbalistky startující na mistrovství světa po 12-leté pauze nemůžou. Radiožurnál Sport nabídne zápas od 25:40 v přímém přenosu. Z Berlína Jakub Kanta, Radiožurnál.
0: 221 552 255, to je číslo, na kterém už teď čekáme na toho z vás, kdo si dnes chce zasoutěžit s odpoledním radiožurnálem. Tak pro jistotu ještě jednou 221 552 255.
5: Ublížil jsem ženám, děťom, mamám. Svoju hlbokou úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu.

0: Dnešní odpolední soutěž Radiožurnálu věnujeme světovému šampionátu basketbalistek. Tak kdo si s námi dnes zahraje? Dobré odpoledne.
1: Dobrý den, tady Karel z Brna Řečkovic.
0: Karle z Brna Řečkovic, vítejte v našem vysílání. Sledujete basketbal?
1: No, jsem tam, když je nějaká významnější událost.
0: Jako třeba mistrovství světa, povězte, chodil jste třeba na Žabiny, když tehdy dominovali české lize?
1: No, dost jsem jim fandil, no.
0: Tak teď můžete fandit české reprezentaci, která bojuje na mistrovství světa a věřím, že tak i činíte. Hned vám představím ceny, o které si dnes budete moct zahrát. Když odpovíte správně na všechny tři položené otázky, dostanete voucher v hodnotě 2,5 tisíce korun na nákup čehokoliv v jednom z významných českých internetových obchodů. Ten voucher do soutěže věnovala společnost V Podlahy, která je dodavatelem, distributorem a prodejcem podlahových krytin. Za dvě správné odpovědi byste dnes získal vstupenky na výstavu Kůň, která se odehraje koncem příštího týdne v Lysé nad Labem, tam to teda z Brna máte docela daleko, navštívit, ale pokud vyrazíte, budete moct třeba divácky oblíbenou a atraktivní večerní koňskou galašou. Hlavním hostem bude slovinský hřebčín Lipica, který do Lysé přiveze 10 lipicánů. Jedna správná odpověď by znamenala cenu útěchy, takové překvapení od Radiožurnálu, ale věřím, že budete 100%. Můžeme, Karle, začít?
1: Dobře, můžeme.
0: Tak pojďme na to, mluvíme o světovém šampionátu, na kterém české basketbalistky v těchto dnech hrají. Dnes je čeká třetí a poslední utkání ve skupině a my se vás ptáme, ve kterém městě? Je to v Německu?
1: V Berlíně.
0: Stihl jste to na poslední chvíli, ano, skutečně je to v Berlíně. Dnešní zápas proti Američankám se odehraje úplně přesně v Uber aréně, která leží na východě města, kousíček od řeky Šprévy. Otázka číslo 2. Po kolika letech hrají české basketbalistky na světovém šampionátu?
1: Po 12 letech.
0: Tady jste to vystřelil okamžitě a znovu správně. Ano, naposledy se Češky zúčastnily mistrovství světa v Turecku v roce 2014 a tehdy došly do osmifinále, kde prohráli o 20 bodů s Kanadou. A ještě jedna otázka. České reprezentantky se rozloučí s letošním šampionátem zápasem proti Američankám. Ty jsou v Berlíně i se svou největší hvězdou, o které jsme mluvili v reportáži. Jak se tahle hráčka, která je 24 let, jmenuje?
1: Kathleen Clark.
0: Ano, Caitlin Clark, nebo přechýleně Clarková, profesionální WNBA, hraje za tým Indiana Fever. No, Karle, trošku jsem se bál na začátku, ale nakonec tři správné odpovědi a voucher v hodnotě 2,5 tisíce na nákup v jednom velkém českém internetovém obchodě, tak vám gratulujeme.
1: Děkuju.
0: Užijte si cenu a naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: srbském hlavním městě Bělehradě dnes přišly tisíce lidí k vystavené rakvi odsouzeného válečného zločince Ratka Mladiče. Někdejší vojenský vůdce bosenských Srbů zemřel koncem srpna ve vězení v nizozemském Hágu, kde si odpykával doživotní trest za svou roli při genocidě ve Srebrenici z roku 1995 a za další válečné zločiny. Dnešní avizovaný okázalý pohřební obřad v srbské metropoli už předem vyvolal mezinárodní odsouzení. V Bělehradě je i redaktorka časopisu Respekt a naše bývalá kolegyně odsud z radiožurnálu Magdalena Fajtová, která se dlouhodobě věnuje balkánským zemím. Magdo, rád tě zase po nějaké době zdravím ve vysílání. Ahoj.
1: Ahoj, Vojto.
0: Jaké reakce v Srbsku vyvolává ten ceremoniál pohřbení odsouzeného válečného zločince?
1: V zásadě spíše u některé části společnosti spíše pozitivní. Vítají to, protože velká část srbské společnosti věří, že Ratko Mladič nebyl válečný zločinec, ale že to byl generál, voják, který bojoval tedy za jejich zájmy. Pak je tady velká část srbské společnosti, které je to tak trochu jedno a neřeší to. A pak ještě samozřejmě i taková srovnatelně možná malinko menší část lidí, kteří to kritizují, ale v zásadě není tady žádná demonstrace, která by byla proti tomu ceremoniálu. Takže ten obřad zatím vypadá poměrně poklidně. Je tady mnoho lidí, jsou tady desítky tisíc lidí.
0: Někteří srbští politici navíc před pohřbem mluvili o tom, že Mladič bude pohřbený se státními poctami. Jak to tedy nakonec bude?
1: Já jsem teď v tuto chvíli na cestě na hřbitov, kde bude pohřben. On, ten obřad se odehrává asi 2 kilometry odsud v kostele svatého Lukáše a právě od něj až na hřbitov se půjde tedy takovým průvodem. Takže já jsem sama zvědavá, jak to nakonec bude vypadat. Ono se mluvilo o tom, jestli tedy budou se státními poctami pohřbívat Ratka Mládeče, anebo ne. Vypadá to, že ty pocty nebudou technicky státní, oficiálně nejde o státní pocty, ale budou to vojenské pocty, takže je to taková trošku klič. Jak vlastně poctít válečného zločince a zároveň si nerozlobit třeba západní partnery.
0: Magdo, si tedy přímo v Bělehradě můžeš ještě popsat, jaká jsou na místě bezpečnostní opatření?
1: Jsou tady silná bezpečnostní opatření. Já tady, jak jsem říkala, tak jsem zrovna teď uprostřed takového lesíku a jdu směrem k tomu hřbitovu. Všude tady jsou policisté, kteří hlídají tu kolonu, která za chvíli, za pár okamžiků tudy projede, tak nás instruují, abychom šli třeba na stranu, aby nás něco nepřejelo, ale v samotného u toho kostela, tak když se čekali řady přímo do místnosti, do kostela, kde byla uložena ta rakev s Ratkem Mládičem, tak tam byly stovky metrů dlouhé řady, byly tam velké takové brány, skrze které ty lidé procházeli a kontrolovali, jestli třeba nemají zbraně nebo něco nebezpečného. A všude je policie a okolí tady toho místa je v zásadě uzavřeno, nedalo se sem skoro dostat autem nebo autobusem.
0: Uzavírá tedy přímo z Bělehradu redaktorka časopisu Respekt a naše bývalá kolegyně z radiožurnálu Magdalena Fajtová. Díky moc, Magdo, a měj se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Veřejnost letos na jaře znepokojil případ tříleté Viktorky, kterou zavraždil její biologický otec. Jak pracuje komise, kterou v reakci na to ustavilo Ministerstvo práce a sociálních věcí? Co by se na jejím fungování mělo změnit? Vladimír Kroc se zeptá dětského ombudsmana Martina Beneše.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
3: Akční modely Škoda Dynamic nyní pořídíte se zvýhodněním až 153 tisíc korun. Nyní navíc s předplaceným servisem Standard a prodlouženou zárukou na 5 let nebo do 60 tisíc kilometrů v ceně vozu. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Dynamic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
4: Radiožurnál je 13 hodin. Zprávy pro vás má Jana Gulda.
5: Letošní extrémně horké počasí způsobilo milionové škody na výsadbě stromků. Soud vyloučil z komunálních voleb uskupení kvůli zneužití zavedeného jména. České basketbalistky se rozloučí se světovým šampionátem zápasem s obhajkyněmi titulu Američankami. A na Pražském okruhu před Lochkovem směrem na letiště po vážné nehodě dlouhá kolona. Počasí bude oblačno až zataženo, ojediněle déšť, místy až polojasno a teploty až 27 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Letos vysazené stromky v lesích na mnoha místech uschly, nevydržely extrémně teplé a suché počasí. Lesníci počítají se ztrátami v řádech stovek milionů korun.
6: Normálně byly ty stromky živý, narašený, ale při 40 stupňových teplotách a žáru to nemohli vydržet.
7: Lesy města Písku tak podle jednatele této společnosti Václava Zámečníka přišly o 50% letos vysázených stromků, hlavně o duby a buky. Stejné problémy řeší i lesníci v jiných krajích, říká předseda Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů Jiří Svoboda.
8: Východní Čechy, východní část Vysočiny a celá jihovýchodní Morava, ztráty budou nepochybně v řádech několika stovek milionů korun.
7: Lesníci začnou s obnovou výsadby na konci října. Jitka Cibulová, Vokatá, Radiožurnál.
5: Zahraniční obchod Česka skončil v červenci se schodkem 8,5 miliardy korun. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Zatímco vývoz stoupl o necelá 4%, dovoz rostl rychleji, meziročně o víc než 5%. Červenec je prvním letošním měsícem, kdy byl zahraniční obchod v záporných číslech. Stejně to bylo i v předešlých třech letech, říká Miluše Kavěnová z Českého statistického úřadu.
9: K letošnímu červencovému deficitu přispěla zejména meziročně vyšší hodnota dovozu počítačů, elektronických a optických přístrojů a také elektrických zařízení.
5: Celkově od letošního ledna do konce července dosáhl zahraniční obchod přebytku 94 miliard korun, přibližně o 32 miliard míň než za stejné období loni. Krajský soud v Praze vyloučil z komunálních voleb subjekt Home Hostivice město. Listinu podali kandidáti za českou suverenitu sociální demokracie. Podle rozsudku ale zneužili jméno zavedeného sdružení Home, které ve městě na západě od hlavního města působí od roku 2018, vysvětluje soudkyně Lenka Bursíková.
10: Ten důvod hlavní byl tedy to, že způsob, jakým tato strana byla registrována, byl zneužitím práva, protože využili název volební strany, který byl v obci Hostivice užíván po dvě předcházející volební období.
5: Zástupci zrušené kandidátní listiny Home Hostivice město se k rozhodnutí nechtěli vyjádřit. Nejméně 11 horolezců zemřelo po zřícení laviny v ruské Kabardsko-Balkarské republice na severním Kavkazu. Informovalo o tom ruské ministerstvo pro mimořádné situace. Dalších nejméně 6 lidí je zraněných. Lavina se včera odpoledne zřítila z 5000 hory Mižirgy a zasáhla skupinu zhruba 30 lidí. 6 z nich se podle ministerstva stále pohřešuje. Záchranné akce komplikuje náročný terén a možnost dalších lavin.
0: Sport.
11: České basketbalistky po dvou porážkách a už bez šance na postup do play-off nastoupí v závěrečném utkání základní skupiny na mistrovství světa proti jistým čtvrtfinalistkám Američankám. Obhájkyně titulu světové jedničky, úřadující olympijské vítězky a hvězdy WNBA vyzvou v Berlíně od 20:45, a to v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Trenérka Romana Ptáčková po těsné prohře po prodloužení s Číňankami dá ve třetím zápase během 4 dnů větší šanci i reprezentantkám, které zatím tolik prostoru nedostaly nebo vůbec nehrály.
12: Poslední utkání, které nás čeká, už bude velká únava hráček. Určitě rozložíme síly mezi všech 12. Za prvé i ty, kteří tady jsou, tak si zaslouží dostat chvíli šanci. A za druhé hráčky, které dali do toho takhle obrovský úsilí, tak prostě budou potřebovat nějakým způsobem střídat a pošetřit.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Překážka na D8 u Zdib a nehoda na pražském okruhu u Lochkova. Na dálnici D8 na výjezdu z Prahy směrem na Ústí, pozor, hned za sjezdem na Zdiby kolem 0. kilometru leží na vozovce kusy prasklé pneumatiky. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště počítejte s kolonou, kamiony v pravém pruhu hned za sjezdem.

0: za Výškovem na 220 a půl kilometru.
1: Taky na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy fronta kamionů v pravém pruhu teď z 5. kilometru. Silnice 7 z Chomutova na Chemnici je na hraničním přechodu Hora svatého Šebestiána uzavřená kvůli vážné nehodě za hranicí na silnici 174. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme oblačno až zataženo, ojediněle déšť, místy až polojasno, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů na jihu a jeho východě ojediněle až 27, na horách většinou kolem 16. Ještě informace o energetické situaci, základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál, teď už s Hankou Schánělovou.
4: Teď je 6,5 minuty po 13. hodině, přeji vám dobré odpoledne. Začalo to jako banální potyčka kvůli neshodě na silnici, skončilo to smrtí řidičky na vzácný syndrom zlomeného srdce. Soudy zamotaný případ řešily roky a dnes padlo pravomocné rozhodnutí. Detaily k tomu vám nabídneme v odpoledním radiožurnálu.
2: Odpolední radiožurnál
5: a Hanka Schánilová.

0: Pražský vrchní soud dnes definitivně rozhodl ve 4 roky starém případu řidičky, která 2 dny po fyzické potyčce s cyklistou zemřela na vzácný syndrom zlomeného srdce. Soud cyklistu nakonec zprostil viny. Nestal se podle něj trestný čin. Jednání sledovala i naše redaktorka Františka Rohlíčková. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den. Ten příběh začal na konci léta 2022. Původně šlo o banální spor v centru Prahy, kde v autě jela řidička

0: dcerou a vedle nich jela rodina na kole. Podle cyklisty napadly ženy jeho, dcera řidičky tvrdila opak. Z místa každopádně všichni odjeli, ženy do nemocnice, odkud je ale propustili. Žena zemřela, jak už jsme řekli, až po dvou dnech na ten zmíněný vzácný syndrom zlomeného srdce, kdy organismus selže po velkém stresu nebo na základě jednoho impulzu. Soud ale dnes rozhodl, že podle kamerových záznamů, výpovědí svědků i znaleckých posudků cyklista za smrt ženy nemůže. Soud neuvěřil ani dceři řidičky Vanese, která dnes u soudu vypovídala. Podle předsedkyně senátu Kateřiny Jonákové neseděla její výpověď s tím, co řekli svědci události nebo co ukázal záznam.
1: Jak na rozsudek reagovala rodina řidičky? Byly na jednání tedy kromě dcery, která vypovídala?
0: Dnes ráno na jednání přišla dcera řidičky Vanessa sama, tedy se zmocněncem rodiny. Rozsudek si přišel ale vyslechnout i manžel řidičky. Oba dva v průběhu čtení rozsudku z místnosti odešli viditelně rozrušení. Následoval je potom i jejich zmocněnec. Chvíli zůstali sedět na chodbě, než ale soudní senát skončil se zdůvodněním rozsudku, odešli i z budovy soudu. Po celé 4 roky však zavinění řidičky odmítají. Takhle to popisovala dcera Vanessa dříve Českému rozhlasu.
2: Bez těch zranění, který jí působil i vlastně bez toho šoku by se to nikdy nestalo. Vyprovokoval to on. Moje máma byla jako nekonfliktní člověk, byla skvělá.
0: Rozsudek je po dnešku pravomocný. Je proti němu ale ještě možné podat dovolání k nejvyššímu soudu.
1: Jak na rozhodnutí reagoval sám cyklista? Byl u něj?
0: On sám na dnešní jednání nepřišel. Jeho obhájce Vlastimil Rampula ale je s rozhodnutím spokojený.
3: Důkazy bylo prokázáno, že samotný konflikt byl vyprovokován a můj klient neměl žádný úmysl ji jakkoliv napadnout a jeho jednání, kdy se bránil útoku, bylo zdejším soudem posouzeno jako nutná obrana.
0: Předsedkyně senátu Kateřina Jonáková dnes řekla, že podle všeho jela rodina na kolech naprosto vzorně.
1: U pražského vrchního soudu byla Františka Rohlíčková. Díky a naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Protisměr na D1 u Kroměříže a překážka na D1 za Divišovem. Na D1 dejte teď velký pozor cestou z Brna na Přerov, nejpozději za sjezdem na Němčice. Kolem nájezdu od Kroměříže má policie hlášené auto jedoucí proti správnému směru jízdy kolem kilometru 259. D1 z Brna na Přerov před Kroměříží se držte vpravo. A na D1 opatrně taky cestou z Brna na Prahu za sjezdem na Divišov na kilometru 38 stojí vpravo ve stoupacím pruhu porouchaný kamion, zatím není výrazněji označený.
2: Má tam označený jenom trojúhelníkem za kamionem, jinak tam žádná částka šipka není zatím, takže blokuje ten stoupací pruh pro kamiony.
1: Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v půl.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Měl pomáhat zahraničním policistům stíhat zločince z podvodných call center na Ukrajině. Místo toho nad nimi držel ochranou ruku a bral za to od nich peníze. Protikorupční detektivové obvinují Sergeje Kropivu, který měl v kanceláři hlavního prokurátora na starosti mezinárodní spolupráci, že vybral peníze z úplatků v přepočtu nejméně za 50 milionů korun. Otázkou je, zda do celé kauzy nebyl zapletený i sám generální prokurátor Ruslan Kravčenko. Dění v Kyjevě sleduje na dálku i komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Ondřej, zdravím tě.
1: Dobrý den.
0: O co přesně jde v kauze Kartágo, jak případ pojmenovali antikorupční detektivové?
1: Když to vlastně velmi zestručním, tak Sergej Kropiva vybudoval systém, který poskytoval ochranu síti těch call center, vybíral za to peníze, které následně nějakým způsobem i distribuoval dál. Není to úplně jasné, co víme, tak to pochází z videí, které publikovala protikorupční agentura, kde jsou odposlechy, o něho zjevně odposlouchávali minimálně rok, možná déle, a tam on se baví o tom, jak ty peníze vyprát, od kolik dostane a jak to schovat právě před těmi antikorupčními detektivy.
0: V případu se objevuje také česká stopa. Jaká?
1: To je zajímavé, to jsem si všiml, když jsem to poslouchal a pak jsem si to dohledal. Šlo o to, že před zhruba půl rokem česká policie ve spolupráci právě s Ukrajinci, oni pozatýkali lidi v městě Dnipro, kteří právě se vlastně soustředovali na české občany. Šlo ty zatčené, to byly také čeští občané. No a proč k tomu došlo? Protože to právě vyplývá z těch odposlechů. Tohleto konkrétní call centrum nepatřilo do sítě Sergeje Kropivy. On tam právě říká, prosím, podívej se, prosím, jsou to naši? Ne? OK, hele, tak to je super, tady jsou nějaký Češi, tak z toho uděláme pořádný mediální divadlo.
0: Jak moc je kauza nepříjemná pro prezidenta Zelenského?
1: Tak určitě je to nepříjemné. Je to prostě další skandál. A co je ještě jako více nepříjemné, že to ohrožuje pozici Ruslana Kravčenka, tedy generálního prokurátora, který na těch zveřejněných odposleších není, nicméně, jako že by o tom nevěděl, tak o tom panují pochyby.
0: Ondřej Soukup mluvil tedy o kauze Kartágo. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Studentská ulice v Brně je zavřená kvůli úniku toxické chemikálie. Poslechněte si to v dalších zprávách odpoledního radiožurnálu.
1: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Právě probíhá aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Billa a CSG.
0: Radiožurnál je 2:30. Zprávy pro vás má Jana Gulda.
2: V červenci se v Česku znovu zvýšila průmyslová výroba meziročně o 3,1%. Tempo růstu ale zpomalilo, vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Ve srovnání s červnem byla produkce zhruba o procento nižší, i tak ale průmysl roste už 18. měsíc v řadě. Nejvíc k tomu v červenci přispěla výroba aut a elektřiny, dařilo se taky elektrotechnice, hutnictví a výrobě počítačů. V areálu univerzitního kampusu v Brně unikla toxická chemikálie. Záchranáři ošetřili jednoho člověka s popáleninami na ruce a převezli ho do nemocnice. Z budovy se samo evakuovalo asi 120 lidí. Hasiči teď pracují na bezpečném odstranění látky. Studentská ulice je kvůli zásahu uzavřená. Německá policie vyšetřuje další poškození elektrické infrastruktury. V centru Berlína v noci hořela elektrická stanice. Informovala o tom berlínská policie na sociální síti X. Napsala, že incident vyšetřuje a že požár nenarušil dodávky elektřiny. Bulvární deník Bild informoval, že v severním Porýní, Vestfálsku, ve městě Vézl, zasahovala policie u elektrické rozvodny podle deníku kvůli díře v plotu areálu. Zatím není jisté, jestli incidenty souvisí se sabotážemi elektrických rozvoden z minulého týdne. A pouliční galerie na třídě 17. listopadu v Přerově se rozrůstá o další portréty známých přerovských osobností. Několik dní na nich pracuje street artový umělec Michal Filák, známý pod přezdívkou Prorok. K jeho loňským portrétům Pavla Nováka nebo třeba Josefa Kajnara nově přibudou tváře skladatele, textaře a zpěváka Jaroslava Vikrenta, malíře Augustina Mervarta, spisovatelky Amálie Vrbové a mistra světa ve hře na foukací harmoniku Lubomíra Plevy. Sport. Z fotbalové Slavie odchází brankář Jindřich Staněk. Český reprezentant totiž míří na roční hostování do saúdsko-arabského Al-Hazímu. Pražani to oznámili na svých sociálních sítích s tím, že se gólman může v zimní přestávce do Edenu vrátit.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D1 nebezpečí u Kroměříže a stále taky kolony u Brna. Na dálnici D1 v okolí Kroměříže policie stále prověřuje hlášení o autě jedoucím v opačném směru. Směr z Brna na Přerov už je bezpečně průjezdný, hlídky ještě dokončují pro jistotu ověřování taky úseku opačně z Přerova na Brno, takže kolem Kroměříže, kolem kilometru 259 ještě dejte pozor. Na dálnici D1 potom před Brnem směrem z Přerova vzniká dlouhá místy roztržená kolona kamionů v pravém pruhu, její první část už za exitem Vyškov západ na 225. kilometru. A na D2 směrem z Bratislavy před Brnem je plný pravý pruh kamionů ze 4. kilometru. Na dálnici D35 na novém úseku směrem ze Svitav na Hradec dejte pozor na konci úseku u Janova na kilometru 190 nehoda.
5: Předlužením těžká nehoda, dodávka rozstřelila ze zadu osobák, jsou to hasiči, policie, záchranka, jede se vyloženě při krajnici úplně.
4: A na pražském okruhu z D1 na letiště popojíždí kolona od samotného sjezdu z D1 hlavně do omezení u Jesenice až půl hodiny, dál potom ještě chvílemi kratší fronty před regulovanými vjezdy do tunelů, protože pak mezi sjezdy na Lochkov a Barandov uklízejí po vážné nehodě, ale už se jede dvěma pruhy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme oblačno až zataženo, ojediněle slabý déšť, hlavně na jihu může být až polojasno, večer se pak od západu bude vyjasňovat na většině území a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů na jihu a jihovýchodě ojediněle až 27 a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Hanka Schánělová.
0: Hezké odpoledne. Teď myslím dobrá zpráva pro fanoušky fotbalu a konkrétně fanoušky Sparty a Jablonce. Během dnešního odpoledne někdy budeme soutěžit o lístky na sobotní zápas právě Sparty a Jablonce od 18 hodin na Letné. Pokud chcete na fotbal, tak nás poslouchejte. Rozdělovat budeme celkem 6 vstupenek do Sparta ID.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

Podél izraelského pobřeží Středozemního moře se objevily neobvykle vysoké koncentrace mikroskopických řas. Už týden komplikují provoz tamních odsolovacích zařízení. Problém může souviset s odpadní vodou z pásma Gazy, která se dostává do moře, protože izraelské údery zničily většinu tamních čističek vody. My vám o tom víc řekneme za pár minut.

0: Místo azurově modré, temně zelená. Tak teď podle leteckých záběrů vypadá část Středozemního moře u pobřeží Izraele. Ve velkém tam totiž rozkvetla řasa a už přes týden ovlivňuje chod 5 ze 6 izraelských odsolovacích zařízení, která jsou pro zemi hlavním zdrojem pitné vody. Příčin je nejspíš podle odborníků víc. Problém může zhoršovat i neupravená odpadní voda ze zničeného kanalizačního systému v pásmu Gazy. O riziku mluvila už před 7 lety Sharon Yavuová z odsolovacího zařízení v izraelském Aškelonu, když tam natáčel náš tehdejší blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček.
1: Odtud vedou tamhle do moře 3 roury, dlouhé něco přes kilometr. Na konci do nich padá mořská voda. Míváme ale problém se sousední Gazou. Veškeré splašky tam jdou do moře a když je sem proud zanese, musíme produkci zastavit.
0: My už míříme za naší aktuální zpravodajkou Janou Karasovou. Jano, hezké odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Odkud bere Izrael teď vodu?
2: Víc vody čerpá z Galilejského jezera a využívá taky některé vrty podzemní vody a národní vodní rezervy. Podle izraelského deníku Haaretz teď naplno funguje jen odsolovací zařízení Chadera na severu země, které dodává asi 1/5 ocelené vody v Izraeli. Zbylých 5 funguje buď omezeně nebo vůbec. Řasa by totiž mohla poničit membrány, které jsou nezbytné, aby se ta slaná voda přeměnila na sladkou. A Izrael se proto teď snaží ty membrány nakoupit do zásoby. A třeba minulý týden se taky izraelské úřady bez varování veřejnosti zkoušeli do Středozemního moře u pobřeží Aškelonu nastříkat chemikálie, aby koncentraci řasy snížily.
0: No a proč podle vědců teď roste tahle řasa?
2: Původ té mikrořasy je zřejmě v Nilské deltě v Egyptě a k izraelskému pobřeží zanesly mořské proudy. Vlivem dlouhodobé změny klimatu i aktuální meteorologické situace je moře teplejší a to přispívá k růstu řasy. A někteří izraelští environmentální odborníci říkají, že kvetení řasy mohly podpořit právě i živiny z odpadní vody, která se v pásmu Gazy dostává rovnou do moře.
0: Ještě nám jedno řekni, jaká je aktuálně situace v Gaze s dodávkami čisté vody a s čištěním té odpadní.
2: Podle dětského fondu OSN UNICEF má v Gaze přístup k bezpečné pitné vodě jen 1/10 z 2 milionů lidí a minulý týden fond taky upřesnil, že uzavřených je teď všech 6 čistíren odpadních vod v Gaze a mimo provoz je i 70% čerpacích stanic odpadních vod a izraelský úder taky podle katarské televize Al Jazeera na konci srpna zničil nově postavené malé odsolovací zařízení na severu Gazy.
0: Jana Karasová, naše blízkovýchodní zpravodajka. Díky moc, Jano, a naslyšenou.
2: Pěkný den, naslyšenou.

odpoledním radiožurnálu vám teď řekneme, proč budou dnes večer některé budovy v Česku nasvícené červeně. Je to na podporu Světového dne vzácné Duchennovy svalové dystrofie. Ta způsobuje ochabnutí svalů. Existuje ale nový lék, který nemoc zpomaluje. A víc o něm za chvíli.

0: Dnes je Světový den povědomí o Duchenově svalové dystrofii. Je to vzácné onemocnění, v rámci kterého postupně odumírají svaly, pacient přestane chodit a může mít problémy s dýcháním a polikáním. V Česku má Duchenovu svalovou dystrofii přes 350 chlapců. Zpomalit tuhle vážnou nemoc dokáže nový nákladný lék. V Česku ho zatím plošně zdravotní pojišťovny nehradí. Osmiletý Jáchym sirup za miliony užívá na základě výjimky.
1: Jáchyme, tobě před chvilkou skončila škola, je to tak?
2: Jo.
1: Do jaké třídy ty chodíš?
2: Do třetí.
1: Do třetí třídy a sešli jsme se tady v parku. Jak se ti sem na kopeček šlo? Maminka doplní?
3: Hůř než po rovince.
1: A tebe ty nožky bolí, když jdeš, máš nějakou větší námahu?
2: Jo.
1: Máš tady rodiče, Hanu a Martina. Vy někdy využíváte i kočárek?
3: Využíváme na další vzdálenosti, bereme kočárek, zatím se tam vejde, tak využíváme.
4: Protože vlastně nikdy nevíme, kdy ho ty nohy vlastně začnou reálně bolet. Vždycky je lepší ten kočárek vzít.
1: Kdy jste se dozvěděli, že Jáchym má tu Duchenovu svalovou dystrofii?
3: My jsme to zjistili kolem druhého roku jeho věku, když jsme si už tehdy všímali, že vlastně schody jsou pro něho jako velký problém a skončilo to touhle diagnózou.
1: Jáchym teď sedí na lavičce, má nohy v tureckém sedu. Je tohle pro tebe příjemné?
2: Jo.
1: Já jsem tvoje rodiče poprosila, aby sebou vzali ten hodně drahý sirup. Ta roční léčba může být podle váhy dítěte i na nějakých 8 milionů korun. Ty si ho dáváš každý den?
2: Jo, dvakrát.
1: Dvakrát denně?
2: Po jídle.
1: Dáváš si ho po jídle pravidelně ráno a večer?
2: Jo.
1: A dáváš si to na lžíci?
3: To je stříkačka, takže stříkačkou to zvládá rovnou. Do pusy.
1: Má to nějakou příchuť?
2: Je sladký a pak je hořký.
1: Takže nejdřív sladký a pak hořký.
4: Je to vlastně přípravek, který zpomaluje to onemocnění jako takový, v tomhle případě primárně ty ztráty té chůze. Takže nám to vlastně velmi získává čas, který je jako klíčový v tuhle chvíli.
1: Ta krabička je bílá, je tady nápis Duvizat. Jáchym bere ten lék, tu suspenzi od dubna, teď je září. Vy víte nějaké výsledky?
4: Vlastně před nasazením toho léku musel Jáchym projít určitým vyšetřením, včetně magnetické rezonance svalu. Tyhle ten typ vyšetření vlastně v čase se bude opakovat, aby jsme právě věděli, k jakému zpomalení došlo nebo jak ta progrese vlastně vypadá. Tak uvidíme.
1: Podmínkou pro užívání nové drahé léčby je to, aby pacient s Duchenovou dystrofií ještě chodil a byl starší 6 let. To v Česku splňuje asi 60 chlapců. Jestli se bude léčba hradit z veřejného zdravotního pojištění, aktuálně projednává Státní ústav pro kontrolu léčiv. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Ten třídní sraz, to by byl taky čedlo, že?
2: Já jsem nikdy za sex neplatil.
3: A je to problém?
2: Zadrhávám.
3: Vy si chcete domluvit konzultaci?
1: Co to je?
3: Máma si odvezla lednici.
4: Ženské jsou miliony. Pokračuj, to je dobrý. Ještě něco dej.
5: Mně můžeš říkat všechno.
4: No, nechte mě bejt ženská.
3: Nemyslete si, že mi jednou polichotíte a já vám ve všem půjdu na ruku.
6: Nazdar, tati.
1: Já teď budu chytat první třídou jak nějaký úplný lůzr.
7: Na tělo. Premiérový díl v pátek večer na ČT1 a v iVysílání.
8: Radiožurnál je 14 hodin. Jana Gulda a zprávy.
9: Minimální mzda poroste, vláda schválila její výpočet. Moskva nevylučuje možnost obnovení třístranných jednání s Ukrajinou a Spojenými státy. Brankář fotbalové Slavie Staněk odchází na hostování do Saúdské Arábie. Silnice 7 na hraničním přechodu Hora svatého Šebestiána je uzavřená kvůli nehodě v Německu. A počasí bude oblačno až zataženo, ojediněle déšť, místy až polojasno a teploty až 27 stupňů.
10: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
9: Příští rok stoupne minimální mzda na 24 900 korun. Vychází to z koeficientu, který dnes schválila vláda. Oproti letošku tak částka vzroste o 2,5 tisíce korun. Po jednání kabinetu to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. V roce 2028 pak minimální mzda stoupne nejspíš o další 2 tisíce.
11: V roce 2027, ten příští rok, by to měl být ten poměr minimální k té průměrné mzdě ve výši 44,6%, o rok později by měl být 45,8%.
9: Za minimální mzdu pracuje v Česku zhruba 5% zaměstnanců. Pražský vrchní soud zprostil viny cyklistu, který měl před 4 lety v centru Prahy konflikt s řidičkou. Žena 2 dny poté zemřela na vzácný syndrom zlomeného srdce. Podle soudu ale není možné prokázat, že by syndrom způsobil cyklista. Muž dnes na vynesení rozsudku nedorazil, jeho advokát Vlastimil Rampola je ale s rozhodnutím spokojený.
12: Nebylo prokázáno, že by jednak způsobil poškození na těle, tak jak mu bylo kladeno za vinu, a už vůbec nebylo prokázáno, že by měl cokoliv společného se smrtí paní, což je skutečně situace velmi nešťastná, nemilá pro rodinu, velmi traumatizující, ale s tímto následkem můj klient nemá nic společného.
9: Rodina řidičky se k rozsudku nevyjádřila, dnešní verdikt je pravomocný. Rusko nevylučuje možnost obnovení třístranných jednání o Ukrajině. Podle agentury TASS to řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Zatím je ale podle něj brzy mluvit o termínech a místu. O možnostech ukončení ruské invaze na Ukrajinu o víkendu jednali vyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa, Steve Witkoff a Jared Kushner. Žádné výsledky to zatím nepřineslo. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský řekl, že se podle něj válka protáhne minimálně do letošní zimy a že je důležité udržovat diplomatické rozhovory. Hostem dnešního koncertu Mezinárodního varhanního festivalu v Olomouci je hudebník a skladatel Jean-Baptiste Robin. V rodné Francii působí jako varhaník královské kaple na zámku ve Versailles, říká dramaturg festivalu Karel Martínek.
13: Jeho jméno opravdu je velmi známé ve varhanním světě. Ten představí zejména francouzskou hudbu, ale představí se taky jako skladatel, takže zazní některé jeho vlastní opusy.
9: Koncert začíná v 19 hodin v chrámu svatého Mořice.
14: Sport. Fotbalový gólman Jindřich Staněk po 2,5 letech odchází ze Slávie. Brankář, který vybojoval s týmem z Edenu 2 ligové tituly, míří na roční hostování do saudsko-arabského Al-Hazímu, odkud se může v zimě do Prahy vrátit. A čeští hokejisté zahájí mistrovství světa v příštím roce zápasem proti Norsku, které na minulém turnaji získalo bronz. Mezinárodní hokejová federace zveřejnila program na svém webu.
15: Do šampionátu vstoupí Češi 14. května 2027, tedy den po oficiálním zahájení, které obstarají domácí Němci se Švýcary, a to na fotbalovém stadionu v Gelsenkirchenu. Postupně národní tým vyzve Kazachstán, Spojené státy americké, Maďarsko, Dánsko, Slovensko a na závěr Kanadu. Všechny zápasy Češi se hrají v Düsseldorfu, druhou skupinu hostí Mannheim. A pořadatelé už spustili prodej denních balíčků vstupenek. Nejlevnější stojí 69 eur, tedy asi 16 70 korun. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
10: Z
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Na D1 bezpečno u Kroměříže a kolona před Brnem. Dálnice D1 v okolí Kroměříže už je bezpečně průjezdná v obou směrech. Hlídky prověřily oba pásy mezi sjezdy na Otrokovice a Němčice. Varování před autem v protisměru je odvolané. Na D1 před Brnem směrem z Přerova čekejte první část kolony kamionů v pravém pruhu už u exitu 226. Vyškov západ je pak různě roztržená, ale až do Brna k D2. A od Rohlenky je teď z kilometru 206 hlášená čerstvě nehoda osobního auta, zatím bez detailů, dejte pozor. Na tahu 35 z Olomouce na Hradec Králové vzniká kolona před Litomyšlí, je to až na půl hodiny od Janova a právě tam ještě kousek před kolonou opatrně na konci dálnice D35 nového úseku ze Svitav na Hradec. Na 190. kilometru v zúžení po vážné nehodě průjezdná jenom krajnice, brzdí se prudce pod horizontem. Na pražském okruhu z D1 na letiště mezi sjezdy na Lochkov a Barrandov už je po vážné nehodě všechno odklizené, zbytek kolony se teď rozjíždí už jenom v samotném sjezdu z D1 na okruh. A silnice 7 z Chomutova na Chemnitz zůstává na hraničním přechodu Hora svatého Šebestiána uzavřená, kolony stojí z hory, za hranicí v Německu na 174.

0: Dní a radiožurnál s Hankou Schánilovou.
1: Krásné odpoledne vám přeji. Jestli se chcete v sobotu večer podívat na Letné na fotbal, teď je tu šance. V radiožurnálu vám nabízíme vstupenky na sobotní zápas Sparty a Jablonce. Když nám teď napíšete e-mail na adresu vstupenky@rozhlas.cz a do textu napíšete chci na Spartu, můžete vyhrát vstupenky do svého Sparta ID. 10., 20. a 30. e-mail v pořadí vyhrává. Teď už vám přeji hodně štěstí. Pište právě teď. Tohle tedy bylo něco pro fanoušky fotbalu a vám všem přeji krásné odpoledne.
2: Odpolední radiožurnál
3: a Hanka Schánilová.

0: Slyšet Havla.
1: Celorozhlasový projekt k výročí 90. narozenin Václava Havla.
2: Myšlenky bývalého prezidenta, dramatika a disidenta Václava Havla můžete ode dneška slyšet na všech stanicích Českého rozhlasu zase o něco častěji.
3: Začínám odpovídat do magnetofonu na vaše otázky. Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství, mám trochu trému.
2: Třeba tohle je nahrávka Václava Havla z 80. let z rekonstrukce dálkového výslechu. Podle ředitele programu Českého rozhlasu Ondřeje Nováčka si na webu havel.rozhlas.cz můžete poslechnout i to, co zatím slyšel jen málo kdo. Třeba Havlův rozhovor s Ferdinandem Peroutkou nebo jeho takovou první autorskou audioknihu.
4: Je to hra Asanace, kterou si Havel namluvil celou sám v době, kdy prostě nemohl natáčet, někdy v roce 87. A on se rozhodl, že to nahraje, kdyby mu zabavili ten rukopis, tak aby byla ještě nějaká další jako varianta. A zároveň tím trošku naznačil, jak si myslí, že ti herci by to měli vlastně zahrát.
2: Český rozhlas totiž disponuje unikátním zvukovým archivem.

tématem, který se týká Václava Havla. Radiožurnál se proto ode dneška po celé září může vrátit k jeho nedělním hovorům z Lán. Zazní symbolicky ve 14.15 ve stejném čase, kdy se tyhle rozhovory vysílaly v 90. letech, tedy v době, kdy byl Václav Havel prezidentem republiky. Připomenout si můžeme, jak Václav Havel přemýšlel o české společnosti, v co věřil a co mu naopak vadilo. Začneme za chvíli.

0: Září bude nejen na Radiožurnálu patřit Václavu Havlovi. Připomínáme si tak 90. výročí narození prvního českého a posledního československého prezidenta. Právě dnes startujeme sérii Svět podle Havla. Každý pracovní den vám v Radiožurnálu ve 4 minutách připomeneme, jak se Václav Havel v rozhlasových hovorech z Lán vyjadřoval k jednomu konkrétnímu tématu. A protože školní rok sotva začal, první díl je o vzdělávání, vzdělanosti a roli učitelů.
1: Svět podle Havla.
2: Dobrý den. Dlouhá léta jsem byl zvyklý promlouvat k veřejnosti pomocí rozhlasu. Někdo musí říkat nepopulární věci. Já jsem toto čecháčkovství kritizoval. Prezident nesmí mít deprese. Co pak člověk může naplánovat dějiny?
1: Svět podle Havla. To nejlepší z hovorů z Lán.
3: Opakovaně se prezident Havel v hovorech z Lán vyjadřoval mimo jiné k tomu, jak je pro národ důležitá kvalita vzdělávání a schopnosti učitelů. V září 1991 při příležitosti startu nového školního roku vysvětloval, proč je nutné investovat do reformy vzdělávacího systému.
2: Rád bych zdůraznil to, co jsem ostatně už řekl mnohokrát, že podle mého mínění tato velmi ohrožená planeta, na níž žijeme, je dnes víc než kdy dosud za dobu své existence v rukou vzdělaných lidí. Na lidském duchu, na lidské vzdělanosti do jisté míry závisí osud nás všech na této zemi. Já si proto myslím, že stát, i když není příliš bohatý, by neměl litovat peněz investovaných do školství, do vzdělávacího systému, do výzkumu. Ty peníze se mnohonásobně vrátí a zhodnotí, byť později, byť třeba se toho už ti, kteří o těch penězích rozhodují, nedožijí. Kdyby se ty zvýšené platy učitelů obrátily i hned ve zvýšenou kvalitu školství a výuky, bylo by to dobré a nebyly by to rozhodně vyhozené peníze.
3: I v únoru 1997 Havel znovu připomněl, proč je podle něj správné vážit si pedagogů a také je náležitě zaplatit.
2: Naše budoucnost je v naší vzdělanosti. Dnešní svět je už takový, že neexistuje problém. Ať je to problém našeho každodenního života nebo nějaký problém globální, který by mohli vyřešit lidé nevzdělaní pouhým nějakým instinktem. Vzdělání je klíč vlastně k šťastnému, mírovému životu, k životu, který má nějaký smysl. Není to pochopitelně jediný klíč a záleží také na tom, co tím vzděláním myslíme. Já aspoň vzdělání nechápu jako zhromažďování tisíců a tisíců informací při podobňování lidského mozku nějaké encyklopedii či počítači. Já tím rozumím výchovu, rozumím tím pěstování jakési kultury vztahu, pěstování svědomí, pokory před tím, čemu nerozumíme. V tomto smyslu si nejsem jist, zda docenujeme význam a roli vzdělání. Podívejte se, v nejvyšších státních funkcích ve vládě jsou lidé nejen vysokoškolsky vzdělaní, ale ověnčeni i vysokoškolskými akademickými tituly, protože pracovali ve vědeckých ústavech a podobně. A oni možná si ani neuvědomují, za kolik vděčí těm školám. Já mám k tomu trošku jiný vztah, protože celý život mě bylo bráněno pořádně nějakou školu vystudovat. Možná si vážím trochu víc těch škol, protože to neberu jako samozřejmost. O to víc bych chtěl apelovat na to, abychom si vážili učitelů, abychom oceňovali smysl vzdělání a abychom posléze to uměli promítat i do toho finančního ohodnocení. Skutečně není dobré, aby aspirant či asistent na vysoké škole měl plat, který se rovná asi desetině příjmu kteréhokoliv číšníka.
1: Svět podle Havla.
2: Nashledanou v lepších časech.
1: To nejlepší z hovorů z Lán.

0: Objevte novou speciální nabídku obkladů a dlažeb v koupelnách Ptáček. Vybírejte ze skladového sortimentu keramických obkladů a dlažeb od renomovaných výrobců. Například keramická dlažba Aleppo od španělského výrobce Argenta je interiérová dlažba s matným povrchem a betonovým vzhledem za neuvěřitelných 199 korun. Nenechte si ujít příležitost ušetřit. Akce platí jen do 30. října. Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve vašem regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny, 3D návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
1: Radiožurnál je 14:30. Zprávy pro vás má Jana Gulda.
2: Vláda teď nebude regulovat marže prodejců pohonných hmot. Po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj ministerstvo financí marže sleduje a drží se nízko. Hlavní příčinu současného zdražování paliv vidí Babiš u rafinerií. Problém je podle něj globální, a to kvůli válkám na Ukrajině a v Hormuzském průlivu. Veterináři vymezili u Valašského Meziříčí na Vsetínsku ochranné pásmo kvůli výskytu moru včelího plodu. Ohniska nákazy jsou v obcích Oznice a Mikulůvka a ochranné pásmo zahrnuje území v okruhu 3 kilometrů. Všichni dotčení chovatelé musí odebrat vzorky ze svých včelstev a zajistit jejich laboratorní testování nejpozději do poloviny února 2027. Indičtí záchranáři pokračují v prohledávání budovy, která se včera zřítila v Dillí. Po nehodě je nejméně 6 mrtvých. Budova na jihozápadě hlavního města sloužila jako studentská ubytovna. Zatím není jisté, kolik lidí může zůstávat pod troskami. V domě bydlelo zhruba 30 studentů, informoval o tom server Indian Express. A letní Shakespeareovské slavnosti jsou u konce. Víc než 150 představení navštívilo téměř 94 tisíc lidí. A to je o 6 tisíc víc než loni. Velký úspěch slavila Komedie omylů, která festival v červnu zahájila a v sobotu 5. září ho zase uzavřela. Kromě tradičních scén v Praze, Bratislavě, Brně a Ostravě se letos hrálo na zámcích Litomyšl a Hluboká nad Vltavou, na hradě Loket a v hospitálu Kux.
3: Sport.
2: Staronový trenér chorvatské fotbalové reprezentace Slaven Bilic představil svou první nominaci na duely v Lize národů na přelomu září a října. Evropskou soutěž Chorvati rozehrají 26. září proti Česku v Praze. V nominaci nechybí zkušené opory Kovačič, Kramarič, Perišič a 41-letý kapitán Luka Modrič.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody na D1 u Rohlenky, taky na pražském okruhu za D5. Na dálnici D1 z Přerova na Brno už u exitu 226 Vyškov západ se řadí kamiony v pravém pruhu poprvé. Ta kolona je místy roztržená, vleče se alež do Brna k D2. V levém pruhu se potom tvoří kolona u Rohlenky, za ní na kilometru 206 řeší drobnou nehodu v levém pruhu. Na dálnici D35 ve směru ze Svitav na Hradec Králové opatrně na konci nového úseku u Janova na 190. kilometru v omezení uklízejí po vážné nehodě, brzdí se tam a pak následuje kolona už na silnici 35 od Janova do Litomyšle, je to až na půl hodiny. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště teď pozor hned za sjezdem na plzeňskou D5, brzdí se do zastavení kolem 24. kilometru na 25. čerstvě srážka osobního a nákladního auta v pravém pruhu. V Praze je ucpaná taky Kbelská, od sjezdu z Cínovecké je to k nehodě před Novopatskou až na půl hodiny po pojíždění. Silnice 7 z Prahy na Chomutov a Chemnitz je uzavřená, uzavřená na hraničním přechodu Hora svatého Šebestiána. Za hranicí v Německu je po vážné nehodě neprůjezdná silnice 174. A ještě silnice 33 příjezd do Náchoda z Polska, kolona od hranice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme oblačno až zataženo, ojediněle slabý déšť, hlavně na jihu může být až polojasno a večer se pak od západu bude vyjasňovat na většině území. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jihu a jihovýchodě ojediněle až 27 a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. odpoledním radiožurnálu je s vámi Hanka Schánělová.
1: Dobré odpoledne vám přeji. Ještě v téhle půlhodině našeho vysílání uslyšíte část rozhovoru s Tomášem Berdychem, českým Davis Cupovým kapitánem.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Australská vláda připravuje návrh zákona, díky kterému by Australané mohli vypnout algoritmy na sociálních sítích. Kabinet chce, aby lidé mohli sami rozhodovat o tom, co na sítích uvidí. Pokud se velké technologické firmy nepodřídí, budou prý platit pokuty. Připomínám, že Austrálie už vloni zavedla zákaz sociálních sítí pro děti do 16 let. A detaily už má ve studiu Martin Balucha z naší zahraniční redakce. Vítej.
1: Hezké odpoledne.
0: Martine, kdy chce australská vláda předložit nový návrh zákona a co všechno má být jeho součástí?
1: Australská vláda chce ten návrh zákona předložit v nadcházejících dnech, dost možná to bude ještě tento týden. Zjednodušeně řečeno by šlo o to, že by si každý mohl vypnout ten algoritmus, což je, když to zjednodušíme, takový neviditelný kuchař, který určuje, co si dáme na těch sociálních sítích.
2: Jde o informovaný a aktivní souhlas. Mít kontrolu nad našimi daty a obsahem, který konzumujeme. Díky této změně budou sociální sítě bezpečnější pro všechny. Omezí se nechtěné vystavení hypersexualizovanému obsahu, dezinformacím a jinému škodlivému materiálu. Chceme mít víkend bez algoritmu na jedno kliknutí. Austrálie je světovým lídrem v zákonech o online bezpečnosti.
1: Tohle byla Chanel Kontosová, zakladatelka neziskové organizace Teach Us Consent, neboli Pojďme se učit o souhlasu. Co je souhlas? Součástí této iniciativy by taky měl být tlak na velké technologické platformy, aby zamezily šíření nelegální pornografie, videí, které podněcují poruchy příjmu potravy. Jednotlivá opatření se ale budou ještě ladit. Ministryně pro spoje, tedy respektive komunikaci, chce, aby lidé měli jednoduše na výběr, co chtějí a nechtějí sledovat na sociálních sítích. Pokud by ty platformy jako Meta, Google, TikTok neumožňovali vypnutí algoritmu, tak by čelili sankcím.
0: No a jsou australští politici v přístupu k nim, řekněme, zajedno?
1: Je pravda, že opozice ten připravovaný plán návrh zákona kritizuje. Například lídr liberální strany Angus Taylor tvrdí, že tento návrh zákona může vést k cenzuře, omezování svobody projevu. Zase ministryně komunikace spojů Annika Velsová oponuje tím, že nejde o cenzuru, ale o to jasně říct, co je a není na sociálních sítích rizikové a zatlačit potom na tyto platformy, aby takovou analýzu provedli sami. Ministryně taky říká, že sociální síť není žádný chráněný druh a měli by svým uživatelům jednoduše nabídnout aspoň základní bezpečnostní standardy.
0: Jak se Austrálii daří uplatňovat a vymáhat loni zavedený zákaz sociálních sítí pro děti do 16 let?
1: On ten zákaz platí od loňského prosince a australský nezávislý regulátor v létě uvedl, že 7 z 10 dětí do 16 let, které měly dřív tedy účty na sociálních sítích před tím zákazem, tak na ně stále mají nějakým způsobem přístup. Vláda, a to včetně premiéra Antonio Albanese, si stěžuje na to, že ani ty platformy příliš nespolupracují. A tady se bavíme o Facebooku, Instagramu, Snapchatu, TikToku, že žádala například o to, aby lépe detekovali, zablokovali přístup přes lokální VPN sítě, což je vlastně proces, který mladí využívají tak, aby obcházeli ten zákaz sociálních sítí.
0: A tuhle australskou cestu nám představil Martin Balucha. Díky.
1: Naslyšenou.

Čeští tenisté se připravují na velký Davis Cupový zápas proti Američanům. Nehrající kapitán Tomáš Berdych byl proto za hráči na US Open v New Yorku a rozhovor s ním vám v Radiožurnálu za chvíli nabídneme.

0: bez českých mužů pokračuje druhý týden US Open v New Yorku. Znamená to také, že všichni nominovaní mají dost času na přípravu na velký Davis Cupový zápas. Už 18. a 19. září, tedy v týdnu po Grand Slamu, se čeští tenisté utkají s výběrem Spojených států o postup na závěrečný finálový turnaj. Hrát se bude v Praze, na tvrdém povrchu v Libeňské hale. Kapitán domácího týmu Tomáš Berdych podle zvyku vyrazil do Ameriky, aby byl v kontaktu se všemi reprezentanty. Mluvil o tom také s reportérem Davidem Prouzou.
1: Vy jste tady už nějaký ten den, měl jste možnost vlastně s klukama mluvit, měl jste možnost vidět je hrát, tak máš nějaký, řekněme, komplexnější dojem zatím z jejich výkonu, jaký je?
2: Takhle, abych to shrnul, tak přesně tak, já jsem sem přijel o pár dní dřív, abych vlastně s klukama mohl strávit nějaký čas, nebo prostě s každým si dát nějakou dobu, aby jsme se pobavili o tom nadcházejícím utkání, doladili posledních pár detailů, které tak nějak zbývají vždycky doťuknout, protože samozřejmě se řeší delší dobu, ale vždycky v tom čase se tak nějak vždycky objeví něco víc a to jsou věci, které si s nima chci probrat osobně a hlavně předtím, než ten turnaj začne, takže to musím říct, že to se povedlo, takže s tím za sebe musím říct, že jsem spokojený. A pak se samozřejmě dostáváme k nějakým výsledkům nebo tomu, jak se klukům daří. Asi bych to úplně nerozebíral jmenovitě. Já si myslím, že kluci sami moc dobře ví, co pro ně jsou výkony, s kterými by byli spokojení nebo nebyli. Já zase na jednu stranu tím, že s nima netrávím úplně dennodenně a víceméně to lehce sleduju z pozdálí, tak nevím, jestli jsem úplně ten správný, abych hodnotil každý jejich jeden turnaj, jak se jim daří nebo nedaří. Určitě ty výsledky mohly být lepší, ale zase dneska, když tady pozoruju celou tu generaci, ať už jsou to naši kluci nebo vlastně všichni ostatní, tak si myslím, že se hodně ukazuje to, že ta vyrovnanost prostě opravdu jde ze dne na den, takže opravdu dneska to žebříčkové postavení zase až tolik neznamená. Opravdu jde o to, jak se na ten den kdo připraví, jak hraje a tak to je, takže tady moc dělat jako prognózy, že nás čeká neuvěřitelně silný tým z Ameriky. Ano, papírově určitě, ale každý zápas je jiný a každý zápas začíná od nuly.
1: Davis Cupový zápas proti Americe se bude hrát v O2 Areně v Praze po delší, opravdu delší době. Vy jste tam zažil své, včetně jednoho vítězství. Je to pořád něco, na co si třeba vzpomenete, nebo něco, co vám v té hlavě přetrvává, protože předpokládám, ta atmosféra tehdy musela být nesrovnatelná. Tady to nezažije na Grand Slamu.
2: Určitě to je věc, na kterou se absolutně nezapomíná. Člověk jí má před očima poměrně často. Ti diváci nás vždycky hnali, obrovská pomoc pro celý ten tým a vždycky nás to vyhecovalo. Takže já si myslím, že tady máme novou generaci, která nějakým stylem se snaží urvat si to svoje místo v tom Davis Cupu taky. Nás čeká jako velký utkání, doufejme před plně vyprodanou halou a pokusíme se ty Američany znova porazit, tak jak se nám to povedlo loni.
1: Říká Tomáš Berdych. Tomáš, já vám moc děkuju za váš čas, za ten rozhovor a přeju, aby ta atmosféra byla co nejhlasitější a aby vás a hlavně kluky nesvazovala.
2: Jo, děkuju moc, díky.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Veřejnost letos na jaře znepokojil případ tříleté Viktorky, kterou zavraždil její biologický otec. Jak pracuje komise, kterou v reakci na to ustavilo Ministerstvo práce a sociálních věcí? Co by se na jejím fungování mělo změnit? Vladimír Kroc se zeptá dětského ombudsmana Martina Beneše.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Chceš zažít stav bez tíže a cítit se jako astronaut na oběžné dráze? Je ti 13 až 18 let? Staň se kadetem nebo kadetkou druhého ročníku mise Zero G. Výběr nové posádky prověří tvoje kognitivní schopnosti, fyzickou připravenost i schopnost komunikovat. Přihlašování probíhá od 7. září do 5. října 2026. Všechny informace a přihlašovací formulář najdeš na webu České cesty do vesmíru. Tak si tuhle vesmírnou šanci nenech ujít. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: I na podzimu může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
2: Bauhaus, když se to má podařit.
3: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy má pro vás Jana Gulda.
4: V Národním parku Šumava unikají podle ministra Červeného do půdy toxické látky. Popel ze sopky Krakatoa ohrožuje letecký provoz v jihovýchodní Asii. Fotbalový reprezentant Staněk míří ze Slávie do Saudské Arábie. V Praze je po nehodě dlouhá kolona v Kbelské na příjezdu z dálnice D8 a počasí zítra bude jasno až polojasno a teploty až 32 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Na území Národního parku Šumava unikají do půdy toxické látky a kontaminují okolí. Po jednání vlády to řekl ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Nebezpečné látky podle něj pocházejí z pozůstatků po bývalé československé armádě. Podle ministra unikají do přírody poslední 3 roky. Bývalé vedení ministerstva o tom podle Červeného vědělo od roku 2023.
6: Konkrétně jsem pana premiéra a ostatní kolegy informoval o nebezpečných toxických látkách, o kterých věděl jak bývalý náměstek Tesař, tak protože to byl politický náměstek, tak s velkou pravděpodobností samozřejmě i bývalý ministr životního prostředí.
4: Bývalý šéf rezortu Petr Hladík z KDU-ČSL a Radiožurnálu řekl, že o žádných problémech s toxickými látkami nevěděl a musí jít o nové zjištění. Reakci bývalého náměstka Tomáše Tesaře zjišťujeme. Lídři koalice se dnes vrátí k jednání o státním rozpočtu na příští rok. Motoristé stejně jako SPD nesouhlasí se schodkem 389 miliard korun, který navrhlo ministerstvo financí pod vedením hnutí ANO. Předseda motoristů Petr Macinka chce najít úspory třeba ve zdravotnictví nebo na provozu státu.
7: Nejsou to návrhy o stovkách milionů korun, ale o miliardách a v součtu si myslíme, že snad by mohlo být možné na základě těch našich návrhů se dobrat k snížení toho schodku třeba aspoň o 20 miliard.
4: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO vidí jako reálné snížit schodek spíš o jednotky miliard. Mezinárodní letiště v Džakartě prodloužilo uzávěru pro mezinárodní i domácí lety. Důvodem je výbuch sopky Anak Krakatoa v Indonésii. Provoz pozastavilo ještě dalších 8 letišť v zemi. Podle indonéského ministerstva dopravy má zrušené nebo opožděné lety už víc než 340 tisíc lidí. Letecký provoz v celé jihovýchodní Asii komplikuje stále se šířící sopečný popel, který dál zasypává hlavně města na ostrově Java. Sopka Anak Krakatoa začala vybuchovat v pátek. Tak večer sloup popela přesahoval výšku 15 kilometrů. Investiční podvod za 1,5 miliardy korun začal řešit Krajský soud v Ostravě. Obžaloba viní Ondřeje Janatu a společnost Growing Way z poškození víc než 4 tisíc klientů. Janata vinu odmítá a tvrdí, že svému obchodnímu modelu věřil. Podle státního zástupce Alexandra Dadama se peníze nových investorů používaly mimo jiné k udržování systému vchodu.
8: Ve skutečnosti peníze byly spotřebovány v podstatě na chod samotné společnosti, na potřebu obviněných, na nákup auto. Automobilů. Spatřujeme tady takovéto klasické Ponziho schéma, že vklady pozdějších klientů byly použity na výplatu vkladů, které si vyžádali původní klienti.
9: Sport. Fotbalový brankář Jindřich Staněk odchází na roční hostování do Al-Hazímu, který je na 10. místě Saudsko-arabské ligy. Mistrovská Slávia si ho ale může během zimy stáhnout zpět, jak informovala na sociální síti X.
10: Staněk, který byl s reprezentací na letošním mistrovství světa, už od závěru minulé sezony v lize nechytal. Po zranění ho už do brány Slávie nepustil Jakub Markovič. Pro 30-letého golmana to ale nebude první zahraniční angažmá. V úvodu kariéry přešel z mládeže Sparty do anglického Evertonu, kde strávil včetně hostování 2,5 roku. Za A tým ale v anglické lize nikdy nenastoupil. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
9: A české basketbalistky čeká na mistrovství světa po dvou porážkách poslední skupinový zápas. Už bez šance na postup do play-off se v Berlíně utkají od 20:45 s Američankami, které obhajují titul. Zápas odvysílá Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehody na D1 u Rohlenky, v Praze na okruhu i ve Kbelské a taky v Třeboni. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Přerova. První část kolony za Vyškovem je už na kilometru 223, brzdí tam chvílemi i osobní auta v levém pruhu, je to tak na 2 kilometry, pak se kolona trhá, znovu se brzdí kolem Holubic, jede se pomalu ze zhruba 210. kilometru za Rohlenku k nehodě na 206. v levém pruhu, pak pokračují kamiony pravým pruhem k D2. V Praze jsou po nehodách dlouhé kolony celou Kbelskou směrem z D8 od sjezdu Stínovecké dolů k nájezdu na Novopatskou, to je až na půl hodiny. A taky na okruhu směrem z D1 na letiště fronta od sjezdu 21 Studůlky k nehodě za sjezdem na D5 na 25. kilometru v pravém a středním pruhu. Je to asi na 20 minut. V Třeboni je úplně zablokovaná silnice 34 na výjezdu z města na Jindřichův Hradec. Za Kauflandem havaroval motorkář, nedá se projet ani směrem od Lomnice, ani směrem z Budějovic. Silnice 7 z Chomutova na Chemnic je na hraničním přechodu Hora svatého Šebestiána nadále uzavřená kvůli vážné nehodě v Německu. A na 35 se problémy před Valašským Meziříčím kvůli omezení za městem u odbočky na Krhovou. Jezdí se tam kyvadlově fronty dlouhé ze všech stran, hlavně směrem z Vizovic, je to od Jarcové. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra čekáme jasno až polojasno.

0: Minimální mzda od příštího roku poroste. Od ledna by si lidé měli polepšit o 2,5 tisíce na celkových 24 900. Po jednání vlády to řekl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. A pro víc informací už míříme do Strakovy akademie za naší reportérkou Adélou Burešovou. Hezké odpoledne.
1: Hezký den, ty koeficienty, podle kterých se minimální mzda vypočítává, schválil kabinet pro další 2 roky. Růst by tak platy měly až do roku 2029, pokračuje ministr Juchelka.
2: To znamená, že zachováváme takto tu dynamiku růstu minimální mzdy o 1,2% bodu. To znamená, že příští rok bude úroveň minimální mzdy 24 900 korun a o rok později

0: je predikce navýšení minimální mzdy o 2000 korun na 26 900.
1: Juchelka taky dodal, že minimální mzdu v Česku pobírá aktuálně 181 tisíc lidí. Ministři projednávali taky tu zvažovanou opětovnou regulaci cen pohonných hmot. Nakonec se ale kabinet dohodl, že marže prodejců jsou aktuálně nízké a kontroluje je ministerstvo financí. K regulaci tak podle premiéra Andreje Babiše z ANO proto teď přistupovat nebude.
2: Tím, že došlo vlastně vybombardování těch kapacit a tomu Hormusu, rafinerii, tak ty rafinerie mají extrémně vysoké marže a je to celoevropský a celosvětová situace, protože samozřejmě ty rafinerie určují tu malou obchodní cenu.
1: Některé členské unijní státy podle premiéra Babiše ale přišly s řešením toho skokového nárůstu cen pohonných hmot a Babiš se jimi bude zabývat společně s premiéry na jednání Visegrádské čtyřky tento čtvrtek.
3: Od rána se také řeší návrh státního rozpočtu na příští rok. Posunula se někam jednání s ministry?
1: Podle premiéra Babiše platí, že vláda by finální podobu rozpočtu měla schvalovat 21. září, ještě 4 dny předtím ho ale projedná tripartita. Ta ranní jednání se týkala ministrů zdravotnictví a školství, žádné závěry z toho jednání ale Babiš nepřiblížil. Dnes večer se ještě kvůli rozpočtu setkají koaliční lídři. Zítra pak bude vyjednávat v poslaneckém klubu hnutí SPD ministryně financí Alena Schillerová z ANO a ještě připomenu, že ta jednání jsou teď hlavně kvůli snaze o snížení toho navrhovaného schodku. Motoristům i SPD přijde 389 miliard korun příliš a snaží se proto dohodnout na nějakých úsporách.
3: Adéla Burešová, naše zpravodajka. Díky a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

V Radiožurnálu se zeptáme i na to, v kolika letech se formuje vztah dětí k penězům. Možná vás to překvapí, ale je to už kolem 6. roku života. My vám k tomu víc řekneme v našem odpoledním biznesu a poradíme třeba, jak vůbec s dětmi mluvit o penězích.

0: Rodiče v Česku se začínají s dětmi bavit o penězích nejčastěji od jejich 9 let. Ty ale začínají vnímat svět peněz mnohem dřív, a to už v 6 letech. Nejenom tohle ukazuje průzkum Asociace pro kapitálový trh, který pro ní zpracovala agentura Perfect Crowd a ve kterém odpovídalo 1100 respondentů. My už to probereme s Terezou Chlubnou z ekonomické redakce. Hezké odpoledne.
1: Krásné odpoledne.
0: Jak tedy vnímají děti, které sotva jdou do první třídy svět peněz? Co už takhle brzy dokážou pochopit?
1: Tak jsou to takové ty základní matematické počty, že třeba když si koupím něco za 10 korun a mám korun 20, tak kolik mi zbyde a podobně. Pak je ale zajímá i to, kolik co stojí a třeba proč si nemůžou koupit všechno. Když se ale budeme bavit už o nějaké té základní finanční gramotnosti, tak tu začínají vnímat kolem těch 9 let, popisuje výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh Jana Brodany.
2: To už pak jsou otázky, které souvisejí s tím, jak pracují peníze v bance, odkud obecně se berou ty peníze. A tady už děti začínají vnímat tu hodnotu peněz, nejenom tu cenovku, to konkrétní číslo, ale i to, že si můžou sami něco koupit a začínají se více poptávat potom, jakým způsobem by k penězům mohli přijít.
1: Marie Štefánková, ředitelka soutěže Finanční gramotnost, kterou pravidelně pořádá Institut pro další vzdělávání, tak tomu doplňuje, že je důležité i nechat postupně děti dělat vlastní rozhodnutí, která třeba nemusí být ze začátku dobrá. Třeba když dítě utratí své kapesné za něco, co jemu samotnému za pár dní přijde zbytečné, popisuje Štefánková.
3: Může to být cenná zkušenost do budoucna. Příště už možná začne přemýšlet, jestli mu ta věc opravdu stojí za to. Je lepší nechat udělat dítě malou finanční chybu v 10 letech, než velkou finanční chybu třeba ve 30.
1: Právě ty reálné zkušenosti jsou podle Štefánkové to, co dětem ve finanční gramotnosti chybí. Ve škole se dnes už o penězích učí, škola jim dá znalosti, principy, řekne, jak svět financí vlastně vůbec funguje, ale rodina vytváří první reálné zkušenosti.
0: Když jsme u té finanční gramotnosti, od kolika let vůbec můžou mít děti v Česku bankovní účet?
1: Tak tady se to liší podle konkrétní banky, ale jak vysvětluje Andrea Machálková, což je expertka České bankovní asociace na finanční vzdělávání, některé banky to umožňují už od narození dítěte.
4: U mladších dětí účet zpravidla zakládá rodič nebo jiný zákonný zástupce, který má zároveň možnost nastavit například limity pro platby a další transakce. Od 15 let už některé banky umožňují nezletilým založit si vlastní účet osobně, nicméně do 18 let mohou být některé bankovní služby či operace omezené.
1: No a pro představu zmíním průzkum agentury Ipsos pro společnost Home Credit mezi tisícovkou respondentů, podle kterého třeba vlastní platební kartu využívá stále víc dětí školního věku.
0: S tou geniální otázkou, proč si nemůžeme koupit všechno, s tou dětskou otázkou se teď loučíme ve vysílání odpoledního radiožurnálu společně s redaktorkou z ekonomické redakce Terezou Chlubnou. Terezo, díky moc a naslyšenou.
1: Já taky, hezký den.
0: A teď je 15 hodin 24 minut, nás za chvíli čekají další aktuální zprávy, a tak zůstaňte s námi.

0: Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
1: Pravidelná politická diskuze.
0: Tentokrát s experty o zásadních tématech letošních voleb.
1: Moderátor Tomáš Pancíř a jeho hosté.
2: Dnes se zaměříme na volby do pražského zastupitelstva. Jak k nim jednotlivé strany a hnutí přistoupily? Jak je na tom hlavní město po ekonomické stránce? Co česká metropole potřebuje pro svůj další rozvoj? A odpovídá tomu to, co kandidáti nabízejí v předvolební kampani? Debatovat budou hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová, politická komentátorka deníku Kateřina Perknerová a sociální geograf z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Martin Ouředníček.
0: Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
1: Každé pondělí hned po hlavních zprávách v 18 hodin na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi. Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna Radiožurnálu.
1: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
3: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
0: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
4: A slyšíte tu bouřku, DNA, Uhorovce, tady není vidět na 3 metry.
1: Nebo silný vítr.
5: Já to musím zastavit, protože se nedá jet.
0: Volejte i vy 800 553 553.
1: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
0: Zelená vlna Radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Zelená vlna Radiožurnálu.
1: Každý den s vámi.
6: Počkej, to poznám. To je vaša vlast? Ale na banjo?
7: Kamaráde, tam bude skoro celá Česká filharmonie. Decadencers a divadlo Bratří Formanů. To bude jízda, tak koukej přijít s celou rodinou. Hele, hrajeme od 8. do 28. září v Azylu 78 na pražském výstavišti. Najdeš to na mávlast.cz. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
6: Tak já přijdem.
8: Radiožurnál je 15.30. Zprávy pro vás má Jana Gulda.
9: Minimální mzda by od ledna měla vzrůst o 2,5 tisíce na celkových 24 900 korun. Koeficient pro její výpočet dnes schválila vláda. Podle něj by měla minimální mzda v příštím roce odpovídat zhruba 44,6% průměrného výdělku. V dalším roce by se pak minimální mzda měla zvednout o další 2 tisíce korun. V Česku ji pobírá asi 180 tisíc lidí. Soud zprostil viny cyklistu obžalovaného ze smrti řidičky, která dva dny po vzájemném konfliktu zemřela na vzácný syndrom zlomeného srdce. Rozhodnutí vrchního soudu je pravomocné. Úmrtí na syndrom sice zapříčiní náhlý stres nebo konkrétní incident, podle soudu ale není možné říct, že za to může právě cyklista. Rodina řidičky se k rozsudku nevyjádřila, dnešní verdikt je pravomocný. V Srbsku pohřbívají odsouzeného válečného zločince Ratka Mladiče. Rozloučit se s ním přišli tisíce lidí. Mezi nimi mnoho srbských válečných veteránů a podporovatelů, kteří oslavovali tehdejší bosensko-srbský režim. Glorifikaci Mladiče dnes odsoudila Evropská unie. Takové projevy jsou podle prohlášení 27 v rozporu s nejzákladnějšími evropskými hodnotami. A pojišťovny v Česku čím dál víc využívají umělou inteligenci při likvidaci škod. Nejčastěji ji nasazují u rozbitých čelních skel aut. Například Direct pojišťovna zrychlila díky umělé inteligenci administrativu skoro o 90%. Co dřív likvidátorovi trvalo zhruba 20 minut, zvládne systém asi za 3 minuty. Podobně AI využívají taky Kooperativa nebo Česká podnikatelská pojišťovna.
0: Sport.
9: U fotbalistů Zlína skončil trenér Bronislav Červenka. Klub to oznámil na svém webu. Poslední tým ligové tabulky převzal sportovní manažer Pavel Hoftych. Zlín zatím v úvodních 7 kolech šance ligy ani jednou nebodoval.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehody na D1 u Rohlenky, taky zavřená 7 za horou svatého Šebestiana a 34 v Třeboni. Na D1 před Brnem směrem z Vyškova teď první část kolony kamionů v pravém pruhu začíná za Rousínovem na kilometru 214. Nákladní vozidla se sunou až k D2. Za Holubicemi kolem 208. se zpomaluje i v levém pruhu, protože za Raholenkou na 206. došetřují nehodu v levém pruhu. Na silnici 7 z Chomutova na Chemnitz je uzavřený hraniční přechod Hora svatého Šebestiána v Německu za hranicí na 174 vážná nehoda. Výjezd z Třeboně silnicí 34 směrem z Budějovic na Jindřichův Hradec je za nájezdem ze silnice 24 za Kouflandem uzavřený po srážce auta s motorkou. V osobních autech to řidiči zkoušejí přes lázně a kopeček. Silnice 47 z Kroměříže do Němčic je za Bezměrovem za odbočkou na Kojetín uzavřená. Za kruhovým objezdem havarovalo osobní a nákladní auto, musí se po D1. Na silnici 9 Mělník Česká Lípa pozor v zatáčkách mezi Želízy a Tupadly, zasahují záchranáři po havárii motorky. A v Praze zůstává ucpaná celá Kbelská, hlavně od sjezdu z Cínovecké dolů z kopce k nehodě před Novopatskou je tu na půl hodiny. A jak se tam přihlíží, kolony se jou i opačně do kopce na Letňany ze spoda od Poděbradské a taky z Novopatské od Satalic. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Zítra čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů na severu a západě do 29 a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Hanka Skánělová.
11: Hezké odpoledne přeji. Nová basketbalová sezóna přináší i změny pravidel. Jaké konkrétně, také to se od nás dozvíte.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Vražda 11-leté dívky Liany v červnu otřásla Francií. Případ teď ovlivnil i přípravu novely zákona o sexuálním násilí, kterou dnes začali poslanci Národního shromáždění projednávat. Jak konkrétně se zákon změní a proč v červnu zřejmě selhala policie a justice, vám řekneme za chvíli s naším zpravodajem.

0: Případy sexuálního násilí ve Francii by se brzy mohly začít vyšetřovat podle nových pravidel. Komplexní novelu zákona začaly projednávat poslanci Národního shromáždění a reagují tak na případ brutální vraždy 11-leté dívky Liany, kterou v červnu zřejmě znásilnil a zavraždil otec její spolužačky. Případ vyvolal ve Francii protesty, které se plánují i na dnešek. A v Paříži tohle všechno sleduje náš zpravodaj Marcel Faltis. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak konkrétně chtějí francouzští poslanci změnit prevenci a vyšetřování případů sexuálního násilí?
1: Cílem komplexního zákona je obsáhnout celý řetězec násilí, a to od prevence přes odhalování obětí až po soudy s pachateli. Zákon přes 2 roky připravovaly spolky na ochranu dětí anebo feministické organizace a návrh teď předložila socialistická poslankyně Céline Thiboltová-Martinézová.
2: Tento zákon je komplexním opatřením, protože zasahuje do několika oblastí legislativy. Chceme například upravit soudní systém a vyškolit specializované soudce, kteří se budou zabývat případy sexuálního násilí.
1: Řekla poslankyně francouzskému rozhlasu. Když budeme konkrétnější, tak cílem je třeba stanovit minimální rozsah vyšetřování, než ho bude policie moct odložit. Vzniknout mají třeba taky specializované policejní jednotky, které se budou zabývat přímo sexuálním násilím. Deník Le Figaro připomněl, že podle nezávislé komise pro incest a sexuální násilí na dětech je ve Francii také každoročně obětí sexuálního násilí 160 000 dětí. Nejčastěji je to právě v rámci vlastní rodiny.
0: Jak vlastně přípravu zákona ovlivnil červnový případ zavražděné školačky Liany?
1: Případ vyvolal otázky ohledně možného selhání justice. Muž podezřelý z vraždy dívky, Jérôme Barella, totiž v minulosti už čelil trestním oznámením kvůli sexuálnímu napadení nebo obtěžování nezletilých. Policie ho ale i přes tato podezření až do Lianiny smrti nikdy nevyslechla. 11-letá dívka zmizela na konci května po odchodu ze školy v obci na jihozápadě Francie. Její tělo bylo objeveno o 6 dní později v zemědělském areálu. Případ urychlil legislativní proces, který by měl v budoucnu podobným selháním úřadů zabránit. Do ulic kvůli tomu taky v létě vyšly tisíce lidí a další protesty, organizace nebo spolky na ochranu dětí plánují i na dnešek, a to i tady v Paříži. Ta velká demonstrace by měla být večer v 7 hodin.
0: A všechno v Paříži sleduje a bude sledovat dál náš zpravodaj Marcel Faltis. Díky.
1: Díky, naslyšenou.

Tohle byli Mike and the Mechanics, vy jste je poslouchali v odpoledním radiožurnálu. Bezmála 30 let fungovala v českých basketbalových soutěžích nesportovní chyba. Teď ale zanikla a na hřištích to vyvolalo chaos. Co přesně se změnilo a jak to teď má vypadat, o tom všem si řekneme za chvíli.

0: Nová basketbalová sezóna přináší změny pravidel, které už v přípravě pořádně zamotaly hlavou hráčům, trenérům i fanouškům. Rozhodčí pískají chyby, na které byli všichni zvyklí, jenže jejich názvy a tresty se změnily. Po téměř 30 letech se totiž mimo jiné ruší klasická nesportovní chyba. Více už si o tom řekneme s Veronikou Šlejsovou. Hezké odpoledne.
1: Krásné odpoledne.
0: My jsme říkali, Veroniko, že změny vyvolaly chaos. Proč?
1: Například nesportovní chyba totiž fungovala už od roku 1998, takže bezmála 30 let. Všichni na ně tedy byli zvyklí a najednou fanoušci, ale často i hráči a trenéři nerozumí tomu, co vlastně rozhodčí pískají a proč třeba jejich soupeř není vyloučený, přestože mu byly odpískány dva fauly, které by dřív znamenaly konec v utkání. Osvěta kolem nových pravidel totiž není nikterak velká a moc lidí o změně ani neví. Zatím ale nezačala ta oficiální sezóna, takže na nějaké větší závěry je zatím brzo.
0: První změnou je zrušení klasické nesportovní chyby. Možná, Veroniko, pojďme nejprve vysvětlit, co to vlastně je.
1: Doteď existovaly čtyři typy chyb. Běžná osobní, ta byla za, řekněme, obyčejné fauly, diskvalifikující, která se udělovala za obzvlášť závažné prohřešky, no a pak byly dva typy, které byly tak trochu na pomezí. To byla právě ta nesportovní a technická. U první ze zmiňovaných fungovala čtyři kritéria a aby ji rozhodčí odpískali, musel kontakt splnit aspoň jedno z nich. Patřil tam třeba nadměrný kontakt a pak taky fauly, které hráči využívali pro zastavení rychlého protiútoku. Trestem byly vždycky dvě šestky, tedy trestné hody, míč k vhazování, no a zároveň pokud měl hráč dvě nesportovní chyby, tak byl vyloučený do konce utkání.
0: Aha, a co teď, když se nesportovní chyba ruší?
1: No, ruší se spíš ten pojem, kritéria zůstala, ale rozdělila se mezi dva nové typy chyb. Rozhodčí budou udělovat takzvanou disruptivní nebo flagrantní chybu. V obou případech dostane faulovaný hráč dva trestné hody a jeho tým míč. Rozdíl je ale v tom, jak se chyby počítají při případném vyloučení. Zatímco dvě disruptivní chyby ještě hráče ze zápasu neposílají, dvě flagrantní už ano. Vysvětluje to za Českou asociaci basketbalových rozhodčích sudí Jan Balohun.
2: Flagrantní chyba, kde nám zůstaly všechny ty klasické nesportovní basketbalová hra, hrubý zákrok naproti hráče nebo nějaká násilná, nebezpečná hra, která může způsobit zranění nebo dokonce snad zranění způsobí, tak to je chyba, která se zase do té diskvalifikace počítá.
1: Dvě flagrantní chyby, tedy pro hráče, znamenají konec utkání, stejně jako třeba dvě žluté karty ve fotbale.
0: Tak po 30 letech se loučíme s nesportovní chybou nebo alespoň s tímhletím pojmem. A právě to jsme teď v Radiožurnálu, o tom jsme mluvili s Veronikou Šlejsovou z naší sportovní redakce. Veroniko, díky moc a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: host Radiožurnálu.
1: Jak snadné je natočit lež tak, aby vypadala jako pravda? A co se stane s filmařem, který zjistí, že jeho talent může sloužit nejenom umění, ale i propagandě? Scénarista Petr Jarchovský se ve své nové knize Asistent vrací do filmového prostředí 50. let. Proč si vybral právě tohle temné období české kinematografie?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Jak dát podobu světu, který člověk nikdy nespatřil.
2: Z té půdy vylejzá na nás Stegosaurus. To je nádhera.
3: Tohle je drak, který existoval.
1: Paleoartista Jan Sovák vrací pravěk k životu.
3: Pro mě je velice důležitý vědět o těch zvířatech, co možná nejvíc.
1: Premiéra dokumentu Ztracený svět Jana Sováka. Zítra večer na ČT2 a v iVysílání.
4: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy má Jana Gulda.
5: Vláda neplánuje regulovat ceny benzínu a nafty. V Národním parku Šumava unikají podle ministra Červeného toxické látky. Vedení fotbalového Zlína odvolalo trenéra Červenku, nahradí ho sportovní manažer Hoftych. Výjezd z Třeboně na Jindřichův Hradec je po nehodě uzavřený a počasí zítra bude jasno až polojasno a teploty až 32 stupňů.
6: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
5: Vláda zatím nebude regulovat ceny pohonných hmot. Po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Podle něj se marže tuzemských prodejců paliv drží nízko. Současné zdražování pohonných hmot podle něj způsobují rostoucí marže rafinerií a jejich nedostatečná kapacita. Babiš chce situaci proto řešit na evropské úrovni.
7: My samozřejmě to sledujeme, jelikož ta marže v této chvíli je skutečně nízká, tak je potřeba se ptát na evropské úrovni, jestli skutečně to ty rafinérie nepřehání.
5: Litr benzínu v Česku aktuálně podle společnosti CCS stojí v průměru asi 43 korun a 60 halířů. Za litr nafty řidiči zaplatí asi 47,20. V Národním parku Šumava údajně už 3 roky unikají do půdy toxické látky. Po jednání vlády to řekl ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Podle něj nebezpečné látky pochází z pozůstatků po bývalé československé armádě. Podle Červeného to předchozí vedení rezortu vědělo a nic s tím nedělalo. To ale tehdejší ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL odmítá. Radiožurnálu řekl, že musí jít o nové zjištění.
8: Jsem byl v roce 23 informován o tom, že v roce 20 se tam propadly sklepy. Je to bývalý vojenský areál, který československá armáda předala Národnímu parku, že tam byla nějaká toxicita, která byla právě z úrovně Národního parku na základě veřejné zakázky prostě sanována. To je celé.
5: Jak situaci dál řešit oznámí zástupci současné vlády zítra. Výsledek voleb v Sasku-Anhaltsku je nejhorší porážka CDU za desetiletí, řekl to předseda strany a německý kancléř Friedrich Merz. Zemské volby vyhrála z bezmála 44% pravicově extremistická Alternativa pro Německo. Merzova CDU skončila druhá, hlasovalo pro ně víc než 17% voličů. Podle německého kancléře si Německo uvědomuje svoji zvláštní zodpovědnost kvůli svým dějinám.
9: Naším odkazem bylo nechat nacionalismus v minulosti. Nikdy znovu nedovolíme, aby se do Německa vrátil etnický nacionalismus. Tohoto dědictví se, dámy a pánové, nikdy nevzdáme.
5: První zářijovou neděli navázalo Ministerstvo kultury na jarní pilotní program a vybraná muzea a galerie tak bylo možné navštívit zdarma. Na některá místa přišlo o stovky lidí víc než v běžnou neděli. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy si výsledky chválí. Finanční kompenzace muzeím a galeriím bude ministerstvo řešit individuálně.
10: Sport. U týmu prvoligových fotbalistů Zlína končí trenér Bronislav Červenka. Klubové vedení ho odvolalo. Mužstvo ze 7 ligových zápasů v této sezóně nezískalo ani bod a je na posledním místě tabulky. Jako kouč povede Zlín Pavel Hofty, který je zároveň sportovním manažerem klubu.
11: Trenér Bronislav Červenka převzal zlínské fotbalisty před necelými 3 roky a zažil s nimi sestup do druhé ligy i návrat do nejvyšší soutěže. Spolu s ním končí u mužstva taky asistent Lukáš Motal. Jeho pozici v novém realizačním týmu Pavla Hofticha převezme sportovní manažer klubové mládeže Marek Kalivoda. Premiéra čeká nové trenéry v neděli v domácím duelu s Hradcem Králové. David Nekvinda, Radiožurnál.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Kolony na D1 před Brnem a v Praze po nehodě ve Kbelské. Na D1 na příjezdu do Brna z Ostravy zůstává před zúžením u D2 velmi dlouhá, na několika místech roztržená kolona kamionů v pravém pruhu. První část už za exitem Vyškov západ, kolem kilometru 223, různě se to mění. Krátce tam brzdí i osobní auta v levém pruhu. V něm je potom kolona znovu před Rohlenkou ze zhruba 208. kilometru k nehodě na 206. v levém pruhu. V Praze odpolední kolony a největší zdržení ve Kbelské směrem z Kopce do Hloubětína, je to od sjezdu Cínovecké i na půl hodiny k nehodě u nájezdu na Novopatskou.
13: Já jak s osobákem, jsou úplně nejvíc pruhu vlevo.
12: A jak se přihlíží, fronta je i opačně nahoru na Letňany ze spoda od křižovatky s Poděbradskou. Silnice 7 z Prahy na Chemnic stále uzavřená na hraničním přechodu Hora svatého Šebestiána kvůli vážné nehodě v Německu. Taky v Třeboni zůstává uzavřený výjezd z města silnicí 24 na Hradec a Suchdol. Za Kauflandem u nájezdu ze 34 havarovala motorka a osobní auto kolony od odbočky na Dvorce. A silnice 47 Kroměříž Němčice je za odbočkou na Kojetín uzavřená po vážné nehodě za kruhovým objezdem. Musí se po D1. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: V noci se ochladí na 15 až 11 stupňů, v údolích až na 8. Zítra čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů. Na severu a západě 26 až 29 a na horách většinou kolem 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední Radiožurnál, teď už se Štěpánem Pokorným.
4: Dobré odpoledne vám přejeme, Radiožurnál posloucháte v 16 hodin 6 minut. Aspoň na chvíli zažít stav bez tíže a ocitnout se v kůži astronautů, když se chystají do vesmíru. To můžete zažít i vy, pokud je vám 13 až 18 let. Za chvilku v odpoledním Radiožurnálu povíme, jak bude Česko znovu vybírat vesmírné kadety. Zůstaňte s námi, přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
6: Odpolední Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Jaké to je letět v letadle ve stavu bez tíže, co musí zkusit astronauti, než se vydají do kosmu. To všechno brzy zažije další 20 mladých lidí vybraných do studentské mise Zero G s pořadovým číslem 2. Můžete mezi ně patřit i vy nebo vaše děti. Přihlášky přijímá národní program Česká cesta do vesmíru až do 5. října.
1: Zero G!
2: Tak prožívala stav bez tíže loňská posádka 26 mladých lidí z mise Zero G. Letadlo se speciálně vypolstrovaným prostorem na palubě s nimi létalo nahoru a zase dolů. Při každé vlně se na chvíli volně vznášeli v prostoru. Na podobný zážitek zvou organizátoři České cesty do vesmíru znovu. Speciální let bude ale jen závěrem delší mise, upozorňuje Tereza Kubicová z organizačního týmu.
3: Dvoje kognitivní testy, angličtina, fyzické testy a nakonec takový rozhovor s psychologi. Opravdu musíme vybrat velmi silné jedince.
2: Co to má společného a čím se to naopak liší od skutečného výcviku astronautů?
3: Je to hodně podobné tomu. Musí mít perfektní angličtinu, musí mít skvělé kognitivní schopnosti, opravdu nad průměrem. Perfektně na tom fyzicky, protože to je klíčové pro to, aby potom zvládali prostě různé ty zátěže a podobně.
2: I závěrečný let ve stavu bez tíže důkladně prověřil schopnosti posádky, jak se při minulé misi svěřila nejmladší účastnice Anna.
4: Trošku šli teď blbě, jak jsme stoupali, ale nepopsatelný zážitek. Čekala jsem teda, že to bude delší vždycky ten stav, než to uteče takhle rychle.
5: Teďka těch několik parabol v tom Zero G bylo super, zkusili jsme se rozrotovat, zkusili jsme Supermana, já myslím, že všichni se to užívají.
2: Komentoval Aleš Svoboda, český astronaut ve výcviku a jeden z velitelů studentské mise. Její náplně přizpůsobená věku zdůrazňuje další z pořadatelů a jeden z českých zástupců v Evropské kosmické agentuře ESA, Václav Kobera z Ministerstva průmyslu a obchodu.
6: Výzva je otevřená pro studenty a žáky od 13 do 18 let. Pokud vám v době přihlášky nebude 19, tak můžete se přihlásit. Stačí navštívit stránky českacestadovesmíru.cz a vyplnit formulář hned na první straně.
2: Přihlášky pro studentskou misi Zero G 2 je možné posílat do 5. října. Celá akce vyvrcholí příští rok v dubnu. Martin Srp, Radiožurnál.

Kapela Support Lesbians na radiožurnálu Evropská unie bude letos a příští rok v Grónsku investovat 200 milionů eur v přepočtu bezmála 5 miliard korun. V grónském hlavním městě Nuuku to oznámila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Peníze míří na lepší internetové spojení i spolehlivější dodávky energií a víc to probereme za chvilku na radiožurnálu.

0: Lepší internetové připojení a spolehlivější dodávky energií v celém Grónsku, včetně vesnic daleko za polárním kruhem, to je cílem investičního balíčku Evropské unie, který dnes v grónském hlavním městě Nuuku oznámila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. 27 bude v Grónsku letos a příští rok investovat 200 milionů eur v přepočtu bezmála 5 miliard korun. Téma probereme s bruselskou zpravodajkou radiožurnálu Zdeňkou Trachtovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Proč se Evropská komise tedy rozhodla odstartovat tyto nové investice?
1: Von der Leyenová dnes mluvila o tom, že Grónsko je strategickým spojencem a blízkým přítelem Evropské unie a ten investiční balík má podle ní tu spolupráci ještě prohloubit, a to ve všech oblastech od tradičních odvětví, jako je vzdělávání a rybolov, až po nové věci, jako je například lepší satelitní a kabelové spojení, energetika a kritické suroviny. Investiční balíček Evropské unie uvítali také dánská premiérka Mette Frederiksenová a grónský premiér Jens Frederik Nielsen. Oba dva dnes v Nuuku s von der Leyenovou také podepsali společnou deklaraci o spolupráci.
2: Grónsko potřebuje Evropskou unii a Evropská unie potřebuje Grónsko. Pevně věřím, že to je pravda. Potřebujeme se navzájem. Nová společná deklarace a investiční balík nám dávají důležité nástroje pro řešení problémů a výzev ve prospěch obou stran.
0: Můžeš uvést konkrétní příklady, jak ty nové projekty pomůžou samotným Gróňanům?
1: Šéfka Evropské komise hodně zmiňovala tu konektivitu a zkvalitnění satelitního spojení. Ona dnes v Nuuku navštívila mimo jiné státní telekomunikační společnost TUSAS, která zajišťuje veškerou telekomunikaci v zemi. A jeden z investičních projektů Evropské unie právě se týká této společnosti s cílem dát spolehlivé internetové připojení i velmi odlehlým komunitám v Grónsku. Pokračuje von der Leyenová.
3: Podepsali jsme projekt, který posílí satelitní kapacity v zemi. A co se mi na tomto projektu opravdu líbí, je to, že výsledek pocítí už od zítřka komunity v severní části Grónska, které budou mít lepší a rychlejší přístup k internetu. A do října, za další měsíc, budou mít díky tomuto projektu lepší a rychlejší přístup k internetu také vzdálené komunity ve východním Grónsku.
1: Další investice Evropské unie míří do podpory bydlení, udržitelného cestovního ruchu a podpory malých podniků, ale také třeba do projektů udržitelné těžby v Grónsku.
0: Zdeňka Trachtová, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Máte v telefonu uložená všechna důležitá čísla?
1: Záchranná služba 155.
0: Policie 158.
1: Hasiči 150.
0: A zelená vlna 800 553 553.
1: Děkujeme, že nám pomáháte hledat lepší cestu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Objevte novou speciální nabídku obkladů a dlažeb v koupelnách Ptáček. Vybírejte ze skladového sortimentu keramických obkladů a dlažeb od renomovaných výrobců. Například keramická dlažba Aleppo od španělského výrobce Argenta je interiérová dlažba s matným povrchem a betonovým vzhledem za neuvěřitelných 199 korun. Nenechte si ujít příležitost ušetřit. Akce platí jen do 30. října. Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve vašem regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny, 3D návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
1: Zprávy a Kateřina Causidisová.
2: Stovky žadatelů čekají na peníze od státu za újmy kvůli stíženému hospodaření. Peníze na letošní rok jsou vyčerpané, kompenzace dostávají za omezení v chráněných oblastech. Ta zahrnují třeba zákaz těžby v lesích, ale i náhrady za opatření proti vlkům. Zahraniční obchod Česka skončil v červenci ve schodku 8,5 miliardy korun. Meziročně se tak deficit prohloubil o 5 miliard. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Dovoz rostl rychleji než vývoz. Bilanci zhoršil hlavně vyšší dovoz počítačů, elektroniky, ropy a zemního plynu. Nepál dnes drží den smutku za oběti povodně z 26. srpna, která se přehnala oblastí na hranici s Čínou. Na vládních úřadech jsou vlajky spuštěné na půl žerdi a příbuzní provádějí smuteční rituály za své blízké. Píše to agentura AP. Při povodní zemřelo v Nepálu a Tibetu více než 1380 lidí a dalších 5,5 tisíce dál pohřešují. Český rozhlas dnes spouští projekt Slyšet Havla. Jedním z jeho hlavních titulů je šestidílná série o vzniku knihy Dálkový výslech. Od jejího prvního vydání letos uplyne 40 let. Poprvé vyšel v exilu v listopadu 1986. Nová série je ode dneška mimo jiné v aplikaci Můj rozhlas. Sport. Vedení fotbalového Zlína odvolalo trenéra Bronislava Červenku. Jeho tým v úvodních 7 kolech šance ligy ani jednou nebodoval a je poslední. Na pozici kouče nahradí Červenku Pavel Hoftych, který je zároveň sportovním manažerem Zlína. Český atlet Patrik Schorm ukončil kariéru. Informoval o tom Český atletický svaz. Schorm je historicky druhým nejrychlejším Čechem na trati 400 metrů. Svého největšího úspěchu dosáhl před 3 lety, kdy získal na mistrovství světa v Budapešti bronz ve štafetě na 4x400 metrů.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zdržení na D1 před Brnem, stále zavřená 7 nahoře svatého Šebestiána i 24 v Třeboni. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Přerova pozor na první část kolony už u exitu 226 Vyškov západ. Brzdí až do zastavení i osobní auta v levém pruhu, v tom se to potom kolem 223. rozjede. Následuje roztrhaná kolona kamionů a u Holubic se zase zhruba na 209. přidávají i osobní auta v levém pruhu, protože za rohlenkou na 206. došetřují nehodu v levém pruhu. Silnice 7 z Chomutova na Chemnitz zůstává uzavřená na hraničním přechodu Hora svatého Šebestiána v Německu. Je neprůjezdná silnice 174 po čelní srážce osobního a nákladního vozu. Na příjezdu do Třeboně silnicí 34 směrem z Budějovic počítejte s kolonou kousek za Dvorci, sune se to do města k nájezdu ze silnice 24 od Veselí za Kauflandem. Je tam výpadovka na Jindřichův Hradec a Suchdol uzavřená po havárii auta s motorkou. Osobní auta jedou přes Lázně a Kopeček. Taky silnice 47 Kroměříž Němčice zůstává za odbočkou na Kojetín, neprůjezdná v obou směrech po střetu osobního a nákladního auta, musí se po D1. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů, na severu a západě kolem 26, na horách naměříme zítra většinou kolem 23 stupňů. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
5: Dobré odpoledne, řidičům přejeme šťastnou cestu, zůstaňte i dál s radiožurnálem. Je 16.34 a pouštíme Adama Ďuricu.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: světlo.
1: Malcká veřejnost se stále nevzpamatovala z rozhodnutí soudu, který osvobodil hlavního obžalovaného v případu slavné investigativní novinářky Daphne Caruanové Galiciové. Výsledek jednoho z tamních nejdelších soudních procesů prosakuje i do politiky a zaznívají pochybnosti o nezávislosti demokratických institucí. No a my to probereme za chvilku více v odpoledním radiožurnálu. Teď Meredith Brooks.

0: Maltě hrozí politická krize. Osvobozující verdikt pro hlavního obžalovaného v případu vraždy novinářky Daphne Caruanové Galiciové vyvolal šok společnosti, ale také bouřlivé reakce na politické scéně. Opozice volá po rezignaci generální prokurátorky, neziskové organizace svolávají protest a pozůstalí po investigativní reportérce vyzývají k obnovení soudního procesu. Dění sleduje Pavlína Nečásková ze zahraniční redakce, se kterou jsme teď ve spojení. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak můžeme nejprve připomenout, proč skončil nejsledovanější soudní proces v historii Malty takovým překvapením?
1: Ono šlo o to, že zámožný podnikatel Jorgen Fenech čelil obžalobě za to, že si vraždu novinářky objednal za 130 tisíc eur. To je v přepočtu více než 3,5 milionu korun. A přestože obžaloba měla hodně důkazů, soudní porota nakonec uznala Jorgena Fenecha za nevinného a následovala celá řada reakcí, které už si naznačoval v úvodu. Okamžitě se to rozhořelo na politické scéně. Opozice volá po odpovědnosti současné vládní koalice, kritizuje je třeba to, že premiér Robert Abela okamžitě dostatečně nereagoval na ty informace o konci soudního líčení, ale dal si trošku na čas, vystoupil až nadcházející den. Lídr opozice slibuje, že napětí bude vyvolávat jeho strana uvnitř parlamentu i zvenčí. No a vyzývá také k odstoupení generální prokurátorky, která byla v době vynesení verdiktu na dovolené v zahraničí, přitom podle opozice moc dobře věděla, že končí tak zásadní soudní případ. No a neziskové organizace svolávají protest na příští středu. Dohromady se propojilo 16 různých takových spolků.
0: Co bude s tím případem teď? Může být proces obnoven, jak si to přeje rodina novinářky?
1: Veřejně k obnovení procesu vyzval jeden ze tří synů novinářky Matthew Caruana Galicia a nejen on, ten soudní proces obnovený být může, pakliže se obžaloba odvolá a odvolací soud jí vyhoví, pak se může skutečně spustit zcela nový proces, opět se stejným obžalovaným, tedy Jorgenem Fenechem, možná tedy před jiným soudním senátem. O tom, že obžaloba chystá odvolání, informovala už maltská média, má na to 15-denní lhůtu od vynesení verdiktu. No a já ještě dodám, že Daphne Caruanová Galiciová byla zavražděna v roce 2017, kdy v jejím autě explodovala bomba umístěná pod sedadlo řidiče. Za mřížemi už jsou muži, kteří tu bombu nastražili, kteří vraždu zprostředkovali a na odsouzení toho posledního, ale v podstatě nejdůležitějšího článku, a to objednavatele vraždy, se čeká už zhruba 5 let. Proto je teď také společnost šokovaná tím, že tento příběh stále ještě není na konci.
0: Ve vysílání odpoledního radiožurnálu Pavlína Nečásková ze zahraniční redakce. Díky.
1: Naslyšenou.

0: Teď jsme zavzpomínali na radiožurnálu na Glena Hansarda, který nedávno zemřel. Tohle byla Oscarová Falling Slowly s Markétou Irglovou. Odpolední vysílání pokračuje. Nádraží v Lovětíně na Jindřichohradecké úzkokolejce se změnilo na komunitní školu a lesní školku a tam vede naše další cesta za pár minut.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Na nádraží v Lovětíně na Jindřichohradecku dnes začal nový školní rok. Nádražní budova totiž nově slouží jako zázemí pro lesní školku a komunitní školu. Místo čekárny je teď šatna a okýnkem na prodej lístku na sebe mávají školáci ze dvou tříd. S proměnou nádraží na školu pomáhali desítky rodičů a podporovatelů.
1: Obrousit futra, podlahy, okna, všechno to znovu natřít, přestěhovat všechny věci a to hlavně díky vám.
2: Slavnostní přestřížení pásky k nové škole si užili všichni děti a rodiče dohromady.
3: To z toho teď úplně unešená.
2: Do školní budovy, která vznikla z nádraží, se přišla podívat maminka
3: Aneta Dolečková. Jsem tu poprvé. Sbírám dojmy teďkom trošku, no.
2: A jsou pozitivní.
3: No i rozhodně, rozhodně. Přečilo to moje očekávání.
2: Až dozadu, do třídy pro druhý stupeň, se přišel podívat školák.
4: Vojta, je to dobrý. Hodně.
2: Bude se vám sem dobře chodit?
4: Ano.
2: A je poznat, že to je nádraží?
4: Ano. Podle toho, že je to kousek od kolejí.
2: Podle paní učitelek patřili mezi největší pravcanty při přestavbě nádraží na školu tatínkové.
5: Luboš Hála. Byl jsem požádán, osloven, jako každý jiný tatínek, tak jsme přijeli a rádi jsme pomohli.
6: No tak my jsme to vlastně brali hlavně jako takovou možnost trávit někde dovolenou, že jo? Protože co si budeme povídat, dneska prostě cesta k moři je hrozně dlouhá, všechno je všude hrozně všechno drahý, takže člověk prostě radši vezme tu rodinu, že jo, a jede do polorozpadlého nádraží.
2: Prázdniny s tatínkem strávila v budoucí škole a školce a hodně prý pomáhala také Aneška.
7: Anešku, řekneme, jak dlouho jsme tady byli?
8: Hodně.
7: Skoro pořád?
8: Jo, skoro pořád.
2: Děti a rodiče přivítala první den v nové škole ředitelka spolku Barbora Kolářová.
9: My jsme v letošním školním roce přivítali 22 dětí do lesního klubu a 18 dětí do komunitní školy.
2: Na rekonstrukci a vybavení nových prostor přispěli také dárci ve veřejné sbírce a podařilo se vybrat víc než 200 000. Z Jindřichohradecka Eva Marvanová, Radiožurnál.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Veřejnost letos na jaře znepokojil případ tříleté Viktorky, kterou zavraždil její biologický otec. Jak pracuje komise, kterou v reakci na to ustavilo Ministerstvo práce a sociálních věcí? Co by se na jejím fungování mělo změnit? Vladimír Kroc se zeptá dětského ombudsmana Martina Beneše.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Dobrý den.
2: Leoš Mareš, terčem otázek přímo na komoru.
3: To umíte vařit?
1: Bohužel ne. Kafe.
4: Byl jsi oblíbený, jsi byl dítě?
1: Moc ne, právě, no.
5: Zásah potopena.
1: Já!
5: Máte košík, já to vidím.
1: To je poprý životě, kdy jsem dostal do...
5: Na kterým nic není.
2: Talk show na jednoho.
1: Tohle co?
6: To je barevný srdce pro radost ten tak.
1: Jsem tady správně.
2: Premiéra ve středu večer na ČT 1 a v iVysílání.
0: Český rozhlas uvádí koncertní podstup nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
7: Hana Zagorová 80.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
7: Marty Jandové,
0: Evy Burešové,
7: Kateřiny Marie Tiché,
0: Terezy Maškové,
7: Veroniky Kekubazové,
0: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
7: 24. listopadu v Pražské Luce. Cerně.
0: Více na www.zagorova80.cz.
8: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
9: Vláda zatím nebude regulovat marže prodejců pohonných hmot. Evropská unie poskytne Grónsku 200 milionů eur na rozvoj. Tenistka Siňaková zabojuje na US Open společně s Američankou Townsendovou o postup do čtvrtfinále deblu. Po vážné nehodě v Německu je na silnici 7 uzavřený hraniční přechod Hora svatého Šebestiána. A zítra bude jasno až polojasno, teploty až 32 stupňů.
10: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
9: Vláda teď nebude regulovat marže prodejců pohonných hmot. Po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj ministerstvo financí marže sleduje a drží se nízko. Hlavní příčinou současného zdražování paliv vidí Babiš u rafinérií. Problém je podle něj globální, a to kvůli válkám na Ukrajině a taky v Hormuzském průlivu. O rozpočtu na příští rok bude jednat koaliční rada. Motoristé i SPD kritizují výši schodku. Ten má podle návrhu ministerstva financí být 389 miliard korun. Předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala v České televizi řekl, že jejich zástupci mají plán, kde úspory najít. Nejdříve ho ale chtějí představit ministryni financí Aleně Schillerové a premiérovi Andreji Babišovi z ANO.
11: Máme duplicitní agendy, chceme používat digitalizaci a chceme prostě škrtat tady v těchto věcech. Rozhodně nehodláme škrtat v sociálních dávkách, v důchodech, v dalších věcech, které se týkají prostě životní úrovně občanů.
9: S Alenou Schillerovou má SPD o rozpočtu na příští rok jednat taky zítra dopoledne. Evropská unie poskytne Grónsku 200 milionů eur v přepočtu, tedy skoro 5 miliard korun, a to v rámci nového investičního balíčku. Při návštěvě grónského hlavního města Nuku to řekla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Peníze mají směřovat na vzdělání, rybolov anebo třeba lepší satelitní připojení. Investice mají podle Leyenové vytvořit nové příležitosti pro Gróňany a zajistit větší a silnější přítomnost Evropské unie v Grónsku. Policisté pátrají po 17-letém Filipu Danielu Bíleném z Havlíčkobrodska. Mladík dnes kolem 7 ráno odešel ze svého domova v obci Havlíčkova Borová. Dopoledne pak poslal své matce e-mail, ze kterého vyplynulo, že by si mohl ublížit. Hledaný je vysoký asi 175 cm. Má štíhlou postavu a tmavé kratší vlasy. Při odchodu z domu na sobě měl tmavé tepláky a černé tenisky. Jakékoliv informace o mladíkovi volejte na linku 158. Kvůli horkému a suchému létu se do lesů v Česku začíná vracet ve větší míře kůrovec. Porosty jsou z nedostatku vláhy oslabené. Líkožrouti tentokrát nenapadají jenom smrky, ale taky stromy s hlubším kořenovým systémem. Pokračuje krajský ředitel lesů České republiky na Vysočině František Holenka.
12: Začínáme zaznamenávat zvýšený výskyt líkožrouta modřínového a i borového, nebo škůdců na borovici a na modřínu. V případě, že nepřijde dostatek srážek v příštím roce, tak si umím představit, že nás potká stejná epizoda, jako byla v tom roce 2018 až 20.
13: Sport. Fotbalisté Zlína mají nového trenéra. Vedení klubu odvolalo Bronislava Červenku, který s týmem v úvodních 7 kolech šance ligy ani jednou nebodoval. Zlín je proto v tabulce poslední. Červenku nahradí na pozici kouče současný sportovní manažer Pavel Hoftych. Tenistka Kateřina Siniaková zabojuje po boku Američanky Townsendové o postup do čtvrtfinále deblu na US Open. Večer nastoupí proti australsko-americkému páru Hunterová-Kravčíková. Siniaková je v žebříčku čtyřher světovou jedničkou. Společně s Townsendovou prošli loni v New Yorku do finále. A v soutěži dvouher na posledním Grand Slamu sezóny zůstala z české tenisové výpravy jen Linda Nosková, kterou čeká v zítřejším čtvrtfinále souboj s nejvýše nasazenou Sabalenkovou z Běloruska.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zdržení na D1 před Brnem, stále uzavřená sedmička nahoře svatého Šebestiána. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Přerova zůstává před zúžením u D2 dlouhá kolona kamionů v pravém pruhu. Je místy roztrhaná, ovšem první část zůstává stále už kolem exitu 226 Vyškov západ. Dejte pozor, krátce tam brzdí i osobní auta v levém pruhu. Alespoň potom u Rohlenky se provoz trošku zpamatoval, nehodu v levém pruhu na kilometru 206 dořešili. Na silnici 7 z Prahy na Chemnitz zůstává uzavřený hraniční přechod Hora svatého Šebestiána v Německu na 174 za hranicí. Vyšetřují vážnou nehodu. Auta do 10 tun můžou přes Boží dar, jinak je potřeba po dálnici D8 kolem Ústí na Petrovice. V Třeboni je stále uzavřená silnice 34 na výjezdu z města směrem z Budějovic na Jindřichův Hradec a Suchdol. Za Kauflandem u sjezdu ze silnice 24 od Veselí došetřují havárii auta a motorky. Jede se přes Lázně a Kopeček. Silnice 33 před Náchodem je ucpaná směrem z Polska na Jaroměř. Kolona začíná už u Kudova, zdržení velmi dlouhé. V Praze silný odpolední provoz na okruhu jižní spojce, na magistrále v centru taky kolem vypichu kolony, hlavně ze spora od Plzeňské. Nápor je na vjezdu do Blanky v Troji. Ucpaná je u Hříněvze z Odlidlu na Nové náměstí kolony a taky v Českobrodské před Běchovicemi kolona od podjezdu Štěrboholské spojky k nehodě u odbočky na Koloděje. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: V noci bude polojasná až oblačno a ochladí se na 15 až 11 stupňů. V údolích můžeme naměřit jen kolem 8 stupňů nad nulou. Zítra pak čekáme většinou jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů. Na severu a západě naměříme kolem 26 až 29 stupňů a na horách zítra většinou přes den kolem 23 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
8: Smrt tříleté Viktorky, kterou připravil o život psychicky nemocný otec, nastavila otázku, jak podobným tragédiím zabránit. Pomůže stálá ministerská komise. V čem jsou slabiny v naší péči o práva dítěte? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je ochránce práv dětí Martin Beneš. Dobrý den.
14: Dobré odpoledne vám, je posluchačům.
8: Rozhovor natáčíme ve 13 hodin. Vláda dnes projednala činnost Komise pro přezkum náhlého úmrtí dítěte. Možná krátce k terminologii, není správnější název Komise pro přezkum nepřirozených úmrtí dětí?
14: Ono to slovo je poměrně těžké hledat žádné správné, vlastně jsme nenašli ten přívlastek, ať je jakýkoliv, tak úplně neodpovídá, ono by se asi dalo mluvit o komisi pro úmrtí dětí, ale to by zase vlastně znamenalo, že se zabývá všemi, to také není pravda, takže my vycházíme z toho, co je ve vládním programu Bezpečné dětství a tam je pojmenována takto. Mm-hmm.
8: Vy jste už v srpnu napsal, že fungování ad hoc komise se vám jeví jako nedostatek.

0: dělat zákon ke zřízení komise, to by všechno vyřešilo?
1: To by vyřešilo tyhle problémy a vlastně v tom směru jsme s vládou ve shodě. Já vlastně tedy nevím, jak dopadlo to dnešní projednání toho mojeho takzvaného legislativního doporučení, protože jsem odešel před hlasováním a ještě vlastně nevím výsledek.
0: A dobrovolně jste odešel?
1: Byl jsem
0: požádán,
1: tak ano, to je to správné slovo, byl jsem požádán, abych odešel před hlasováním vlády, takže jsem opustil jednací místnost a čekám, jakým způsobem to dopadne, ale ono to vlastně není až tak důležité. My jsme totiž ve shodě, jak jsem říkal, zejména s ministrem práce a sociálních věcí o tom, že ten zákon má být přijat právě proto, aby ta komise měla přístup k čemu ho potřebuje mít a aby mohla fungovat.
0: Když ještě vrátím k té dosud fungující ad hoc komise, když ji tak budeme říkat na ministerstvu práce a sociálních věcí, ta vznikla, tuším, od začátku, nebo funguje od začátku roku. Vy jste byl členem, proč jste z ní odešel?
1: A mimochodem ještě musím říct, že to je opravdu těžké téma k rozhovoru, asi nejenom pro nás, ale i pro posluchače, prostě velmi nepříjemné, protože se týká takhle citlivých otázek. Já to upřesním, ta komise vznikla někdy na jaře, někdy tuším v březnu nebo na přelomu března a dubna tohoto roku a týkala se skutečně toho jednoho případu Viktorky, který byl předmětem toho zkoumání té komise. Já když jsem do té komise vstupoval, tak jsem měl trochu pohybnost, jestli jako dětský ombudsman, to znamená jako někdo, kdo je nezávislý, můžu v takové komisi být, ale rozhodl jsem se proto, abych se s tím případem blíže seznámil, abych mohl do určité míry nějak jako ovlivnit ty výstupy, tak jsem se rozhodl, že se účastnit budu, s případem jsem se seznámil, dal jsem nějaká systémová doporučení a potom jsem z komise odešel právě proto, že vlastně funguje v tuhletu chvíli jako poradní orgán ministra práce a sociálních věcí a v takto fungující komisi jako dětský ombudsman prostě nemohu být.
0: Ministr Juchelka vás ale požádal, abyste po rezignaci za sebe nominoval nástupce, protože ji považuje za důležité, aby ochránce práv dětí měl v komisi zastoupení. Tak stalo se?
1: To jsem neudělal. Ono by to vyšlo úplně na stejno, jestli tam jsem já nebo mnou jmenovaný zástupce, pořád by tam byl někdo za dětského ombudsmana, takže to by úplně nedávalo smysl takový krok. Nicméně já, jak říkám, jsem vlastně, nebo aspoň já to tak vnímám, naplnil ten smysl té mé účasti v té komisi. S tím případem jsem se seznámil a dal jsem doporučení.
0: A zároveň tedy ale zůstáváte členem poradního sboru ministra pro sociálně právní ochranu dětí?
1: Tím zůstávám. Ten poradní orgán se prozatím nesešel. Teď by se měl sejít poprvé.
0: A s tím nemáte problém tam být účastný?
1: Zatím jsem neshledal nějaký problém, který by mi bránil v účasti.
0: Vy jste tedy navrhl základní principy pro vznik a fungování té stálé komise. Jaké jsou?
1: Tak prvním z nich je to, o čem jsem mluvil, to znamená, že ta komise by měla mít přístup ke všem informačním zdrojům, které potřebuje ke své práci. Zmiňoval jsem je. Všechny druhy spisů, zdravotnická dokumentace a podobně. K tomu je skutečně potřeba přijmout zákon a s tím na tom jsme s ministerstvem práce a sociálních věcí zajedno. Ale na čem už úplně shoda nepanuje mezi mnou a panem ministrem, je to, že já mám za to, že ta komise by měla být naprosto nestranná a nadrezortní. Pochopitelně nedá se úplně dobře představit si, že jakýkoliv rezort dokáže dobře přezkoumávat sám sebe. To je jedna věc. A druhá věc je, že ta úmrtí dětí se zdaleka netýkají jenom rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí, protože se mohou dotýkat poměrně intenzivně například i Ministerstva školství nebo Ministerstva zdravotnictví, spravedlnosti nebo třeba Ministerstva vnitra. A těžko si představit, že komise při Ministerstvu práce a sociálních věcí bude na nějakých systémových změnách zaúkolovávat jiné rezorty. Právě proto si myslím, že taková komise by měla, aby mohla fungovat dobře, být nadrezortní.
0: A měla by podle vašich představ fungovat přímo pod úřadem vlády. Mluvil jste o tom například se šéfkou úřadu vlády Tindebart, která reorganizovala nadrezortní vládní rady a přesunula je pod ministerstva?
1: Ne, k takové debatě jsme se nedostali. Pokud jsem si dobře všiml, tak paní ředitelka úřadu vlády na tom dnešním zasedání vlády byla přítomná, ale nemluvili jsme spolu.
0: Jakou odbornost by měli zastávat členové té nově utvářené komise?
1: naše představa a přiznávám, že

0: Ta představa je maximalistická, ale já si myslím, že prostě děti bychom se měli snažit chránit tím nejlepším možným způsobem. Naše představa je taková, že by ta komise měla mít nějaké jaksi stále jádro, že by tam měl být nějaký tajemník a nějaký prostě malý sekretariát. Bavíme se skutečně o třech lidech. Mimochodem, já vím, že prostě když se řekne komise, další komise, že to nemusí znít úplně sexy, ale za mě to prostě dává velký smysl. A pak by tam měli být odborníci zase rozdělení na nějaké stálé a nějaké potom ad hoc podle typu případu. Těmi stálými by měl být určitě lékař, pravděpodobně pediatr, odborník na sociálně právní ochranu dětí, pak bych počítal s tím, že by tam měl být někdo od policie České republiky, možná někdo z nejvyššího státního zastupitelství. A pak by tam se mohli účastnit podle typu případu odborníci například na adiktologii, ale třeba i etiku a filozofii nebo sociální epidemiologii.
1: Pak, když by ta stálá komise pro přezkum náhlého úmrtí dětí důsledně byla nestranná a odborná, tak byste případnému členství v ní se nebránil?
0: Ano. Přesně tak, to by, pokud by fungovala tímto způsobem, tak bych mohl být členem i já.
1: A jak zajistit tedy nestrannost těch členů, což zdůrazňujete, že je velmi důležité?
0: Tak je to právě těmi garancemi souvisejícími s jmenováním a výběrem těch členů nějakým funkčním obdobím a podobně. Jsou to nějaké prostě systémové garance, systémové nastavení.
1: A zjišťoval jste, jak fungují podobné odborné komise v zahraničí?
0: Ano, vycházeli jsme z různých případů v zahraničí, proto říkám, že jsme trochu maximalisté, protože z mého pohledu úplně uspokojivý model, který by se dal převzít jedna ku jedna, neexistuje, ale ono to souvisí i s těmi vlastně zvláštnosti, specialitami, fungováním celého systému státní správy v jednotlivých zemích, takže prostě málo co se dá prostě přenést jedna ku jedné do našeho systému, ale rozhodně takové komise nebo podobné orgány fungují třeba v Austrálii, na Novém Zélandě, ve Velké Británii, v Irsku, Nizozemsku, Norsku, všude trochu jiným způsobem.
1: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu, hostem je dětský ombudsman Martin Beneš. V Česku každoročně zemře přibližně 600 dětí a mladistvých do 19 let, téměř polovina z nich jsou děti do jednoho roku. To ale nejsou ty případy, o kterých mluvíme. Kolik je těch, které vás v uvozovkách zajímají, nebo kterými se musíte zabývat?
0: Jsou a nejsou. Zajímají. Ano, to totiž souvisí, tam ten náš návrh, to naše legislativní doporučení má ještě takovou druhou stránku. My bychom chtěli, aby se vlastně ta komise, to její stále jádro, zaobíralo právě těmi daty. A my vlastně ze současných dat nejsme úplně schopni vyčíst, kolik dětí umírá v souvislosti s nějakým systémovým problémem. Protože pokud ty děti nevykazujeme jako takzvané ohrožené děti, to znamená, pokud je OSPOD, orgán sociálně právní ochrany dětí, neoznačí jako ohrožené děti, tak my nedokážeme zjistit příčinnou souvislost mezi úmrtím toho dítěte a nějakým systémovým selháním. Uvedu příklad, třeba dítě, které zemře sebevraždou, samozřejmě může být dítě, které zároveň zemřelo v souvislosti se systémovým selháním, protože ta sebevražda může mít důvod v nějaké třeba neřešené školské šikaně. A o téhle souvislosti my se ze současných dat vůbec nedozvíme. To znamená, vlastně z těch 600, respektive ta data, ta čísla a ty příběhy je nutné dobře datově zpracovávat, tak aby jsme byli schopni říct, kolik z těch úmrtí nás skutečně zajímá. A skutečně samozřejmě většina z těch 600 dětí jsou děti, které umírají v souvislosti s nějakou přirozenou příčinou nebo prostě v souvislosti s nějakou nemocí. Pravděpodobně se budeme bavit o nějakých desítkách dětech.
1: No, je logické, že požadujete ta jasná data, ale ono se to nezdá, asi to není úplně jednoduché je získat. Jak tedy? Kudy na to?
0: No, právě ta vlastně stálá část té komise, ten sekretariát té komise by v naší představě měl dostávat veškeré statistické informace o úmrtích těch jednotlivých dětí a měl by tam provádět nějaké prostě základní šetření po těch příčinách, abychom si dokázali ty příčiny s těmi čísly spojit.
1: Kolik je podobných případů jako v úvodu připomenutý tragický případ Viktorky. Ta čísla máme, ne?
0: Ano, ta čísla máme, to jsou ty děti, které jsou takzvaně vyhodnoceny jako ohrožené. To číslo je každý rok trochu jiné, ale bavíme se o čísle do 10 dětí ročně. To znamená děti, které umírají a předtím byly vyhodnoceny jako takzvaně ohrožené systémem sociálně právní ochrany.
1: Existuje nějaké srovnání pro představu, jak jsme na tom třeba v porovnání s okolními zeměmi?
0: To srovnání existuje, jsme na tom v zásadě průměrně, ale já znovu poukazuju na to, že ono to číslo není úplně vypovídající. V podstatě, když to vemu ad absurdum, tak ve chvíli, kdyby jsme děti vůbec nehodnotili jako ohrožené, tak budeme mít 0 úmrtí ohrožených dětí a to by prostě nebyla pravda.
1: Vy jste napsal, že každé úmrtí dítěte je tragédie a tam, kde ochrana dětí selhala, musím se z těch případů poučit. Jak zařídit tedy, aby se podobné případy neopakovaly, neděly?
0: Víte, neexistuje systém, který by fungoval prostě bezchybně a který by byl dokonalý. Ale my se prostě musíme snažit o to, aby ten systém, který máme, fungoval co nejlépe a byla co největší šance takovýmhle tragédiím zabránit.
1: No, já se ptám i proto, že asi oba si uvědomujeme, že ta samotná komise nemůže být samospásná. Jaké tedy systémové změny v ochraně dětí by se měly přijmout?
0: Za mě ten princip a ta podstata je skutečně v tom, že se naučíme systémově co nejlépe vyhodnocovat ohrožené děti, co nejvčasněji a co nejlepším způsobem. Zase v tom směru se dá čerpat inspirace ze zahraničí. Jde mi o to, abychom postupovali takovým co nejvíc evidence-based způsobem, abychom skutečně měli co nejlepší nástroje k tomu, abychom byli schopni poznat, že dítě je ohrožené.
1: Rozumím, ale ano. Jak konkrétně na to? Má třeba ten OSPOD na to kapacity?
0: Samozřejmě to nemůže řešit jako jednotlivý OSPOD a to je bohužel to, kde jsme dneska. Je to skutečně, ty OSPODy jsou bez nějaké zásadní pomoci ze strany řízení toho systému, tak ty jako hozeny do vody a prostě počínají si podle toho, jak nejlépe umí. Samozřejmě jsou to lidé, kteří jsou k tomu vzdělení a školení, ale za mě tohle to nestačí. Je potřeba jim skutečně dát do ruky nástroje k tomu, aby byli schopni co nejlépe vyhodnotit to, že dítě je ohrožené a zároveň aby měli možnosti, co s ním dělat, jakou podporu té rodině nabídnout, eventuálně, aby bylo dostatek kapacit v náhradních rodinách nebo v zařízeních, kam ty děti potom mohou být svěřeny.
1: Dětský ombudsman Martin Beneš je hostem 20 minut Radiožurnálu. Proč se vám nelíbí návrh senátorky Hany Marvanové na změnu občanského zákoníku, která by měla bránit tomu, aby děti byly ponechány u rodičů, kteří ohrožují jejich bezpečí? Reprodukuju to správně, tu myšlenku.
0: Já to teď tak dopřesním. Já k tomu návrhu mám vícero výhrad, především ten návrh se netýká nebo týká jenom z velmi malé části těch dětí ohrožených. On v první řadě reaguje na takzvanou rozvodovou novelu, která platí od 1.1. letošního roku a která byla přijata v letošním roce a která přináší nějaké změny. Oni ty změny v zásadě nejsou až tak obrovské. Já si myslím, že to zděšení okolo té rozvodové novely bylo vlastně větší než ten její reálný dopad. A vlastně tak trochu důsledkem toho zděšení je právě tento návrh, který se snaží tak trochu vracet před tu novelu. A to, kdyby se aspoň vracel před tu novelu, ale on vnáší některé prvky, které v tom právním řádu nebyly ani předtím. A bylo by to asi na dlouhou debatu, na kterou asi nemáme čas.
1: Jenom možná konkrétní příklad.
0: Moje zásadní výtka je ta, že dítě, které by bylo svěřeno do péče jednoho z rodičů, tak ten rodič by mohl rozhodovat i o takzvaných neběžných záležitostech dítěte. Tak toto v občanském zákoníku nebylo ani před 1.1.2026. Ten rodič, který o dítě pečoval, mohl rozhodovat jenom o těch běžných záležitostech a o těch neběžných se ty rodiče museli shodnout, nebo o nich musel rozhodnout soud. To znamená, pokud by platila ta novela, tak jak je napsaná, tak prostě by nic nebránilo rodiči, aby dítě přemístil z jednoho kouta republiky do druhého a tam ho zapsal do školy a v podstatě rodičovská práva toho druhého rodiče by zůstala úplně vyprázdněna.
1: Jak se ale vyrovnáváte s výsledky právní analýzy zadané senátory, která většinu vašich stanovisek zpochybňuje?
0: Je to analýza jedné advokátní kanceláře, vypracovaná na žádost nevím koho. Já to nechci zpochybňovat, ale zároveň chci poukázat na to, že to, co říkám já, říkají naopak další instituce, a to v zásadě nezávislé instituce, jako Česká advokátní komora, někteří akademici a další, takže to ať se posoudí posluchač sám.
1: No, tak nemáme k tomu příliš možností, ale ta expertíza tvrdí, že vaše stanoviska jsou prý vnitřně rozporná, prý nesprávně interpretujete mezinárodní předpisy.
0: Ano, se závěry této analýzy se rozhodně nestotožňuje a naopak bych chtěl třeba upozornit na to, že ta analýza, když cituje třeba úmluvu o právech dítěte, tak tam přidává půlku věty, která tam ve skutečnosti není, takže asi tolik k tomu.
1: No, jenom když už do toho vrtám, tak údajně směšujete dvě odlišné věci, to jenom tlumočím, co jsem o tom četl. Rodičovskou odpovědnost a výkon péče.
0: Ne, právě já jsem to právě vysvětlil ve chvíli, kdyby rodič rozhodoval o neběžných záležitostech dítěte a mohl v podstatě o tom dítěti rozhodovat v takhle velkém rozsahu, tak by ta rodičovská odpovědnost toho druhého rodiče zůstala prakticky úplně prázdná.
1: Jakou váhu má mít podle vás při rozhodování soudu stanovisko dítěte?
0: Stanovisko dítěte, respektive jaksi názor dítěte nebo prostor k tomu, aby se dítě vyjádřilo, má dítě dostat vždy. Zákon předpokládá, že od 12 let věku určitě za mě bez problémů i od mnohem nižšího věku. To dítě má mít možnost se vyjádřit k té situaci. Na druhou stranu ten soud má zhodnotit celou další šíři prostě aspektů v té věci a to dítě by nemělo být tím soudcem, nemělo by být tím, kdo rozhoduje ten spor mezi jeho rodiči a to konečné rozhodnutí prostě musí být na soudu, který má být schopen posoudit i jiné věci než názor dítěte.
1: Senátorku Marvanovou prý vaše stanovisko zaskočilo a mrzí ji, že jste si nenašel čas věc osobně projednat. Budete hledat nějaké společné východisko?
0: Určitě se o to, já se o to určitě budu snažit.
1: A proč jste se ještě nesešli?
0: To teď není pravda. Mě by zajímalo, kde to vzniklo, nebo proč to paní senátorka takhle říkala. My jsme nejdřív nebyli požádáni, oni to prostě nějakým způsobem připravovali bez nás, pak jsme se potkali v Senátu. Ona mi vlastně jako řekla, že jsme tam neměli možnost se k tomu sejít a na to konto jsem mi říkal, tak už teď jste mi mohla zavolat, máte na mě číslo, takže jsme se domluvili a setkali jsme se online, bylo to poměrně ve spěchu, protože to následně pak jako Senát projednával a teď navíc bude nějaký kulatý stůl, který pořádá a tam předpokládám, že se také zúčastní.
1: Takže se dál povede diskuze a třeba nakonec najdete nějaké stanovisko
0: určitě,
1: společné, kompromis.
0: Určitě ono v té novele je pár věcí, které jsou dobré a ono zároveň další novelu připravuje Ministerstvo spravedlnosti, takže já předpokládám, že tam může dojít k nějaké rozumné fúzi.
1: My si povídáme, rozhovor přetáčíme ve chvíli, kdy běží tisková konference po jednání vlády, čili, jak jste řekl v úvodu, ještě vlastně neznáte rezime z toho dnešního jednání úplně přesně. Jak ale zatím podle vašich pocitů Ministerstvo práce a sociálních věcí na to vaše legislativní doporučení reaguje?
0: Tak, jak jsem to říkal na začátku, pan ministr se mnou shoduje na tom, že je potřeba to zákonné zakotvení té komise, takže v tomhle jsme na jedné lodi a já jsem rád, že ta komise vznikne a že bude v zákoně ukotvená. A teď ještě otázka, jakým způsobem, jestli tím, jak doporučuji já, nebo nějakým jiným. O tom předpokládám se bude ještě jednat. To ani není otázka dneška, ale je to otázka přípravy toho zákona, jeho připomínkování.
1: No ale vy máte, myslím, jasnou konkrétní představu, dokdy by měl být návrh zákona o komisi pro přezkum náhlých úmrtí dětí připraven?
0: My jsme navrhovali, že by to mělo být do půl roku od toho našeho legislativního doporučení. Ono to pravděpodobně dopadne tak, že vláda neodhlasuje tuhle tu část toho usnesení, pouze to vezme na vědomí, právě protože pan ministr už se té iniciativy nějakým způsobem chopil a ten legislativní návrh zpracovává a já budu rád s ním v nějaké další debatě o tom, jak ten legislativní návrh má vypadat a případně budu připomínkovat ten návrh potom.
1: Rozumím, ale nepadl ani náznak nějakého data, čili mělo by to být připraveno třeba do konce roku?
0: Oni to zahrnují do nějaké trošku jako širší reformy, kterou připravují. Přímě řečeno, on tam nějaký horizont říkal, já jsem ho stihl zapomenout, takže si nejsem úplně jistý, ale myslím si, že to bude nějakých několik měsíců.
1: Dobrá, a vaše představa, kdyby měl ten zákon optimálně vejít v platnost a začít fungovat ta nová komise?
0: Včera.
1: Kde je to reálné?
0: Čím dřív, tím líp. Já si myslím, že to není zase až tak velká věc, že by to muselo trvat nějakou super dlouhou dobu. Věřím, že na tom bude i politická shoda, takže věřím, že pokud bude návrh do půl roku připraven, tak do dalšího půl roku prostě může být schválen a může nabýt účinnosti.
1: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s ochráncem práv dětí Martinem Benešem. Děkuji za rozhovor, mějte se hezky, nashledanou.
0: Díky za pozvání, nashledanou.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
3: Pravidelná politická diskuze.
2: Tentokrát s experty o zásadních tématech letošních voleb.
3: Moderátor Tomáš Pancíř a jeho hosté.
2: Dnes se zaměříme na volby do pražského zastupitelstva. Jak k nim jednotlivé strany a hnutí přistoupily? Jak je na tom hlavní město po ekonomické stránce? Co česká metropole potřebuje pro svůj další rozvoj? A odpovídá tomu to, co kandidáti nabízejí v předvolební kampani? Debatovat budou hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová, politická komentátorka deníku Kateřina Perknerová a sociální geograf z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Martin Ouředníček. Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
3: Každé pondělí hned po hlavních zprávách v 18 hodin na Radiožurnálu.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
2: Unikátní časozběry.
3: Nebo historické rekonstrukce.
2: Seriál Radiožurnálu.
3: Každý všední den krátce po 8:45.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
4: Zprávy a Kateřina Caucidisová.
5: Minimální mzda by od ledna měla stoupnout o 2,5 tisíce korun na celkových 24 900 korun. Dnes to schválila vláda. V dalším roce by se pak minimální mzda měla zvednout o další 2 tisíce korun. V Česku ji pobírá asi 180 tisíc lidí. V týdnu se postupně ochladí, předpovídá to Český hydrometeorologický ústav. Ještě zítra naměříme až 33 stupňů. Od středy by měl teploměr ukazovat maximálně kolem 20 stupňů. Meteorologové taky očekávají, že hlavně ve středu a ve čtvrtek bude pršet. Teploty mírně stoupnou znovu o víkendu. Rusko zavře německý generální konzulát v Petrohradu a Goetheho instituty v Rusku. Podle ruského ministerstva zahraničí je to odezva za uzavření ruského konzulátu v Bonnu a ruského domu v Berlíně. Německá vláda ruské instituce zavřela kvůli srpnovému hybridnímu útoku na východoněmecké letiště v Lipsku. Berlín z plánování útoku viní Moskvu a účast popírá. Kvůli výbuchu sopky Anak Krakatoa v Indonésii prodloužilo mezinárodní letiště v Jakartě uzávěru pro mezinárodní i domácí lety. Provoz pozastavilo ještě dalších 8 letišť v zemi. Podle indonéského ministerstva dopravy má zrušené nebo opožděné lety více než 300 tisíc lidí. Letecký provoz v celé jihovýchodní Asii komplikuje hlavně sopečný popel. Ten dál zasypává města na ostrově Jáva.
2: Sport.
5: Čeští hokejisté vstoupí do mistrovství světa příštím roce zápasem proti Norsku, které na minulém turnaji získalo bronz. Mezinárodní hokejová federace zveřejnila program světového šampionátu v Německu na svém webu. Úvodní duel čeká Čechy den po oficiálním zahájení, tedy 14. května. Postupně národní tým vyzve v Düsseldorfu taky Kazachstán, Spojené státy americké, Maďarsko, Dánsko, Slovensko a na závěr skupiny Kanadu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zdržení na D1 před Brnem, taky na D11 za Novým městem. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Přerova se do omezení u D2 stále sune dlouhá kolona kamionů pravým pruhem. Místy je roztržená, první část je teď za Vyškovem kolem 222. kilometru. V levém pruhu se brzdí potom u exitu 210 Holubice a různě pomalu se jede za Rohlenku, i když tam už po nehodě nic nepřekáží. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Nové Město opatrně dojíždějte do kolony na 64. kilometru. V omezení pak na 61. překáží porouchané vozidlo, zdržení kolem 10 minut. Silnice 33 na příjezdu do Náchoda směrem z Polska na Jaroměř zůstává ucpaná už od polského Kudova, zdržení přes hodinu. V Třeboni je stále uzavřená silnice 34 na výjezdu z města směrem z Budějovic na Jindřichův Hradec a Suchdol se připojením z 24 za Kauflandem vyšetřují střed auta s motorkou, jede se přes Lázně a Kopeček. A lepší zprávy ze silnice 7 Praha Chemnitz, provoz na hraničním přechodu Hora svatého Šebestiána je obnovený, v Německu po vážné nehodě zprůjezdnili silnici 174, kolony od Křimova se rozjíždí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Večera v noci bude oblačno a zataženo a v noci se ochladí na 15 až 11 stupňů, v údolích naměříme jen kolem 8. Tolik zprávy. Dál pokračuje odpolední radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
4: Odpolední radiožurnál je s vámi v 17 hodin 33,5 minuty a teď Celeste Buckingham. Hezký poslech vám přeju.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

My vás za chvilku na Radiožurnálu vezmeme na filmový festival do Benátek. Na letošním ročníku nejstaršího filmového festivalu se dnes totiž promítá československý snímek z roku 1970. Jakým? Dozvíte se to za pár minut od našeho filmového publicisty Pavla Sladkého přímo z místa.

0: Na filmovém festivalu v Benátkách má dnes obnovenou premiéru československý snímek Valérie a Týden divů.
1: Babičko, přijeli herci.
2: Tebe by mělo spíš zajímat, že přijedou misionáři. Snad si nehráš s náušnicí, dítě.
0: V roce 1970 snímek natočil Jaromil Jireš podle předlohy Vítězslava Nezvala. Digitálně restaurovanou podobu v Itálii právě dnes představují zástupci Národního filmového archivu. Na benátském ostrově Lido, kde se festival koná, je také filmový kritik Radiožurnálu Pavel Sladký. Dobré odpoledne.
3: Hezké odpoledne.
0: Valérie a Týden divů je surreální, hororově laděný film. Pojďme ho připomenout.
3: Asi je hned několik filmů, o kterých můžeme říct, že udělali symbolickou tečku za tou slavnou československou novou vlnou a Valérie a Týden divů je jeden z nich. Je to fantaskní, hororově laděný, pohádkově laděný příběh, který má takovou krvesajnou zápletku. Mladá hrdinka Valérie se vyskytuje v prostředí svých příbuzných a dalších lidí, kteří vlastně mění podobu, mění identitu. Ona společně se svým dospíváním se musí vyznat ve světě kolem sebe, což není vůbec jednoduchá záležitost. A právě to, že se dějí věci fantaskní, neskutečné, utváří její svět v tomhle velmi výtvarně pojatém filmu.
0: Proč si Benátky vybrali právě tento film?
3: Benátky si už po několik let vybírají filmy do sekce Classics, čili do restaurovaných kopií, do legendárních filmů, které Benátky připomínají a uvádějí tak znova do oběhu. Některé z nich se tady před časem dočkali i ocenění právě za tu restauratorskou práci, která na nich byla odvedena. Valérie a Týden divů je i z dnešního úhlu pohledu, myslím, pro zahraniční publikum velice odvážný film, originálně pojatý, velice scénograficky výrazný, který může publikum oslovovat, ale třeba i trochu znejisťovat.
0: Režisér Jaromil Jireš na filmu spolupracoval s Ester Krumbachovou. Jak film ovlivnila?
3: Hodně, a to nejenom jako výtvarnice kostýmů a scénografka, ale taky jako spoluscenáristka. Ester Krumbachová je bez pochyby jedna z klíčových postav československé nové vlny skrze filmy, na kterých se podílela i skrze své osobní působení. Zrovna Valérie a Týden. A pokud si naši posluchači, posluchačky vybaví nějaké obrazy z toho filmu, ten snímek může působit tak, že byl i udělaný proto, aby z předlohy Vítězslava Nezvala dostal na plátno některé výrazné proměňující se obrazy, využívá zpomalených záběrů, nadhledů, podhledů, různých kombinací, které výrazně maskované a výrazně kostýmně připravené figury zasazují do své rázného scénografického kontextu, takže je to vizuálně hodně silný film.
0: Festival snímek Valérie a Týden divů uvádí v té sekci věnované klasickým filmům. Na jaké filmy jinak letos se soustředí největší pozornost?
3: Největší pozornost se samozřejmě každý rok tady na Benátském lidu soustředí na nové filmy a potom na filmy, ke kterým přijíždí hvězdné herecké obsazení. Takže když přijede George Clooney, jako přijel znovu letos na začátku festivalu, tak to sklízí největší pozornost. A samozřejmě filmy z hlavní soutěže, čili z takové výkladní skříně každého áčkového festivalu, si uzmou největší díl pozornosti, ale právě i doprovodné sekce, jako je sekce Venice Classics nebo tahle sekce restaurovaných filmů, má svoji pozornost, což dokládá potom i zakončení festivalu, kde se cenami pamatuje i na restaurované staré snímky.
0: Filmový kritik Radiožurnálu Pavel Sladký z Benátek. Díky a pěkný zbytek dne.
3: Díky, hezký den.

0: Příprava na novou sezónu hokejové Tipsport Extraligy finišuje, většina týmů dokončuje přípravu, tři přední české kluby už ale mají ty ostré zápasy za sebou, a to v Lize mistrů.
1: Tady ty dny jsou nejzdlouhavější, ten srpen tak nějak se vleče, málo zápasů, hodně tréninku a všichni chceme hrát.
2: Smutnil útočník hokejových Pardubic Lukáš Sedlák jen pár dní před tím, než extraligový šampion vstoupil do Ligy mistrů. Teď už je ale mnohé jinak, Dynamo má perfektní start, porazilo polský tým Tychy i švédské Regle a jen kvůli menšímu počtu vstřelených branek není v čele tabulky.
1: Jak moc se změnil ten tým, úplně moc ne. Libor Hájek podepsal v NHL, ten odešel, ale jinak jsme tak nějak zůstali pohromadě. Přišla velká síla zase další a všichni jsme se znali tak nějak, že jo, z nároďáků a to, takže v tomhle jsme se ani nemuseli poznávat a rovnou kluci výborně zapadli.
2: Připomíná Sedlák příchody dvou mistrů světa z roku 2024, Davida Tomáška a Matěje Stránského spolu s Tomášem Noskem, který se vrátil z NHL. Mimochodem, všichni už se v Lize mistrů bodově prosadili. Nedaří se ale jen Dynamu. Dvě výhry zapsala také Plzeň, a to nad stejnými soupeři jako Východočeši. Západočeši jsou přitom při zápasech bez svého hlavního trenéra Josefa Jandače, který je po operaci achilovy šlachy.
3: Jsme pod neustálým dohledem, konzultujeme veškerý tréninky, přípravu před i po s Pepou. Nějakou dobu on sem nemohl se dostavit sem, takže buď to bylo po telefonu, ale u mě to je něco jiného, protože já vedle něj bydlím, takže jsme v dennodenním kontaktu několikrát za ten den, takže on ty informace má, ale jakmile on může, tak tady je.
2: Říká Jandačův asistent Jiří Weber. Nejlepší dva týmy minulé základní části extraligy tak mají první část ostré přípravy odškrtnutou. Kdo se naopak dosud nechytil, to jsou hokejisté Liberce. Bílí tygři podlehli na výjezdech ve Finsku Tapaře Tampere i v Rakousku Salzburku. Severočeši se přitom netají ambicemi a na předsezonní tiskové konferenci se dokonce mluvilo o titulu.
4: To cestování samozřejmě je náročný, ale jako vymlouvat se na to asi nemusíme. Budeme se opakovat asi všichni, že prostě ta efektivita, tu musíme zlepšit.
2: Trápí obránce bílých tygrů Tomáše Hanouska. Liberec, Plzeň i Pardubice mezi silnými týmy extraligy doplní Sparta, Kladno, Karlovy Vary nebo Třinec. A právě poslední dva zmínění otevřou sezonu příští týden v úterý vzájemným zápasem. Zbytek úvodního kola nejvyšší domácí soutěže je na programu o den později. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.

0: Zpěvák David Koller na Radiožurnálu chvilku před 18. hodinou. Chystáme hlavní zprávy, no a po nich už je taky nachystaný další kulatý stůl Radiožurnálu s Tomášem Pancířem. Dobrý den.
1: Dobrý den. V rámci našeho předvolebního vysílání se chceme v kulatých stolech během září kromě jiného detailněji věnovat politické situaci a tomu, co nabízejí politici v rámci kampaně ve třech největších městech Česka, v Praze, v Brně a v Ostravě. Dnes začínáme Prahou. Jak přistoupili jednotlivé strany a hnutí k volbám do pražského zastupitelstva, jak je na tom hlavní město po ekonomické stránce, co česká metropole potřebuje pro svůj další rozvoj a jestli to odpovídá tomu, co kandidáti a jednotlivé strany a uskupení nabízejí v předvolební kampani, tak o tom budou mluvit mezi 18. a 19. hodinou s trojicí hostů. Ve studiu budou hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová, vedoucí katedry sociální geografie a regionálního rozvoje z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Martin Ouředníček a také politická komentátorka deníku CZ Kateřina Perknerová.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Radiožurnál je 18 hodin. Jsou tu hlavní zprávy.
3: Vládní koalice se vrátila k vyjednávání o návrhu státního rozpočtu na příští rok. V Srbsku s velkými poctami pohřbili válečného zločince Ratka Mladiče. České basketbalistky zakončí mistrovství světa zápasem s obhajkyněmi titulu ze Spojených států amerických. Kolony jsou před Náchodem směrem z Polska a zítra bude polojasno až skoro jasno, teploty až 32 stupňů. Je pondělí 7. září. Hezký podvečer přeje u zpráv Kateřina Cousrisová.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Koaliční lídři pokračují v jednání o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se na úřadu vlády sešel se zástupci SPD. Ti stejně jako motoristé kritizují navrhovaný schodek 389 miliard korun a navrhují úspory. Víc informací má reportérka Adéla Burešová.
4: Hnutí SPD chce ušetřit na provozních výdajích státu, dávkách pro cizince nebo na penězích neziskových organizací. Podle předsedy SPD Tomia Okamury pracuje hnutí se 2 variantami úspor, buď ve výši 8 nebo 20 miliard. Motoristé pak chtějí škrtat ve školství a zdravotnictví. S ministry těchto rezortů jednali na úřadu vlády už dnes ráno. Podle premiéra Babiše ale velké úspory tato jednání nepřinesla.
5: Ty peníze, o kterých jsme mluvili, tak víceméně o nich víme.
4: Výsledky ranní schůzky podrobněji nechtěl komentovat ani předseda poslanců motoristů Boris Šťastný.
6: Musí dojít ke koaliční domluvě všech 3 koaličních stran a máme spoustu času.
4: Rozpočet budou vládní politici řešit i večer na jednání koaliční rady. Vláda by ho pak měla definitivně schvalovat 21. září. Adéla Burešová, Radiožurnál.
3: Stát přestal farmářům vyplácet náhrady za stížené hospodaření. Peníze na letošní rok jsou vyčerpané. Jde o kompenzace za omezení v chráněných oblastech i opatření proti vlkům.
7: Stát letos na kompenzacích vyplatil přes 400 milionů korun. Dalších 200 žadatelů ale na peníze čeká. Někteří farmáři se tak podle předsedy svazu chovatelů ovcí a koz Richarda Konráda dostávají do složité situace.
8: Ať jsou to předpisoví ohradníky, ploty, pastavecký psy i zaměstnanci, které ty stáda hlídají. Jsou to velké finanční prostředky.
7: Na výplaty chybí přes 160 milionů korun. S náhradami ale ministerstvo životního prostředí podle mluvčí Jany Schillerové počítá.
9: Přiznané náhrady budou propláceny po obdržení finančních prostředků ze státního rozpočtu v pořadí, v jakém byly žádosti přijaty.
7: Kdy a kolik by mohlo na úhrady dorazit, ale ministerstvo neuvedlo. Josef Kopecký, Radiožurnál.
3: Ministerstvo životního prostředí chystá sanaci půdy v Národním parku Šumava, to kvůli úniku toxických látek. Oznámil to šéf rezortu Igor Červený z motoristů s tím, že jde o pozůstatky po bývalé československé armádě.
10: Kde konkrétně sanace bude, Červený neřekl. Oblast je podle něj ale zabezpečená. Běžní návštěvníci parku se k ní tak nedostanou.
11: Aby se běžní lidé náhodou nemohli nakazit, případně aby se nepokusili tyto nebezpečné látky nějakým způsobem sami odvést.
10: Červený tvrdí, že látky do půdy unikají od roku 2023. V té době rezort vedl Petr Hladík z KDU-ČSL. Ten ale říká, že ví jen o případu z roku 2020. Tehdy se podle něj propadly sklepy v jednom z bývalých vojenských areálů.
12: Byla nějaká toxicita, která byla právě prostě sanována. Od té doby se nebyl nikdy informován o tom, že je tam nějaký nový nález.
10: Správa Národního parku Šumava se k případu zatím odmítla vyjádřit. Anna Millerová, Radiožurnál.
3: Německý kancléř Friedrich Merz označil výsledek zemských voleb v Sasku-Anhaltsku za nejhorší porážku posledních desetiletí. Jeho křesťansko-demokratická unie tam získala jen 17% hlasů, zatímco vítězná Alternativa pro Německo 44. Politický kurz ale vláda v Berlíně podle kancléře měnit nebude.
13: die Menschen auch in ihrer ganzen Emotionalität stärker zu erreichen.
14: Friedrich Merz řekl, že vláda se prostě musí naučit nezbytné reformy lépe vysvětlovat, tak aby se kromě rozumu dotýkali taky lidských emocí. Za průbířský kámen ale německý kancléř označil vůli bránit se ruským hybridním hrozbám. Kdyby ta polevila, tak se podle něj Německo a jeho hodnotový rámec odsnou ve skutečných problémech. Za kancléřem se sešikovali taky špičky křesťanských demokratů. Šéfka kancléřského úřadu a bývalá ministryně zdravotnictví Nina Varkenová řekla, že nakladení personálních otázek je nejhorší čas a že země potřebuje především stabilitu. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
15: Víme, co se děje u vás.
3: Vrchní soud zprostil viny cyklistu, který měl v roce 2022 konflikt s řidičkou v centru Prahy. Ta o dva dny později zemřela na vzácný syndrom zlomeného srdce. Rozsudek je pravomocný.
16: Syndrom zlomeného srdce je způsobený náhlým stresem nebo konkrétním prožitkem. Že ho ženě ale způsobil cyklista, se neprokázalo, řekl jeho advokát Vlastimil Rampula.
17: Že by jednak způsobil poškození na těle a už vůbec nebylo prokázáno, že by měl cokoliv společného se smrtí.
16: Rodina řidičky trvá na tom, že smrt způsobil cyklista. U konfliktu byla i tehdy 19-letá dcera řidičky Vanessa, jak popsala dříve.
18: Bez těch zranění, který jí způsobil i vlastně. Bez toho šoku by se to nikdy nestalo.
16: Podle vrchního soudu ale konflikt vyvolala řidička. Proti rozsudku je ještě možné podat dovolání k nejvyššímu soudu. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
3: V Bělehradě tisíce Srbů vzdali hold válečnému zločinci Radku Mladičovi. Zemřel na konci srpna ve vězení v nizozemském Hágu. Odpikával si doživotní trest mimo jiné za podíl na masakru ve Srebrenici z roku 1995. Osobně velel vojákům, kteří tam povraždili 8 tisíc bosenských mužů.
19: Mladičovu rakev zahalenou do státních vlajek na cestě na Bělehradský hřbitov doprovázely tisíce lidí. Předtím na smutečním obřadu v chrámu svatého Lukáše promluvil patriarcha srbské pravoslavné církve Porfirij, který zpochybnil rozhodnutí tribunálu v Hágu. V smutečním průvodu byli i srbští ministři spravedlnosti a obrany, taky veteráni jugoslávské války a mladí muži v tričkách oslavujících bosensko-srbského generála. V souvislosti s okázalým pohřbem odsoudila Evropská unie oslavování válečných zločinců. Eurokomisařka pro rozšíření Marta Kosová kvůli tomu zrušila svou dřív plánovanou cestu do Srbska. Jiří Kordík, Radiožurnál.
3: Představením Záskok už za hodinu zahájí divadlo Járy Cimrmana svou 60. sezónu. Soubor v čele se Zdeňkem Svěrákem odehraje legendární komedii v Klicperově divadle v Hradci Králové. Je tam i reportér Tomáš Maleček.
20: Foyer divadla už se plní, jako na každé štaci mají Cimrmani vyprodáno. A jestli je sál prodaný, na to se už za chvíli na jevišti zeptá legendární figura Karel Infeld Prácheňský. To dnešní představení má v historii souboru pořadové číslo 14917. Zítra stejný kus odehraje divadlo v Kutné Hoře a ve středu už začne vystupovat na domovské scéně v Praze. V 60. sezóně diváky čeká několik novinek, například role praotce Čecha v Českém nebi se ujme Ondřej Vetchý. Oslavy jubilejní sezóny pak divadlo ve spolupráci s Radiožurnálem, a to na 27. září. Na tuto neděli jsme připravili v areálu U Čápa v Příchovicích celodenní program a vyhlásíme tam i nejoblíbenější postavu cimrmanovských her. Tu můžete nadále vybírat na serveru iRozhlas. Z Hradce Králové Tomáš Maleček, Radiožurnál.
21: Sport. Už bez šance postoupit čeká české basketbalistky na mistrovství světa poslední zápas v základní skupině. Ve 20:45 nastoupí

0: Bez bodu. Novým koučem posledního týmu tabulky bude sportovní manažer Pavel Hoftych. A fotbalový brankář Jindřich Staněk odchází z pražské Slávie na roční hostování do saudsko-arabského Al-Hazímu. Klub z Edenu si může Staňka v zimě stáhnout zpět.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Přerova za Vyškovem počítejte s roztrhanou kolonou kamionů v pravém pruhu. První část kolem kilometru 221, rozdělená se táhne až do omezení u D2 v Brně. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště pozor v kolektoru, kde se potkává nájezd z D5 a z rozvarovské spojky do směru na letiště. Vzniká tam kratší kolona, srazily se dva kamiony v pravém pruhu. Silnicí 33 do Náchoda směrem z Polska na Jaroměř se táhne zhruba 7 km dlouhá kolona, hlavně kamiony skoro od polského Jeleňůva. A na silnici 7 z Prahy na Chemnic se rozjíždí kolony od Křimova k hraničnímu přechodu Hora svatého Šebestiána. Ten byl celé odpoledne uzavřený kvůli nehodě v Německu. Teď už se projíždí. Další zelená vlna nejpozději po kulatém stole.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů, na severu a západě 26 až 29 a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Kulatý stůl s Tomášem Pancířem.
4: Jak přistoupily jednotlivé strany a hnutí k volbám do pražského zastupitelstva? Jak je na tom hlavní město po ekonomické stránce? Co česká metropole potřebuje pro svůj další rozvoj? A odpovídá tomu to, co kandidáti nabízejí v předvolební kampani? O tom všem budeme debatovat v následujících 50 minutách vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
1: Volby 2026, kulatý stůl a neb debaty s experty.
4: Ve studiu vítám hlavní ekonomickou analytičku Českého rozhlasu Janu Klímovou.
5: Dobrý den.
4: Politickou komentátorku Deníku CZ Kateřinu Perknerovou. Dobrý den.
6: Hezký den.
4: Za chvíli nás tady ve studiu doplní také vedoucí katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy profesor Martin Úředníček. My v rámci našeho předvolebního vysílání chceme během září postupně detailněji představit politickou scénu a to, co nabízejí politici v rámci kampaně ve třech největších městech Česka, tedy v Praze, v Brně a v Ostravě. Dnes začínáme Prahou. V úvodu si připomeňme, kdo Praze vládne v posledních letech a jaké byly hlavní projekty, kterým se pražští politici v tomto volebním období věnovali. Ve studiu už je další muž, další host, nebo on je to domácí, náš reportér, který se věnuje pražské politice, Petr Kastner. Dobrý den.
7: Hezký den.
4: Aktuálně tedy v metropoli vládne koalice Pirátů, Spolu a Hnutí STAN. Jak vypadala ta jejich spolupráce v posledních 4 letech?
7: V mnoha ohledech se vládnoucí strany neshodovaly. Už samotné sestavování této koalice trvalo rekordních skoro 5 měsíců. Někteří politici ze Spolu byli tehdy nakloněni spolupráci s hnutím ANO. Vyjednávání ale ovlivnila celostátní politika a pražská koalice vznikla na půdorysu tehdejší vládní. Ideologická rozdílnost se propisovala do celého volebního období. O nestabilitě svědčí třeba to, že radní při zasedáních opakovaně hlasovali rozdílně. Příkladem jednoho ze sporů je také nový Dvorecký most, který je pro pěší, cyklisty a MHD, ale není určený pro auta. To opakovaně kritizovali hlavně zástupci ODS. Naopak náměstci pro dopravu nejdříve Zdeněk Hřib a potom Jaromír Beránek, oba z Pirátů, si za tímto rozhodnutím stojí. Prosazují taky omezení vjezdu aut do centra metropole. I v tom se s koaličními partnery ze Spolu rozchází.
4: Zmínili jsme se o Dvoreckém mostu. Jaké další projekty vedení metropole dokončilo v tom končícím volebním období a co Prahu má čekat v těch příštích letech?
7: Před 2 lety dělníci dokončili opravu Barandovského mostu, která stála víc než 1 miliardu korun. Začala taky oprava horní poloviny Václavského náměstí a stavba tramvajové tratě, kterou by dělníci měli dokončit příští rok v červnu. Dodám, že některé projekty začalo už předchozí vedení metropole. Zastupitelé v tom současném období pak po skoro 14 letech příprav schválili metropolitní plán. Ten má platit zhruba 20 let, umožní výstavbu asi 350 tisíc bytů. Stavět by se potom mělo hlavně na takzvaných brownfieldech, tedy ve starých průmyslových oblastech, například v areálu Avia Letňany nebo v lokalitě Bohdalec Slatiny. Za necelé 2 roky by taky měla začít výstavba Vltavské filharmonie, na

0: kterou Praha v minulých dnech požádala o stavební povolení.
1: Říká zatím kolega Petr Kastner. My se samozřejmě i k těm konkrétním projektům, třeba k Vltavské filharmonii, vrátíme v dnešní debatě. Petr Kastner připomínal v úvodu to obtížné sestavování koalice v rámci zastupitelstva hlavního města Prahy po minulých volbách. Jak právě to, že ta koalice vznikala dlouho a těžce a že v ní, když to eufemisticky řeknu, nebyl úplně programový soulad, jak to ovlivnilo vývoj Prahy za poslední 4 roky, Kateřino Perknerová?
2: Myslím, že zásadně, protože od začátku bylo zřejmé, že Zdeněk Hřib, teď předseda Pirátů, který byl předtím primátorem, tak vlastně se v uvozovkách neuměl s tou funkcí rozloučit a mnozí si celou dobu, po celá ta 4 léta myslí, že pražskému magistrátu stále vládne právě on. A bylo vidět při tom povolebním vyjednávání, že je velmi, nevím, zásadový, neúprosný, tvrdohlavý, zkrátka Zdeněk Hřib, a nakonec prosadil to, co potřeboval, a to především na úkor ODS, nebo tedy koalice Spolu. Ale on u mě využil té chvíle, že ve Strakově akademii byl Petr Fiala a pochopitelně sestava 5 stran. A Petr Fiala velmi stál o to, aby pražský magistrát byl, jak se říká, na tom stejném politickém půdorysu, jako byla právě vláda Petra Fialy. Ukázalo se, že ty programy jsou v skutku v některých ohledech nekompatibilní. Primátor Bohuslav Svoboda byl neviditelný a jak už jsem řekla, Piráti vlastně válcovali všechny ty ostatní strany, nebo aspoň navenek. Oni byli vidět, zástupci těch ostatních koaličních partnerů už tolik ne, a hlavně se ukázalo, že když průniky těch programů nejsou větší než 60-70%, tak pak to město opravdu dál neroste, nemůže se rozvíjet, není tam vlastně ten tah na branku, který určitě všichni Pražané očekávali.
1: Když Kateřina Perknerová mluví o rozvoji města, o Praze se mluví jako o jednom z nejbohatších regionů v rámci celé Evropské unie. Jak je na tom naše hlavní město po ekonomické stránce a využívá dostatečně ten svůj ekonomický potenciál, Jano Klímová?
3: Tak pokud je o bohatství Prahy, tak je opravdu enormní ve srovnání se zbytkem České republiky, ale také celé Evropské unie. Pro zajímavost, podle dat Eurostatu je Praha asi 5. nejbohatším městem vůbec v EU. Přeskočila města, jako je Brusel či Kodaň, pokud je o HDP na hlavu, v paritě kupní síly tedy. A tam je několik ale, na což upozorňují někteří kritici tady toho, a to je jednak ta parita kupní síly, tedy že přece jenom ta cenová hladina je trochu nižší, takže to potom vlastně dělá to jako větší příjem na hlavu. A další věc je, že v Praze je trvale hlášeno, nebo prostě těch oficiálních obyvatel, dejme tomu, je tady mnohem méně, než kolik lidí tady pracuje a skládá se na to bohatství. Další věc je, že která se promítá do tohoto hodnocení, že v Praze má sídlo obrovské množství velkých firem, bank, IT podniků a tak dále, čili jsou to firmy s velkou přidanou hodnotou, které vytváří právě to velké bohatství, anebo v Praze sídlí, ale ve skutečnosti to jejich bohatství vzniká někde jinde v regionu, ale započítává se to vlastně v Praze. Takže což je trochu anomálie třeba oproti některým standardním západním městům, takže i z toho potom vzniká vlastně tady to obrovské bohatství, ale nicméně fakticky to tak prostě je, že toho HDP samotné Prahy také dosahuje skoro dvojnásobku prostě průměru Evropské unie.
1: Směrem k pražským politikům opakovaně zaznívají výtky, že Praha má hrozně moc peněz na účtech, že je nedostatečně využívá, že tam jenom ty peníze leží. Kolik peněz aktuálně hlavní město na účtech má?
3: Hned to řeknu, ale ještě mě napadla jedna věc, kterou jsem chtěla dodat, že když už jsme u těch penězí Prahy, takže právě v souvislosti s tím, že Praha má takto obrovské HDP na hlavu a nadprůměrně vůči EU, tak ale nemá, tak má tu smůlu, že vlastně nedosáhne na žádné evropské dotace, takže což je třeba výpadek oproti ostatním regionům. Pokud je o ty peníze na účtech, tak ministryně financí Alena Schillerová z ANO teď v posledních dnech opakovaně uváděla, že všude možně u bank prostě má Praha asi 200 miliard korun. Také jsem od ní slyšela číslo, že bylo to relativně nedávno, že takové ty nezazávazkované peníze, které se tam podle ní tedy jen tak válí, takže dosahovaly k nějakému datu v letošním roce asi 114 miliard korun. Takže jako ty zásoby jsou opravdu velké, ale zase souvisí to s tím, jak je prostě to financování Prahy nastaveno. Ono prostě dostává podle rozpočtového určení daní, podle počtu obyvatel a tak dále, tak dostává prostě nějaké peníze od státu. Vlastně jediný vlastní příjem Prahy je z daně z nemovitostí a to, jak víme, tak to je v České republice opravdu, byť se to někomu možná na vesnici třeba nezdá, ale je opravdu extrémně nízká. A takže Praha si vlastně syslí peníze na obrovské investice, které má, a je to také určitý unikát, že Praha na investice typu metra, které slouží celé České republice, jinde metro není, tak staví výhradně ze svých prostředků. Třeba jenom teď ta jedna trasa metra D má stát 100 miliard korun zhruba. Další věc je vnitřní dopravní okruh Prahy, který také využívá samozřejmě spousta lidí mimo Prahu, ale staví to Praha ze svých peněz a to je dalších 100 miliard korun.
1: Kateřino Prknerová, je fér výtka, že Praha neinvestuje dost?
2: Těžko říct, z pohledu ministryně financí to asi je oprávněná výtka, protože ona když
1: vidí... Zvlášť pokud je z jiné strany, než je koalice.
2: To také, ale pokud ve státním rozpočtu chybí 389 miliard, jak jsme se dověděli, tak pochopitelně pošilhávat po nějakých 200 miliardách, anebo i kdyby to bylo těch 114, tak je velice lákavé, ale řekla bych, že mimořádně neprozíravé, protože mají-li praští politici jednoznačně doklad o tom, že ty peníze tam nejsou proto, aby nesly úroky nebo aby si je někdo odnesl v igelitkách, ale že skutečně slouží jako zásobárna těch budoucích dvou hlavních investic, které jsou na Bílední, které Pražané nepochybně nutně potřebují, a tady mluvím především o tom vnitřním pražském okruhu, protože samozřejmě kapitola sama pro sebe je dopravní infrastruktura, zácpy, uzavírky, neprůjezdnost Prahy. Mimochodem bude to jedno z těch hlavních volebních témat v hlavním městě, tak pražský vnitřní okruh by tomu velmi napomohl řešení této nedůstojné a nelibé situace. A druhá věc je tedy metro D, jak už říkala paní Klímová, tak to nebude sloužit výhradně Pražanům, ale pochopitelně i turistům, kteří převážně nebo možná výhradně jezdí po Praze metrem. A z tohoto pohledu si myslím, že ten argument není úplně fér. Pokud jednoznačně se ukáže, že ty investice nejsou někde v oblacích, ale že už, a to víme třeba u metra D, že skutečně už se na tom pracuje, už konečně všechna ta povolení se z antimonopolního úřadu potvrdila, může se začít stavět. Dokonce už se vlastně staví, už víme i názvy těch stanic, takže i na tom je shoda. Tak pak, pokud tedy vláda současná nechce dávat peníze, nechce pomáhat Praze, no tak je evidentní, aby si nemuselo hlavní město půjčovat zase za vysoký úrok, takže využije peníze, které zkrátka na těch účtech momentálně má. Mně to připadá jako docela argumentačně vyfutrovaná záležitost.
1: Když tady zaznívá o vnitřním okruhu Prahy, tak pro nepražské posluchače dodám, je to pokračování tunelu Blanka směrem od Troje dál, tak aby si představili, co je to ten vnitřní okruh. Jana Klímová chtěla něco doplnit.
3: No, já bych ještě řekla takovou zajímavost, která jako je důležitá pro to, proč se třeba nezadlužují ty obce, nebo třeba když se bavíme se teď o Praze prostě, nebo proč se úplně nepřetrhne investovat ještě do něčeho dalšího prostě a tak. A to je motivace ty investice dělat. A ta je absolutně nedostatečná tím, jak je nastaveno vlastně zdanění nebo rozpočtové určení daní a především právě ta daň z nemovitostí. Já když jsem se bavila s lidmi, kteří se dlouhodobě věnovali financím právě na pražském magistrátu a měli za sebou spousta zkušeností a debat se zahraničními kolegy, tak jeden z těch lidí mi říkal, že tady jednou prostě měli experty z Londýna, bavili se s nima o tom, že by třeba si vzali nějaký úvěr na pražské metro a ti bankéři se jich zeptali, dobře, a co vám to pražské metro přinese do pokladny navíc? A oni říkali, no tak nic, jako to je prostě investice, jako, a že tomu nemohli vlastně uvěřit, protože obvykle třeba na západě je to tak, ve Spojených státech taky, že když něco postavíte typu metro, nebo třeba, slyšel jsem další příklad, ve Spojených státech se postaví park někde ve městě, tak v okolí té stavby okamžitě naroste cena těch nemovitostí soukromých majitelů. A protože daň z nemovitostí se většinou odvíjí od hodnoty té nemovitosti, což ovšem není příklad Česka, tady je to prostě metr jako metr, tak to město z toho zpětně dostane vlastně ty peníze. Takže ono má potom samozřejmě mnohem větší a úplně jinou motivaci investovat, třeba postavit park, protože vlastně se mu to vrátí na daně z nemovitostí, když to tady, to pro něj znamená jenom další náklady, protože to bude muset udržovat, což mimochodem další věc, to mi říkali třeba tady na Praze 2, že vlastně na údržbu zeleně je určitý koeficient v tom, jak se rozdělují peníze a je to prostě podle metrů čtverečních zase, takže třeba Praha 2 samozřejmě, ty parky, ty zelené plochy jsou mnohem víc zatížené, mnohem víc náročné na údržbu, než asi třeba okraj někde, já nevím, ve Vinoři, prostě nějaký lesopark, nic proti Vinoři samozřejmě. Takže i tohle je opravdu velká překážka tomu, proč se nikdo, jak Praha, tak ostatní obce nehrnou prostě do lákání investic nebo do vlastních staveb.
1: Tak ta motivace teď před volbami by mohla být spokojený volič, který dá těm politikům znovu hlas, ale rozumím tomu, co Jana Klímová říkala. Mezitím nás ve studiu doplnil profesor Martin Ouředníček, vedoucí katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím vás.
1: Já se vrátím k těm dopravním stavbám. Ono se v těch debatách, ať už mezi pražskými politiky, mezi voliči na sociálních sítích, hodně staví proti sobě zastánci toho, že se má investovat do silnic, do tunelů, do okruhu a tak dále. Proti tomu lidé, kteří chtějí, aby se investovalo do veřejné dopravy, aby se stavily nové linky metra, nové trasy pro tramvaje. Z toho pohledu sociálního geografa, z pohledu rozvoje města, je to buď a nebo?
4: Tak ta nabídka z takzvaného modal split, to znamená, jak lidé dojíždějí nebo jak využívají tu dopravu, musí být pestrá. Protože máme různé skupiny obyvatel různým sociálním statusem a každý z nich preferuje jiný typ dopravy. Nedokážu si představit například, že by třeba výška z Prahy byla plně závislá jenom na veřejné dopravě, protože ta disperze těch pracovních příležitostí třeba v tom metropolitním regionu je dosti velká a překvapivě například větší procento lidí z Prahy vyjíždí automobilem, než dojíždí do Prahy automobilem. Jo. Takže, ale samozřejmě Praha, třeba mezi studenty, kteří přijíždějí na Erasmus k nám, je překvapení tím, že má velmi vyspělou vlastně tu síť té veřejné dopravy. Samozřejmě to stojí nějaké peníze, jak jsme tady slyšeli, a asi se to, jak si Praze nevyplatí jako investice. Na druhou stranu je to jedna z věcí, která slouží výborně v Praze. Takže asi bych ty peníze samozřejmě rozděloval tak, aby z nich měl co největší prospěch nejenom ten obyvatel Prahy, ale ty lidi, kteří v té Praze tráví čas.
1: Mimochodem, když mluvíme o specifikách pražské městské hromadné dopravy, tak ta síť je široká, metro, tramvaj, autobusy jezdí častěji než v mnoha jiných městech, ale další specifikum je, že je velmi levná. Ten, kdo si koupí celoroční legitimaci, tak vlastně platí 10 korun denně, 3650 korun za rok. Je tohle udržitelné?
3: No, to je právě další věc, že tady nejde jenom o velikost té investice, ale to, kolik potom Praha do toho lije na dotacích, protože prostě se rozhodla, jako, že to bude levné, tak dobře, proč ne, ale ona nemá šanci si na tom někde vydělat, protože ty její vlastní příjmy jsou, jako, jak jsme říkali, poměrně malé, to, co nedostává tedy od státu nebo z toho rozpočtového určení, a ona v současné době už dotuje ročně městskou hromadnou dopravu asi 40 miliardami korun.
1: Je politicky přijatelné po volbách výrazně zdražit legitimaci na MHD?
2: O výrazném zdražení zatím tedy nemluvil nikdo, já tady jenom doplním tu informaci pro další ilustraci, že jízdné tvoří jenom 14% nákladů pražského dopravního podniku a je pravda, že jako první vlastně do té debaty vstoupil Tomáš Portlík, lídr koalice Společně pro Prahu, to znamená ODS a TOP 09, který řekl, že to je neudržitelné držet jízdné na takto nízké úrovni. A ono je vlastně až téměř úsměvné, že to jízdné se zlevňovalo. A on tedy neříká, zdražme ho nějak výrazně, ale vraťme ho na tu původní úroveň, to znamená zhruba o 1000 korun by ta lítečka stála ročně víc. V každém případě s podivem je tedy nejenom to, že turisté si lámou hlavu, jestli nezaplatili nějakou špatnou bankovkou, protože
1: tak
2: to je...
1: turisté platí víc, protože to jednorázové jízdné, tak to přece jenom zdražilo v posledním volebním období.
2: Pokud jsou tady jenom třeba na jeden nebo tři dny, tak ano, ale když slyší to, kolik platí Pražané ročně za velmi kvalitní MHD, jak tady už bylo řečeno, tak se nestačí divit, ale je pravda, že to jízdné v Praze je dokonce nejnižší i v rámci celé České republiky, což už jako je až ad absurdum dovedená záležitost. Čili já si myslím, že tahle věc je velmi zásadním momentem v té předvolební debatě. Vy jste se ptal, jestli to je politicky schůdné a přijatelné. Teď už se zdá, že téměř všichni lídři těch validních stran, které mají šanci překročit 5%, téměř všichni říkají, že se jízdné bude muset o něco zdražit a vlastně přiklánějí se k tomu návrhu Tomáše Portlíka, že by to mělo být zhruba o 1000 korun ročně na lítačku.
1: My v říjnu nabídneme debatu, ve studiu budeme mít lídry úplně všech uskupení, které kandidují v pražských volbách, takže tohle nepochybně bude jedna z otázek. V tom úvodním bloku, než opět dostane slovo Petr Kastner a řekne nám, jak přistupují jednotlivé strany, hnutí a koalice k těm letošním volbám, tak si ještě zastavím u jedné věci, které v úvodu, nebo o které v úvodu mluvil. Pražské zastupitelstvo v květnu po mnoha letech příprav, po tisících připomínek schválilo metropolitní plán, tedy územní plán, který má určit na další 2 desetiletí, jak se bude Praha rozvíjet. Pane profesore, jak zásadní tohle je moment?
4: No, tak je prezentovaný jako zásadní.
1: A proto se ptám, jestli je zásadní.
4: Skutečně, myslím, lidi, kteří to měli na starosti, si velmi oddychli, protože skutečně ta práce od toho prvního zadání až po schválení byla tedy vlastně neskutečná, včetně připomínek 57 městských částí a mnoha desítek tisíc připomínek dalších. Ale pakliže bych si vykreslil vlastně ten plán z roku 99 a ten současný v GISu, v geografických informačních systémech, tak tam moc jako velkých změn z hlediska třeba zastavitelných ploch není. Víceméně chráníme ty okrajové části před větší jaksi suburbální zástavbou a snažíme se koncentrovat co nejvíce výstavby a investic do toho centrálního, jak si bych řekl bych, kordonu a do vlastně brownfields. Ale, ty důsledky mohou být taky neočekávané, zejména z hlediska třeba intenzity dopravy může být problematické to zahušťování toho města. ne všechny úmysly, jak si transformovat současné plochy, které třeba jsou v nějakém stavu, který by se mohl zlepšovat tím zahušťováním, jak si je nejlepší myšlenka. Jo. Takže zejména bych se obával toho, co jsme tady vlastně už zmiňovali, a to, že už dneska ta intenzita dopravy je enormní. A ta nová bytová výstavba, ale i ty nové dopravní stavby budou indukovat spíše zvýšení dopravy než sklidnění.
1: Tady už zaznělo a politici to opakovali v těch posledních měsících opakovaně, že ten nový metropolitní plán má umožnit stavbu 350 tisíc bytů. Kde ty byty mají být?
4: No jednoznačně je tam preferovaná ta jaksi doktrína středu, jo? To znamená opravdu co nejvíce vlastně z takové té ekonomie toho zahušťování, pakliže je tam vyšší hustota, tak jsou levnější služby, ale on to úplně neplatí, protože my nemáme tady 15-minutové město, lidi jsou nesmírně mobilní, padlo tady, že středočeši využívají Prahu, takže většina těch bytů, nebo vlastně ta zastavitelná území, tak jsou v takzvaných transformačních plochách, například v území, kde byly dřívější nouzové kolonie, nebo kde jsou třeba zahrádkové kolonie, takže není, jak si to úplně jako černobíle, ten dokument samozřejmě je potřebný a reguluje řadu věcí, které Praha potřebuje regulovat. Ta dokument z roku 99 už je doopravdy nemoderní. Na druhou stranu vlastně to zahušťování, vidíte, kde se staví. Staví se prostě Vysočany, se zdvojnásobily za posledních 15-20 let. Staví se na území vlastně železničních koridorů. Takže jednoznačně to vnitřní město je preference v Praze.
1: Samozřejmě nedostatek dostupného bydlení, to je velké téma v celé republice, ale v Praze speciálně. Jano Klímová, kolik se vlastně staví v Praze bytů?
3: No, upřímně celkově nevím, myslím, že se povoluje ročně řádově nějaké jednotky tisíc bytů. Jinak pokud jde o Prahu a její výstavbu, tak Praha si na to založila, myslím, že už někdy před 6 lety, pražskou developerskou společnost, která má řadu nějakých pozemků rozvojových území. Myslím, že když jsem se dívala na jejich web, je tam asi 14 různých projektů a tvrdí ta developerská společnost, že v horizontu asi 10 let by chtěla na městských pozemcích postavit asi 6 až 8 tisíc bytů. Nicméně za těch posledních 6 let její existence, tak zatím dostala povolení na 22 bytů, což je samozřejmě předmětem posměšků toho, kdo je zrovna v opozici v Praze, ale ta situace je opravdu dost asi taková tristní. No.
1: Posloucháte předvolební debatu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Dnes se věnujeme volbám do zastupitelstva hlavního města Prahy. Našimi hosty zůstávají hlavně ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová, politická komentátorka deníku CZ Kateřina Perknerová, také vedoucí katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Martin Úředníček.
5: Volby 2026, kulatý stůl aneb debaty s experty.
1: Vraťme se k blížícím se volbám v Praze. Do pražského zastupitelstva letos kandiduje celkem 24 subjektů. Některé jsou ale v jiném složení, když budu mluvit o koalicích, než před 4 lety. Víc už nám opět řekne náš reportér Petr Kastner, který dlouhodobě sleduje pražskou politiku. Petře, jak se tedy změnily volební koalice a uskupení?
0: Tak třeba lidovci se přidali k Praze sobě. Koalice Spolu pro Prahu je tak složená jen z ODS a TOP 09. Lídrem je Tomáš Portlík z ODS, jeho hlavním heslem je, že dá Praze tempo. Současný primátor Bohuslav Svoboda ze stejné strany letos už zastupitelský mandát neobhajuje. Hnutí STAN pod vedením náměstka Petra Hlaváčka pak při kampani dává důraz například na výstavbu a rozvoj města podle zmíněného metropolitního plánu. Piráty do letošních voleb vede ekonomka a zastupitelka Prahy 4 Tereza Nislerová. Mezi jejich hlavní témata patří třeba dostupné bydlení, ale taky podpora rodin a rozvoj technologií. Na pirátské kandidátce pak chybí současná náměstkyně primátora Jana Komrsková, která s dalšími bývalými piráty založila své hnutí Jsme Praha.
1: a s jakými programovými prioritami kandidují současné opoziční uskupení nebo současná opoziční uskupení?
0: Například lídr Prahy Sobě, která má podporu Lidovců a Zelených, Adam Scheinherr, chce prosadit novou okružní linku metra. Doplním informaci, že vznik studie proveditelnosti k této lince dnes schválili pražští radní. Mezi další témata Prahy Sobě patří zvyšování kapacit středních škol, které hlavní město zřizuje, a současné vedení je podle opozičního uskupení neřešilo dostatečně. O školství, výstavbě a zlepšení dopravní situace mluví taky lídr kandidátky hnutí ANO Jan Hůžbauer. Ten nahradil po kauze s nepřiznanými byty Ondřeje Prokopa. Třetí opoziční uskupení SPD kandiduje s podporou Trikolory, Pro, Přísahy a Nezávislých. Lídrem této kandidátky je současný zastupitel Milan Urban z SPD. V kampani se vymezoval například proti zelené politice v metropoli. Důraz dává na zlepšení dopravy a bezpečnost. Potřebnou 5% hranici SPD při posledních volbách překročila o 17%. Naopak motoristé se s výsledkem 2,3% jako první pod čarou nedostali. Letos mají na kandidátní listině dva členy vlády, a to ministra zahraničních věcí Petra Macinku a ministra sportu Borise Šťastného. Jejich kandidátku vede podnikatelka Klára Sovová. Zástupce všech 24 kandidujících uskupení pozve Český rozhlas do série pražských debat krátce před volbami a ve vysílání je představíme i v dalších předvolebních souhrnech.
1: Což bude v říjnu, už jsem o tom mluvil. Tolik Petr Kastner, díky za informace.
0: Naslyšenou.
1: Než se vrátíme k dalším konkrétním tématům, na kterých stojí jednotlivé kampaně, tak se na chvíli zastavím u jmen lídrů. Oproti minulým volbám v Praze, kdy na čelních z těch kandidátek byli Bohuslav Svoboda, Jiří Pospíšil, Patrik Nacher, Zdeněk Hřib, tak teď nejde o tak známé, z toho celostátního pohledu, o tak známé politiky. U lídra ANO je paradoxně daleko známějšího bratr, který kdysi hrál fotbal za Spartu a Slávy. Co to ukazuje, Kateřino Perknerová?
2: Ukazuje to, že komunální politika je velmi složitá disciplína. Mimochodem, teď nedávno si nechal Svaz měst a obcí udělat průzkum, z něhož vyplývá, že téměř 40% starostů, místostarostů se vlastně obává nenávistných kampaní na sociálních sítích, různých urážek a toho, že mohou být také nejenom, jak se říkává, těmi nejoblíbenějšími politiky, ale také těmi, na které je nejvíc vidět a kteří si to v uvozovkách také slíznou hned na první dobrou od všech, protože každý jim vidí do talíře. Samozřejmě Prahy se to až tak nedotýká, ale tam je zase jiná záležitost, a to, že primátor, jakkoliv by se to podle toho jména mohlo zdát, vlastně není úplně primus. Není ten první mezi ostatními, je jenom jeden ze členů rady, nemá žádný hlas navíc, nemá žádné pravomoci navíc, a třeba Adam Scheinherr, teď momentálně lídr Prahy Sobě, tak ten poukazuje na to, že v ostatních městech, jako je Bratislava nebo Budapešť, se volí primátor přímo a vlastně si může svým způsobem ten svůj tým vybírat, takže on by navrhoval podobnou změnu volebního zákona i pro Prahu. Čili ten primátor nemá žádné výsadní postavení, ale co je možná ještě daleko horší, tak má vedle sebe 57 starostů městských částí, které vlastně o těch běžných věcech, jež Pražané vidí každý den, to znamená, jak vypadá doprava v jejich čtvrti, jaká tam je škola, jestli se tam vysázely nějaké stromy, jestli tam je onen zmiňovaný park, tak to je věc, o které rozhodují ti starostové v městských částech, a když oni dají nějakou stopku nebo jsou proti, tak zkrátka magistrát a primátor hlavního města s tím nic neudělá. Tím odpovídám na otázku, proč vlastně nebyla žádná velká tlačenice mezi těmi známými jmény na
1: není
2: politické scéně. Není v podstatě o co stát. To je jedna zásadní věc. A ta druhá je, že jakkoliv tady váš kolega hovořil o tom, že hnutí ANO se příliš nepovedla kandidatura Ondřeje Prokopa, který vlastně s ostudou musel odstoupit z té kandidátky. Hledal se náhradník, našel se v podstatě neznámý místostarosta Prahy 4 Jan Hušbauer, který je tedy teď i šéfem kontrolního výboru na magistrátu. Tak oni mají trumfové eso, které nikdo jiný nemá. A to je pochopitelně Andrej Babiš, který, řekla bych prozíravě, celou kampaň do komunálních voleb, jakkoliv jinak, ho v podstatě příliš nezajímají. Postavil na tom, že pokud bude primátor z hnutí ANO, tak on jako premiér dá Pražanům úplně všechno. Metro D, vnitřní okruh, postaví desítky tisíc bytů, čili vlastně Jan Hušbauer už nemusí říkat vůbec nic, protože Andrej Babiš to zařídí.
1: Pardon, zafunguje to, protože samozřejmě oba a i mnozí naši posluchači pamatují už před lety kampaň, kde lídr voleb v Praze, tak tam měl dovětek, mám číslo na Andreje Babiše, což navazovalo, že právě všechno dokáže zařídit. Bylo to v době, kdy Andrej Babiš byl dříve premiérem. Tehdy to úplně nezafungovalo, tak bude to fungovat teď líp?
2: V kampani si myslím, že to fungovat bude. Máme k tomu úplně čerstvé číslo, protože agentura Median pro Prahu IN udělala teď průzkum volebních preferencí a hnutí ANO v něm vyhrálo u Pražanů, u tedy lidí, kteří budou v říjnu volit své zastupitelstvo. Možná to kde koho právě překvapilo, protože Jan Hušbauer není žádný známý lídr, žádná persona, nesedí ve sněmovně, nikde se neobjevoval po boku těch hlavních tváří hnutí ANO, ale jak vidno, tak ten drive Andreje Babiše a jeho schopnost přesvědčit voliče, že on opravdu je schopen všechno zařídit, jakkoliv, co se Prahy týká, tak to bude velmi složité. Ale mimochodem, když se Andrej Babiš rozhodl, že postaví nějaké nové nemocniční areály v hlavním městě, tak to si myslím, že určitě splní, ale popravdě řečeno, asi by to splnil, i kdyby byl primátor z jiné strany než z hnutí ANO. A jestli můžu už jenom krátce, tak se zastavit u těch ostatních lídrů, protože by bylo nespravedlivé nemluvit také o nich. Tomáš Portlík má složitou roli v tom, že je prvním místopředsedou ODS a bude to pro něj velmi ošemetná záležitost, když se bude muset rozhodovat, s kým jít do koalice. A bude popravdě řečeno i podle toho aktuálního průzkumu se muset zabývat otázkou, zda jít s hnutím ANO, anebo s Piráty, protože myslím, že ta nelibost je zhruba tak 50-50, ale je pravda, že vedení ODS si koalici s hnutím ANO rozhodně nepřeje.
1: Tak uvidíme, samozřejmě to budeme řešit, až budeme znát výsledky a bude matematicky jasné, kdo s kým tu koalici může vytvořit. Já se vrátím k těm prioritám, se kterými jednotlivé strany, hnutí a koalice kandidují. A možná se zeptám a pojďme se na to podívat jinak. Z pohledu sociálního geografa, co jsou ty prioritní záležitosti? Co by primárně měli řešit pražští politici?
4: Tak Praha má hodně věcí vyřešeno, jak tady padlo, je to jedno z nejbohatších vlastně měst vůbec v Evropě a je to motor růstu pro ostatní oblasti i v Česku. Paradoxně si myslím, to, co Prahu nejvíce trápí, je za jejich hranicemi a to je vlastně, jak tady také padlo, množství lidí, které dojíždí denně jednak z ostatních regionů v Česku. Myslím si, že třeba vysokorychlostní spojení nebo i ta běžná jakoby suburbání dojížďka sice není problém Pražanů, a jsou to vlastně voliči ze středních Čech nebo prostě i z dalších oblastí České republiky, ale myslím si, že tohle je doprava obecně, si myslím, že pak, když ji porovnáme s ostatními městy, je téma za mě číslo jedna. Ačkoliv tady padlo, že ta veřejná doprava je vynikající, tak pamatuju si ještě teď, když jsem třeba bydlel na sídlišti Novodvorská a do dneška ta situace je stejná, že ty autobusy přeplněný na Kačerov prostě jsou stále a vlastně v těch sektorech, kde to metro neexistuje, nebo kde Vltava vytváří vlastně jakoby bariéru centru města a prostě spoustu dalších dopravních problémů, tam si myslím, že politici mohou nazbírat nejvíce bodů. Takže za mě doprava, myslím si, že územní plánování, které jsme tady zmínili, je lidem trošičku vzdálené, že si nedokáží úplně představit ty dopady, ale i to plánování z hlediska, dejme tomu, nejenom Prahy, ale celého metropolitního regionu, si myslím, že zcela stěžejní. Docela dobře se to daří paradoxně v té integrované dopravě, tam ta spolupráce s Středočeským krajem je vynikající, ale celá řada dalších věcí se řešit úplně nedaří, protože ve středních Čechách vlastně není partner typu Institut plánování a rozvoje a dodneška si myslím, že vlastně je škoda, že ten metropolitní plán se sice jmenuje metropolitní, ale vlastně za jeho hranicemi jsou Lvy a ty vztahy mezi Prahou a Středočeským krajem se nedaří řešit. Jo. Takže paradoxně si myslím, že řada těch věcí leží vlastně za hranicemi toho města, ať už jsou to Středočeši, nebo jsou to ostatní oblasti v Česku, nebo turisti, zahraniční migrace. Těch problémů je celá řada.
1: Já se zastavím u té spolupráce Prahy a Středočeského kraje, obrátím se možná na Janu Klímovou. Nedávalo by z nejrůznějších pohledů logiku, kdyby se hranice Prahy nějakým způsobem změnily, kdyby byla Praha dohromady se Středočeským krajem, nebo kdyby alespoň k Praze patřily ty oblasti těsně okolo, to znamená okresy Praha Východ, Praha Západ?
3: Určitě by to nějakou logiku mělo, protože už když se podíváte na mapu, tak vidíte prostě velký koláč a uprostřed vykousnutý malý, který je hlavní město Praha. Čili a teď každý má jiné volby a jak jsme tady slyšeli, tak prostě opakovaně tak 57 starostů jenom v Praze a to si myslím, že můžeme vztáhnout na celou Českou republiku, nesmyslné rozdělení samospráv přes 6 000 obcí v Česku, nejvíc skoro na celém světě na počet obyvatel těch obcí prostě. Je to nesmysl, je to strašně drahé, protože si vemte, že myslím si, že mi někdo říkal, že nejmenší nějaká obec v Praze, že má asi 400 obyvatel a tam má prostě svého starostu a svoji samosprávu. A to prostě všechno stojí obrovské peníze a každý má prostě nějaké jiné zájmy, takže určitě by stálo za to tohleto změnit nejenom v Praze, ale v celé České republice, ale obávám se, že takový statečný člověk, který by to si vzal za své a dokázal to prosadit, se ještě neobjevil.
1: Já možná doplním, když Jana Klímová říkala, že volby jsou jinak, je to tak, že ve středních Čechách jsou krajské volby, protože jsou to krajské volby. Praha sice je krajem, ale přesto ty volby se konají v rámci komunálních, to znamená, že ohledně vztahů mezi Prahou a středními Čechami vlastně každé roky nebo každé dva roky se na jedné straně změní to obsazení a v podstatě mnohá ta jednání začínají od znovu. To jenom do vysvětlení. Chtěl bych v dnešní debatě se zeptat ještě na jeden konkrétní projekt, který možná získává nejvíc pozornosti z toho všeho, co se v nejbližších letech chystá a to i v souvislosti s tím, že na konci srpna Praha požádala o stavební povolení. Myslím samozřejmě Vltavskou filharmonii, tedy budovu, která má vyrůst na břehu Vltavy v Holešovicích u stanice metra Vltavská. Připomenu, že ten projekt samotné Vltavské filharmonie má stát přes 12 miliard korun bez DPH, dalších 5 miliard mají stát stavební úpravy okolí. Jano Klímová, jak ekonomicky významná tahleta investice je?
3: Tak když si vezmeme jenom to samotné číslo, tak je to určitě jedna z největších investic, která se momentálně chystá možná srovnatelně v celém Česku. Určitě to bude patřit k těm špičkám, takže významné to určitě je a myslím si, že 12,3 miliardy, nebo kolik to má stát přesně bez DPH, rozhodně nebude konečná cena, protože tam zbývá dořešit ještě spousta věcí, jako je třeba dopravní infrastruktura k takovéto nové instituci, další okolí.
1: Ona tam vede magistrála.
3: Jasně, takže což jako zřejmě bude znamenat další komplikaci, takže jako významná stavba, to určitě je, je jako za mě třeba, tady nechci se pouštět do jiných než ekonomických vod, ale já jsem jako ráda, že tady má vzniknout nějaká nová zajímavá architektura, že si myslím, že to je opravdu jako bolest Prahy, že se tady skoro nic zajímavého nestaví, jako už bychom mohli skončit s dobou, kdy si turisté chodí fotit tančící dům. A takže to je určitě dobře, ale otázka je samozřejmě, a myslím si, že se to objeví i v těch předvolebních debatách, jestli by 12 miliard bez DPH nemělo třeba spíš směřovat do dostupného bydlení nebo prostě jiných kulturních akcí. Já mám dvě dospělé děti, mladé, a ty strašně nadávají na Prahu, že když už vznikne něco jako byly nebo jsou pražská kasárna, tak se to prostě zavře a vznikají tam projekty, které jsou třeba mladým lidem zase nedostupné, takže myslím si, že těch nápadů, co udělat tady s tím objemem peněz, bude asi víc.
1: Z hlediska rozvoje Prahy, pane profesore, jak důležitý a jak rozumný projekt je Filharmonie nebo Vltavská filharmonie?
4: Tak v oblasti kultury nevím, jestli se dá mluvit o rozumných investicích, ale Praha je město kulturní a myslím si, že vybudovat filharmonii nebo vybudovat jakýkoliv, ať už objekt z hlediska architektury anebo z hlediska funkce, je něco, co Prahu znova jako pozvedne na nějaký, dejme tomu, vyšší hierarchický stupeň v tom
1: systému.
4: Já se omlouvám,
1: že do toho skáču. Já spíš jsem mířil k tomu, jestli je dobře vybrané to místo a ta velikost té budovy, jestli v tomto směru je to správně připravené.
4: Nejsem architekt, takže nechtěl bych se do tohohle toho pouštět, ale obecně ten prostor Dolních Holešovic je vlastně transformační plocha, která je... V literatuře se někdy o ní mluví jako takzvaný non-place, jo, takže je velice jako neuspořádaná, vlastně nedokončená a může vlastně takovýto projekt znamenat impuls, jak tady bylo řečeno, i pro další vlastně rozvoj toho okolí. Jo. Neříkám, že teďko se tam nic neděje, je tam celá řada jako rezidenčních projektů, jsou tam samozřejmě komerční objekty, ale možná ta kultura, dejme tomu, kromě doxu a kromě vlastně drobných jako počinů, nějaký impuls v tom, working class vlastně předměstí potřebuje, takže já a vlastně není to, nejsou jenom Holešovice, ale je tam nová lávka do Karlína, propojuje se vlastně Vltava i řadou dalších jako projektů, takže já obecně bych podpořil jakýkoliv kulturní počin, i když je takto drahý.
3: V tam má vzniknout ještě to rozvojové území Bubny.
1: No, což bude velká nová čtvrť.
3: Což bude velká věc a to si myslím, že tam working class asi už nebude na
1: ta
3: stole.
1: Asi na ty byty, které tam vyrostou, mít nebude, ale to je změní. Další téma samozřejmě, co to bude znamenat pro okolí a vůbec pro to širší centrum Prahy. Jana Klímová už předtím říkala, že si dovede představit, že v kampani budou přicházet nápady, co by se jiného dalo za těch 12 miliard postavit. Kateřino Perknerová, jaká je politická podpora Vltavské filharmonie? Jinými slovy, v těch volbách, které budou v říjnu, bude se hrát o to, jestli vznikne?
2: To si myslím, že už ne, protože byl tedy, jak řečeno, schválen stavební, teda bylo
1: stavební povolení.
2: Ale myslím si, že už i v povědomí Pražanů voličů je ten projekt tak daleko, že teď, kdyby někdo řekl, stopneme to a ty peníze, které mají jít na Vltavskou filharmonii, tak dáme na dostupné bydlení nebo na cokoliv jiného, stejně chimérického, možná daleko víc, než je právě projekt Vltavské filharmonie, takže by se to nesetkalo s moc příznivou odezvou. Myslím si, že tohle pravděpodobně zazní třeba právě od kandidáta hnutí ANO, protože Andrej Babiš není nakloněn příliš tomuto projektu. Myslí si, že jsou užitečnější věci, viz tedy třeba nemocnice nebo už tolikrát zmiňované dostupné bydlení. Na druhou stranu lídr hnutí STAN, které v tom aktuálním průzkumu skončilo na druhém místě za ANO, vedené právě Petrem Hlaváčkem, architektem, jedním ze zásadních autorů metropolitního plánu, tak kdo je iniciátorem nebo podporovatelem právě Vltavské filharmonie a já osobně jsem přesvědčená, že projekt tohoto typu hlavnímu městu opravdu sluší, protože jakkoliv je velmi pravděpodobné, že ta částka se zvýší a nakonec se dostaneme možná i k 20 a více miliardám, víme, jak to bylo s Labskou filharmonií v Hamburku, stavěla se mnohem déle, než bylo plánováno a stála násobně víc peněz, než se původně myslelo a to tedy jsou naši němečtí sousedé, takže uvidíme, jak to dopadne u nás. Přesto si myslím, že je ostuda tak nádherného města, které se proslavilo svojí architekturou ze staletí dávno minulých, že nemá podobný profil moderního 21. století a já osobně jsem přesvědčená, že ten vítězný projekt dánského architektonického studia je takovým projektem, který Prahu může pozvednout zase o tu úroveň výš.
1: Zbývají nám 2 minuty do konce naší dnešní debaty. Otázka pro vás všechny na závěr bude stejná. Na co jste v pražských volbách nejvíc zvědaví, pane profesore?
4: No, tak já jsem zvědavý, teď tady padlo, že hnutí ANO by mohlo v Praze uspět, to by mě velmi překvapilo, protože vlastně ta volební geografie je narýsovaná dlouhou dobu, takže vlastně ty metropolitní regiony vyhrává pravice a celé další území, jak si je Babišovo, takže tohle to už by bylo si skutečně velký zvrat vlastně v té volební geografii a mě osobně zajímá vlastně i ta vnitřní diferenciace té volební podpory uvnitř těch 57 městských částí, to je pro nás jako zajímavý indikátor vlastně, který je spojený se sociálním statusem těch lidí.
1: Na co je v souvislosti s pražskými volbami nejvíc zvědavá Jana Klímová?
3: Těžko říct, asi na svoji Prahu 6. A pak určitě na Nové Dápady, protože to je jako velký problém právě i v Praze 6, třeba doprava a tak, to se neustále řeší, takže na tohle a pak jsem zvědavá, jestli někdo ještě přijde s něčím opravdu zajímavým, co by bylo třeba nečekané a nové pro Prahu. Mám pocit, že se furt tady jako jenom motáme prostě v takových starých tématech.
1: Na co je zvědavá Kateřina Perknerová?
2: Když navážu na poslední téma, tak rozhodně na to, kolik lídrů se vzdá nebo nevzdá projektu Vltavské filharmonie. A pak souhlasím s panem profesorem, protože pokud hnutí ANO, které v Praze po Adrianě Krnáčové už nebylo úspěšné, tak zda díky driveu Andreje Babiše ovládne i hlavní město.
1: Tak uvidíme. Tolik dnešní debata. Našimi hosty byly politická komentátorka deníku CZ Kateřina Perknerová, profesor Martin Úředníček z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a také hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová. Děkuji vám všem, na viděnou, naslyšenou.
2: Děkuji také, na shledanou.
1: A od mikrofonu se loučí také Tomáš Pancíř.
6: Radiožurnál je 19 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
7: Koaliční rada začíná znovu jednat o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Motoristé i SPD chtějí nižší schodek. Jamajka žádá po Británii odškodné za újmu způsobenou otroctvím. Fotbalový brankář pražské Slávie Staněk míří na hostování do Saudské Arábie. Na nehodu pozor na silnici u Vsetína směrem na Valašské Meziříčí. A zítra bude jasno až polojasno, teploty až 32 stupňů.
5: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
7: Lídři koalice se právě teď vrací k jednání o státním rozpočtu na příští rok. Motoristé ani SPD nesouhlasí se schodkem 389 miliard korun, který navrhlo ministerstvo financí pod vedením hnutí ANO. Předseda motoristů Petr Macinka chce najít úspory třeba ve zdravotnictví anebo na provozu státu.
8: Nejsou to návrhy o stovkách milionů korun, ale o miliardách a v součtu si myslíme, že snad by mohlo být možné na základě těch našich návrhů se dobrat k snížení toho schodku třeba aspoň o 20 miliard.
7: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO vidí jako reálné snížit schodek spíš o jednotky miliard. Některé návrhy motoristů podle ní vyžadují změny zákonů, které není reálné do konce roku ve sněmovně stihnout. Vláda musí návrh rozpočtu schválit do konce září, pak návrh hospodaření posoudí poslanci. Evropská komise dočasně pozastavila proplacení části dotací firmám z holdingu Agrofert. Informovala o tom mluvčí státního zemědělského intervenčního fondu Eva Češpiva. Důvodem je pokračování prověřování možného střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Podle komise jde o dočasné opatření. Komise pozastavila vyplácení dotací ve výši zhruba 77 milionů korun. Premiér Babiš v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu. Jamajka žádá po Británii finanční reparace za újmu způsobenou britským obchodem s otroky. Jamajská ministryně kultury předala králi Karlu III. Formální výzvu k omluvě a zaplacení odškodného. Britská vláda v minulosti tuto možnost odmítla. Jamajské vládě vadí, že si Británie po zákazu otroctví vzala půjčku na vyplácení odškodného majitelům otroků a ne rodinám zotročených Jamajčanů. Správci lesů města Brna po zkušenosti s letošním suchem změní postupy při sázení stromů. Hlavní období výsadby přesunou na podzim, doteď to dělali více na jaře. Letos ale kvůli suchu desítky procent jarních sazenic nepřežili. Pokračuje vedoucí lesní školek lesů města Brna Jiří Bezdíček.
9: Dřív to fungovalo tak, že jsme dělali 70% výsadeb na jaře a nějakých 25% na podzim. Od příštího roku necháme na jaře tak 10% a veškerou sadbu, která půjde, tak přesuneme na podzim, kdy to ještě nějakým způsobem nějaké srážky přes tu zimu chytne ten stromek.
10: Sport. Fotbalový brankář pražské Slávie Jindřich Staněk bude rok hostovat v saudsko-arabské lize. Dohodl se s Al-Hazímem. A už zítra začne nový ročník fotbalové ligy mistrů, ve které se znovu představí i Slávia. Trofej pro vítěze bude obhajovat Paris Saint-Germain.
11: Francouzský tým se bude snažit o třetí vítězství v lize mistrů v řadě. Základní fázi rozehraje ve středu duelem proti Slovanu Bratislava. Program ligy mistrů začne už úterními zápasy. Až ve čtvrtek do ní vstoupí Slavia, která čeká na výhru v prestižní soutěži skoro 19 let a v Edenu přivítá francouzský celeklán. Postupně se pak utká se Sabahem Baku, Fenerbahče Istanbul, Arsenálem, Villarealem, Bayernem Mnichov, Portem a Aston Villou. Na soupiskách ostatních týmů jsou i další Češi. Záložník Krištof Daněk může nastoupit za LAS Klinec a dvojice brankářů Matěj Kovář za PSV Eindhoven a Vítězslav Jaroš za Liverpool. Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Na D1 překážka za Větrným Jeníkovem a kolony před Brnem. Na D1 cestou z Brna na Prahu dejte pozor, za exitem Větrný Jeníkov na kilometru 98 ve stoupacím pruhu stojí porouchaný kamion a zatím není výrazněji označený. Na D1 před Brnem směrem z Vyškova za Rousínovem stále zůstává kolona kamionů v pravém pruhu z kilometru 215, roztrhaná až do omezení u D2. V Praze opatrně v nájezdu z Rozvarovské spojky a z plzeňské dálnice D5 na Pražský okruh do směru na letiště. V nájezdovém kolektoru u Zličína je po kolizi dvou kamionů zabraný pravý pruh, brzdí se tam v zatáčce. Na silnici 33 před náchodem směrem z Polska na Jaroměř se stále ještě rozjíždí kolona od hranice. Na silnici 57 z Valašských Klobouk na Valašské Meziříčí opatrně u Vsetína u hlavního sjezdu do města nad Šelem vzniká kratší kolona. V ní jednak řeší drobnou nehodu osobního auta a dodávky v odbočovacím pruhu a hlavně o kousek dál směrem na Valmes je druhá vážná havárie. Srazila se dvě osobní auta, provoz byl úplně zastavený, teď ho řídí kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Zítra bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů, na severu a na západě 26 až 29 a na horách naměříme většinou kolem 23. Tolik zprávy. Pokračuje večerní Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
13: Dobrý večer vám přejeme, 5,5 minuty po 19. hodině pokračuje vysílání Radiožurnálu. Kanada od zítra zavádí odvetná cla na americké zboží. Našla další způsoby, jak svému jižnímu sousedovi za obchodní válku zkomplikovat život. Jaké způsoby to jsou, to se dozvíte za chvilku z večerního Radiožurnálu. Zůstaňte s námi, přejeme vám pěkný zbytek dne a hezký poslech.
5: Večerní Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Spojené státy jsou sice pro Kanadu největším obchodním partnerem, ale Kanada má hned několik pák, kterými se americké obchodní válce může bránit. Kanadská vláda mění taktiku a přestává Washingtonu nabízet výhodný přístup ke svým zásobám kritických nerostů. Ty ale Spojené státy potřebují. Jestli to může vést k usmíření obou zemí, to už probereme s americkou zpravodajkou Radiožurnálu Janou Ciglerovou. Dobrý den.
1: Pěkný den.
0: Jak přesně teď Kanada mění svůj přístup vůči Spojeným státům?
1: Kanada přestala nabízet vstřícnost a přechází do otevřené odvety. Premiér Carney od zítřejších 6 hodin ráno českého času zavádí odvetná cla, ta zasáhnou americkou ocel, mlékárenské výrobky, elektroniku, zemědělské stroje, papír. Přestává nabízet přístup, a to je klíčové, ke kritickým nerostům. Místo toho, aby je Kanada vyvážela do Spojených států, tak začínají hledat odbyt jinde, mimo jiné třeba v Asii, a čím dál více navazují obchodní vztahy s jinými zeměmi, právě proto, aby Kanada nebyla na Spojených státech tak závislá. A ještě ta opatření, která dělají, tak oni je míří hlavně na státy, které zvolili Donalda Trumpa, na ty americké státy, aby jim tamnějším voličům ukázali přímé důsledky rozhodování jejich prezidenta na jejich vlastní kůži.
0: Spojené státy jsou pro Kanadu největším obchodním partnerem, mají tedy vyjednávací výhodu. V čem má zase navrch Kanada?
1: Ministr financí Scott Bessent americký to shrnul slovy, že Kanada vlastně má 13% toho, co mají Spojené státy, takže ten nepoměr je opravdu velký. Nicméně 80% vývozu elektřiny míří do Spojených států z Kanady. Kanada zásobuje 5 příhraničních států, jeden z nich Maine, tak tam vlastně kanadská elektřina tvoří 65% jejich spotřeby. A platí Štěpáne, to, že ten obchod je vždycky oboustranný, že jeden dostává, druhý vydělává. Takže když pro polovinu amerických států je Kanada hlavním odběratelem a pro 45 z 50, naprostou většinu, patří mezi 3 hlavní odběratele, tak když takhle významný obchodní partner přestane nebo omezí odebírání vašeho zboží, tak to prostě pocítíte. A Kanaděné už předvedli, že bojkotovat americké zboží umějí, ať už s alkoholem, který přestali odebírat, nebo i třeba s turistikou a přestali ve velkém jezdit na ty obvyklé jižanské americké destinace. A je to znát.
0: Americká zpravodajka Radiožurnálu Jana Ciglerová ve večerním vysílání. Díky.
1: Pěkný den.

Téměř 15 tisíc odehraných představení v 59 sezónách. To je bilance divadla Járy Cimrmana. Slavný soubor právě v těchto chvílích začíná svou jubilejní 60. sezónu, a to představením Záskok v Hradci Králové. V Klicperově divadle je taky náš reportér, kterému dáme slovo za chvilku.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Překážka na D1 za Jeníkovem. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy kus za exitem Větrný Jeníkov připomínáme nebezpečnou překážku na 98. kilometru. Vpravo ve stoupacím pruhu stojí nepojízdný kamion. Není označený, je to v táhlé levotočivé zatáčce. Nákladní vozidla náhle vybočují do středního pruhu. D1 směr Praha 98. kilometr. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách půl.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Když před 60 lety zakládali divadlo, brali to jako povyražení a nikdo mu nepřisuzoval dlouhou budoucnost. Dnes divadlo Járy Cimrmana vstupuje do 60. sezóny. Před chvílí ji herci zahájili legendární hrou Záskok. Nehrají ji na domovské scéně, ale jak je u Cimrmanů zvykem, na zájezdě. V Klicperově divadle v Hradci Králové je i Tomáš Maleček z kulturní redakce. Dobrý večer.
3: Krásný večer.
2: Už to představení začalo a je, jak je u Cimrmanů zvykem, vyprodáno plno.
3: Ano, nabitý sál Klicperova divadla už za chvíli uslyší tu slavnou větu Zdeňka Svěráka, respektive jím stvárňované postavy Karla Infelda Prácheňského, který se zeptá, je to prodaný? Ano, je. Představení začalo tradičním úvodním seminářem. Teď zrovna před chvílí se divadlo ponořilo do naprosté tmy, neboť součástí toho úvodního semináře je i scénka Tma jako v pytli, předchůdkyně rozhlasové hry. Dnešní představení má v historii souboru pořadové číslo 14917. Právě tolik večerů už Cimrmani od roku 67 na jevišti strávili. Jinak se ale ten dnešní večer vlastně neliší od jiných repríz Záskoku. V hlavních rolích diváci uvidí kromě Zdeňka Svěráka a Miloně Čepelky třeba Miroslava Táborského nebo Marka Šimona.
2: Už včera se herci sešli v domovském divadle na zahajovací schůzi. Jaké novinky v jubilejní sezóně chystají?
3: No, ona řada těch novinek je vynucených okolnostmi. Herci stárnou a bohužel v závěru minulé sezóny soubor zastihl náhlý odchod Jana Hraběty, který s Cimrmany vystupoval od konce 70. let, a tak je třeba hledat náhrady. Divadlo tak opráší akci Synové pomáhají otcům, která před 15 lety do souboru přivedla dva syny, Vojtu Kotka a Josefa Čepelku. Teď se k ním přidá syn dlouholetého člena Genadie Rumleny Lukáš. V nové roli uvidíme profesionální posilu souboru Ondřeje Vetchého. Ten po Janu Hrabětovi nastuduje praoce Čecha ve hře České nebe. Premiéru bude mít 15. září. No a ještě o něco dřív čeká Miroslava Táborského odehrát poprvé Hraběte Cepelína, postavu ze třetí nejstarší komedie souboru Hospoda na Mítince. Toho přebírá po Miloni Čepelkovi, který se rozhodl po 57 letech s touto ikonickou rolí rozloučit.
2: U oslav 60. sezony bude i radiožurnál. Společně s divadlem a mikroregionem Tanvaldsko chystáme na 27. září oslavy v Příchovicích v areálu u Čápa. Tak pojďme připomenout, co tam návštěvníky čeká.
3: Ano, předešlu, že 27. září může do Příchovic nad Tanvaldem přijet kdokoliv. Ta akce je volně přístupná. Začínáme v 10 dopoledne a do 14 budeme vysílat živě, a to například besedu se všemi členy souboru. Další z hodin pak bude patřit už dvakrát zmíněnému Miloni Čepelkovi, který 23. září oslaví 90. Ten program bude ale pokračovat až do 20 hodin, do večera. Čeká vás například beseda s Cimrmaniaky, což jsou lidé, kteří se rozhodli největšímu českému géniovi zasvětit život. A to tak, že buď po něm pojmenovávají nějaká místa, anebo třeba tak, že chodí hodně často na představení souboru. Na závěr upozornění, 27. září u Čápa vyhlásíme taky nejoblíbenější postavu z cimrmanovských her. Vybírat ji můžete na serveru iRozhlas. No, zatím je ve vedení Vavroch, který mimochodem už za chvíli ovládne jeviště Klicperova divadla. A snad mu nebudou aplaudovat jen ti vpravo, ale i ti vlevo.
2: Tomáš Maleček z kulturní redakce Radiožurnálu. Naslyšenou.
3: Díky, naslyšenou.

0: nás přijít.
1: V září vás zveme do Galerie Vinohradská 12 na výstavu fotografií s názvem Hlasy a naděje autora Pavla Němečka. Za svoje práce získal cenu Radiožurnálu v rámci soutěže Czech Press Photo. Přináší reportáže z míst válečných konfliktů. Zachycuje boji zmítanou Sýrii i atmosféru istanbulských demonstrací. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
2: 19 hodin 30 minut. Kateřina Causerisová a přehled zpráv.
3: Stovky žadatelů čekají na peníze od státu za újmy kvůli stíženému hospodaření. Peníze na letošní rok jsou vyčerpané, kompenzace dostávají za omezení v chráněných oblastech. Ta zahrnují třeba zákazy těžby v lesích, ale i náhrady za opatření proti vlkům. Stát letos na kompenzacích vyplatil přes 400 milionů korun. Dalších 200 žadatelů ale na peníze čeká. Zahraniční obchod Česka skončil v červenci ve schodku 8,5 miliardy korun. Meziročně se tak deficit prohloubil o 5 miliard. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Dovoz rostl rychleji než vývoz. Bilanci zhoršil hlavně vyšší dovoz počítačů, elektroniky, ropy a zemního plynu. Nepál dnes drží den smutku za oběti povodně z 26. srpna, která se přehnala oblastí na hranici s Čínou. Na vládních úřadech jsou vlajky spuštěné na půl žerdi a příbuzní provádějí smuteční rituály za své blízké. Píše to agentura AP. Při povodni zemřelo v Nepálu a Tibetu více než 1380 lidí a dalších 5,5 tisíce dál pohřešují. Pardubické dostihové závodiště otevřelo nové kolbiště. Areál téměř za 51,5 milionu korun patří k největším v Česku a využívá moderní technologie, včetně zavlažování pod povrchem. V budoucnu by měl sloužit i pro významné parkourové závody. Letos ho ale čeká pouze zkušební provoz.
4: Sport.
3: České basketbalistky čeká na mistrovství světa po dvou porážkách poslední skupinový zápas. Už bez šance na postup do play-off nastoupí za hodinu a čtvrt v Berlíně proti Američankám. Ty obhajují titul. Radiožurnál odvysílá živé vstupy. Podrobněji uslyšíte o utkání českých basketbalistek na Radiožurnálu Sport.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Na D1 překážka za Jeníkovem a kolona před Brnem. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy kus za sjezdem na Větrný Jeníkov opatrně v táhlé levotočivé zatáčce na 98. kilometru. Vpravo ve stoupacím pruhu stojí porouchaný kamion. Bez označení nákladní vozidla vybočují do středního pruhu. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Vyškova ještě zůstává kolona kamionu v pravém pruhu, místy už roztrhaná od Holubic od exitu 210 sune se do zúžení u D2. Právě na dálnici D2 z Bratislavy na Brno pozorně za Podivínem na kilometru 35,5 nepřehledněte odstavený kamion. Na silnici 57 z Valašských Klobouk do Valašského Meziříčí na průjezdu v Setínem obezřetně za hlavním sjezdem do města nad Šilem se po vážné nehodě dvou osobních aut projíždí kyvadlově. Vznikají ještě chvílemi kratší kolony. A na silnici 101 v Kralupech nad Vltavou směrem z přílep na Veltrusy vzniká kolona od kruhového objezdu u Peny. Za řekou srazilo auto chodce, záchranáři na místě, provoz slábne, mělo by se to rozjíždět. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme jasno až polojasno, teploty 29 až 32 stupňů, na severu a západě 26 až 29 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte večerní Radiožurnál s Jiřím Šteflem.
2: Večer v čase do 20. hodiny si připomeneme zpěváka a textaře Richarda Tesaříka. Spoluzakladatel skupiny Jojo Band zemřel včera, bylo mu 80 let. Rozhovor z května 2013 vznikl v rámci moderátorského maratonu 90 statečných, který připomínal 90 let rozhlasového vysílání. S Richardem Tesaříkem mluvil moderátor Jan Pokorný.
6: Tím dalším hostem je zpěvák, textař Richard Tesařík. Richarde, rád tě po čase vidím.
7: Já tebe taky, samozřejmě, naživo takhle.
6: Naživo takhle. Ano. Jak se máš?
7: Já docela v pohodě, já si nemůžu stěžovat.
6: Když zavzpomínáš v paměti, co si vybavíš, když se ti řekne rozhlas, jaké vysílání hrálo u vás tenkrát doma v Dejvicích?
7: Hele, já ti to řeknu. Za prvé mikroforum, nebo respektive ještě před mikroforem Svobodná Evropa, takový, když to přestali rušit, rušili jen zprávy, tak Ludodvorský z New Yorku a podobný, že jo? No a potom v zápětí mikrofonu, ještě, ale pozor, ještě předtím pohádky, když, který jsi... O ptáku, inu, pták, modrák, to bylo pomalý pan Kovářík, pták, modrák, odletěl, že jo? Tak pohádky samozřejmě odpoledne a některé rozhlasové hry a pak k nepřečkání vážná hudba, to mě tenkrát nebralo.
6: To ale... říkáš ty jako muzikant, k
7: nepřečkání. No, to bylo, jsem byl kluk, dítě, že jo, a teď tam začal... Teď to v poledne, teď to bylo takový vážný, jako já jsem doma sám, že jsem byl nemocný, tak to bylo...
6: Tak jsi to mohl vypnout.
7: To bylo, no to jsem to vypnul, nebo jsem hladil jsem, hledal jsem.
6: Dobře, ladil jsem, hledal jsi, projel jsi ty kmitočty, zřejmě na tehdejších středních vlnách.
7: No, určitě.
6: Zastavil jsi se u té frekvence toho tehdy populárního Rádia Luxemburg?
7: Někdy? Hele, samozřejmě, ale to až tak ve 14, ve 13, 14, 15 a večer, přes den to moc nehrálo. A čím později, noci, tím lepší příjem. Večera to tak jako unikalo, tak samozřejmě předtím byla ještě nealkoholická vinárna u Pavouka.
6: Tak to je samozřejmě další legendární program Českého rozhlasu.
7: No, ale úžasný, úžasný, když moje matka říká, Ježíš, to je Zdeněk Svěrák, ten se mnou chodil do kruhu na Vysokou.
6: Vinárna u Pavouka, vidíš, to jsme úplně zapomněli, to bylo úžasné,
7: no.
6: kdy se poprvé vlastně objevil takový úžasný, ten žánr no. mystifikace.
7: No naprostý, že jo, Armstrong tam zpívala. No.
6: A kde jsi čerpal nějaké hudební, neřeknu vzory, ale muziku, která tě formovala, to jsi kupoval na deskách, anebo jsi to taky naladil na nějaké stanici?
7: Samozřejmě to byl ten Luxemburg, jako Luxemburg, nebo upřímně řečeno i tenkrát to Mikrofórum, kde vysílal Jirka Černý Houpačku, že jo, to bylo v 60. letech a i Karel Gott, který posílal fonu poštu, říkal, a teď vám posílám fantastického zpěváka, který se jmenuje James Brown a jeho Man's World a teď bylo
6: Tak já jsem na začátku udělal chybu, protože jsem představil Richarda Tesa říká jako textaře, zpěváka a zapomněl jsem ještě na jeho podstatnou roli imitátora.
7: Ne, tak Karla go to umí, každý to umíš i ty, ne? Já bych se...
6: Tak, Richarde,
7: no tak vidíš, no.
6: To jsi řekl.
7: Správně.
6: Teď posloucháš rádio?
7: Nebo už poslouchám rádio. Hele, já řeknu, a to není podlejzavost, v autě mám naladěný Radiožurnál, upřímně řečeno, a to hlavně kvůli zprávám, kvůli keci. Já jsem vždycky poslouchal radši keci, než v rádiu, třeba hry, než hudbu. Jo. No, hudbu no. Taky to, ale teď radši teda takový ty aktuality a zprávy. A to,
6: tak, my nabízíme to takové drobnosti, jako že si můžeš třeba některé ty hry stáhnout na internet, nebo se poslechnout.
7: Jasně, ty bývalý, jako co bývalý vždycky. A nyní v zahradě u někoho, že jo, vždycky to bylo ten výpravič, jak to řekl.
6: Ano. Takže tam si čerpal inspiraci, tedy, to si říkal, z Mikrofóra,
7: jasně,
6: z toho Luxemburku.
7: No, jasně. A tak jak všeobecně, co se dalo pochytat.
6: A že tedy v tvém hudebním citu nebo v tvém hudebním srdci nakonec zakotvil spíš ten soul,
7: ten černošský. Hele, to nevím, čím to je, ale ono to má několik
6: takových... To bude tím hlasem taky trochu.
7: No, možná. Ale děda měl, nebo otec měl několik desek doma Louis Armstronga, to se nám hrozně líbilo, a pak nějaký studenty pokrokoví, kteří spěli spirituálně, spěli dobře, jako naštěstí. Oni byli sice pokrokoví, ale spěli tam kontrolej, down my burden, down by the riverside, jo, tak. A to se nám s bráchou hrozně líbilo, jako jo, to je dobrý. A tak to jsme začali tak jako, že tudy, a pak jsem viděl film Jazzová revue, kde byl Gene McDaniels, že jo, a zkouřil, dal si šluka, zpěl na and then I feel you, I think by, tak kvůli tomu jsem dokonce jsem začal kouřit. A už jsem se přestal. No ne, nejenom kvůli tomu, ale...
6: Takový sportovec byl ten Richard Tesla.
7: No, ale já jsem až ve 20, rozumíš to, až ve 20, do té doby jsem... A pak jsem to zase nechal, naštěstí, no.
6: A vy jste si s bratrem nějak upravovali ty hlasy, nějak jste si je školili, abyste měli takhle syrové, trochu nakřáplé?
7: To ne, nám se to líbilo takhle zpívat a šlo nám to nějakým způsobem, že jo. Pak jsme si teda koupili magneťák, kvůli tomu nahrávali jsme se, zpívali jsme a nadávali jsme si navzájem. To jsme si nadávali celý život. Tam zpívali blbě, tam to je. Tam jsme zjistili, že je potřeba upravit intonaci pořádně, že jo, ale v zásadě ty hlasy asi jsme tak nějaký do jistý míry měli, no. Pak se vyspíváš, ono když zpíváš furt, tak potom nějak
6: Vy jste s bratrem Vladimírem žili ve čtvrti Hans Paulka, kde shodou
7: v Davicích.
6: Ale tam shodou okolností poblíž žili další takovýhle týpci, jako Ivan jste Hlas, byli, Ivan Ondřejma,
7: i Petar Introvič. To zrovna to, mimochodem, a jiný, jako ono, ale to nevím, to bylo zrovna takový období, nebo náhoda, shodou okolností.
6: A shodou a genius locí hospody na Píska.
7: Tak ano, takzvaný houtyš, čili hospoda u Tyšerů, kde čepoval pivo pan Šmíde, který jsme říkali bosá hlava, a jeho manželka nuté břichou přeměla po operaci, víš, co znáš tu mladickou cynismus mladický, ona byla po nějakým operaci břicha, jak jsme říkali nutý břicho, že jo, takový ty cynický keci, no.
6: A kdy a s kým jste poprvé vystoupili veřejně? To bylo Vladimír a Ondřej Hejma?
7: Hejma a ještě nějaký Julius Novotný, Kuzma junior, ten dělal taky kulisáka, teda my jsme v té době dělali kulisáky, kromě Hejma, ne, Hejma, ten to byl, to je graduovaný člověk a my jsme nebyli graduovaní, že jo, tak jsme dělali kulisáky a tak zajímavé, a jmenovali tenkrát, dokonce jsme ještě nemenovali se Jojo Band ani, my jsme byli dokonce kvintet, to s námi zpěl dokonce i Lubor Šonka, známý pianista, zpěl bas s námi. A Jindra Malík přišel po Novotným Kuzmovi, který to, tak přišel potom Jindra Malík a ten taky dělal kulisáka, ten vlastně je složitý, nějakou, měli společného holku s bráchou, nějaká ta holka povídá, ale já znám kluka, nebylo by tam místo. Znáš, to je to, tak všichni se známe navzájem tak nějak.
6: Ne, mě to baví, že mi připomínáš tyhle okamžiky, protože já si vnitřně připadám jako takový samozvaný životopis si o bandu a vašich hudebních kroků, protože jedna z mých prvních malých desek byla ta vaše, tam bylo Ačko Horký vzduch a písek.
7: No jasně, a druhý Tik Tak Hugo byl z druhé strany, to byl Hugo z Hans Paulky, kytarista.
6: Ale Horký vzduch a písek, já si myslím, že předběhl dobu.
7: Jasně, a to bylo dokonce, to je písnička z takového celého pořadu, která se má Eman Ventil a Ventil Brothers, že jo, to hráli a byla to popisování cesty Petra Introviče do Bulharska, kde se pokusil přes Maďarsko emigrovat do Spojených států marně. Jeho manželce se to povedlo, ale jemu ne, ten si odseděl, já nevím, kolik měsíců ve vyšetřovací vazbě, a když ho pouštěli z vazby, tak mu vzali dřeváky, otevřeli a tam měl 3000 marek. To tak si je nechali, tak ho odsoudili k tomu, co si odseděl Petara tenkrát. Tak no a to byla celá ta jeho anabáze, takže Horký vzduch a písek vlastně jsou bulharský prázdniny, jako když se z písku zvedám, džínsy marně hledám, že jo, to byla poenta té písně.
6: No a pak, jak šel čas, tak vznikl Jojo Band, hvězdná kapela 90. let zejména.
7: To jsem
6: i když my citlivější jsme pochopili vaši hvězdnost už vlastně v polovině 80. let a v tehdejším dobrém jitru na Praze jsme velice často hráli vaše písničky.
7: Máš pravdu, Honzo, ano.
6: A pak, když vzniklo vaše nejlepší album, nebo ten nejprodávanější, nejúspěšnější album Rybitví, tak já mám radost, pamatuješ tenkrát, jste to přijeli v Malostranské besedě a ty si na mě koukal a říkal si, pojď za kmotra.
7: Vidíš, a už je to
6: tak
7: dávno.
6: Tak to mě, už je to dávno,
7: tam se mě ptal Zbyněk Knobloch, prosím tě, a proč
6: Zbyněk Knobloch,
7: no jasně, Pičín Kozomín, Zitka, proč skvěle složená kytka, a ty jsi tomu řekl, tak jsi představ, že to je skvěle složená jitka. To si ani nepamatuješ, možná, to byly tvoje slova.
6: To byla nějaká asociace, na kterou člověk
7: dobrá,
6: rychle zapomněl.
7: Ty
6: máš fenomenální paměť, Richard.
7: Na něco, jo, na takovýhle voloviny,
6: ano. A na texty asi.
7: Na některý.
6: No a Jojo Band potom zase, jak šel čas a jak se vám stala v rodině ta událost, že Vladimír už není mezi námi, tak ty jsi se začal zejména věnovat muzikálům. Tak...
7: No to už jsme s bráchou vlastně naskočili na muzikálu, Hromníky a pak Angelony a Badalony, jak se jmenují, Kardinálové a Vrahy, Krysaři a tak. Už jsme potom hráli trošku, ale samozřejmě jsme hráli s kapelou furt. No a potom já, když už brácha se zabil, což je 10 let mimochodem, teď to bude 10 let, 9. června zemřel, takže od té doby, no to už je to utíká to. A tak hraje sám.
6: A Jojo Band se občas sejde?
7: No ne, občas, my hrajeme poměrně hodně. My uděláme takové 60-70 koncertů do roka.
6: A koho tam máte, tak si tam ty,
7: hele,
6: Bobby Kuba?
7: Jasně, Jirka Šíma, Mirek Linhardt, Pavel Razím na bicí, nějaký Venca Novotný na baskytaru, ten je tam tak 7 let teďka, ten hrával kdysi s Jirkou Šímou v takový reggae kapele. A pak nějaký Honza Šatra na pozon, ten už u nás hraje taky poměrně dlouho, já nevím, taky 7-8. Je nás vlastně v zásadě stejně jak nás bylo, když to, ale máme 3 dechy. Měli jsme jenom 2 dechy, máme 3 dechy. No a tam se střídá Honza Šatra s Filipem Jiskrem nějakým a když nemůže Míra Inhart, tak hraje Lukáš Pelikán, mladý kytarista, vynikající, skvělej, no.
6: Poslyš, Richarde, a skládáte pořád i nové písničky, anebo stejně to publikum si od vás nakonec vyžádá?
7: Jasně, samozřejmě jako, potom nakonec ta půl hodinka, těch 40 minut hitů, který začíná s Rabem a končí, jedem do Afriky a tak jako to vyžadujou. Ale samozřejmě děláme nové věci, jsme udělali, tak uvidíme, jak to ještě, jak s tím na trh právě přemýšlíme, no.
6: Teď je ta doba, jak s tím na trh?
7: Nevím, jestli je ta doba, právě přemýšlíme, jak s tím na trh teď, nebo jestli počkat ještě chvíli. A, teď možná.
6: Až půjdeš teď, jsou kolik, 14 hodin 45 minut, tak to je ideální čas, teď s ním na trh.
7: Jasně.
6: By se dalo otextovat, dobrá, no, dobrý slogan,
7: to
6: teď
7: to
6: s ním na trh.
7: To je dobrý, no. A teď tak s tím na trh, akorát trh se blbě zpívá.
6: Tak nemůžeš tam dát nějaký
7: krk, dlouhý. Trh, prst a tyhle ty slova, to je takový jako to.
6: Když nehraješ, nespíváš, tak co děláš?
7: Když nehrajem a nespívám, tak vařím.
6: Tak, pojďme. Co jsi vařil dneska, chlapče?
7: Dneska jsem si udělal takovou polopaeju, jsem si vytvořil, tak, protože jsme doma s manželkou, tak samozřejmě dal jsem tam jenom krevety. Kuřecím vývarem jsem to zalil a podobně, hrášek a paprika, tyhle ty věci, že jo, rýže. Nemám šafrán, tak jsem použil kurkumu na to obarvení, dochucení, no a krevety. Mořské plody, tak pro dva to je moc. A moje žena moc ty chobotnice a to nejí, tak příště pozvu někoho jiného na to.
6: Děkuju za pozvání.
7: Správně.
6: A tuhle vášeň nebo tuhle zálibu si sobě objevil kdy?
7: No,
6: od malička?
7: No, od malička nemůžu říct, že od malička, že bych jako kuchtěl, ale zajímalo, chutnalo mi vždycky nějaký některé jídla. Já jsem koukal, děda byl pekař a výborně vařil, že jo, tak jsem se od něj naučil třeba zelí na sladko kyselo, takovýhle opičárny. A první věc jsem uvařil, byly líni, který jsem nachytal, když mi bylo asi 10 let. A byli jsme uděli na prázdninách.
6: Já jsem tě ještě představit jako rybáře.
7: No, chodím na ryby. No to je jedno. A líny, tady jsem nachytal, že jo, takovým rybníčku, a teď to bralo, tak jsem to samozřejmě nemohl od té vody odejít, že jo, a už se stmívalo, už byla tma, teď jsem nesl to v tom kýblu domů a děda byl celý podělaný úplně hrůzou, kde jsem, že jo, tam jsem utopil, tam byly lesy a všechno. A když mě viděl, tak mě samou radostí přetáhl párkrát prutem. Tak já jsem se urazil a druhý den jsem si udělal
6: strašně
7: ty líny.
6: No,
7: v deseti letech jsem si udělal ty líny, tak jak jsem si myslel, že se dělají na másle, na kmíně, osmažil jsem je na pánvi a sežral jsem je sám. Nikomu jsem nedal, akorát bráchovi trochu.
6: A chutnali.
7: Byli dobrý, chutnalo to. Tak to bylo první, co jsem kdysi uvařil, kdy uvařil v těch 10 letech nějaký takovýhle jídlo.
6: Tak to je solidní začátek.
7: No, poměrně. Pak jsem dělal takový, znáš to, takový ty muzikantský špagety různě a tak, takový ty rychlý omáčky. Ale nic mě nenutilo k tomu vařit, protože jsme měli jiný zájmy, že jo. Nebyl čas vařit.
6: To jídlo se muselo kousat.
7: Přesně tak. A trvalo to, než to uvařil, tak to trvalo nějakou dobu, jo. A mezi tím se stačilo plno jiných věcí, jo. Tam jako naučit se na něco, nebo zbalit holku, nebo já nevím, cokoliv jiného, než vařit. No a tak potom, v pozdějším věku, když jsem se oženil, tak jsem začal. Potom začal vařit a to mě začalo bavit.
6: To znamená, že i systematicky, že jsi si kupoval kuchařské knihy?
7: Ano. Potom jsem samozřejmě kuchařské knihy. Já jsem dokonce dostal jednu nějakou první takovou čínskou a tak jsem podle toho zkusil, protože my jsme chodili, když jsem dělal kulisáky, tak jsme si objednali tady ve Vodiškoví tenkrát tu čínskou restauraci, že jo, tam jsme utratili všechny prachy a pak jsme měli
6: hlad.
7: To jsem
6: se chtěl zeptat, platem kulisáka i tenkrát do Číny ve Vodičkoví.
7: No jasně, tam jsme si pochutnali a pak jsme chodili do Koruny na knedlíky s omáčkou, že jo. Knedlíky z 8 byly za 3,50.
6: Která kuchyně tě nejvíc baví? Teď nemyslím, jestli tvoje nebo cizí, ale
7: mě baví všechny a musím na to mít náhled. Baví mi italská samozřejmě, protože je taková rychlá, lehká, špagety, všechny ty těstoviny, které si dělám sám. nebo ale pak zase na takovýto složitý vaření mi baví francouzská, znamená, že to blem sám dva dny a je to vymakaný, no jasně, tam musíš mít čas, a to já teď mám trošku, no a baví mě i samozřejmě asijský kuchyně, takový ty alá Čína, že jo, jak se tomu říká, ale to je většinou kantonská kuchyně, to, co tak znám. Znám z toho a česká kuchyň samozřejmě svíčková a takovýhle potom zvěřina mě baví. Zvěřina je úžasná, nebo i ryby, no. To je
6: co z té francouzské kuchyně je takový tvůj největší hit?
7: Hele, no z francouzské kuchyně mám několik takových rychlých. Côtelet de Paris je takový senzační, nebo zapékány kotlety v zelí v Rňonsku nebo tak, nebo bifteky v Lodníku z Loire, to je dušený, ale to je dušený maso, je hodně cibule a tak, takový ty pomalý nebo různý ragu a je to hodně, to je jako těžko říct, co přímo, já vždycky podle toho, jaký mám maso, že jo, líčka na poburgundsku.
6: Mohli bychom
7: jmenovat, ano, seznamy dělat.
6: Dnes jsem mluvil s jednou kolegyní, která mě prosila, abych se tě zeptal, a já jsem tak trochu pozapomněl tu formulaci, jak hučíš do ženských?
7: Ne, jak se s mým hlasem hučí do ženských?
6: Jak se s tvých hlasem hučí do ženských?
7: Asi docela dobře, protože jsem s tím neměl nikdy problém.
6: Nevíš, co tím sledovala? Myslíš, že má o tebe zájem?
7: Možný to je.
6: Tak jsme ti, Lucie, odpověděli. Na který ten kumštířský úsek svého života vzpomínáš nejradši? Hele, a teď nebilancuji.
7: No, nejasně, jenom tak jako, hele, samozřejmě třeba na ty začátky, jo, na takový to, když jsme poprvé hráli v Lucerně, kdy já jsem vlez na jeviště, a pamatuju si z toho akorát, jak jsem vlez na jeviště, a pak si pamatuju, jak jsme odešli z jeviště a lidi tleskali, řvali a chtěli přídavek. A mezi tím si nepamatuju vůbec nic. Na to se bezvadně spojená, nebo na první
6: tak
7: vystoupení.
6: Tak bezvadně se spojená na něco, na co si nepamatuješ.
7: No, nebo v hotelu Grand, kde jsme ve Slaným, kde bylo první vystoupení naše, hned jsme měli sukces a to je takový, že předtím tam přijedeš, že teď nikdo nezná, víš. Jako, a ty tam byli ty kluci jazzmeni o něco starší, nebo stejně takový už opravdu od Jirky Stivína, já nevím po koho. A ne, že ještě jako tam přijel, a my jsme zaspívali, že jo, tam jako to kvarteto tenkrát. A najednou ti všichni říkají, ahoj, nazdar. A všichni tě najednou tak jako berou, že jo, hned tak to je, tam zase spíhá, opravdu na to se vzpomíná, opravdu senzačně.
6: Domluv si se na začátku píchou, že si vlastně teď jeden z nich, jeden z těch slavných.
7: No jo, tak jo, samozřejmě to bylo příjemný, navíc jsme vyfasovali 50 korun diet, tak jsem si za to dal.
6: Ale úžasný.
7: Ne dvojitej prejt a dvojitej zelý hospodě.
6: Já, jestli si dobře vzpomínám, tak vy jste byli i před kapelou jednou před UB40 ve
7: sportovním. No, tak pozor, na to vzpomínám, to je další, na to vzpomínám. A tam mě došlo, několik takových věcí naprosto zásadních, třeba jako, že musíš mít neustále svýho zvukového inženýra, který ať nemá za tím pultem.
6: Ten zvuk tam nebyl nejslavnější.
7: Ale. No, jasně, ale on tam, že jo, ale že musí jezdit s tebou to je člen kapely vlastně, jo. To je byla jedna věc, jako jo. Tak oni to, ten zvuk byl nejslavnější, protože ty Maďaři, co to zvučili, tak to byli sabotéři a oni to tak měli možná nakázaný, on se tak dělá. Nicméně stejně to dopadlo dobře. A
6: myslíš, že se UB40 báli, ne, aby Jojobet nebyl lepší než...
7: UB40 se vůbec nebáli, to vůbec UB40 nemají společného, to je všechno tam okolo, ta partička, ta další, jako ty UB40 přiletěli rovnou z letiště, to mě na tom fascinovalo další, jako jo.
6: Takže poučení první mít svého zvukaře,
7: jasně, a tím pádem druhé poučení, že není potřeba potom na festival jezdit ráno už a zkoušet a že stačí opravdu, když máš svýho zvukaře tam postavit a on to během první písničky nastaví. To nám předvedli ty UB40, který přišli rovnou, přiletěli, šli do hotelu, tam si umyli ruce a obličeje, možná ještě něco jiného a rovnou vlezli na to jeviště bez jakéhokoliv zkoušení. To se mě hrozně líbilo a to děláme teďka taky. A je to v pohodě, protože to je jenom tím, že opravdu...
6: Vy na koncerty létáte?
7: No, taky tak občas taky létáme, ale
6: máme
7: pocit, že létáme. No a navíc taková, tam jsem měl hrozně, to jsem měl strach, ty jsem si říkal, teď oni na nás budou řovat, ty do prdele, že jo, takový ty, jako jak jsem vždycky řoval před kapely, tak to se nestalo. Naopak ty lidi tleskali a bylo to v pohodě a byl vlastně sukces, že jo, tak to bylo jako dobrý a tak to byl zážitek. To pak další zážitek samozřejmě potom v 90. roce, kdy jsme vyjeli do Dánska na nějaký festival a tam jsme zjistili, jak ta technika vlastně pracuje, že to není unavený zvukař s pájkou, který se potácí po jevišti, jak to popisoval Frantaček docela trefně, že to je prostě tým, který pracuje a má, jo, takže, a to už je taky teď, už to naštěstí taky tady funguje taky tak.
6: Se to zprofesionalizovalo.
7: No,
6: že si třeba i tyhle profese vážejí, té profese?
7: Já myslím, že většina už jo, to je už to je to pro ně takový, protože do toho dal jednak hodně peněz a musí to umět nějak. Už to není takové, jako že si Franta koupil 4 bedny a dělal zvukaře, že jo, protože nevěděl co jiného.
6: Muzikantský život nebývá úplně jednoduchý, když je kapele dlouho pohromadě. Museli jste někoho vyhodit třeba?
7: No, rozešel jsem se s Petrem Pavlíkem, který mě oznámil, jsme měli, já nevím, asi 10 koncertů mít a on mi oznámil, že jde hrát na loď. Ale na nějakou, jako já to chápu, dobrý, a já pám, máš záskok. A ona mě koukala, já pám, tak už se nevracej, že jo. To, měl za týden odjet a nepřivez si záskok, jak se to dělá, tak si přivedu záskok, jo, ne. Tak to jsem opravdu říkal, že už se nevrací.
6: Takže jenom jeden, to je zase docela...
7: No ne, tak samozřejmě to bylo takový ono, jako vyhodit, to bylo takový, že jsem celý zrušil, když si takový ty doprovodný kapel, jak jsem to celý zrušil, že to nemělo cenu a nějak jsme to udělali jinak a pak vzniklo to trio, že jsme byli vlastně trio, takový to mob trio, že jo, tenkrát to pamatuješ,
6: ano,
7: brácho, předtím jsme zrušili všechny kapely, co jsme měli, tak to jako, abych tady jmenoval, tak to nemám.
6: Ne, to nemenuj. Kdo fakticky šéfoval jeho bandu v době jeho největší slávy?
7: Hele, brácha byl jako hudební takovej, jako skládal věci, ale organizační šéf, jak jsem byl vždycky já. Jo,
6: jaký byl brácha muzikant?
7: Brácha byl výborný muzikant, on byl takový pocitový, on byl opravdu černoch, no.
6: Mně přišlo, že při některých těch pasážích, že úplně se tak jakoby vdul do sebe.
7: On byl opravdu černoch. Jemu dokonce, když skákal do výšky, tak Jirka Hřebec, ten tenista, mu říkal, když byli na Rudý hvězdě na vojně, Kongo muzika předzdíval, já nevím, jak ho to napadlo.
6: To je pravda, že bratr nezávisle do výšky dotáhl až
7: na mistra sportu, no. 2.10 skákal, když se skákalo s Trédlem, že jo, ve světě 2.16, 2.18.
6: A teď připomeň, ty svůj největší sportovní úspěch.
7: Já jsem jenom skákal ligu za Slavii, tak to není zas tak moc jako... A pak jsem hrál ještě baseball.
6: A pak se trochu ten sport u vás v rodině dědil na chvíli?
7: No, jasně, tak to byl Štěpán, který běhal 400 metrů. On i ten mladší darebák běhal dobře, ale jemu říkali přespolní atlet. Ten běhal 110 překážek, ani moc netrénoval a běhal velmi pěkně, ale v 19 se na to vykašlal. Jeho zajímala víc právě ta technika hudební a ty bedny a takový. No.
6: Kolik máš dětí?
7: Dva kluky.
6: Dva kluky.
7: Dva muže již, protože tomu bude 35, tomu staršímu, který získal zlato z mistrovství Evropy v hale na 4x400, byl na olympiádě na 400 metrů překážek a tak. No a ten druhý tomu je 28, no tak to už nejsou kluci.
6: To už jsou chlapci.
7: Já už mám vnuky, já mám vnučku a vnuka, no tak při mém věku, že to není nic normálního.
6: Kolik je?
7: 68 už bude letos.
6: To je krásný věk.
7: Jo, jako 60, takový divný číslo, 68.
6: 60, to je takový symbolický pro tebe. Richard Tesařík, host dnešního rádia, kterému říkáme 90 statečných. Když tak přemýšlíš třeba, mluvil jsi o tom, že to rádio posloucháš pořád, a sleduješ, jak ten svět spěje, jak se vyvíjí ta média. Bude tu rádio za 90 let?
7: Nebude určitě. Já si myslím, že nebude.
6: Jak to?
7: No bude, no, tak protože jak to vždycky nějakým bude mít třeba jiný trošku formát nebo něco takového, ale ty aktuality, ty věci, ty, které jdou, tak je to docela příjemné. Já to poslouchám pasivně, pak si samozřejmě na internetu najdu aktivně nějaký zase ty věci, ale to pasivní přijímání v pohodě, jak jedu autem, že jo, poslouchám to zprávy čtejí na Gulda, že jo, podobně. Víš, že díky tobě jsem začal hrát na konga dokonce, abych ti pravdu řekl, protože ty jsi, když tam hrál Imran Zangy, že jo, a pak už nemohl, protože prostě jsme hráli hodně a já jsem měl takový ten oklopat a hrál jsem paličkama na to a ty jsi mi tenkrát řekl, mě stejně tam to pleskání chybí, tak já jsem říkal, Hergot, tak jsem si koupil konga a naučil jsem se na ně. Řekl jsem Imranu, no jasně, to tak jako,
6: kolik protože... Kolik jsi do toho vrazil?
7: No tak konga stojí tak 25 tisíc jeden set,
6: nechceš
7: no.
6: Nechceš to poměrit.
7: Nechci. No a naopak, já jsem to naučil, respektive Imran mi dal pár lekcí, že jo, navíc já jsem viděl, jak on hraje, tak to bylo takový, jako od něj jsem to pochytil prostě, no. Ale ty jsi byl ten spouštěč, jinak bych klidně hrál na ten oktopet, protože bylo pohodlnější.
6: Jasně, nehrající člen kapely Jojo Band. Richarde, jsem rád, že jsi tady zastavil při 90.
7: Ano, tak.
6: Měj se hezky.
7: Ty taky, já.
2: S Richardem Tesaříkem si v roce 2013 povídal v našem vysílání moderátor Jan Pokorný. Slavný český zpěvák a textař, známý hlavně ze skupiny Jojo Band, zemřel včera, bylo mu 80 let. Další rozhovory s Richardem Tesaříkem si můžete poslechnout v bohatém archivu Českého rozhlasu, a to na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Minuta a půl nás teď dělí od 20. hodiny. V Radiožurnálu pro vás chystáme další aktuální zprávy, včetně aktualizace zelené vlny. Přeju dobrý večer.
4: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
0: Macinka sedl na lep aktivistům v přestrojení. Jeho rozhovor se zakuklencem teď řeší ochranná služba policie. Je to groteska nebo vážný problém?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
4: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
4: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
4: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: Akční modely Škoda Classic nyní pořídíte již od 399 900 korun. Při financování chytře navíc získáte předplacený servis standard a prodlouženou záruku na 5 let nebo do 60 000 km zcela zdarma. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Classic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
2: Je 20 hodin. Kateřina Sausidisová a zprávy.
3: Evropská komise pozastavila část dotací pro firmy Agrofertu. Evropská unie poskytne Grónsku 200 milionů eur na rozvoj. České basketbalistky se rozloučí se světovým šampionátem zápasem s obhajkyněmi titulu Američankami. A zítra bude jasno až polojasno, teploty až 32 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Evropská komise dočasně pozastavila proplácení některých dotací firmám z holdingu Agrofert. Informovala o tom mluvčí státního zemědělského intervenčního fondu Eva Češpiva. Celkem jde o dotace ve výši zhruba 77 milionů korun. Komise to zdůvodnila pokračováním prověřování možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Ten v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust. Pozastavení vyplácení dotací má podle Češpivy Evropská komise čas vyhodnotit, jestli tím Babiš skutečně střet zájmu vyřešil.
8: Evropská komise může lhůtu přerušit maximálně na 6 měsíců, případně i po dohodě s Českou republikou prodloužit o další 3. Během této doby bude pokračovat výměna informací mezi českými orgány a komisí.
3: Mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský Radiožurnálu řekl, že je přesvědčený, že holding postupoval podle dotačních pravidel a má na dotace nárok. Koaliční rada jedná o podobě rozpočtu na příští rok. Zástupci hnutí ANO, SPD a motoristů se sešli před hodinou. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO navrhuje, aby stát příští rok hospodařil se schodkem 389 miliard korun. Podle motoristů i SPD je ale takový schodek příliš vysoký. Šéf sněmovny a předseda SPD Tomio Okamura má připravené dvě varianty úspor. Buď škrty ve výši 8 miliard, anebo 25 miliard korun. K části z nich by ale byly nutné změny zákonů, které by mohly platit až příští rok. Evropská unie poskytne Grónsku 200 milionů eur, přepočtu tedy skoro 5 miliard korun, v rámci nového investičního balíčku. Při návštěvě grónského hlavního města Nuku to řekla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Peníze mají směřovat na vzdělání, rybolov a nebo třeba lepší satelitní připojení. Investice mají podle Leyenové vytvořit nové příležitosti pro občany a zajistit větší a silnější přítomnost EU v Grónsku. Pojišťovny v Česku začínají naplno využívat nástroje umělé inteligence. Pomáhají jim jak s výběrem produktů pro své klienty na míru, tak i s likvidací škod. Například Direct pojišťovna do umělé inteligence investuje desítky milionů korun ročně. Umělá inteligence za likvidátory aktuálně řeší asi 2/3 škod na čelních sklech u aut. Podobně je na tom Česká podnikatelská pojišťovna i Kooperativa, říká její mluvčí Milan Káňa.
9: Úplně prvním projektem, ve kterém jsme umělou inteligenci využili, byla likvidace škod na čelních sklech automobilů. V tuto chvíli už u nás jde o no-touch proces, to znamená, že celá pojistná událost proběhne bez kontaktu likvidátora až do výplaty pojistného plnění.
4: Sport.
10: České basketbalistky rozehrají zhruba za 40 minut svůj poslední zápas na mistrovství světa. Po dvou porážkách a bez šance na postup vyzvou na závěr základní skupiny v Berlíně Američanky. V utkání s úřadujícími šampionkami chce česká trenérka Romana Ptáčková dát víc prostoru reprezentantkám, které zatím tolik nehrály.
11: Poslední utkání, které nás čeká, už bude velká únava hráček. Určitě rozložíme síly mezi všech 12. Za prvé i ty, kteří tady jsou, tak si zaslouží dostat chvíli šanci. A za druhé hráčky, které dali do toho takhle obrovský úsilí, tak prostě budou potřebovat nějakým způsobem střídat a pošetřit.
10: A bývalý šéf Formule 1 Bernie Ecclestone byl na několik hodin zatčen na letišti v Lisabonu kvůli držení střelné zbraně. Podle agentury AP u něj portugalská policie našla brokovnici, na kterou neměl povolení.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu. +800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: V noci se ochladí na 15 až 11 stupňů, v údolích naměříme třeba jen kolem 8. A zítra pak čekáme jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů, na severu a západě 26 až 29. Tolik zprávy. Dál pokračuje večerní Radiožurnál a je s vámi Jiří Štefl.
2: A přeju vám dobrý pondělní večer, 6 minut po 20. hodině. Jak už jste slyšeli ve zprávách, tak koaliční rada právě teď jedná o podobě státního rozpočtu. Hned jak budeme vědět nějaké závěry, tak je z našeho vysílání večerního Radiožurnálu uslyšíte. Ty následující minuty v čase do 8:45 ale budou patřit Václavu Havlovi.
12: Večerní Radiožurnál a Jiří Štefl.

0: Tady je vysílání večerního radiožurnálu, za 6 minut bude 8:45. Září v Českém rozhlase patří Václavu Havlovi a jeho nedožitým 90. Speciální záznamy archivní si už teď můžete poslechnout třeba na webu havel.rozhlas.cz. Od prvního vydání dálkového výslechu Václava Havla a Karla Hvížďaly letos uplyne 40 let. Neobvyklý příběh vzniku knihy teď rekonstruuje nová šestidílená série Českého rozhlasu Plus podle scénáře Pavla Kosatíka. Je součástí projektu Slyšet Havel, který odstartoval právě dnes.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
2: Vánoce 1985. Václav Havel

0: textu, říká autor scénáře, historik a spisovatel Pavel Kosatík.
1: Takže s pomocí Viléma Prečana vymysleli takový kanál diplomatický, kdy jim to vozil Wolfgang Scheuer, zástupce západní německé ambasády, ale hlavně Václava Havla napadlo, že se s tím zavře s malým magnetofonem od profesora Janoucha zapůjčeným a že to celý najednou nahraje.
2: Kazety putují tajnými cestami přes hranice.
3: Takže i když tam přišel Pošťák, jsem nebyl doma, on to nechal na rohožce před barákem, na ulici teda, takový malý balíček. Takže taky to mohl někdo vzít.
0: Karel Hvížděla z více než 12 hodin řeči vytvořil první téměř 300-stránkový přepis. Havel ho pak zhruba o polovinu zkrátil, přepsal a rozdělil do 5 částí připomínajících divadelní dějství.
1: To, jak on to nahrál, tak se samozřejmě liší od té knihy. Je to vlastně ještě něco úplně jiného. To bylo fantastický to porovnávat.
0: Doplňuje Pavel Kosatík. Dálkový výslech poprvé vyšel v exilu v listopadu roku 1986. Jeho další nečekaná kapitola ale přišla až během sametové revoluce o 3 roky později. V Československu lidé Havla do té doby znali hlavně jako dramatika, disidenta a také z propagandy komunistického režimu. Dálkový výslech jim najednou nabídl jeho vlastní životní příběh, názory i způsob uvažování.
4: Tady Havel.
0: Šestidílná série Kosatík, rekonstrukce dálkového výslechu, je součástí projektu Slyšet Havla, Alžběta Havlová, Radiožurnál. I could stay awake just to hear.

0: Ve vysílání večerního radiožurnálu skupina Aerosmith zdravíme vás taky na silnice. Na D1 ve směru z Brna do Prahy za sjezdem na Větrný Jeníkov opatrně v táhle levotočivé zatáčce na 98. kilometru. Vpravo ve stoupacím pruhu stojí porouchaný kamion bez označení. Jezděte opatrně, zelená vlna pro vás i na čísle 800 553 553, kde přijímáme vaše dopravní informace. Šťastnou cestu.
1: I když nemám křídla, tak s tebou lítám a v noci přistávám do peřin. Zamotaný ve tvých vlasech usínám, jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: tak všechno mám.
1: Poslechněte si také dnešní díl Vinohradské 12. Dnes jsme se v našem zpravodajském podcastu zaměřili na rozhovor ministra zahraničí Petra Macinky s motoristou se zakukleným aktivistou. Vinohradskou 12 poslouchejte v Radiožurnálu už za čtvrt hodiny.

0: 20 hodin 20 minut. Ukrajinská metropole Kyjev a východní a jižní oblasti Ukrajiny zažívají ruské útoky každý den. Západní část země, která už více než 4 roky odolává ruské agresi, je klidnější. Neznamená to ale, že by se jí válka nedotýkala. Uprchlíci z okupovaných oblastí tam nacházejí útočiště a obyvatelé Lvova a okolí pomáhají těm, kteří brání zemi na východě.
1: Západoukrajinský Lvov vypadá na první pohled jako životem kypící město, pro které je válka někde daleko. Stačí ale z centra zabočit do menší uličky a velký nápis Já Mariupol připomene, že tady se starají o ty, kteří museli uprchnout z tohoto Rusy brutálně obsazeného a zničeného města.
2: Lviv ta oblast ochoplює більше 4000 осіб саме з Маріуполя.
1: Подле Оксани Михайлішинове, манажерки інформаційного центра Я Маріуполь, жиє ян в Львові більше ніж 4000 уприхліку з дříве скоро півмільйонного Маріуполя. Центр зрідила про його обчани міська рада. По цілій Україні їх є 22. Jednou za měsíc si mohou Mariupolané v centrech vyzvednout balík potravin. Kdykoliv si tam mohou přijít pro psychologickou i právní pomoc. Mohou si tam vyprat, nechat spravit oblečení, objednat se k zubaři nebo k holiči.
3: Zlivo napravo převážně.
1: Další příklad toho, jak západ Ukrajiny pomáhá východu, tentokrát bojovníkům, se dá najít v městské knihovně na náměstí Rynek. Vitalij z Doněcké oblasti a dvě ženy ze Lvova tam v bývalé čítárně na dřevěných rámech vyplétají maskovací sítě.
3: Za najavnosti robočích ruk od takou...
1: Když je dost pracovitých rukou, dá se taková 6-metrová síť vyrobit za 3 hodiny. Ve třech lidech tak za 4, odhadl zkušeně Vitalij. Válka je tak doslova hmatatelná i na západě Ukrajiny. I tady, stejně jako v dalších ukrajinských městech, se každý den ráno v 9 hodin veškerý život zastaví. Lidé stuhnou na chodnících jako sochy, auta zastaví na silnicích, tramvaje zapnou výstražná světla. Všichni drží minutu ticha za oběti války. Ze Lvova Pavel Novák, Radiožurnál.

0: host Radiožurnálu.
1: Jak snadné je natočit lež tak, aby vypadala jako pravda? A co se stane s filmařem, který zjistí, že jeho talent může sloužit nejenom umění, ale i propagandě? Scénarista Petr Jarchovský se ve své nové knize Asistent vrací do filmového prostředí 50. let. Proč si vybral právě tohle temné období české kinematografie?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: 20 hodin 30 minut. Kateřina Causerisová a večerní zprávy.
1: Průmyslová výroba v Česku roste už 18. měsíc v řadě. V červenci se podle Českého statistického úřadu zvýšila o 3%. Oproti červnu ale růst zhruba o 1% zpomalil. Zvýšení produkce pozitivně ovlivnila hlavně výroba automobilů a elektřiny. Mírný pokles zaznamenala naopak výroba plastových výrobků anebo chemických látek. Rusko nevylučuje možnost obnovení třístranných jednání o Ukrajině. Podle agentury TASS to řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov po jednáních amerických vyslanců v Moskvě a taky v Kyjevě. Zatím je ale podle něj brzy na to mluvit o termínech a místu. O možnostech ukončení ruské invaze na Ukrajinu o víkendu jednali vyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa. Žádné výsledky americké snahy zatím nepřinesly. A v týdnu se postupně ochladí, předpovídá to Český hydrometeorologický ústav. Ještě zítra naměříme až 32 stupňů. Od středy by měl teploměr ukazovat maximálně kolem 20. Meteorologové taky očekávají, že hlavně ve středu a ve čtvrtek bude pršet. Teploty mírně stoupnou znovu o víkendu. Sport. České basketbalistky čeká za necelých 15 minut poslední zápas základní skupiny mistrovství světa. V Berlíně nastoupí bez šance na postup proti Američankám. Fotbalová Sigma Olomouc rozvázala smlouvu s Jakubem Elblem, který dostal kvůli účasti v korupční aféře zákaz startu na 3 měsíce a taky pokutu 30 tisíc korun.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 do Prahy a překážka na D6 u Nového Strašecí. Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor na odstavená vozidla. Na Zavěrným Jeninkovém na 98. kilometru stojí kamion v pruhu pro pomalá vozidla. Vybočuje se tam v zatáčce. Větší komplikace na D1 do Prahy způsobuje další kamion za odbočkou na Zruč nad Sázavou. Na 55. kilometru dostal defekt a částečně blokuje i pravý pruh. Vybočuje se a tvoří se kratší kolona. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy zvyšte opatrnost u Nového Strašecí. Na kilometru 31,5 pojedete kolem odstaveného kamionu. A ještě silnice 14 z Jablonce nad Nisou do Tanvaldu opatrně mezi Lučany nad Nisou a Smržovkou. V zatáčce havarovalo osobní auto, průjezd je omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů, na severu a západě 26 až 29. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Vinohradskou 12.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
5: Policejní ochranná služba prověřuje okolnosti neobvyklého rozhovoru ministra zahraničí Petra Macinky.
6: V srpnu ho do podcastu pozvala skupina aktivistů, vydávala se ale za někoho jiného.
7: Šéf diplomacie nenechal předem prohlédnout studio, ve kterém dával rozhovor maskovanému muži.
8: V místnosti se přitom nacházely makety zbraní.
9: Macinka teď tvrdí, že se jednalo o provokaci aktivistů, kterou ale odhalil.
4: Macinka sedl na lep aktivistům v přestrojení. Jeho rozhovor se zakuklencem teď řeší ochranná služba policie. Jak vážný je to bezpečnostní a reputační problém? A co na to sám vicepremiér? Probírám s Lukášem Valáškem ze serveru Seznam zprávy CZ.
10: Milí diváci, vážení předplatitelé, vítám vás u prvního dílu série Paupner se ptá.
4: Dnes je pondělí 7. září.
11: Musím teda říct, že takový rozhovor jsem ještě nikdy nedělal.
4: Dobrý den, Lukáši, díky, že jste dorazil po nějaké době k nám do studia Vinohradské 12.
12: Já díky za pozvání.
11: Viděl jsem tady toho pána, tak jsem si říkal, ten je nějaký podezřelý.
4: Věříte Petru Macinkovi, šéfovi české diplomacie, že okamžitě při vstupu do studia k převlečeným aktivistům poznal, že někomu sedl na lep, že to je bouda?
11: Zvědav, protože já jsem pro každou špatnost, jsem zvědav, co na mě vytáhnou, co na mě vyzkouší jako provokaci nebo něco takového a rozhodl jsem se to dohrát do konce.
12: Tak pokud vycházíme z té komunikace, kterou potom ti youtuberi zveřejnili s panem ministrem, ve které on ještě týden poté, co celý ten rozhovor proběhl, tak s tím falešným Pauknerem se snažil komunikovat a vyzvídat, kdy vydá nějakou informaci o ODS, opoziční straně, a přistupoval k němu jako k tomu reálnému Pauknerovi. tak tomu asi úplně věřit nelze, tedy pokud pan ministr neměl nějakou sofistikovanou strategii, kterou ale dodnes při té své obhajobě publiku neobnažil, takže spíš si myslím, že je pravda to, co tvrdí samotní youtubeři, že ještě dlouho poté, co ten rozhovor vznikl, pan ministr nic netušil.
13: Youtubeři navíc zveřejnili teda, vy už jste to sám zmínil, tu komunikaci e-mailovou, ale i tu přes sešifrovanou aplikaci Signál. Z ní vyplývá, že skutečně dopředu si myslel, že jde na rozhovor k anonymnímu publicistovi Pauknerovi. Proč pro něj bylo důležité k někomu takovému jít?
12: Ta tvorba tady tohoto anonymního profilu, který vystupuje jako Thomas Paukner, dlouhodobě konvenuje vládním politikům. Paukner se snaží nějakým způsobem, tak jak on říká, investigativně odhalovat pochybení opozice. V realitě je to spíš vytrhávání nějakých informací z kontextu, skládání do nějakých konspirativních rámců a vládní politici to velmi rádi sdílejí z té komunikace, kterou jsme se mohli dočíst mezi falešným Pauknerem a ministrem Macinkou. Je patrné, že pro něj by asi bylo komfortní, kdyby třeba s Pauknerem navázal nějakou blížší spolupráci a věděl třeba, co Paukner chystá, protože by to samozřejmě při tom politickém zápolení mohlo patřičně využít proti opozici. A je tam ale samozřejmě i druhý vzorec, který u těch vládních politiků vidíme opakovaně, a to je prostě to, že rádi využívají, řekněme, alternativní média k tomu, aby mohli bez nějakých opozičních hlasů a kritických otázek prezentovat to, co chtějí. A Paukner už dneska má relativně zajímavé, relativně velké publikum, které asi pan ministr si vyhodnotil, že zasahuje tu cílovou skupinu, kterou on zasáhnout chce.
13: Navíc on v tom rozhovoru říkal s falešným Pauknerem, že se mu líbí, že Paukner dráždí lidi, kterých on, ministr Macinka, si méně váží, takže to je možná další rozměr do té debaty. Nicméně vy jste mluvil o tom, že zasazuje Paukner určité věci do konspirativních rámců. Na druhou stranu on upozorňuje skutečně na zajímavé věci, leckdy údajně předražené IT zakázky v Praze na nákup nových datacenter nebo kauza nedodaných dronů pro armádu, což je teda případ, který letos v létě policie pak nakonec odložila. Lže potom Paukner?
12: Já myslím, že celý ten modus operandi je poměrně chytrý, promyšlený, efektivní. On často v těch svých konstrukcích uvádí odkazy na nějaké veřejné zdroje, vlastně argumentuje tím, že přece každý si to může dohledat, jenom teda novináři investigativní to z nějakých důvodů nedělají, vlastně naznačuje, že jsme součástí jako spiknutí a že on je tedy ten jediný hlas, který to odhaluje. Reálně, když člověk mnohé z těch jeho kauz blíže zkoumá, tak zjistí, že on sice tam uvádí odkazy na nějaké třeba dokumenty, obchodní rejstřík a tak dále, ale doplňuje to mnohdy určitou omáčkou svých vlastních interpretací a spekulací.
13: Takže to je často cherry picking, že si vybírá prostě podezřelé věci, ale nedodává kontext.
12: Nebo dodává spíš kontext takový, jaký se mu hodí, který už pak ale nedokládá to, co dělá. Tím asi nejklasičtějším příkladem je situace, kdy on přišel s tím, že obnažuje situaci, kdy Dárek pro Putina, iniciativa, která sbírá peníze na podporu ukrajinským obráncům proti ruské agresi, nějakým způsobem vybrala peníze na vrtulník a že ten vrtulník tedy podle toho, co on zjistil, pravděpodobně nebo dost pravděpodobně, jak on to prezentoval, vlastně nikdy nebyl dodán, což vyústilo v trestní oznámení ze strany Dárku pro Putina. Ta poslední informace, která je, že přímo ukrajinská rozvědka, které ten vrtulník směřoval, jasně potvrdila, že ho obdržela. Jo, a on prostě vycházel z řady nějakých informací, skládal ze sebe odkazy na různé zdroje, ale ten výstup prostě nebyl pravdivý.
13: Deník N postupně odkryl, že by za anonymním projektem Thomas Paukner měl být bývalý obchodní zástupce z Prahy David Melín. Ten se proti tomu, co se teď děje, neozval? Kdo to má být?
12: To jméno Davida Melína je určitě jedno z těch, které je možné dostupovat k těm profilům, které fungují a fungovaly. Je to osoba, která minimálně v minulosti se kolem nich pohybovala. Dnes některé ty účty tak jsou spojeny s agenturou Salt and Pepper. A v podstatě tak, jak se to jeví, a myslím si, že je to důležitý kontext pro kohokoliv, kdo by ten profil Pauknera chtěl sledovat a čerpat z něj informace, že to ani tak není investigativní novinářský projekt, jako řekněme nějaká PR-ová nebo marketingová operace, která slouží zájmům konkrétní skupiny. Nevíme, kdo ji financuje, za jakým účelem, jaké sleduje cíle. Takže z mého pohledu je dobré tam opravdu jako být velmi obezřetný při nějakém jako využívání těch textů, které Paukner publikuje.
13: Jakou jistotu máte, že Paukner nejsou ti aktivisti, kteří teď tvrdí, že se za něj jenom převlékli? Když je to anonymní publicista, my nevíme, kdo to přesně je.
12: Tak to by samozřejmě bylo napálení ministra Macingy na druhou, ale tak, jak zatím ty stopy vedou, nebo ty drobečky, tak se nezdá, že by to měli až takhle sofistikovaně promyšlené, nehledě na to, že zrovna tahle skupina.
13: Ona si říká detektivní parta.
12: Přesně tak, a dřív si říkala Mike je pán.
13: Oganesianův gang.
12: A fungovali pod spoustu dalších brandů v průběhu let, já už je nějakou dobu sleduju a nikdy úplně nepočínali si takto sofistikovaně a úplně si nemyslím, že zrovna oni by byli schopni, řekněme, takto řemeslně přesvědčivě vyplodit texty, které produkuje Paukner.
13: Jak dokázali ti to aktivisté Macinku přesvědčit, že jsou tedy falešní Paukner, když budeme následovat tuhle tezi?
12: To je, myslím, na té věci asi nejvíc varující a pro mě je to nejzásadnější věc, kterou já jsem si z celé tady této pro značnou část publika možná žertovné kauzy odnesl, protože jim v podstatě stačilo poslat e-mail z domény pauknermedia.cz na účet Petra Macinky, jeho, řekněme, stranický účet. A Petr Macinka na tento e-mail zareagoval velmi rychle a začal si s Pauknerem dopisovat a domlouvat rozhovor. A to za situace, kdy stačilo v veřejném registru doménovém během 2 minut dohledat, že ta doména pauknermedia.cz patří právě tady lidem spjatým s tou detektivní partou.
13: Nebo těch Pšenák a právě Mike Oganesian.
12: Přesně tak, takže to nebylo nic, co by vyžadovalo nějaké sofistikované vyšetřování a přesto ani ministr Macinka, ani nikdo z jeho okolí si jaksi původce té zprávy neověřil. Jo? A to je pro mě vlastně velmi varující, protože v době, kdy jsme tady v Česku a vůbec v Evropě cílem opakovaných hybridních útoků ze strany Ruska, ale také Číny, a Petr Macinka bezesporu bude patřit mezi primární cíle tady těchto snah. Můžeme připomnout, že ministerstvo zahraničí, které nyní vede, bylo opakovaně cílem hackerských útoků, které už jsou dneska připsány Rusku i Číně. A přesto vlastně ministr Macinka sám nemá ani minimální bezpečnostní povědomí o tom, aby, když už sám není bezpečnostní expert, za což ho nelze vinit, ale aby, když mu přijde takovýto e-mail od někoho, koho nezná, ještě je to jako člověk, který se prohlašuje za někoho, kdo opět není úplně jasně čitelný, tak aby prostě oslovil bezpečnostní aparát ministerstva, minimálně si nechal věřit, že skutečně si dopisuje s někým, koho je možné spojit s tím reálným profilem Paukner.
14: Z pohledu bezpečnosti státu, že ho někdo zabije, je skoro jedno.
13: Nakonec tedy Macinka dorazil za aktivisty v přestrojení za Pauknera. Vojtěch Pšenák tam seděl v kukle, ve studiu umístili například makety zbraní.
14: Ale představ si, že tam někdo na něj namíří pistoli, že by to byl někdo jiný než my, zamkne dveře, namířený pistoli a řekne, tak Petře, volej.
13: To znamená, tak jak vy o tom mluvíte, i s ohledem třeba na to Rusko, na ty hybridní útoky, tak to považujete za vysoce rizikové, že Petr Macinka jako vicepremiér České republiky, jako šéf české diplomacie, jako člen bezpečnostní rady státu, jako muž, ke kterému se dostávají tajné informace a komunikuje se zahraničními partnery Česka, dorazí do studia s jedním mužem své ochranky a že tam provede rozhovor s mužem, který se ještě vydává teda za někoho jiného.
12: Tak když jsem o tom mluvil s některými lidmi z bezpečnostní komunity, tak oni opravdu všichni svorně kroutili hlavou, protože je to vlastně katastrofální selhání celého toho systému, který má ministra, který je zároveň člen bezpečnostní rady vlády, vicepremiér, chránit před útoky. A opět, nešlo o žádný sofistikovaný plán, který by byl založen na nějakém komplikovaném krytí. Oni opravdu šli a řekl bych, že zcela vědomě tou nejjednodušší, nejprostší, nejsnáze odhalitelnou cestou, a přesto se jim povedlo ministra české vlády dostat přesně na to místo, kde potřebovali, v podstatě s nulovou ochranou. To je samo o sobě velmi šokující, hlavně optikou toho, že samozřejmě ministr české vlády v tom dnešním bezpečnostním světě, jak už jsem říkal, může čelit daleko sofistikovanějším útokům, ať už virtuálním nebo i reálným. A tady ho napálila partička youtuberů, když například ten, který si říká Mike Pan, byl opakovaně stíhan policií za věci, které prostě přepískl a které nebyly úplně dobře udělané, ale tady se mu to prostě povedlo.
13: Petr Macinka nicméně říká, a není na tom kus pravdy, že maximálně ohrozil prostě sám sebe.
11: Jestli někdo něco ohrozil, tak možná já sám sebe, ale vidíte, že...
13: Že jestli někdo za to může, tak on, že to prý není jako když generálu Pavlovi ukradli, je to asi 20 let zpátky, notebook, který patřil vojenské rozvědce, nebo jako prý, když Číňané údajně četli Lipavského e-maily, to znamená bývalého ministra zahraničních věcí, špionáž tehdy odhalili tajné služby, loni se o tom psalo.
11: Od 15. prosince loňského roku nosím v kapse toto, což je...
13: V České televizi dokonce Petr Macinka ukázal jakýsi dálkový ovladač, nějaké tlačítko na ochranku, které kdyby prý zmáčkl, tak by to spustilo velké manévry.
11: Mám vám ukázat, co udělá to tlačítko, a to jsem prozradil pouze jeden nástroj, který...
13: Tak není to dostatečná pojistka?
12: Já to chápu jako určitý festival výmluv a bagatelizací, které dneska ministr Macinka se snaží využít k tomu, aby umenšil to své selhání. Říkám, není to ani tak můj názor jako lidí, kteří prostě v té bezpečnostní komunitě jsou zodpovědní za bezpečnost členů vlády. Platí to, že samozřejmě ministr nikdy není jenom sám za sebe, ve chvíli, kdy se stane ministrem, je nositelem pravomocí, je nositelem utajovaných informací, je to člověk, který samozřejmě, pakliže se ocitne v místnosti s mužem se zbraní, tak nebo v tomto případě naštěstí s maketou zbraně, tak samozřejmě ho ten muž může přimět k celé řadě různých věcí. A zároveň jako znovu, jo, je to jenom nějaký scénář, nějaký, berme to jako určitý test, kterým Petr Macinka neprošel, kdy ho byl schopen obalamutit prostě jeden e-mail, který byl poslaný z domény, která byla snadno dohledatelná, že nepatří tomu, za koho se ten člověk vydává. A ptejme se na to, protože to je velmi oblíbená strategie, jo, kdy prostě toho člověka, vysoce postaveného politika, je možné namotat na to, že ho osloví někdo, s kým ho chce hovořit, považuje za důležité s ním komunikovat, a je to člověk pod falešnou identitou, může to být prostě zahraniční zpravodajec, spojený s nějakou cizí mocností, nepřátelskou v České republice. Takže ono to nemuselo být o tom, že by ho lákal někam na nějaký rozhovor, mohlo to být taky o tom, že prostě by ho přiměl k tomu, aby si do počítače nebo mobilního telefonu nainstaloval nějaký software. Jo, já sám jsem nedávno čelil takovému relativně sofistikovanému pokusu mi nakazit počítač právě cílenou zprávou, která mě zvala na nějakou přednášku, a ti lidé chtěli se mnou spojit za pomocí nějakého videosoftwaru, který se nedařilo používat za pomocí prohlížeče, takže se mě snažili dotlačit sérii asi 20 e-mailů k tomu, abych si nainstaloval nějakou aplikaci. Ajťáci potom odhalili, že by mě ovládla celý počítač a zjistila, na čem pracuji, jo? Získala informace z toho počítače. To jsou všechno rizika, kterým samozřejmě ještě možná ve zvýšené podobě než investigativní novinář čelí ministr české vlády. A tady se prostě ukázalo, že on ani v takhle úplně jako nejprostším testu neprošel. A co je, jak už jsem říkal, mnohem horší, je, že to ministerstvo evidentně nemá nastavený systém, se kterým by ten ministr kooperoval a který by ho byl schopen před tady těmito věcmi ochránit.
13: Vy považujete i za problém to, jak jsme se bavili o té e-mailové konverzaci, že pak přešel Petr Macinka do té signálové, do té šifrované komunikace, kde teda podle těch zveřejněných screenshotů sdělil aktivistům, že je chráněná osoba, ale že to nebude nahlašovat.
15: Neudělám to samozřejmě tak, že bych to nahlásil, to byste tam měli manévry, ale jeden člověk tam asi se mnou bude muset být. Obecně jsou ti kluci úplně v pohodě, jen to někteří berou víc vážně a někteří si dají říct, že na tohle ať se úplně vytrou.
12: Aplikace Signál je samozřejmě bezpečný způsob komunikace, takže to, že ji ministr používá optikou toho, že Česko nemá žádnou svoji oficiální komunikační aplikaci tohoto typu, na tom není nic špatného. Nicméně u ministra Macinky se je potřeba na to dívat z té strany, že on vlastně tu komunikaci odklonil na Signál ne proto, že by chtěl s někým zabezpečeně komunikovat, zajistit toho, aby to nebylo vyzrazeno nějaké problematické straně nebo státnímu aktorovi, ale evidentně to byla snaha odklonit tu komunikaci hlavně proto, aby nebyla dohledatelná v oficiální ministerské komunikaci, která je třeba v nějakých zákonných případech dostupná bezpečnostním složkám. Jo? Jinými slovy, byla to další klička, kterou on vlastně obcházel svoji bezpečnost, která je nastavená z dobrých důvodů, tak jak je nastavená.
13: Na druhou stranu ale člověk s ním tam nakonec, jeden ho přivezl a druhý s ním šel do toho studia. Byl tam pár vteřin podle teda těch dostupných záběrů. Ochranku měl.
12: Ochranku měl, otázka je, pakliže by čel nějakému sofistikovanějšímu útoku, jestli ta ochranka by byla schopna zasáhnout. Samozřejmě za normální okolností, pakliže ministr míří na nějaké místo, které je třeba i poměrně možné vnímat jako bezproblémové, bezpečné, třeba rozhovorové studio Seznam zpráv, tak to stejně vyvolává jasně nastavené postupy, kdy to místo se kontroluje předtím, než tam ten člověk míří, sledují se únikové východy, kontroluje se to přesně na přítomnost lidí, kteří by mohli být ozbrojení nebo výbušnin.
13: I do vlastně, Českého rozhlasu chodí politici s ochrankou. Tady to vlastně naše studia jsou považovaná za bezpečná.
12: Přesně tak. A tady to šlo, vlastně jako formalisticky. Jo, je otázka, a to si myslím, že teď bude předmětem prověřování.
13: A už je, ne?
12: Policejní složek, je to tak, které vlastně zjistí, kdo pochybil, jo, jestli to bylo tak, že ochranná služba i příslušníci obešli některé potřebné a pevně nastavené postupy, nechali se prostě ministrem ukecat a sami porušili nějaká pravidla, anebo jestli ta vina je jenom na straně ministra Macinky, je potřeba říct, že chráněná osoba, tak jak je to v Česku nastavené, tak prostě nemůže být donucena s odpovědnými policisty k tomu, aby dělala něco, co nechce. Jo? Takže to taky mohlo být tak, že si to vzal na svoje triko ministr Macinka.
13: Tím taky argumentuje, že přece jenom by se ta policejní ochranka měla přizpůsobit požadavkům té chráněné osoby.
12: To jako z pohledu technicistního tak samozřejmě je, ale bavíme se tady o tom, že pak samozřejmě tu plnou zodpovědnost přejímá ministr Macinka, který, jak jsme to tady probrali, je prostě vysoce zájmová osoba různých nebezpečných skupin, a který neohrožuje jenom sám sebe, ale i stát, pakliže se chová nezodpovědně. A o tom si myslím, že je celá ta nynější kauza. Jo? Nehledě na to, a to je možná potřeba ještě doříct, že ve chvíli, kdy ministr Macinka na to ministerstvo zahraničí nastoupil, tak začala dělat poměrně zásadní změny v tom aparátu toho ministerstva, které vyústily v zánik některých útvarů, odchody některých lidí nebo přesunutí některých lidí do jiných pozic. A jsou to přesně útvary, které se zaměřují na vlivové působení cizí moci. Takže jsou to lidé, kteří asi by panu ministrovi, kdyby se jich zeptal, vysvětlili, že reagovat na e-mail od člověka, kterého nezná z domény, kterou někdo zaregistroval relativně nedávno, a usuzovat z toho identitu toho člověka, aniž by to konzultoval s některými lidmi v tom daném bezpečnostním aparátu ministerstva, je vysoce rizikové nejenom pro něj, ale i pro to samotné ministerstvo nebo i pro ten daný stát.
16: Ministr zahraničí tady věnoval naprosto nulový čas prověření.
17: Člověk, který disponuje tajnými informacemi o NATO, zahraničními informacemi.
16: Problém se sejít s maskovaným člověkem ve sklepě v místnosti bez oken.
17: Přijde vám to normální?
18: Jako, no, nepřijde, no.
17: Tam v té kukle, tam mohl být kdokoliv a jsme v nějaké bezpečnostní situaci.
18: My v koalici máme nějakou, je to jeho rozhodnutí, on má svoje názory.
13: Slyšel jsem celý ten rozhovor, nic zásadního v něm nepadlo, nic tajného Petr Macinka neprozradil. Nebo to není to zásadní?
12: Je evidentní, že ti youtubeři ten rozhovor pak vnímali spíš jako nějakou nutnou formalitu celého toho svého plánu, než že by z ministra Macinky ještě chtěli vytahovat nějaké citlivé informace.
13: No potom, když vypli kamery nebo na oko a zůstala tam ta skrytá, tak se pokusili vytáhnout nějaké
12: informace. Tak říkajíc off record, pak on sdělil nějaké věci, které možná můžou být zajímavé pro ilustraci toho, jak přemýšlí, ale opět nešlo o nic skandálního.
13: Pardon, že vám do toho vstoupím, ale ať to posluchači a posluchačky slyší, mluvil o Andreji Babišovi velmi pozitivně, mluvil o jednom ze svých spolupracovníků, panu Šejnovi, o něm jsme už ve Vinohradské 12 natáčeli, o něm se naopak nevyjadřoval úplně nejhezčí, a potom s domnělým Tomasem Pauknerem řešil, jak by se mohl objevit na jedné z tiskových konferencí Petra Macinky, který kandiduje mimochodem teď v komunálních volbách. Takže ale ve výsledku to není to hlavní.
12: To hlavní je, zase se k tomu vracíme, to, jak vůbec k tomu rozhovoru došlo a že tím ministr Macinka prostě prokázal nefunkčnost systému, který ho má chránit. Respektive to, že jestli ten systém funguje, tak on s ním nespolupracuje.
13: Tím strujcům toho rozhovoru něco hrozí?
12: Zatím si nemyslím, že by něco porušili, že by překročili zákon. Myslím si, že teď mají těžkou hlavu spíše policisté z ochranné služby, kteří jsou prověřovaní.
13: Ano, ano. A může to mít ve výsledku, pokud se teda ukáže, že pochybili, třeba i nějaký dopad na to, jaká pravidla existují pro chráněné osoby a pro jejich ochranku?
12: Ta pravidla nebo zaběhlé postupy jsou podle mě dostatečné, akorát je potřeba je dodržovat. Jo? A samozřejmě jsme tady v situaci, kdy politik je prostě ministr, je prostě volený člověk, který si do značné míry to své chování určuje sám. Ti lidé, kteří na těch úřadech mají tu bezpečnost na starosti, mu nemůžou ty věci diktovat, ale já doufám, že to pan ministr vezme jako určité poučení, že prostě není dobré impulzivně odpovídat na e-maily z neznámých domén a sjednávat si schůzky s lidmi, o kterých si on myslí, že ví, kdo jsou, ale pak se ukáže, že to tak není.
13: Tak díky, že jsme to mohli probrat.
12: Díky za pozvání.
4: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. K nám do studia zpravodajského podcastu Českého rozhlasu přišel dneska Lukáš Valášek ze Seznam zpráv. Probírali jsme spolu návštěvu vicepremiéra Petra Macinky na rozhovoru u aktivistů v Kukle a brýlích, což je určitě téma k diskuzi, už proto, že to prošetřuje ochranná služba policie České republiky a že je to právě Macinka, který určuje, kdo může chodit na jeho tiskovky a klást mu dotazy, tak tady mu je kladli youtubeři v přestrojení. Závěrem mám pozvánku k poslechu jedné nové dokumentární série. Kolegové na Českém rozhlasu Plus dali dohromady rekonstrukci dálkového výslechu, což je teda ten legendární rozhovor mezi novinářem Karlem Hvíždalou a disidentem Václavem Havlem, který probíhal přes železnou oponu. Je to dokusérie o 6 dílech a vychází právě tento týden. Takže pokud vás to zajímá, určitě si to dejte. Naslyšenou zítra.

0: Je naprosto...
1: Český rozhlas uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kekubazové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
3: 21 hodin, dobrý večer. Kateřina Causerisová má zprávy.
4: Minimální mzda bude v příštím roce 24 900 korun, schválila to vláda. V Bělehradě přišly tisíce lidí na pohřeb odsouzeného válečného zločince Radka Mladiče. České basketbalistky hrají na mistrovství světa už bez šance na play-off proti Američankám. A zítra bude jasno až polojasno, teploty 32 stupňů.
5: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Příští rok stoupne minimální mzda na 24 900 korun, schválila to vláda. Oproti letošku tak částka stoupne o 2,5 tisíce korun. Po jednání kabinetu to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. V roce 2028 pak minimální mzda stoupne nejspíš o další 2 tisíce. Podle Juchelky je cílem vlády, aby byla minimální mzda do budoucna na úrovni 47% průměrné mzdy, jak stanovuje zákoník práce.
6: V roce 2027, ten příští rok, by to měl být ten poměr minimální k té průměrné mzdě ve výši 44,6%. O rok později by měl být 45,8%.
4: Za minimální mzdu pracuje v Česku zhruba 5% zaměstnanců. V srbském Bělehradě se dnes tisíce lidí naposledy rozloučili s odsouzeným válečným zločincem Radkem Mladičem. Na konci srpna zemřel ve 84 letech ve vězení v nizozemském Hágu. Byl odsouzený na doživotí, a to mimo jiné za podíl na masakru ve Srebrenici z roku 1995.
7: Mladičovu rakev zahalenou do státních vlajek na cestě na Bělehradský hřbitov doprovázely tisíce lidí. Předtím na smutečním obřadu v chrámu svatého Lukáše promluvil patriarcha srbské pravoslavné církve Porfirij, který zpochybnil rozhodnutí tribunálu v Hágu. V smutečním průvodu byli i srbští ministři spravedlnosti a obrany, taky veteráni jugoslávské války a mladí muži v tričkách oslavujících bosensko-srbského generála. V souvislosti s okázalým pohřbem odsoudila Evropská unie oslavování válečných zločinců. Eurokomisařka pro rozšíření Marta Kosová kvůli tomu zrušila svou dřív plánovanou cestu do Srbska. Jiří Kordík, Radiožurnál.
4: Studentská simulovaná vesmírná mise Giro 2 ode dneška přijímá přihlášky. Oznámil to Národní program Česká cesta do vesmíru. Uchazeče čeká několik kol podobných výcviku astronautů. Zhruba 20 nejlepších pak poletí ve stavu bez tíže ve speciálním letadle.
8: Výzva je otevřená pro studenty a žáky od 13 do 18 let. Stačí navštívit stránky českacestadovesmíru.cz a vyplnit formulář.
9: Říká Václav Kobera z Ministerstva průmyslu a obchodu, hlavní koordinátor České cesty do vesmíru. Pro kosmické kadety jsou připravené nevšední zážitky a zároveň pomůžou povzbudit zájem o vesmír.
8: Prostě máme skvělou mládež. Nám jde samozřejmě o těch finálních 26, ale... my jsme pořád připraveni spolupracovat s mnoha dalšími.
9: Přihlášky do mise Zero G2 je možné podávat až do 5. října. Martin Srp, Radiožurnál.
10: Sport. České basketbalistky hrají svůj poslední zápas na mistrovství světa. Na závěr základní skupiny nastoupily v Berlíně už bez šance na postup proti Američankám. Podrobnosti má Jakub Kanta.
11: Dvě sekundy před koncem Američanky vedou 29-15, ale ještě trojku zkoučí Paige Bukersová, ovšem netrefila se. A tak po úvodní desetiminutovce Češky prohrávají 15-29, a to hlavně proto, že 11 bodů už dala Američanka Stewartová. Caitlin Clarková už také napsala víc bodů než včera, tedy 2. Přímý přenos poslouchejte na Radiožurnálu Sport z Berlína, Jakub Kanta, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D1 nehoda za Velkým Beranovem a překážka za Měřínem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna pozor na nehodu za Velkým Beranovem. Na kilometru 120 kamion narazil vpravo do svodidel. Blokuje tam odstavný pruh a na místě je už i policie. S opatrností projedete plynule. Na dálnici D1 z Brna do Prahy čekejte překážku za Měřínem. Na kilometru 124 stojí kamion v odstavném pruhu. Podle řidičů ale zasahuje i do pravého pruhu a není dobře osvětlený. V místě se proto náhle vybočuje. D1 z Brna do Prahy podobná situace taky za Větrným Jeníkovem. Kamion na 98. kilometru blokuje stoupací pruh, už je ale označený šipkou a kužely. A další překážku na D1 do Prahy čekejte za odbočkou na Zruče nad Sázavou. Na 55. kilometru už kamion přesunuli do odstavného pruhu, zatím ale není označení, projíždějte tedy opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů, na severu a západě 26 až 29 a na horách naměříme kolem 23 stupňů. Tolik zprávy. Dál pokračuje večerní Radiožurnál s Jiřím Šteflem.
3: 5,5 minuty po 21. hodině přeju vám dobrý pondělní večer. Do běžných porostů se začíná znovu stěhovat kůrovec a škůdci už neohrožují jen smrky. Detaily ve vysílání pondělního večerního Radiožurnálu za pár minut. Přidáme taky aktuální sportovní přehled ještě v čase do 9:30. No a teď z hudby sympaťák. Tohle je James Blunt.
5: Večerní Radiožurnál a Jiří Štefl.

Příští rok se opět vrátí do Prahy, teď jsme vám ohráli i ve vysílání večerního radiožurnálu, tohle byl James Blunt. A další téma. Před 4 lety zasadili lesníci na Vysočině na 8 hektarech desítky druhů exotických dřevin. Chtěli zjistit, co by bylo možné pěstovat při pokračujícím oteplování. Letošní léto ale bylo příliš horké i na cedry nebo cypřiše. Navíc se o slovo opět začíná hlásit.

0: Pro tyhle ty dřeviny, které zkoušíme, jako jsou třeba cedry, cipřiše, břestovce, sekvojovec, tyhle ty dřeviny nás taky zklamaly, protože je tam vysoká mortalita, u některých druhů až 80%, což je fakt jako alarmující.
1: Letošní léto ale samozřejmě nepoznamenalo jenom exotické dřeviny, ale hlavně běžné lesní porosty. Začínají se dokonce vracet škůdci, kteří v nedávných letech napáchali v českých lesích miliardové škody. Pokračuje oblastní ředitel Lesů České republiky v kraji Vysočina František Holenka.
2: Protože díky současný nebo letošní epizodě tepla a nedostatku srážek se nám projevují lýkožrout smrkový, a nejenom lýkožrout smrkový, ale začínáme zaznamenávat zvýšený výskyt lýkožrouta modřínového a i borového, nebo škůdců na borovici a na modřínu. Takže na to bych chtěl upozornit, že se nám to rozjíždí ve větším. V případě, že nepřijde dostatek srážek v příštím roce, tak si umím představit, že nás potká stejná epizoda, jako byla v tom roce 2018 až 20.
1: Pokud se situace nezlepší, mohla by podle Holenky přijít krize v roce 2028. Milan Solda na Radiožurnál.

21 hodin a skoro 15 minut české basketbalistky hrají svůj poslední zápas na mistrovství světa. Jak se jim daří, zjistíte ve večerním radiožurnálu za pár minut, no a přidáme taky další sportovní zprávy s datem 7. září. Teď už ale další hudba, Rolling Stones, ať se vám dobře poslouchá.

0: České basketbalistky už nemohou postoupit do play-off mistrovství světa. Se šampionátem by se chtěli alespoň vítězně rozloučit. Jejich soupeřkami jsou ale ty nejlepší hráčky světa. Podrobnější už bude ve sportovním přehledu Adam Procházka, jak jinak než ze sportovní redakce. Vítej, Adame, dobrý večer.
1: Hezký večer. Sport. České basketbalistky nastoupily po dvou porážkách na závěr základní skupiny mistrovství světa proti úřadujícím šampionkám, Američankám. V Berlíně to sleduje reportér Jakub Kanta.
2: 28-46 prohrávají české basketbalistky. 2,5 minuty před koncem prvního poločasu. Ovšem teď Paige Buechersová se také dokázala prosadit a ten náskok už je zase o něco vyšší. Američanky od prvních minut potvrzují roli favoritek a proto zatím kráčí za třetí výhrou na tomhle turnaji. To, že ovládnou skupinu, už je naprosto jasné. Stejně jako, že Češky nepostoupí. Přímý přenos poslouchejte na radiožurnálu Sport z Berlína. Jakub Kanta, radiožurnál.
1: Tenistka Kateřina Siňaková bojuje po boku Američanky Townsendové o postup do čtvrtfinále deblu na US Open. Jejich duel s australsko-americkým párem Hunterová-Kravčiková vidí v New Yorku David Prouza.
3: Česko-americká dvojice po velké bitvě ale nakonec získala první set v tiebreaku, vyhrála tedy 7-6 v tiebreaku 8-6, teď je to 1-1 ve druhé sadě a už to neplatí. Kateřina Siňaková s Taylor Townsendovou se dostávají do mírného náskoku 2-1, Češka si před malou chvílí podržela vlastní servis. Z New Yorku David Prouza, radiožurnál.
1: U týmu prvoligových fotbalistů z Lína skončil trenér Bronislav Červenka. Klubové vedení ho odvolalo. Mužstvo se 7 ligových zápasů v této sezóně nezískalo ani bod a je na posledním místě tabulky. Jako kouč povede Zlín Pavel Hoftych, který je zároveň sportovním manažerem klubu.
4: Trenér Bronislav Červenka převzal zlínské fotbalisty před necelými 3 roky a zažil s nimi sestup do druhé ligy i návrat do nejvyšší soutěže. Spolu s ním končí u mužstva taky asistent Lukáš Motal. Jeho pozici v novém realizačním týmu Pavla Hofticha převezme sportovní manažer klubové mládeže Marek Kalivoda. Premiéra čeká nové trenéry v neděli v domácím duelu s Hradcem Králové. David Nekvinda, radiožurnál.
1: Fotbalový brankář Jindřich Staněk odchází na roční hostování do Al-Hazímu, který je na 10. místě Saudsko-arabské ligy. Mistrovská Slávia si ho ale může během zimy stáhnout zpátky, jak informovala na sociální síti X.
5: Staněk, který byl s reprezentací na letošním mistrovství světa, už od závěru minulé sezony v lize nechytal. Po zranění ho už do brány Slávie nepustil Jakub Markovič. Pro 30-letého golmana to ale nebude první zahraniční angažmá. V úvodu kariéry přešel z mládeže Sparty do anglického Evertonu, kde strávil včetně hostování 2,5 roku. Za A tým ale v anglické lize nikdy nenastoupil. Adam Weidenthaler, radiožurnál.
1: Čeští hokejisté vstoupí do mistrovství světa v příštím roce zápasem proti Norsku, které na minulém turnaji získalo bronz. Mezinárodní hokejová federace zveřejnila program světového šampionátu v Německu na svém webu. Úvodní duel čeká Čechy den po oficiálním zahájení, tedy 14. května. Postupně národní tým vyzve v Düsseldorfu taky Kazachstán, Spojené státy americké, Maďarsko, Dánsko, Slovensko a na závěr skupiny Kanadu.
0: Tak to bychom mohli postoupit z té základní skupiny. Adame Procházko, děkuju, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Ve večerním radiožurnálu taky Brian Adams. Přejeme dobrý večer, stále ten pondělní. U mikrofonu Kateřina Sausidisová.
1: Na území Národního parku Šumava unikají do půdy toxické látky a kontaminují okolí. Po jednání vlády to řekl ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Nebezpečné látky podle něj pocházejí z pozůstatků po bývalé československé armádě. Podle ministra unikají do přírody poslední 3 roky. Kromě ministerstva životního prostředí se únikem látek zabývají i rezorty vnitra a obrany. Zítra chtějí představit bližší plán, jak situaci dál řešit. Vláda zatím neplánuje regulovat ceny pohonných hmot. Po jednání kabinetu to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Marže českých prodejců paliv se podle něj drží nízko. Za zdražování můžou podle premiéra nedostatečné kapacity rafinérií a jejich rostoucí marže. Rusko zavře německý generální konzulát v Petrohradu a Goetheho institutu v Rusku. Podle ruského ministerstva zahraničí je to odveta za uzavření ruského konzulátu v Bonnu a ruského domu v Berlíně. Německá vláda ruské instituce zavřela kvůli srpnovému hybridnímu útoku na východoněmecké letiště v Lipsku. Berlín z plánování útoku viní Moskvu, ta účast popírá. A kvůli výbuchu sopky Anak Krakatoa v Indonésii prodloužilo mezinárodní letiště v Jakartě uzávěru pro mezinárodní i domácí lety. Provoz pozastavilo ještě dalších 8 letišť v zemi. Podle indonéského ministerstva dopravy má zrušené nebo opožděné lety už více než 300 tisíc lidí. Letecký provoz v celé jihovýchodní Asii komplikuje hlavně sopečný popel, který dál zasypává města na ostrově Jáva. Sport. České basketbalistky hrají na závěr základní skupiny mistrovství světa proti Američankám, a to bez šance na postup do play-off. Více řekne přímo z Berlína Jakub Kanta.
2: Snaha bojovnost se českým basketbalistkám upřít nedá, ale proti hlavním favoritkám na zisk titulu zaostávají oproti něm opravdu prakticky ve všem. No a tak se není čemu divit, že po 20 minutách, tedy 9 minut před začátkem druhé půle, prohrávají 33-57. Z Berlína Jakub Kanta, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Nehody na D1 za Velkým Beranovem a na silnici u Frenštátu pod Radhoštěm. Na dálnici D1 z Brna do Prahy řeší nehodu za Velkým Beranovem. Na kilometru 120 kamion narazil vpravo do svodidel. Na místě policie, odstavný pruh je uzavřený. Na dálnici 1 z Brna do Prahy čekejte několik překážek. Za Velkým Beranovem na kilometru 124 kamion v odstavném pruhu, zatím bez výraznějšího označení. Dále pak na D1 do Prahy za Větrným Jeníkovem na 98. kilometru se chystají odtáhnout nepojízdný kamion ze stoupacího pruhu. Na místě je technika, projíždí se dvěma pruhy bez zdržení. Opatrně pak ještě za odbočkou na Zruč nad Sázavou na 55. kilometru na porouchaný kamion je v odstavném pruhu. No a na silnici 58 z Frenštátu pod Radhoštěm do Příbrou zasahují záchranáři před Lichnovem. Na 13. kilometru havarovalo osobní auto. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Noc je zatím většinou oblačná a v noci se taky ochladí na 15 až 11 stupňů, v údolích pak naměříme kolem 8. Tolik zprávy. Dál pokračuje večerní Radiožurnál s Jiřím Šteflem.
0: Přeju dobrý večer, 4 minuty po půl desáté. Tohle je skupina Bastille.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

Tady je vysílání večerního radiožurnálu stále s datem 7. září 7 minut po půl desáté. Dobrý večer. ČES obnovuje kabelové vedení na vrcholu Sněžky. Práce stěžuje náročný terén a někdy i nepříznivé počasí. Naše reportérka tam byla a tak reportáž uslyšíte ještě v čase do 3:15. Teď ale z hudby skupina Queen.

0: Společnost ČEZ Distribuce obnovuje části kabelového vedení vysokého a nízkého napětí na Sněžce, tedy v jedné z klimaticky i logisticky nejnáročnějších lokalit v Česku. Dělníci pracují mezi trafostanicí na Sněžce, poštovnou a česko-polskou hranicí. Náklady jsou podle zástupců společnosti zhruba 1 000 000 korun.
1: Přes 1600 metrů nad mořem, teplota kolem 7 stupňů nad nulou, naštěstí bez deště.
2: Počasí nám přeje, ale není to tak vždycky. Naši kolegové se potýkají i s nepřízní počasí, často s velmi silným větrem a podobně.
1: Říká Šárka Beránková-Lapáčková, mluvčí východočeské energetiky. Jak ty podmínky tady na vrcholu naší nejvyšší hory jsou náročné?
2: Jsou velmi náročné, je těžké sem dostat i materiál, techniku samozřejmě. Například bagr jsem měl 4 hodiny.
3: Tady to potřebujeme uvolnit. Odeber to tam, prosím tě. Nadzvihni to. Jo, dobrý.
1: Proč vlastně vůbec dochází k výměně kabeláže?
4: Je to z důvodu dožití tohoto zařízení. Potřebujeme zařízení obnovovat, aby bylo spolehlivé.
1: Pavel Plšek, je potřeba odházet v místě, kde ty kabely vedou, kamení, vyndat to staré.
4: Tady se to vlastně zrekonstruovalo celé v původních délkách, takže se dělaly nové výkopy, dělaly se nově uložené trasy, kabely byly uloženy do plastových chrániček v celé trase.
2: Všechny práce koordinujeme s Krkonošským národním parkem, jsme s ním v kontaktu a ovšem vědí.
3: Super. A ještě tam je do té rovny to staré.
1: Všechny práce chtějí energetici tady na vrcholu Sněžky stihnout do konce září. Kateřina Kohoutová, Radiožurnál.

Aktuální večerní téma koaliční rada jednala o návrhu rozpočtu na příští rok. Jaké změny jsou ve hře a je po dnešních schůzkách větší šance na snížení navrženého schodku? Z úřadu vlády nám to za pár minut ve večerním radiožurnálu řekne živě naše reportérka.

0: I dál posloucháte vysílání večerního radiožurnálu. Nad návrhem státního rozpočtu na příští rok se dnes poprvé sešli všichni tři koaliční partneři. Hnutí SPD i motoristům nejvíc vadí navržený schodek ve výši 389 miliard korun. I SPD proto přidala návrhy na jeho snížení. Jednání ve Strakově akademii sledovala reportérka radiožurnálu Daniela Brichtová. Danielo, dobrý večer, zdravím tě.
1: Krásný večer.
0: Jak schůzka dopadla?
1: Jednání už je u konce, žádné konkrétní závěry ale zatím nepřineslo. SPD představilo své návrhy podle svého poslance a místopředsedy sněmovního rozpočtového výboru Jana Hrnčíře mají dvě varianty úspor. Za zhruba 8 miliard korun a za 25 miliard. Část z nich je ale podle Hrnčíře podmíněná změnou legislativy.
2: Je to zeštíhlování státního aparátu, jsou to dávky cizincům, samozřejmě inkluze, která už požírá dneska 12 miliard, takže tam bychom taky chtěli. Takže to jsou takové ty zásadní položky.
1: Zítra ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO zamíří odpoledne i na poslanecký klub SPD, aby se s jeho členy o návrhu rozpočtu pobavila. Během týdne jsou v plánu i další jednání koaličních partnerů. Svá opatření už v minulém týdnu představili ministryně financí i motoristé. Podle svého poslance Filipa Turka ale naopak nesouhlasí s návrhy ANO na navyšování některých daní. Jde například o spotřební daně z neřestí, hazardu a zdanění investičních bytů nebo dividend.
0: Danielo, a kdyby mohlo být jasno o finální podobě rozpočtu na příští rok?
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dnes potvrdil, že by měla vláda návrh rozpočtu na příští rok schvalovat v pondělí 21. září. Ve čtvrtek 17. září o něm má podle předsedy vlády jednat ještě tripartita. A ve stejný den se má Andrej Babiš sejít také se svým stranickým kolegou Radimem Holišem, který šéfuje Asociaci krajů, a ministrem dopravy Ivanem Bednárikem za SPD, a to kvůli financování oprav krajských silnic. Vláda totiž už dříve oznámila, že kraje příští rok odstává a tu žádné peníze na opravy nedostanou. Ani 21. září ale ještě nemusí jít o finální podobu rozpočtu. Poputuje totiž k projednání do sněmovny, kde ho můžou poslanci ještě upravit. Finální hlasování v dolní komoře parlamentu je naplánované na začátek prosince.
0: Živě z úřadu vlády se přihlásila naše reportérka Daniela Brichtová. Danielo, díky za tvoji práci, hezký večer, přeju naslyšenou.
1: Taky přeji hezký večer.
0: 8 minut a bude 10 hodin večer. Radiožurnál.

0: 16. září od 16 hodin se ve Valdštejnské zahradě v Praze uskuteční Festival paměti národa. Přijďte s námi oslavit 25. narozeniny paměti národa. Čeká vás hudba, příběhy pamětníků, debaty, živé podcasty nebo vystoupení orchestru Ježkovy stopy. Těšit se můžete na program pro celou rodinu. Více informací na pamětnároda.cz. Generálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál 22 hodin. Kateřina Sausidisová a zprávy.
2: V Národním parku Šumava unikají podle ministra Červeného do půdy toxické látky. Srbská vláda požádala prezidenta o vyhlášení předčasných voleb, mohly by být na konci října. České basketbalistky se loučí se světovým šampionátem utkáním s Američankami. A zítra bude polojasno až skoro jasno, teploty až 32 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Na území Národního parku Šumava unikají do půdy toxické látky a kontaminují okolí. Po jednání vlády to řekl ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Nebezpečné látky podle něj pocházejí z pozůstatků po bývalé československé armádě. Podle ministra unikají do přírody poslední 3 roky. Bývalé vedení ministerstva o tom podle Červeného vědělo od roku 2023.
4: Konkrétně jsem pana premiéra a ostatní kolegy informoval o nebezpečných toxických látkách, o kterých věděl jak bývalý náměstek Tesař, tak protože to byl politický náměstek, tak s velkou pravděpodobností samozřejmě i bývalý ministr životního prostředí.
2: Kromě ministerstva životního prostředí se únikem látek zabývají i rezorty vnitra a obrany. Zítra představí bližší plán, jak situaci dál řešit. Koaliční politici zvažují úspory ve zdravotnictví a školství ve státním rozpočtu na příští rok. Po večerním jednání to České televizi řekl ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Podle něj by tak mohl deficit být nižší o několik miliard korun. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO navrhla deficit rozpočtu ve výši 389 miliard korun. To kromě opozice kritizují právě i politici koaličních motoristů a SPD. Vláda by měla návrh rozpočtu schvalovat v pondělí 21. září. Srbská vláda požádala prezidenta Aleksandra Vučiče o vyhlášení předčasných voleb. Původně měly být na konci příštího roku. Premiér podal návrh na rozpuštění parlamentu, které je nezbytným krokem před vyhlášením voleb do Národního shromáždění. Srbská pokroková strana nominovala jako lídra a kandidáta na premiéra současného prezidenta Aleksandra Vučiče. Podle agentury Reuters chce Vučić posílit svůj vliv na srbskou politiku. V Ostravě dnes začal soudní proces, který odkrývá pozadí údajného investičního podvodu za 1,5 miliardy korun. Obžaloba viní Ondřeje Janatu a společnost Grow Ingways poškození více než 4000 klientů. Janata vinu odmítá a tvrdí, že svému obchodnímu modelu věřil. Podle státního zástupce Alexandra Dadama se peníze nových investorů používaly mimo jiné k udržování systému vchodu.
5: Ve skutečnosti peníze byly spotřebovány v podstatě na chod samotné společnosti, na potřebu obviněných, na nákup automobilů. Spatřujeme tady takovéto klasické Ponziho schéma, že vklady pozdějších klientů byly použity na výplatu vkladů, které si vyžádali původní klienti.
2: Sport. České basketbalistky hrají po 2 porážkách závěrečný zápas základní skupiny mistrovství světa. Už bez šance na postup nastoupili proti úřadujícím šampionkám, Američankám, a v Berlíně to vidí Jakub Kanta.
6: Po 3/4 Američanky dominují, vedou nad českými basketbalistkami 82-47, a to hlavně proto, že je k neubránění pivotka Stuartová, autorka 19 bodů, 7 doskoků a 6 asistencí. Na české straně Eliška Joklová s 19 body. To na Američanky při té úspěšnosti střelby a malém počtu doskoků nestačí. I před 4/4 poslouchejte přímé přenosu na Radiožurnálu Sport z Berlína, Jakub Kanta, Radiožurnál.
2: Tenistka Kateřina Siňáková postoupila po boku Američanky Taylor Townsendové do čtvrtfinále 4 hry na US Open. V 8. finále porazili Australanku Hunterovou a Američanku Kravčikovou 2-0 na sety.
3: Zelená vlna známe lepší cestu.
1: Požár na D55 před Bzencem a nehoda na D1 za Velkým Beranovem. Na dálnici D55 z Otrokovic do Veselí nad Moravou opatrně za Nedakonicemi. Na 61. kilometru máme hlášený požár osobního auta. Projíždějte místem velmi opatrně. Na dálnici D1 z Prahy do Brna vyšetřují nehodu za Velkým Beranovem. Na kilometru 120 kamion narazil do svodidel. Odstavný pruh je uzavřený a místo je označené. Na dálnici D1 z Brna do Prahy stojí za Měřínem. Na kilometru 124 porouchaný kamion blokuje odstavný pruh, ale není výrazněji označený. Podobná situace je na D1 do Prahy, pak ještě za Větrným Jeníkovem. Na 98. kilometru kamion ve stoupacím pruhu, na místě už je odtahová služba, vybočuje se doleva. A ještě Frenštát pod Radhoštěm, pozor na silnici 58 do Kopřivnice před Lichnovem. Na 13. kilometru zasahují záchranáři u nehody osobního auta, počítejte s omezením. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů, na severu a západě kolem 26. Tolik zprávy. Teď už posloucháte reprízu s dopoledním hostem Jana Pokorného.
7: Hostem je herec Martin Dejdar. Martine, dobrý den.
8: Dobrý den.
7: S Martinem Dejdarem se známe skoro 40 let. No. To jenom na vysvětlenou, že si asi budeme tykat, pane Dejdar.
8: Rozhodně.
7: Dnešní večer v Ypsiloncem hrajete Pánskou šatnu. Začínáte tím novou 62. sezonu. Co je tam nového po té zatáčce, kterou jste vybírali v těch posledních měsících?
8: Já myslím, že nejnovější je klid. Je uklidnění, je taková pohoda. Je vlastně dobrá nálada, jo, a já určitá vize do budoucna, ale tím, že jsi zmínil, že se známe skoro 40 let, tak já tím dneškem začínám 40. sezónu.
7: Ty jsi tam šel hned po damu vlastně,
8: ano,
7: v 87.
8: V 87. roce. V podstatě v 86. jsem nastupoval už do první inscenace, takže vlastně začínám 40. sezónu. A víš, kdo začíná se mnou? Kdo přišel se mnou?
7: Vacek.
8: Ne. A co byl později?
7: Ten byl později?
8: Ten byl o rok později, to je ještě zobák, který máte pro 39.
7: Nevím.
8: Honza Jiráň.
7: Honza Jiráň.
8: Honza Jiráň, měli jsme spolu, jsme nastupovali, a takže společně začínáme dneska 40. sezónu v Ypsilonce.
7: A spolu jste tam tedy vydrželi?
8: Ano, spolu jsme vydrželi celých 40 let.
7: Z Ypsilonky se neodchází, když je v nesnázích?
8: Z Ypsilonky se neodchází, když je v nesnázích. Pokud ji máš rád a pokud ti tam něco zažil, pokud prostě tě k tomu něco táhne. A máš tam nějaký vztah, což já teda mám, ono to ani jinak nejde po těch 40 letech. S těmi lidmi, s některými se znám ještě déle, že? Jak jsi zmínil Petra Vacka, tak spolu jsme pohromadě nějakých 44 už od damu, kdy jsme vlastně začínali s Jirkou Lábusem vlastně to samý, 44, 45 let možná, protože byl vlastně s Oldou Kaiserem ten, který mě potom ve výsledku připravoval na damu, a byli to první mý kolegové v té Ypsilonce.
7: Kdo je tam ještě takový divadelní čtyřicátník tedy?
8: Tak 40.
7: Nebo starší možná.
8: Starší Honza Jiráň a já, pak je...
7: Kořínek.
8: Samozřejmě Mirek Kořínek,
7: no jo.
8: Jarka Krečmerová, Zuzana Měsíčková, Jirka Lábus, a to asi bude, člověče, všechno. To už asi už někdo starší už tam nebude. Ale každopádně ten Mirek Kořínek začíná tu 62. sezonu, protože on byl jeden z těch zakládajících členů. Je to neuvěřitelný. Oni tam v opravdu 60. Ale já si vždycky říkám, že když mi tohle dojde, tak si říkám, u jiný profese. Jako, že by to člověk dělal 62 let, já nevím, řídil autobus nebo tramvaj nebo něco takového. Je to prostě neuvěřitelný.
7: Říká Martin Dejdar.
9: Host Radiožurnálu.

0: Pražská Ypsilonka začíná 62. sezónu. Martin Dejdar je tam od roku 1987. Dnes večer budeš zase v pánské šatně.
1: Pánská šatna, ano, tím vlastně zahajujeme. A zároveň úplně nezvykle, já si fakt nepamatuju na to, že bychom začali zkoušet tak brzo jako letos. My už zkoušíme novou hru, jo, a to si fakt nepamatuju, že by někdy takhle brzo jsme začínali.
0: To ještě, jsou ty hasičanky?
1: Ano, hasičanky, ještě než vlastně začala sezóna. To myslím, že jsme snad nikdy takhle brzo nezkoušeli. Takže máme hasičanky, protože my jsme měli vlastně zkoušet teď představení, které pro nás psal a měl režírovat Ondra Havelka, ale bohužel z administrativních důvodů k tomu nedošlo a před prázdninami se bohužel tohleto rozhodnutí přišlo v platnost, že zkoušet nebude a najednou co rychle, že jo, protože najednou díra, jako podzim, takovýhle jméno Ondra Havelka zase v Ypsilonce po letech, takže prostě je velký problém, no tak jsme se domluvili s Martinem Janoušem, aby něco napsal, tak jsme byli domluveni, ale posledního července to musíš odevzdat, až si to přečtem a tohle, no tak to odevzdal asi 2. září, že jo? Jak to tak bývá? ještě předtím to nesl do divadla naší dramaturgyni Pavlínce Nohýnkový a dal jí to na stůl s tím, že končí, že už neví, jako dál, tak tato úžasná dáma ho zachránila svým dramaturgickým rozborem a nasměrováním, takže nakonec to napsal a už se zkouší, takže už jsme vlastně v procesu nevídaném v divadle, což je super a oficiální zahájení máme ve středu 9.9.
0: A ty hraješ v Hasičance?
1: Hraju americko-brněnského režiséra Spielberga. Takhle se to bude odehrávat, v tomto duchu se to u nás bude odehrávat. Jsou tam samozřejmě písničky, tak jako k Ypsilonce ta muzika patří, pochopitelně. A jsou to opět přetextované známé hity Martinem Janoušem přetextované, takže je to fakt vtipný. Když jsem to čet, tak fakt jsem se smál, no asi už jsme blázni, ale bavilo nás to.
0: Když bych se vrátil do pánské šatny, to není nové představení, to hrajete už nějakou sezonu, je to představení, je tam hodně improvizace. Nečetl jsem na programu, že režijní dohled Martin Dejdar?
1: No, ono totiž to vzniklo, to představení vzniklo před lety. U nás vlastně v Chrasti u Chrudimi mi tehdy oslovil starosta, jestli v létě bychom tam neudělali, nebo koncem léta nějaké vystoupení na zámku, na nádvoří. A já jsem sezval pár kamarádů, kteří jako tehdy mohli. A bylo nás asi 5 právě, Pavel Nový tam byl, Jirka Lábus tam byl a byl tam ještě, to ty nespomenu, kdo, nějaký hokejista tam byl. Sportovec. Ne. Jarda to nebyl. Ale někdo takový, taková jakoby nesourodá parta a my jsme vlastně tou improvizací na tom nádvoří, který byl úplně plný, dokonce si nosili lidi židle z domu, což bylo úžasný, protože to bylo venku. Tak to představení trvalo asi 2,5 hodiny bez pauzy. Všechno se to rozjelo, prostě sedlo to, bylo to vtipný a já jsem potom seděl a říkal jsem si, hele, to je vlastně dobrý takový jakoby tvar, jo, udělat to takhle a postupně se to vyprofilovalo vlastně v představení, který má svoje pevné body a mezi tím se prostě odehrávají jakoby nějaký věci a vlastně během let, co to hrajeme, tak se z toho stalo vlastně představení, který má svůj řád, jo, takže první část se odehrává jakoby před představením, že jo, scházejí se jeden po druhým, přicházejí herci do šatny a bavíme se a pak najednou se to celý zvrtne, aby to nebylo celý jenom takhle jako v tomhletom duchu, tak najednou se zjistí, že jeden z těch herců si spletl představením, že jsme jako na zájezdě mimo Prahu a je jinde, jo. No a teď co budeme dělat v rámci toho představení, kdy máme hrát Tři mušketýry. Je to jako, že začínáme se připravovat na Tři mušketýry, normálně se převlíkáme do kostýmu, všechno. A co budeme dělat a jak si rozdělíme prostě tu jeho roli a tohleto, čili se to úplně jakoby zvrtne ještě do něčeho jiného a končí to tím, že začínáme hrát.

0: Posloucháte Radiožurnál, povídáme si zejména o divadle Y, o jeho 62. sezóně s Martinem Dejdarem. Martine, kdo tam zatím je kolem těch 70 let, což taky bude řada narozeninových výročí?
1: Jo, jo, to nás čeká v příštím roce, budeme slavit hodně, 2027. Jestli se nepletu, tak se tam došplhá Honza Jiráň právě, Zuzana Měsíčková, Marek Eben, takže bude co slavit příští rok.
0: Vy budete mít i novou, řekněme, grafickou podobu Ypsilonky?
1: No, z toho mám velikánskou radost. Podařilo se nám zlákat na spolupráci Štěpána Mareše. A sešli jsme se začátkem léta, teď s naším nově pověřeným ředitelem Ondřejem Zichou, a domlouvali jsme se, vysvětlovali jsme mu, co bychom si představovali, že bychom se chtěli právě tím, že Jan Šmíd už prostě nevytvoří žádnou grafiku. Ta jeho grafika, která Ypsilonku provázela 62 let, už prostě skončila. Dál se v tom nedá pokračovat, protože nikdo to tak neumí, nikdo to neudělá, a vlastně mi přišlo i dobrý to jako ukončit právě s tím Honzou Šmídem, nebo nám to přišlo dobrý říct, tak tady je prostě, nedá se nic dělat, tady je konec, pojďme jiným směrem, ale chtěli jsme někoho, kdo je opravdu, jako, aby to nevyznělo blbě, neřeknu známý, ale kdo je skvělý, kdo má taky nápady, kdo prostě umí tvořit. Jo? A protože se Štěpánem známe už dlouho, tak jsem ho oslovil a jemu se to moc zalíbilo. V první řadě jsem mu řekl, hele, není to, je to asi jako něco lákat spolupráci k vám, že jo, nezbohatneš rozhodně, jo. To prostě...
0: My říkáme, vilu si za to nepostavíte, ale zaplatíme vás tak, že si vás nikdo nebude moct koupit.
1: Ano, ano, ano, ano. A budeš se navíc podílet na něčem jakoby dobrým, novým, a dáváme prostě průchod tvojí fantazii, tvoje nápady, a tohle to jako se nám strašně líbí. Takže mám z toho velikánskou radost.
0: Ty jsi mluvil o zakladateli Ypsilonky Janu Šmídovi. Co dnes musí Ypsilonka teda dělat jinak, aby měla vůbec co říct i lidem, kteří Jana Šmída nezažili, nezaznamenali?
1: Tak musíme změnit samozřejmě trošičku ten způsob toho jevišního projevu a možná i témata. Jan Šmíd měl vždycky jakoby takový velmi specifický témata, kterým třeba málo kdo rozuměl, nebo jsme je ani neznali, my ani jakoby. Ale samozřejmě uměl to tím souborem a tím tou svojí vlastně genialitou, tím, že byl ten výtvarník a uměl ty věci dávat dohromady tak jako mozaikovitě, tak z toho prostě vytáhl dobrý věci. No a my se musíme posunout prostě jiným směrem, jo, a samozřejmě v duchu té Ypsilonky, to znamená, že je to trošku absurdní, je to trošku improvizace, text není dogma, u nás nikdy, pracuje se s ním nějakým způsobem a musí tam být ta hudební vlastně součást. Já vždycky říkám, že vlastně Ypsilonka je styl divadla. Není to divadlo jako takový, ale Jan Šmíd vytvořil novou formu divadla, kterýmu se říká prostě Ypsilonka, nebo ypsilonkovský hraní, ypsilonkovský představení. Jo, a to je vlastně divadelní styl a tomu chceme být věrní, ale posunout ho prostě nějakým způsobem k moderní tváři.
0: Od září je tedy řízení divadla pověřený Ondřej Zicha. Ty jsi v umělecké radě. Jak spolu rozhodujete?
1: Tak umělecká rada má 6 členů. A co se týče to, jakoby té umělecké stránky, takže my se scházíme velmi, velmi často, dáváme dohromady prostě nápady, každý z nás přinese třeba námět na to, co tam hrát, nebo koho pozvat do Ypsilonky právě k té režii, kterou strašně dlouho z 80% právě obsáhl Honza Šmíd, takže se snažíme vybrat nové režiséry, takže třeba já nevím, jsme domluveni na další sezonu s Mirkem Hanušem, jsme mluvili
0: Nejste spolužáci?
1: No, jsme spolužáci, jasně, s Matou Nemo, takže sobě máme i blízko. Shodou okolností před 2 dny jsem točil s jeho dcerou, ani jsem nevěděl, že je to ona, což bylo moc milý setkání. Takže vlastně mě ta umělecká rada dává dohromady ty, co by se hrálo, kdo by režíroval, jo, dáváme dohromady tyhle věci. Samozřejmě v kontextu s tím Ondřejem a pochopitelně i musíme prostě dbát na tu ekonomickou stránku. To taky není jako žádná sranda. Takže se snažíme i sehnat právě na ta nová představení nějaké partnery, aby se nám prostě ten rozpočet, který máme, aby jsme ho prostě nějakým způsobem nejen zachovali, ale trošku si ho jakoby abychom si to trošku zlevnili všechno.
0: A taky při zahájení téhle sezony pojedete tramvají?
1: Pojedeme tramvají, ano, 9.9. máme dostali jsme od dopravního podniku tramvaj, takže to bude takový happening, jedeme od divadla kolem 1 hodiny a pojedeme Prahou a na našich stránkách, nebo spíš sociálních sítích, na Instagramu a Facebooku se návštěvníci doví, jakým způsobem ten happening bude probíhat a já jenom prozradím, že půjde o to, že když na nás někdo počká na nějaké zastávce na trase, kterou pojedeme a bude mít na sobě něco fialového, dostane lístek.

0: Jsme všude tam, kde se děje něco důležitého.
1: Přinášíme aktuální informace z celého Česka.
0: Jsme i ve vašem městě.
1: Tým regionálních zpravodajů Radiožurnálu.
0: To jsou rychlé a spolehlivé informace přímo z terénu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I u vás.
0: I ve vašem městě.
2: A zprávy už má Monika Chmilová.
3: Pražský vrchní soud zprostil viny cyklistu, který měl před 4 lety v centru Prahy konflikt s řidičkou. Žena 2 dny poté zemřela na syndrom zlomeného srdce. To je vzácný stav, kde člověk náhle zemře po silném psychickém vypětí. Podle soudu ale nelze prokázat, že by syndrom způsobil cyklista. Advokát cyklisty Vlastimil Rampula je s rozsudkem spokojený. Rodina řidičky se k němu nevyjádřila. Podle protirozsudku je ještě možné podat dovolání k nejvyššímu soudu. Evropská komise dočasně pozastavila proplácení části dotací firmám z holdingu Agrofert. Týká se to částky asi 77 milionů korun. Informoval o tom Státní zemědělský intervenční fond. Komise to odůvodnila tím, že stále prověřuje možný střet zájmů premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO. Ten v únoru vložil akcie koncernu do svěřenského fondu RSVP Trust. Mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský řekl, že společnost vždy postupovala v souladu se zákonem. Pojišťovny v Česku čím dál víc využívají umělou inteligenci při likvidaci škod. Nejčastěji ji nasazují u rozbitých čelních skel aut. Například Direct pojišťovna zrychlila díky umělé inteligenci administrativu skoro o 90%. Co dřív likvidátorovi trvalo zhruba 20 minut, zvládne systém asi za 3 minuty. Podobně AI využívají taky Kooperativa anebo Česká podnikatelská pojišťovna. A ochránci přírody začali v Brně Židenicích s plošnou likvidací pajasanu žláznatého. Dostali na to 3 milionovou evropskou dotaci. Židenice jsou první městská část, kde chtějí invazní dřevinu vymítit. Pajasan je původem z Asie, velmi rychle se množí a utlačuje ostatní rostliny. Proto se k jeho likvidaci používá speciální postup za pomoci herbicidu.
0: Sport.
3: České basketbalistky zakončily mistrovství světa porážkou s Američankami. V závěrečném utkání základní skupiny, do kterého nastupovali už bez šance na postup, prohrály s úřadujícími šampionkami 64-105.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Neprůjezdná D55 za Nedakonicemi a nehoda na D1 za Beranovem. Dálnice D55 z Otrokovic do Veselí nad Moravou je za Nedakonicemi neprůjezdná. Na 61. kilometru zasahují hasiči u požáru osobního auta. Sjíždějte nejpozději na 56. kilometru, objíždějte na Polešovice a Moravský Písek. Na D1 z Prahy do Brna pozor na nehodu za Velkým Beranovem. Na kilometru 120 kamion narazil vpravo do svodidel. Odstavný pruh je uzavřený. Na D1 z Brna do Prahy čekejte překážku za Měřínem. Na kilometru 124 stojí kamion v odstavném pruhu, vybočuje se v zatáčce. Na D1 z Brna do Prahy podobná situace i za Vytrným Jeníkovem. Kamion na 98. kilometru blokuje stoupací pruh, už ho nakládají na odtah. Další překážku na D1 do Prahy čekejte za odbočkou na Zruč nad Sázavou. Na 55. kilometru kamion v odstavném pruhu označený šipkou. A na silnici 58 z Frenštátu pod Radhoštěm do Kopřivnice zasahují záchranáři před Lichnovem. Na 13. kilometru havarovalo osobní auto, průjezd je omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů, na severu a západě 26 až 29 a na horách většinou kolem 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A za chvíli pokračuje repríza dopoledního hosta Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
5: Do řádků tvých řas ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Posloucháte Radiožurnál, povídáme si s hercem Martinem Dejdarem. Když člověk...
2: Já jsem řekl, předtím po posledním vstupu jsem řekl, že kdo se zapojí do toho našeho happeningu ve středu, že dostane lístek, to by mě možná naše paní hlavní ekonomka Pechová zavřela na 14 dní dolů do sklepa v Ypsilonce, dostane voucher, jo, takhle jenom, abych to uvedl na pravou míru.
1: Vrátili jsme se k té tramvaji, devátého.
2: Tramvaji, ano, ano, a něco tam dostane, to se, jak říkám, to se dozvědí na našich sociálních sítích Studio Y. Ale jenom abych to, jo, abych jako
1: neřekl. No neradi bychom, aby tě někdo zavíral do sklepa.
2: No, no, musel bych kupovat lístky a musel bych, myslím, že by na to padnul celý plát můj.
1: Když jsem začal tuhle otázku, na kterou ty jsi odpověděl, ale jinak, protože jsem ji nepoložil, tak jsem chtěl říct, že vlastně, když se člověk probere tvojí filmografii, tak velký úspěch měly filmy, kde jsi tancoval. Hmm? Šakalí léta, Učitel tance. V těch Šakalích letech byl ten tanec trochu jako vzpoura, v Učiteli tance jako vůle žít. Co dokáže Martin Dejdar vyjádřit víc pohybem než slovy?
2: Také možná nějaký stav, pocit, jako vnitřní. My vlastně teď máme u nás v Ypsilonce představení, který mělo premiéru na moje narozeniny 11. března 2026, jmenuje se Kabaret na vodě, napsal ho Honza Jiráň, taky ho režíroval.
1: Počkej, takže tobě bylo 60?
2: Mně bylo 61. A vlastně toto představení Honza psal dlouho. Mělo mít premiéru už před 10 lety. Bylo by to daleko lepší, protože právě mi tam napsal scény, kdy tancuju, stepuju, převlíkám se a to, takže jako, to víš, těch 10 let je znát, ale mám to představení moc rád a tam jsou takový scény, tam právě jako shodou okolností ho hrajeme 9.9. Kabaret na vodě zrovna a hostuje v něm Dáša Pecková s námi, takže hrajeme ve třech. A je to moc zajímavý a moc mě to baví, právě tam vystupuju v různých jakoby rolích, hraju ženskou, hraju operního zpěváka, stepaře, ale v podstatě je to takovej loser, který se snaží jakýmkoliv způsobem zaujmout proto, aby se dostal v období vlastně druhé světové války do Ameriky a postaral se následně o svoji židovskou rodinu v Čechách. Jo. Takže je to takový, což mě nesmírně baví a moc se mi to líbí, je to ten smích skrze slzy, jak říkají Rusové, či je to takový tragikomický příběh.
1: Že jsme tě ještě neviděli ve Stardance.
2: No,
1: moderuje to
2: myslím,
1: Marek.
2: Že už ani neuvidíte.
1: Očkej, byli tam starší, podle mě. Jednu nabídku si dostal někdy v roce 2008, ale neměl si čas, tuším.
2: Jo, myslíš?
1: Myslím, že jsem to někde četl. To je jedno,
2: já myslím, že ne, že ještě, že jsem ji nikdy nedostal. Teda.
1: A chceš jí?
2: Už ne.
1: Ne?
2: Už ne.
1: A netancoval jsi na Slovensku?
2: Ano, tancoval jsem.
1: Jo. Tam jsi byl ve finále?
2: Ano. Ano.
1: Fakt? Jaké to bylo?
2: Bylo to super, bylo to skvělý. Samozřejmě to bylo náročný, o to náročnější, že to celé bylo na Slovensku. Ta moje partnerka
1: jsi
2: tehdy...
1: tancoval ve slovenštině.
2: Já jsem tancoval ve slovenštině, to bylo velmi těžký. Ale ona jezdila hodně na tréninky, jsem vlastně do Prahy za mnou musela jezdit, takže víc náročný to teda bylo pro ní. Jo. Ale potom už, jak to začalo, tak jsme museli jezdit i... Já jsem musel jezdit na Slovensko, do Bratislavy, trénovalo se tam, připravovali se ty přenosy a to, že to bylo to, jakoby z tohohle hlediska to bylo náročný, ale bavilo mě to moc.
1: No a na další tvůj hvězdný výkon, tedy seriálový a nebo filmový z Divočelá země, jsme si mohli vzpomenout 2. září, kdy Česká televize vysílala dokument o Hynkovi Bočanovi, režisérovi. A my starší jsme si vzpomněli, že když byl Hynek Bočan jednou tady v rádiu, tak vyprávěl o Divočelé zemi. Vyprávěl, jak si tu roli prožíval a jak si dokonce odmítl, aby tě nahradil nějaký kaskader, když si běhal po těch vagónech.
2: Jo, po vlaku jedoucím.
1: Bál jsi se?
2: Ne. Mě to bavilo. Jednak samozřejmě celá ta první série, což byla součástí té první série, byla víc dobrodružná, víc taková kovbojka, než potom ta témata, která přišla následně. A bavilo nás to moc, taky to bylo vlastně jiný natáčení. Vlastně těch prvních 10 dílů se točilo ještě na materiál filmovej, normálně 16mm film, takže to bylo vlastně 10 celovečeráků. Jo, tak to bylo takový prostě jako jiný, trošku jiný natáčení. Ten systém se nezměnil, ale změnila se technika, už to bylo prostě na televizní kamery a tohle. A já jsem na premiéře toho dokumentu byl o Hynkovi, to bylo 2 dny předtím. A potkali jsme se tam a já jsem byl úplně v šoku z toho, že ten člověk vypadá furt stejně. Já mám pocit, že je ufoun. Ten Hynek Bolčan má stejnou energii, prostě vypadá výborně. To já si myslím, že by klidně mohl točit prostě cokoliv dalšího. Jako, no, že, a přitom jsem úplně šokovaně zjistil, že poslední věc dělal v roce, myslím, 2014. Hmm. Jo, že už je to takhle dlouho, ale byl prostě úplně fantastický. Sešel se tam Jirka Šmicer, tam taky přišel a spousta Kuba Werenberg. A fakt to bylo moc milý. A ten dokument je moc hezký, všemu doporučuji. Najděte si ho na České televizi. Bolčan se to jmenuje a je to moc prýma. Spousty věcí jsem o Hynkovi nevěděl.

0: Hostem Radiožurnálu je herec Martin Dejdar. Martine, ležáky jsou dotočené?
1: Ležáky ještě nejsou dotočené, já mám poslední natáčecí den 12. v sobotu, takže tuhle sobotu.
0: Ležáky, obec vypálená nacisty, která sdílela možná ještě horší osud než Lidice.
1: Ano.
0: Obec, která je nedaleko od Chrasti u Chrudimi, odkud pochází Martin Dejdar. A vlastně i kvůli tomu, nebo díky tomu, ty jsi se dozvěděl nové skutečnosti v příběhu tvého dědečka.
1: Ano, ano, naprosto. Vlastně já jsem věděl, že děda byl zapojený do odboje, protože kvůli tomu jako taky byl popravený, ale nevěděl jsem, jak přesně, že byl vlastně členem té odbojové skupiny Čenda, která operovala tady v okolí Chrasti u Chrudimi právě kolem ležáků, že dokonce u nás se ukrýval jeden z parašutistů, který následně podle těch dokumentů, co jsme nedávno našli, jedu nakonec taky udál teda. A v ležácích se vlastně skrývala vysílačka Libuše, tady z toho atentátu na Heidricha, kde byla k tomu používaná. A prostě ve Mlýně, na těch ležácích, ležáky byla malinká obec, tam bylo 6 nebo 7 baráků jenom. Já hraju otce té jedné rodiny, Tomkovi, mám vlastně mladou dceru a manželku. No a ten osud těch lidí a to, co se tam prostě odehrálo, to myslím 22. června, to je prostě nevídaný, to je strašlivý, jako fakt strašlivý, jaký zvěrstvo se tam napáchalo na těch lidech.
0: Dodnes je to místo magické, nejenom proto, že je tam památník těm událostem a obětem těch událostí, ale je tam taková hrozně zvláštní energie.
1: Zvláštní energie, ale není negativní. Jako jo. Je to zvláštní, je to místo, je prostě, nechce se ti tam mluvit, chce se ti jenom prostě dívat. Je to takový údolíčko a všem doporučuju, kdo si chtějí udělat výlet do východních Čech, tak určitě se tam zastavte, protože je to velice zvláštní místo a myslím si, že každý to nějakým způsobem zasáhne, jo, pokud si tam jakoby přečte, co se tam odehrálo a jak je to malebný vlastně, jo. Tak samozřejmě Miloš Pilař, který to režíruje a napsal to a financuje, je to prostě obdivuhodný člověk a klobouk dolů před ním, že prostě bez jakýchkoliv bohužel příspěvku jakékoliv, byť státní organizace, se ten film prostě rodí takhle jako velmi, velmi těžce a musím říct hrdinsky s přispěním všech, kteří na něm jako pracují.
0: Do kin by tedy měl jít příští rok někdy?
1: Ano, myslím, že to bude 85. výročí vypálení ležáků. Lelia.

0: Posloucháte Radiožurnál, ještě chvíli si budeme povídat s naším dnešním hostem, hercem Martinem Dejdarem, který má kromě jiných taky jednu novou roli, a to je role tchána.
1: Ježiš, to, no, jo,
0: jak se to hraje?
1: Zahraje se to dobře.
0: Fakt?
1: Šlo to dobře, jako opravdu. To je dobrá role, tam mě baví zrovna včera večer. U nás byli mladí na večeři, takže jako moc fajn. Snacha se povedla.
0: Vařil tchán?
1: Ne, tchán nevaří. Tchán nevaří. Tchýně vařila.
0: Aha.
1: Snacha se povedla. Jo, takže jako jsme rádi, jsme šťastní a teď jenom, jak už tady taky kolikrát zaznělo, nebo ne tady u tebe, ale tohle, ale už jsme se taky o tom bavili, že další první následná role bude dědeček, tak jsem zvědavej.
0: Martin Dejdar dědečka.
1: Hele, to se jak jenom dobře představit. Jako, když samozřejmě bych na to věk měl, že jo, prostě, jako spousta mých kolegů, spolužáků, už jsou mnohonásobní dědečkové, ale nevím.
0: Jako trojnásobný dědeček se tě, ale můžu se ptat, vidíš třeba i na svých dětech něco, že tomu jejich světu tak úplně nerozumíš?
1: No samozřejmě. Jasně, že jo.
0: Jak se to projevuje třeba?
1: Hele, projevuje se tak, že si nerozumíme v některých věcech. Projevuje se to tak, že prostě oni mají některý jakoby ty věci, které my máme automatický, tak oni je nemají ani automatický. Jako jo. A je to samozřejmě díky té technice a tohle, to je třeba dochvilnost. Jo? Nebo že jako se něco řekne, tak to jakoby platí. Jo. Ale možnost tady SMS-kou a jakýmkoliv jiným způsobem se omluvit 2 minuty před tím, než něco máš udělat, se jakoby bere, že to je jakoby,
0: že to stačí.
1: OK, akorát už se nebere to, že ten druhý člověk třeba nějakým způsobem si udělal čas, ten tomu věnuje, někam musí jet a tohle, jo. A nebo i jako vůbec jako takový, jako bych řekl, pohled na svět, jo, i třeba z těch, samozřejmě z některých těch genderových věcí, jo, nebo i co se týče toho humoru, jako jo, že prostě já mám pocit, že ten humor právě takovým těm všem možným omezením a těmhle těm věcem, že se úplně ztrácí, že si nemůžeš udělat legraci prostě z čehokoliv, co za nás bylo. Já neříkám jako urážet, ale humor je přece od jak živa nějaký obraz nešvarů společnosti, ať je to taková nebo taková. Jo, když já najednou zjišťuju, že prostě mizí pojmenování černá barva ze světa, tak já si myslím, že to není dobře. Jo, já nemám nic proti různým jakoby hnutím a tohle, ale myslím si, že všechno má mít nějaký rozum, aby právě ty si mohl a toleruješ všechno možné kolem tebe, tak zároveň potřebuješ tu toleranci taky, ale po nás se tolerance vyžaduje, po naší generaci, ale vůči nám je vlastně nikdo nemá, jo, toleranci v tom smyslu, že my jsme prostě vyrůstali v úplně jiném světě a jsme ochotní a schopni se leda s čemu přizpůsobit. Novým technologiím, počítačům, internetu, telefonům, tadyhle těm dotykovým a všemu, co přijde, tak ta naše stará generace se tomu přizpůsobuje, učí se to, ale já zároveň bych chtěl tu toleranci vůči sobě, jako jo, že já jsem v něčem vyrůstal 60 let, nemůžu to takhle změnit, nemůžu, navíc nám, ty to, Honzo, víš, nám se ten život 2x nebo 3x přetočil úplně kolem dokola, 89. rokem, když jsme byli všichni v produktivním věku, nám bylo kolem 20 a přišla revoluce, jo, pak přišel Klondike, 10 let, jo, pak se to zase změnilo, pak přišla ekonomická krize nějaká a pak přišly tyhle ty, po tom roce 2011 přišly prostě různý věci i celosvětově. No a pak najednou v covidu se zase začalo všechno měnit. Jo, a dneska ten svět je jiný, prostě je jiný. Jo. A já to beru, ale zároveň chci prostě, já si myslím tohle, tak mě nechte to myslet a nepranýřujte mě za to, že já si myslím něco jiného než vy.
0: Kam až jsme se to dostali?
1: No.
0: Tak už toho necháme. Martin,
1: ale prostě na to ty.
0: Jasně, beru to na sebe. Martin Dejdar byl naším milým hostem. Díky za to a měj se hezky.
1: Moc děkuji za pozvání a všem vám přeji krásný den.

0: Radiožurnálu.
1: Jak snadné je natočit lež tak, aby vypadala jako pravda? A co se stane s filmařem, který zjistí, že jeho talent může sloužit nejenom umění, ale i propagandě? Scénarista Petr Jarchovský se ve své nové knize Asistent vrací do filmového prostředí 50. let. Proč si vybral právě tohle temné období české kinematografie?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Česká centra vás zvou na noc literatury. Již 20. ročník literárního festivalu nabídne výběr ze současné evropské i mimoevropské scény v netradičních prostorách Prahy 7 a ve více než 90 českých městech. Přijďte 16. září od 18 do 23 hodin. Vstup je zdarma. Více na nocliteratury.cz. Nespěte, čtěte. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: Radiožurnál, 23 hodin. Monika Chmelová a zprávy.
5: Husijové viní Saúdskou Arábii z úderů na jemenské území. Průmyslová produkce v červenci meziročně rostla. Nejvíc k tomu přispěla výroba aut a elektřiny. České basketbalistky prohrály na mistrovství světa v Berlíně s Američankami. A zítra bude jasno až polojasno, teploty až 32 stupňů.
6: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Pro iránští povstalci Husijové viní Saúdskou Arábii ze vzdušných úderů na jemenské území. Při bombardování zemřelo podle agentury AFP 7 lidí. Husijové zahájili minulý týden ofenzivu proti jemenské vládě. Povstalci se ale podle AFP snaží rozšířit kontrolu nad územím u Rudého moře a získat tak větší vliv na mezinárodní lodní dopravu. Husijové koncem července vyhlásili blokádu Saúdské Arábie jako odplatu za blokády jemenských letišť a přístavů. Riad ale blokádu popírá. Syrské úřady zatkly generála bývalého režimu Bašára Asada. Obviněný je z účasti na krvavém potlačování demonstrací v roce 2011 a taky z masakru v Hama z roku 1982. Muhammad Ali Durgham byl v 80. letech velitelem elitních jednotek, které se podílely na potlačení povstání muslimského bratrstva. Při něm zemřelo podle odhadů 10 až 40 tisíc lidí. Průmyslová výroba v Česku roste už 18. měsíc v řadě. V červenci se podle Českého statistického úřadu zvýšila o 3,1%. Oproti červnu ale růst zhruba o 1% zpomalil. Zvýšení produkce pozitivně ovlivnila hlavně výroba automobilů a elektřiny. Mírný pokles zaznamenala naopak výroba plastových výrobků nebo chemických látek. Podle Veroniky Doleželové z oddělení statistiky průmyslu rostla i celková hodnota nových zakázek.
7: Hodnota nových průmyslových zakázek se v červenci meziročně zvýšila v naprosté většině sledovaných odvětví. Nejvíce růst podpořila tři silná odvětví zpracovatelského průmyslu. Výroba motorových vozidel, výroba elektrických zařízení a výroba počítačů a elektronických a optických přístrojů.
5: Zaměstnanců v průmyslu oproti loňsku mírně ubylo, konkrétně o 1%. Pardubické dostihové závodiště otevřelo nové kolbiště. Areál téměř za 51,5 milionu korun patří k největším v Česku a využívá nejmodernější technologie, včetně zavlažování pod povrchem. V budoucnu by měl sloužit i pro významné parkourové závody. Letos ho ale čeká pouze zkušební provoz, jak potvrzuje ředitel závodiště Jaroslav Miller.
8: V letošním roce děláme takové zkušební závody, za 14 dní budeme mít víkend, kde tady budou parkourové závody, v měsíci říjnu tady bude ještě jeden, je to spíš takový seznamovací meeting, abychom my jako pořadatelé si nějakým způsobem osahali tu technologii. Ten ostrý provoz bude v roce 2027.
0: Sport.
5: Porážkou s úřadujícími šampionkami zakončily české basketbalistky své působení na mistrovství světa. V závěrečném utkání základní skupiny podlehly Spojeným státům 64-105. Češky nastupovaly do zápasu už bez šance na postup a ve skupině tak skončily na 4. místě. Tenistka Kateřina Siniaková postoupila po boku Američanky Taylor Townsendové do čtvrtfinále čtyřhry na US Open. V osmifinále porazili Australanku Hunterovou a Američanku Kravčikovou 2-0 na sety. A tenistku Lindu Noskovou čeká zítra premiérové čtvrtfinále na US Open. V podvečer českého času nastoupí proti světové jedničce Arině Sabalenkové, se kterou oba dosavadní vzájemné zápasy prohrála. Sabalenková ale dobře zná kvality české tenistky. Mluvila o nich po postupu do čtvrtfinále newyorského Grand Slamu.
9: Really aggressive style of the game.
10: Má hodně agresivní styl hry, dobré podání a je rychlá. Musíte být často za základní čárou, abyste si poradili s její sílou a energií. Už jsme spolu hráli a nebylo to úplně snadné.
9: Wasn't like the easiest matches.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Zavřená D55 před Bzencem a nehoda na D1 za Velkým Beranovem. Dálnice D55 z Otrokovic do Veselí nad Moravou je za Nedakonicemi stále neprůjezdná. Na 61. kilometru hasiči likvidují následky požáru osobního auta. Sjíždějte na 56. kilometru u Nedakonic, objíždějte přes Moravský Písek. Na D1 z Prahy do Brna řeší nehodu za Velkým Beranovem. Na kilometru 120 kamion narazil vpravo do svodidel. Odstavný pruh je uzavřený. Nová nehoda na D1 také u Brna ve směru do Prahy. Na kilometru 196,5 havarovala dvě nákladní auta, provozu ale výrazněji nepřekáží. Na D1 z Prahy do Brna řeší nehodu také za Velkým Beranovem. Na kilometru 120 kamion ve svodidlech, odstavný pruh je uzavřený. Na D1 z Brna do Prahy stojí za Velkým Beranovem na kilometru 124 kamion v odstavném pruhu, už je označený šipkou. A opatrně pak ještě na D1 za odbočkou na Zruč nad Sázavou. Na 55. kilometru stojí porouchaný kamion v odstavném pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra čekáme jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů, na severu a západě 26 až 29 a na horách většinou kolem 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál s Jiřím Štaflem.
4: A zprávy až do 5. hodiny ranní pro vás bude mít Monika Chmilová. Teď je 6 minut po 23. hodině. Ještě necelou hodinu bude v kalendáři pondělí 7. září.
0: Večerní radiožurnál
6: a Jiří Štefl.

0: Na území České republiky je celkem 86 míst vyčleněných pro případnou stavbu přehrad a vodních nádrží. Vyplývá to z generelu chráněných lokalit, které v minulosti vypracovalo Ministerstvo zemědělství. V současném období sucha se tenhle seznam znovu dostává do popředí. Najdeme tam ale taky obce, které s přehradou nesouhlasí a chtějí se bránit. Příkladem je Horní Lomná na Frýdecko-Místecku.
1: Cyklostezka hned vedle řeky, Nová alej. Přímo tady v těchto místech jsme uprostřed uvažované vodní nádrže Horní Lomná v Beskydech.
2: No prostě to tu nechceme, tu přehradu.
3: No určitě, jak proč to tu budeme mít tady, prostě jsme v Beskydech, kde to nepatří.
1: Stejně jako dvě oslovené obyvatelky vesnice to vidí i nezávislý a v komunálních volbách znovu kandidující starosta Horní Lomné, Kamil Kavulok. Celé okolí by to podle něj zničilo.
4: Jsme zásadně proti, i co se týče lesu, i toho krásného údolí, protože to je překážka přímo v polovině údolí řeky Lomné.
1: Přehrada v Horní Lomné je jednou z pěti, která aktuálně figuruje v generelu chráněných lokalit na území povodí Odry. Zatím ale není o čem jednat, reagoval Marek Otava z tiskového oddělení Ministerstva zemědělství.
5: V minulosti byly k plánované nádrži opakovaně s vedením obce důvody hájení lokality projednávány. Současné vedení obce neoslovilo státní podnik povodí Odry k diskuzi o hájení.
1: Podle starosty Kamila Kavuloka vedení obce v minulosti debaty o možné přehradě zřejmě podcenilo.
4: My to bereme jako historii, tohleto. Bereme to jako uzavřené, že ta přehrada tady nebude a každopádně se k tomu postavíme teďka a budeme se dotazovat.
1: Na území ve správě povodí Odry je zatím potvrzená stavba velké přehrady v Nových Heřminovech, menší ve Stěbořicích a podle ministerstva zemědělství i malá nádrž Polančice na přítoku Odry. V územní rezervě zůstávají kromě Horní Lomné taky nádrže ve Spálově, Spálené.

Tohle byl Niall Horan. Září v Českém rozhlase i v Radiožurnálu patří Václavu Havlovi a jeho nedožitým 90. narozeninám. Už teď si třeba na webu havel.rozhlas.cz můžete poslechnout málo známé archivní záznamy. Tak ještě jednou havel.rozhlas.cz. A v našem vysílání Sheryl Crow.

0: 4 minuty po čtvrt na 12. Teď se s námi na chvíli vydejte na Jindřichohradecko. Na nádraží v Lovětíně dnes začal nový školní rok. Nádražní budova totiž nově slouží jako zázemí pro lesní školku a komunitní školu. Místo čekárny je teď šatna a okénkem na prodej lístků na sebe mávají školáci ze dvou tříd. S proměnou nádraží na školu pomáhali desítky rodičů a podporovatelů.
1: Obrousit futra, podlahy, okna, všechno to znovu natřít, přestěhovat všechny věci a to hlavně díky vám.
2: Slavnostní přestřížení pásky k nové škole si užili všichni děti a rodiče dohromady.
3: Zůstala teď úplně unešená. Do školní budovy, která vznikla z nádraží, se přišla podívat maminka
4: Aneta Dolečková. Jsem tu poprvé. Sbírám dojmy teďkom trošku, no.
3: A jsou pozitivní.
4: No rozhodně, rozhodně. Přečilo to moje očekávání.
3: Až dozadu, do třídy pro druhý stupeň, se přišel podívat školák.
5: Vojta, je to dobrý. Hodně.
3: Bude se vám sem dobře chodit?
5: Ano.
3: A je poznat, že to je nádraží?
5: Ano. Podle toho, že je to kousek od kolejí.
3: Podle paní učitelek patřili mezi největší pravcanty při přestavbě nádraží na školu, tatínkové.
6: Luboš Hála. Byl jsem požádán, osloven, jako každý jiný tatínek, tak jsme přijeli a rádi jsme pomohli.
7: No tak my jsme to vlastně brali hlavně jako takovou možnost trávit někde dovolenou, že jo? Protože co si budeme povídat, dneska prostě cesta k moři je hrozně dlouhá, všechno je všude hrozně všechno drahý, takže člověk prostě radši vezme tu rodinu, že jo, a jede do polorozpadlého nádraží.
3: Prázdniny s tatínkem strávila v budoucí škole a školce a hodně prý pomáhala také Aneška.
8: Anešku, řekneme, jak dlouho jsme tady byli?
9: Hodně.
8: Skoro pořád?
9: Jo, skoro pořád.
3: Děti a rodiče přivítala první den v nové škole ředitelka spolku Barbora Kolářová.
10: My jsme v letošním školním roce přivítali 22 dětí do lesního klubu a 18 dětí do komunitní školy.
3: Na rekonstrukci a vybavení nových prostor přispěli také dárci ve veřejné sbírce a podařilo se vybrat víc než 200 tisíc. Z Jindřichohradecka Eva Marvanová, Radiožurnál.

0: Jak si představoval první český prezident budoucnost Pražského hradu?
1: Chceme, aby z toho hradu se stalo žijící centrum.
2: Se kterými slovy nesouhlasil?
1: Česko. Mě vždycky po mně lezli slimáci, když mě oko padlo na tenhle podivnej slangovej nebo argotovej výraz.
0: A jaký byl jeho vztah ke sportu?
1: Strašně rád koukám na hokej nebo na tenis.
2: Svět podle Havla? Aneb to nejlepší z hovorů Zlán.
0: Výběr zásadních momentů z historie oblíbeného pořadu.
2: Svět podle Havla? Aneb to nejlepší z hovorů Zlán.
0: Denně ve 14:15.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Doroty Ambrožové Na háčci.
2: Můj drahý synu, tento text není ničím jiným než mojí omluvou tobě.
1: Palčivý i něžný příběh o mateřství v podání Terezy Dočkalové.
2: Panika, která ve mně den za dnem narůstala, se koncentrovala do jediné hysterické otázky. Co budeme dělat?
1: Na háčci. Nová audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
3: 23 hodin 30 minut. Teď Monika Chmilová a přehled zpráv.
4: Rusko zavře německý generální konzulát v Petrohradu a Goetheho instituty v Rusku. Podle ruského ministerstva zahraničí je to odveta za uzavření ruského konzulátu v Bonnu a ruského domu v Berlíně. Německá vláda ruské instituce zavřela kvůli srpnovému hybridnímu útoku na východoněmecké letiště v Lipsku. Berlín z plánování útoku viní Moskvu. Ta účast popírá. Francie a Jižní Korea investují v příštích 5 letech miliardu eur do filmového průmyslu. To je skoro 25 miliard korun. Na filmovém summitu v Jižní Francii to oznámili prezidenti obou zemí. Chtějí tak ochránit audiovizuální průmysl a kreativní sektor před umělou inteligencí a rostoucí konkurencí streamovacích služeb. Stavební výrobě v Česku se v červenci dařilo. Její produkce letos meziročně vzrostla o 1,8%. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Zvýšila se produkce v pozemním stavitelství. Naopak pokles byl v inženýrském stavitelství, kam spadá výstavba cest nebo telekomunikačních a energetických sítí. Meziroční růst stavební výroby trvá od listopadu roku 2024. A odborná porota soutěže Stavba roku navštívila 150 přihlášených objektů napříč Českem a 50 z nich nominovala. Je mezi nimi třeba Dvorecký most v Praze, rekonstruovaný kulturní dům Slávie v Českých Budějovicích, obřadní síň ve Vysokém Mýtě nebo nábřeží řeky Svratky v Brně, kde vznikla nová protipovodňová opatření. Hlavní trofej, stejně jako cenu veřejnosti a další ocenění, si vítězové odnesou z gala večera, který bude 16. listopadu v pražském Rudolfinu.
5: Sport.
4: České basketbalistky zakončily mistrovství světa v Berlíně porážkou s obhájkyněmi titulu z USA 64-105. Češky tak na turnaji prohrály všechny 3 zápasy základní skupiny a bez postupu obsadily konečné 15. místo. A tenistka Kateřina Siňáková postoupila s Američankou Taylor Townsendovou do čtvrtfinále 4 hry na US Open. V osmifinále porazili australsko-americkou dvojici Hunterová-Kravčiková 2-0 na sety.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na D55 před Bzencem a nehoda na D1 u Brna. Dálnice D55 z Otrokovic do Veselí nad Moravou je za Nedakonicemi opět průjezdná. Na 61. kilometru ještě likvidují následky požáru osobního auta v pravém pruhu. Je to už ale s opatrností průjezdné levým pruhem. Na D1 pozor u Brna ve směru do Prahy. V místě rozestavěné dálniční křižovatky na kilometru 196,5 havarovala 2 nákladní auta. A provozu nepřekážejí, takže se netvoří kolona. Na D1 z Brna do Prahy spozorněte také za odbočkou na Zruč nad Sázavou. Na 55. kilometru kamion v odstavném pruhu. Na místě už je odtahová služba, vše je označené šipkou. A na D1 tentokrát z Prahy do Brna vyšetřují nehodu za Velkým Baranovem. Na kilometru 120 kamion narazil do svodidel. Odstavný pruh je uzavřený, místo označené, takže projedete plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra čekáme jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů, na severu a západě 26 až 29 a na horách většinou kolem 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje stále ještě večerní radiožurnál s Jiřím Šteflem.
3: Děkuju za slovo, to byla Monika Chmilová, 4 minuty po půl 12. V pražské Lucerně měl dneska večer premiéru a předpremiéru nový film, který mapuje obrovský návrat skupiny Oasis na ty největší koncertní pódia. Od čtvrtka se na film, na ten dokumentární film, můžete vydat i vy do českých kin. No a jestli máte rádi Oasis, tak příští rok budou v Evropě znovu koncertovat. Tady je vysílání večerního radiožurnálu a máme pro vás další skupinu Coldplay. Ať se vám dobře poslouchá.
5: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

Dostane se ve Švédsku do vlády poprvé v dějinách krajní pravice. Ostatní pravicové strany jsou tomu nakloněné, jestli ale vyhrají volby, není jisté. Švédové budou hlasovat v neděli a podle průzkumů má náskok levice. Tématu se věnuje aktuální díl našeho zpravodajského podcastu Bruselské chlebíčky a pozvánku k poslechu nabízíme ještě v čase do 3:15.

0: Švédsko čekají na konci tohoto týdne parlamentní volby. Průzkumy naznačují, že se do čela země vrátí levicová vláda v čele se sociální demokracií, ale rozdíl mezi oběma bloky je zatím těsný. V předvolebních debatách přitom dominují hlavně domácí témata.
1: A to, že probíhá válka na Ukrajině, o tom se moc vůbec nemluví. Asi se toho důvodu všechny politické strany víceméně mají stejný názor, že chtějí, aby Švédsko velice silně podporovalo Ukrajinu. Tak tam vlastně není tolik o čem debatovat, protože většina nebo ty strany mají ve skutečnosti stejný názor. I švédští demokraté, radikálně pravicové, chtějí podporovat dále Ukrajinu víceméně podobným způsobem.
2: Popisuje Mats Braun, ředitel Ústavu mezinárodních vztahů. Zmiňovaní švédští demokraté jsou strana, která současnou vládu podporuje, ovlivňuje její chod, ale formálně nemá žádné ministry. To by se ale mohlo změnit.
1: Je domluveno nebo slib se na straně pravicového spektra politiky, že když ta skupina stran vyhraje volby, tak vlastně bude švédský demokrati i mít svoje vlastní ministry a být součást vlády.
2: Podle průzkumu se švédští demokraté stanou druhou největší stranou v parlamentu a předběhnou pravicové umírněné, ke kterým patří i současný premiér Ulf Kristersson. Ten ale v zemi navzdory některým úspěchům popularitu spíš ztrácí.
1: Ekonomická situace není asi až tak růžová. Nezaměstnanost je čtvrté nejvyšší ve EU a tak ty ekonomické aspekty asi vede k tomu, že ta vláda není tak oblíbená.
2: Celý díl podcastu Bruselské chlebičky můžete najít na webu Radiožurnálu, v aplikaci Můj rozhlas nebo ve všech podcastových aplikacích. Jakub Lucký, Radiožurnál.

Ministerstvo životního prostředí zítra dopoledne řekne podrobnosti k chystané sanaci půdy v Národním parku Šumava. Jak jsme dnes zjistili, do země tam totiž unikají toxické látky. Budeme to sledovat a detaily, co zatím víme, nabízíme taky v půlnočních hlavních zprávách za pár minut. Do té doby nás ještě bude zajímat nový ročník hokejové Tipsport Extraligy.

0: Zajímavé představení nové sezóny zvolilo vedení hokejové Tip Sport Extraligy. Vybraní hokejisté se proletěli ve sportovním letadle s pilotem Martinem Šonkou. A když přítomní zhlédli na letišti v Praze v Letňanech úvodní video, otevřely se dveře velkého hangáru a mistr světa v sérii sportovního létání Red Bull Air Race z roku 2018 letěl přímo směrem dovnitř. Na poslední chvíli ale vzal za knipl a závodní speciál i s ředitelem Extraligy na palubě stočil směrem k nebi. Byli jsme u toho.
1: To přetížení je někde prostě mezi 5-6G, nebo tohle bylo možná o trošku míň. Takhle spocený jsem teda dlouho nebyl, ale užil jsem si to.
2: Říká ředitel hokejové Tip Sport Extraligy Martin Loukota. I on sám si během hokejového léta tak trochu zalétal. Bylo to napříč republikou, aby vysvětlil novinky pro tuto sezonu. Třeba další, třetí přestávku na čištění ledu z komerčních důvodů.
1: Komerční přestávka opravdu bude v délce 70 vteřin. Je i změněna ta úprava ledové plochy, ten systém je jiný a měl by být právě rychlejší, aby nedošlo protahování.
2: Když se někde ztratí čas, třeba další komerční přestávkou, je zase potřeba ho nahnat. Pokračuje liberecký útočník Radan Lenz.
3: To je jedna věc, která mi moc nesedí vlastně do toho režimu úpravy těch pravidel, kdy se to vlastně se všechno snažíme uspůsobit tomu, aby to mělo větší plynulost a zrychlovalo se to a je tam fláknutá třetí komerčka. Rozumím, z jakých asi důvodů.
4: Jo, no, já jsem na to zvědavý. Možná, jako bude to mít pro i proti. Samozřejmě sport je i hra momentum, takže vlastně tímhle s tím se to trošku zbrzí. Já si myslím, že ty hráči, co hrajou třeba trošku víc, tak to taky uvítají, no.
2: Navazuje na Lence spartianský Filip Chlapík. Novinkou je také to, že rozhodčí bude mít mikrofon a jeho vysvětlení třeba při žádosti trenérů o přezkoumání u videa uslyší pak z reproduktorů všichni v hale.
4: Že ty lidi budou do toho víc stáhnutý a bude jim to vysvětlený nějak. Jsem to zažil jenom v NHL, kde jsem tomu jako moc nerozuměl a na české scéně, tak jsem na to zvědavý.
1: Je to jedna z největších jako novinek. Myslím si, že to hlavně pomůže pochopit ta rozhodnutí, kdy rozhodčí to budou hlásit přímo do haly.
2: Pokračuje ředitel soutěže Martin Loukota, který připomíná jedno datum 3. ledna. To uběhne 90 let od prvního ligového kola na českém území a znát to bude na všech stadionech v ten den.
1: Plánujeme retrokolo se speciálními drezy a zároveň si každý z týmů vybral jeden milník historický, který bude chtít nějakým způsobem připomenout.
2: Jak odpoledne na letišti v Letňanech začalo, tak také skončilo akrobatickými kousky Martina Šonky v jeho sportovním letadle. Z pražských Letňan František Kuna, Radiožurnál.

Don't tell

0: Radiožurnál, je přesně půlnoc. A to je čas na hlavní zprávy.
1: Koaliční rada jednala o snížení schodku státního rozpočtu na příští rok. Ministr životního prostředí dnes oznámí podrobnosti k sanaci půdy v Národním parku Šumava kvůli toxickým látkám. České basketbalistky se rozloučily se světovým šampionátem porážkou s Američankami a dnes bude jasno až polojasno, teploty až 32 stupňů. Je úterý 8. září. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Vládní koalice směřuje ke snížení schodku rozpočtu na příští rok. Ten je navržen ve výši 389 miliard korun. Podle ministra sportu Borise Šťastného z motoristů mají koaliční partneři předběžnou dohodu na některých opatřeních v řádech miliard korun. Jednání ale budou dál pokračovat.
3: Podle ministra pro sport Borise Šťastného z motoristů stačí k některým úsporám vládní nařízení nebo vyhlášky. Pro většinu škrtů je ale potřeba změnit zákony a proto jsou reálné až pro rozpočet na rok 2028.
4: Máme nějakou domluvu na několika opatřeních. Jsou v oblasti zdravotnictví, jsou v oblasti školství, týkají se i nějakým způsobem prevence hazardu.
3: Své varianty úspor představilo i SPD. Podle svého předsedy a šéfa sněmovny Tomia Okamury šlo o úvodní jednání.
5: Paní ministryně financí Šerová přijde na náš poslanecký klub a do pátku je sněmovna, takže budeme o tom průběžně nadál.
3: Vláda má návrh státního rozpočtu na příští rok schvalovat 21. září. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Ministerstvo životního prostředí dnes řekne podrobnosti k chystané sanaci půdy v Národním parku Šumava. Do země tam totiž unikají toxické látky. Oznámil to šéf resortu Igor Červený z motoristů s tím, že jde o pozůstatky po bývalé československé armádě.
6: Kde konkrétně sanace bude, Červený neřekl. Oblast je podle něj ale zabezpečená. Běžní návštěvníci parku se k ní tak nedostanou.
7: Aby se běžní lidé náhodou nemohli nakazit, případně aby se nepokusili tyto nebezpečné látky nějakým způsobem sami odvést.
6: Červený tvrdí, že látky do půdy unikají od roku 2023. V té době rezort vedl Petr Hladík z KDU-ČSL. Ten ale říká, že ví jen o případu z roku 2020. Tehdy se podle něj propadly sklepy v jednom z bývalých vojenských areálů.
8: Byla nějaká toxicita, která byla právě prostě sanována. Od té doby se nebyl nikdy informován o tom, že je tam nějaký nový nález.
6: Správa Národního parku Šumava se k případu zatím odmítla vyjádřit. Anna Millerová, Radiožurnál.
1: Vrchní soud zprostil viny cyklistu, který měl v roce 2022 konflikt s řidičkou v centru Prahy. Ta o dva dny později zemřela na vzácný syndrom zlomeného srdce. Rozsudek je pravomocný.
9: Syndrom zlomeného srdce je způsobený náhlým stresem nebo konkrétním prožitkem. Že ho ženě ale způsobil cyklista, se neprokázalo, řekl jeho advokát Vlastimil Rampula.
10: Že by jednak způsobil poškození na těle a už vůbec nebylo prokázáno, že by měl cokoliv společného se smrtí.
9: Rodina řidičky trvá na tom, že smrt způsobil cyklista. U konfliktu byla i tehdy 19-letá dcera řidičky Vanessa, jak popsala dříve.
11: Bez těch zranění, který jí způsobil i vlastně. Bez toho šoku by se to nikdy nestalo.
9: Podle vrchního soudu ale konflikt vyvolala řidička. Proti rozsudku je ještě možné podat dovolání k nejvyššímu soudu. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
1: Německý kancléř Friedrich Merz označil výsledek zemských voleb v Sasku-Anhaltsku za nejhorší porážku posledních desetiletí. Jeho křesťansko-demokratická unie tam získala jen 17% hlasů, zatímco vítězná Alternativa pro Německo 44%. Politický kurz ale vláda v Berlíně podle kancléře měnit nebude.
12: Die Menschen auch in ihrer ganzen Emotionalität stärker zu erreichen.
13: Friedrich Merz řekl, že vláda se prostě musí naučit nezbytné reformy lépe vysvětlovat, tak aby se kromě rozumu dotýkaly taky lidských emocí. Za průbířský kámen ale německý kancléř označil vůli bránit se ruským hybridním hrozbám. Kdyby ta polevila, tak se podle něj Německo a jeho hodnotový rámec odsnou ve skutečných problémech. Za kancléřem se sešikovali taky špičky křesťanských demokratů. Šéfka kancléřského úřadu a bývalá ministryně zdravotnictví Nina Varkenová řekla, že nakladení personálních otázek je nejhorší čas a že země potřebuje především stabilitu. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Stát přestal farmářům vyplácet náhrady za stížené hospodaření. Peníze na letošní rok jsou vyčerpány. Jde o kompenzace za omezení v chráněných oblastech i opatření proti vlkům.
14: Stát letos na kompenzacích vyplatil přes 400 milionů korun. Dalších 200 žadatelů ale na peníze čeká. Někteří farmáři se tak podle předsedy Svazu chovatelů ovcí a koz Richarda Konráda dostávají do složité situace.
15: A jsou to předpisoví ohradníky, ploty, pastavecký psy i zaměstnanci, které ty stáda hlídají. Jsou to velké finanční prostředky.
14: Na výplaty chybí přes 160 milionů korun. S náhradami ale Ministerstvo životního prostředí podle mluvčí Jany Šilerové počítá.
16: Přiznané náhrady budou propláceny po obdržení finančních prostředků ze státního rozpočtu v pořadí, v jakém byly žádosti přijaty.
14: Kdy a kolik by mohlo na úhrady dorazit, ale ministerstvo neuvedlo. Josef Kopecký, Radiožurnál.
1: Studentská simulovaná vesmírná mise Zero-G 2 od pondělí přijímá přihlášky. Oznámil to Národní program Česká cesta do vesmíru. Zájemce čeká několik vyřazovacích kol podobných výcviků astronautů. Zhruba 20 nejlepších pak poletí ve stavu bez tíže ve speciálním letadle.
17: Výzva je otevřená pro studenty a žáky od 13 do 18 let. Stačí navštívit stránky českacestadovesmíru.cz a vyplnit formulář.
18: Říká Václav Kobera z Ministerstva průmyslu a obchodu, hlavní koordinátor České cesty do vesmíru. Pro kosmické kadety jsou připravené nevšední zážitky a zároveň pomůžou povzbudit zájem o vesmír.
17: Prostě máme skvělou mládež. Nám jde samozřejmě o těch finálních 26, ale my jsme pořád připraveni spolupracovat s mnoha dalšími.
18: Přihlášky do mise Zero-G 2 je možné podávat až do 5. října. Martin Srp, Radiožurnál.
1: Český rozhlas spustil projekt Slyšet Havla. Připomíná tak 90. výročí narození prvního českého a posledního československého prezidenta. Na Radiožurnálu vysíláme každý den ve 14 hodin a 15 minut to nejlepší z hovorů z Lán. Český rozhlas Plus zařadil šestidílnou sérii o vzniku knihy Dálkový výslech.
19: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě.
20: Začíná o Vánocích roku 1985 nahrávat Václav Havel. Během několika dnů vznikne více než 12-hodinový záznam odpovědí na téměř 60 otázek novináře Karla Hvížďaly, který tehdy žil v zahraničí. Magnetofonové pásky pak musí tajně přes železnou oponu. Pokračuje autor scénáře, historik Pavel Kosatík.
21: To, jak on to nahrál, tak se samozřejmě liší od té knihy. Je to vlastně ještě něco úplně jiného. A to bylo fantastický to porovnávat.
20: Dálkový výslech poprvé vyjde v exilu v listopadu 1986. O 3 roky později během sametové revoluce pomůže československé veřejnosti poznat Havlovy názory i životní příběh. Nová Kosatíkova série je ve vysílání Plusu i v aplikaci Můj rozhlas. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
1: Nahrávky Havlových her i další rozhovory najdete také na webu havel.rozhlas.cz.
2: Sport.
1: České basketbalistky odjedou z mistrovství světa bez vítězství. Na závěr skupinové fáze podlehly v Berlíně hlavním favoritkám na titul, Američankám 64-105. Nejen za tímto zápasem se ohlíží jeho nejlepší česká střelkyně z 19 body Eliška Joklová, kterou několik hodin předtím propustil její tým zámořské WNBA.
22: Bylo to trošku osobní, bych řekla. Mně se to nevyšlo, ale myslím, že jsem ukázala, že se tam můžu vrátit a hrát i proti takovýmhle hvězdám. A nám nefungovala tolik obrana jako v těch předchozích utkáních. Nebylo to tolik kompaktní a je to výsledek o 40, což asi není někdy příjemný. Ale myslím si, že šampionát můžeme hodnotit pozitivně.
1: Tenistka Kateřina Siniaková postoupila s Američankou Taylor Townsendovou do čtvrtfinále čtyřhry na US Open. V osmifinále porazili Australanku Hunterovou a Američanku Kravčikovou 7-6 a 6-4. A ve dvouhře čeká Lindu Noskovou premiérové čtvrtfinále. Její soupeřkou bude světová jednička a obhájkyně titulu Běloruska Sabalenková.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
23: Nehoda na D1 za Velkým Beranovem a v Praze zavřený tunel na městském okruhu. Na dálnici D1 z Prahy do Brna pozor na nehodu za Velkým Beranovem. Na kilometru 120 kamion narazil vpravo do svodidel. Odstavný pruh je uzavřený. Na D1 z Brna do Prahy zvyšte pozornost za odbočkou na Zruč nad Sázavou. Na 55. kilometru stojí kamion v odstavném pruhu. Na místě je odtahová služba, je to vše označené šipkou. Na D1 do Prahy čekejte další překážku za odbočkou na Chocerady. Na kilometru 26,5 polouchané osobní auto blokuje pravý pruh, v místě se vybočuje. A v Praze je dnes v noci uzavřený Strahovský tunel ve směru ze Smíchova na Břevnov. Jde o plánované čištění, které má skončit do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů, na severu a západě 26 až 29, na horách většinou kolem 23 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy. Na řadě je repríza 20 minut radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
0: Smrt tříleté Viktorky, kterou připravil o život psychicky nemocný otec, nastavila otázku, jak podobným tragédiím zabránit. Pomůže stálá ministerská komise. V čem jsou slabiny v naší péči o práva dítěte? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je ochránce práv dětí Martin Beneš. Dobrý den.
3: Dobré odpoledne vám, posluchači.
0: Rozhovor natáčíme ve 13 hodin. Vláda dnes projednala činnost komise pro přezkum náhlého úmrtí dítěte. Možná krátce k terminologii, není správnější název komise pro přezkum nepřirozených úmrtí dětí?
3: Ono to slovo je poměrně těžké hledat, žádné správné vlastně jsme nenašli. Ten přívlastek, ať je jakýkoliv, tak úplně neodpovídá. Ono by se asi dalo mluvit o komisi pro úmrtí dětí, ale to by zase vlastně znamenalo, že se zabývá všemi, to také není pravda. Takže my vycházíme z toho, co je ve vládním programu Bezpečné dětství a tam je pojmenována takto. Mm-hmm.
0: Vy jste už v srpnu napsal, že fungování ad hoc komise se vám jeví jako nedostatečné. Co vám připadá špatně?
3: Tak ta komise narazila na svoje limity. Ty limity jsou především v tom, že se nedostala ke všem zdrojům informací, které potřebuje. Ta komise se dostala vlastně

0: legislativního doporučení, protože jsem odešel před hlasováním a ještě vlastně nevím výsledek.
1: Dobrovolně jste odešel?
0: Požádán, tak ano, to je to správné slovo. Byl jsem požádán, abych odešel před hlasováním vlády, takže jsem opustil jednací místnost a čekám, jakým způsobem to dopadne, ale ono to vlastně není až tak důležité. My jsme totiž ve shodě, jak jsem říkal, zejména s ministrem práce a sociálních věcí o tom, že ten zákon má být přijat právě proto, aby ta komise měla přístup k čemu ho potřebuje mít a aby mohla fungovat.
1: Když ještě vrátím k té dosud fungující ad hoc komisi, když ji tak budeme říkat na ministerstvu práce a sociálních věcí, ta vznikla, tuším, od začátku, nebo funguje od začátku roku. Vy jste byl členem, proč jste z ní odešel?
0: A mimochodem ještě musím říct, že to je opravdu těžké téma k rozhovoru, asi nejenom pro nás, ale i pro posluchače, prostě velmi nepříjemné, protože se týká takhle citlivých otázek. Já to upřesním, ta komise vznikla někdy na jaře, někdy tuším v březnu nebo na přelomu března a dubna tohoto roku a týkala se skutečně toho jednoho případu Viktorky, který byl předmětem toho zkoumání té komise. Když jsem do té komise vstupoval, tak jsem měl trochu pochybnost, jestli jako dětský ombudsman, to znamená jako někdo, kdo je nezávislý, můžu v takové komisi být, ale rozhodl jsem se proto, abych se s tím případem blíže seznámil, abych mohl do určité míry nějak jako ovlivnit ty výstupy, tak jsem se rozhodl, že se účastnit budu. S případem jsem se seznámil, dal jsem nějaká systémová doporučení a potom jsem z komise odešel právě proto, že vlastně funguje v tuhletu chvíli jako poradní orgán ministra práce a sociálních věcí a v takto fungující komisi jako dětský ombudsman prostě nemohu být.
1: Ministr Juchelka vás ale požádal, abyste po rezignaci za sebe nominoval nástupce, protože prý považuje za důležité, aby ochránce práv dětí měl v komisi zastoupení. Tak stalo se?
0: To jsem neudělal, ono by to vyšlo úplně na stejno, jestli tam jsem já nebo mnou jmenovaný zástupce, pořád by tam byl někdo za dětského ombudsmana, takže to by úplně nedávalo smysl, takový krok. Nicméně já, jak říkám, jsem vlastně, nebo aspoň já to tak vnímám, naplnil ten smysl té mé účasti v té komisi, s tím případem jsem se seznámil a dal jsem doporučení.
1: A zároveň tedy ale zůstáváte členem poradního sboru ministra pro sociálně právní ochranu dětí?
0: Tím zůstávám, ten poradní orgán se prozatím nesešel, teď by se měl sejít poprvé.
1: A s tím nemáte problém tam být účastný?
0: Zatím jsem neshledal nějaký problém, který by mi bránil v účasti.
1: Vy jste tedy navrhl základní principy pro vznik a fungování té stálé komise. Jaké jsou?
0: Tak prvním z nich je to, o čem jsem mluvil, to znamená, že ta komise by měla mít přístup ke všem informačním zdrojům, které potřebuje ke své práci. Zmiňoval jsem je. Všechny druhy spisů, zdravotnická dokumentace a podobně. K tomu je skutečně potřeba přijmout zákon a s tím na tom jsme s ministerstvem práce a sociálních věcí zajedno. Ale na čem už úplně shoda nepanuje mezi mnou a panem ministrem, je to, že já mám za to, že ta komise by měla být naprosto nestranná a nadrezortní. Pochopitelně nedá se úplně dobře představit si, že jakýkoliv rezort dokáže dobře přezkoumávat sám sebe. To je jedna věc. A druhá věc je, že ta úmrtí dětí se zdaleka netýkají jenom rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí, protože se mohou dotýkat poměrně intenzivně například i Ministerstva školství nebo Ministerstva zdravotnictví, spravedlnosti nebo třeba Ministerstva vnitra. A těžko si představit, že komise při Ministerstvu práce a sociálních věcí bude na nějakých systémových změnách zaúkolovávat jiné rezorty. Právě proto si myslím, že taková komise by měla, aby mohla fungovat dobře, být nadrezortní.
1: A měla by podle vašich představ fungovat přímo pod úřadem vlády. Mluvil jste o tom například se šéfkou úřadu vlády Tinde Bart, která reorganizovala nadrezortní vládní rady a přesunula je pod ministerstva?
0: Ne, k takové debatě jsme se nedostali. Pokud jsem si dobře všiml, tak paní ředitelka úřadu vlády na tom dnešním zasedání vlády byla přítomná, ale nemluvili jsme spolu.
1: Jakou odbornost by měli zastávat členové té nově utvářené komise?
0: Naše představa, a přiznávám, že ta představa je maximalistická, ale já si myslím, že prostě děti bychom se měli snažit chránit tím nejlepším možným způsobem. Naše představa je taková, že by ta komise měla mít nějaké jaksi stále jádro, že by tam

0: měl být nějaký tajemník a nějaký prostě malý sekretariát. Bavíme se skutečně o třech lidech. Mimochodem, já vím, že prostě když se řekne komise, další komise, že to nemusí znít úplně sexy, ale za mě to prostě dává velký smysl. A pak by tam měli být odborníci zase rozdělení na nějaké stále a nějaké potom ad hoc podle typu případu. Těmi stálými by měl být určitě lékař, pravděpodobně pediatr, odborník na sociálně právní ochranu dětí. Pak bych počítal s tím, že by tam měl být někdo od policie České republiky, možná někdo z nejvyššího státního zastupitelství. A pak by tam se mohli účastnit podle typu případu odborníci například na adiktologii, ale třeba i etiku a filozofii nebo sociální epidemiologii.
1: Pakliž by ta stálá komise pro přezkum náhlého úmrtí dětí důsledně byla nestranná a odborná, tak byste případnému členství v ní se nebránil?
0: Ano, přesně tak. To by, pokud by fungovala tímto způsobem, tak bych mohl být členem i já.
1: A jak zajistit tedy nestrannost těch členů, což zdůrazňujete, že je velmi důležité?
0: Tak je to právě těmi garancemi souvisejícími s jmenováním a výběrem těch členů nějakým funkčním obdobím a podobně. Jsou to nějaké prostě systémové garance, systémové nastavení.
1: A zjišťoval jste, jak fungují podobné odborné komise v zahraničí?
0: Ano, vycházeli jsme z různých případů v zahraničí, proto říkám, že jsme trochu maximalisté, protože z mého pohledu úplně uspokojivý model, který by se dal převzít jedna ku jedna, neexistuje, ale ono to souvisí i s těmi vlastně zvláštnosti, specialitami, fungováním celého systému státní správy v jednotlivých zemích, takže prostě málo co se dá prostě přenést jedna ku jedné do našeho systému. Ale rozhodně takové komise nebo podobné orgány fungují třeba v Austrálii, na Novém Zélandě, ve Velké Británii, v Irsku, Nizozemsku, Norsku, všude trochu jiným způsobem.
1: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu, hostem je dětský ombudsman Martin Beneš. V Česku každoročně zemře přibližně 600 dětí a mladistvých do 19 let, téměř polovina z nich jsou děti do jednoho roku. To ale nejsou ty případy, o kterých mluvíme. Kolik je těch, které vás v uvozovkách zajímají, nebo kterými se musíte zabývat?
0: Jsou a nejsou. Zajímavý. Ano, to totiž souvisí, tam ten náš návrh, to naše legislativní doporučení má ještě takovou druhou stránku. My bychom chtěli, aby se vlastně ta komise, to její stále jádro, zaobíralo právě těmi daty. A my vlastně ze současných dat nejsme úplně schopni vyčíst, kolik dětí umírá v souvislosti s nějakým systémovým problémem. Protože pokud ty děti nevykazujeme jako takzvané ohrožené děti, to znamená, pokud je OSPOD, orgán sociálně právní ochrany dětí, neoznačí jako ohrožené děti, tak my nedokážeme zjistit příčinnou souvislost mezi úmrtím toho dítěte a nějakým systémovým selháním. Uvedu příklad, třeba dítě, které zemře sebevraždou, samozřejmě může být dítě, které zároveň zemřelo v souvislosti se systémovým selháním, protože ta sebevražda může mít důvod v nějaké třeba neřešené školské šikaně. A o téhle souvislosti my se ze současných dat vůbec nedozvíme. To znamená, vlastně z těch 600, respektive ta data, ta čísla a ty příběhy je nutné dobře datově zpracovávat, tak aby jsme byli schopni říct, kolik z těch úmrtí nás skutečně zajímá. A skutečně, samozřejmě většina z těch 600 dětí jsou děti, které umírají v souvislosti s nějakou přirozenou příčinou nebo prostě v souvislosti s nějakou nemocí. Pravděpodobně se budeme bavit o nějakých desítkách dětech.
1: No, je logické, že požadujete ta jasná data, ale ono se to nezdá, asi to není úplně jednoduché je získat. Jak tedy? Kudy na to?
0: No, právě ta vlastně stálá část té komise, ten sekretariát té komise by v naší představě měl dostávat veškeré statistické informace o úmrtích těch jednotlivých dětí a měl by tam provádět nějaké prostě základní šetření po těch příčinách, abychom si dokázali ty příčiny s těmi čísly spojit.
1: Kolik je podobných případů, jako v úvodu připomenutý tragický případ Viktorky? Ta čísla máme, ne?
0: Ano, ta čísla máme, to jsou ty děti, které jsou takzvaně vyhodnoceny jako ohrožené. To číslo je každý rok trochu jiné, ale bavíme se o čísle do 10 dětí ročně. To znamená děti, které umírají a předtím byly vyhodnoceny jako takzvaně ohrožené systémem sociálně právní ochrany.
1: Existuje nějaké srovnání pro představu, jak jsme na tom třeba v porovnání s okolními zeměmi?
0: To srovnání existuje... Jsme na tom zásadě průměrně, ale já znovu poukazuju na to, že ono to číslo není úplně vypovídající. V podstatě, když to vemu ad absurdum, tak ve chvíli, kdyby jsme děti vůbec nehodnotili jako ohrožené, tak budeme mít 0 úmrtí ohrožených dětí a to by prostě nebyla pravda.
1: Vy jste napsal, že každé úmrtí dítě to je tragédie a tam, kde ochrana dětí selhala, musím se z těch případů poučit. Jak zařídit tedy, aby se podobné případy neopakovaly, neděly?
0: Víte, neexistuje systém, který by fungoval prostě bezchybně a který by byl dokonalý. Ale my se prostě musíme snažit o to, aby ten systém, který máme, fungoval co nejlépe a byla co největší šance takovýmhle tragédiím zabránit.
1: No, já se ptám i proto, že asi oba si uvědomujeme, že ta samotná komise nemůže být samospásná. Jaké tedy systémové změny v ochraně dětí by se měly přijmout?
0: Za mě ten princip a ta podstata je skutečně v tom, že se naučíme systémově co nejlépe vyhodnocovat ohrožené děti, co nejvčasněji a co nejlepším způsobem. Zase v tom směru se dá čerpat inspirace ze zahraničí. Jde mi o to, abychom postupovali takovým co nejvíc evidence-based způsobem, abychom skutečně měli co nejlepší nástroje k tomu, abychom byli schopni poznat, že dítě je ohrožené.
1: Rozumím, ale ano. Jak konkrétně na to? Má třeba ten OSPOD na to kapacity?
0: Samozřejmě to nemůže řešit jako jednotlivý OSPOD a to je bohužel to, kde jsme dneska. Je to skutečně, ty OSPODy jsou bez nějaké zásadní pomoci ze strany řízení toho systému, tak ty jako hozeny do vody a prostě počínají si podle toho, jak nejlépe umí. Samozřejmě jsou to lidé, kteří jsou k tomu vzdělení a školení, ale za mě tohle to nestačí. Je potřeba jim skutečně dát do ruky nástroje k tomu, aby byli schopni co nejlépe vyhodnotit to, že dítě je ohrožené a zároveň aby měli možnosti, co s ním dělat, jakou podporu té rodině nabídnout, eventuálně, aby bylo dostatek kapacit v náhradních rodinách nebo v zařízeních, kam ty děti potom mohou být svěřeny.
1: Dětský ombudsman Martin Beneš je hostem 20 minut Radiožurnálu. Proč se vám nelíbí návrh senátorky Hany Marvanové na změnu občanského zákoníku, která by měla bránit tomu, aby děti byly ponechány u rodičů, kteří ohrožují jejich bezpečí? Reprodukuju to správně, tu myšlenku.
0: Já to teď tak dopřesním. Já k tomu návrhu mám vícero výhrad. Především ten návrh se netýká nebo týká jenom z velmi malé části těch dětí ohrožených. On v první řadě reaguje na takzvanou rozvodovou novelu, která platí od 1.1. letošního roku a která byla přijata v letošním roce a která přináší nějaké změny. Oni ty změny v zásadě nejsou až tak obrovské. Já si myslím, že to zděšení okolo té rozvodové novely bylo vlastně větší než ten její reálný dopad. A vlastně tak trochu důsledkem toho zděšení je právě tento návrh, který se snaží tak trochu vracet před tu novelu. A to, kdyby se aspoň vracel před tu novelu, ale on vnáší některé prvky, které v tom právním řádu nebyly ani předtím. A bylo by to asi na dlouhou debatu, na kterou asi nemáme čas.
1: Jenom možná konkrétní příklad.
0: Moje zásadní výtka je ta, že dítě, které by bylo svěřeno do péče jednoho z rodičů, tak ten rodič by mohl rozhodovat i o takzvaných neběžných záležitostech dítěte. Tak toto v občanském zákoníku nebylo ani před 1.1.2026. Ten rodič, který o dítě pečoval, mohl rozhodovat jenom o těch běžných záležitostech a o těch neběžných se ty rodiče museli shodnout, nebo o nich musel rozhodnout soud. To znamená, pokud by platila ta novela, tak jak je napsaná, tak prostě by nic nebránilo rodiči, aby dítě přemístil z jednoho kouta republiky do druhého a tam ho zapsal do školy a v podstatě rodičovská práva toho druhého rodiče by zůstala úplně vyprázdněna.
1: Jak se ale vyrovnáváte s výsledky právní analýzy zadané senátory, která většinu vašich stanovisek zpochybňuje?
0: Je to analýza jedné advokátní kanceláře, vypracovaná na žádost nevím koho. Já to nechci zpochybňovat, ale zároveň chci poukázat na to, že to, co říkám já, říkají naopak další instituce, a to v zásadě nezávislé instituce, jako Česká advokátní komora, někteří akademici a další, takže to ať se posoudí posluchač sám.
1: No, tak nemáme k tomu příliš možnosti, ale ta expertíza tvrdí, že vaše stanoviska jsou prý vnitřně rozporná, prý nesprávně interpretujete mezinárodní předpisy.
0: Ano, se závěry této analýzy se rozhodně nestotožňuje. A naopak bych chtěl třeba upozornit na to, že ta analýza, když cituje třeba úmluvu o právech dítěte, tak tam přidává půlku věty, která tam ve skutečnosti není, takže asi tolik k tomu.
1: No, jenom když už do toho vrtám, tak údajně směšujete dvě odlišné věci, to jenom tlumočím, co jsem o tom četl. Rodičovskou odpovědnost a výkon péče.
0: Ne, právě, já jsem to právě vysvětlil. Ve chvíli, kdyby rodič rozhodoval o neběžných záležitostech dítěte a mohl v podstatě o tom dítěti rozhodovat v takhle velkém rozsahu, tak by ta rodičovská odpovědnost toho druhého rodiče zůstala prakticky úplně prázdná.
1: Jakou váhu má mít podle vás při rozhodování soudu stanovisko dítěte?
0: Stanovisko dítěte, respektive jaksi názor dítěte nebo prostor k tomu, aby se dítě vyjádřilo, má dítě dostat vždy. Zákon předpokládá, že od 12 let věku určitě za mě bez problémů i od mnohem nižšího věku. To dítě má mít možnost se vyjádřit k té situaci. Na druhou stranu ten soud má zhodnotit celou další šíři prostě aspektů v té věci, a to dítě by nemělo být tím soudcem, nemělo by být tím, kdo rozhoduje ten spor mezi jeho rodiči, a to konečné rozhodnutí prostě musí být na soudu, který má být schopen posoudit i jiné věci než názor dítěte.
1: Senátorku Marvanovou prý vaše stanovisko zaskočilo a mrzí ji, že jste si nenašel čas věc osobně projednat. Budete hledat nějaké společné východisko?
0: Já se o to určitě budu snažit.
1: A proč jste se ještě nesešli?
0: To totiž není pravda. Mě by zajímalo, kde to vzniklo, nebo proč to paní senátorka takhle říkala. My jsme nejdřív nebyli požádáni, oni to prostě nějakým způsobem připravovali bez nás, pak jsme se potkali v Senátu. Ona mi vlastně jako řekla, že jsme tam neměli možnost se k tomu sejít, a na to konto se mi říkal, tak vždyť jste mi mohla zavolat, máte tam mě číslo, takže jsme se domluvili a setkali jsme se online, bylo to poměrně ve spěchu, protože to následně pak jako Senát projednával, a teď navíc bude nějaký kulatý stůl, který pořádá, a tam předpokládám, že se také zúčastní.
1: Takže se dál povede diskuze a třeba nakonec najdete nějaké stanovisko
0: určitě,
1: společné, kompromis.
0: Určitě ono v té novele je pár věcí, které jsou dobré, a ono zároveň další novelu připravuje Ministerstvo spravedlnosti, takže já předpokládám, že tam může dojít k nějaké rozumné fúzi.
1: My si povídáme, rozhovor přetáčíme v chvíli, kdy běží tisková konference po jednání vlády, čili, jak jste řekl v úvodu, ještě vlastně neznáte rezime z toho dnešního jednání úplně přesně. Jak ale zatím podle vašich pocitů Ministerstvo práce a sociálních věcí na to vaše legislativní doporučení reaguje?
0: Tak jak jsem to říkal na začátku, pan ministr se mnou shoduje na tom, že je potřeba to zákonné zakotvení té komise, takže v tomhle jsme na jedné lodi, a já jsem rád, že ta komise vznikne a že bude v zákoně ukotvená. A teď ještě otázka, jakým způsobem, jestli tím, jak doporučuji já, nebo nějakým jiným. A o tom předpokládám se bude ještě jednat. To ani není otázka dneška, ale je to otázka přípravy toho zákona a jeho připomínkování.
1: No ale vy máte, myslím, jasnou konkrétní představu, dokdy by měl být návrh zákona o komisi pro přezkum náhlých úmrtí dětí připraven?
0: My jsme navrhovali, že by to mělo být do půl roku od toho našeho legislativního doporučení. Ono to pravděpodobně dopadne tak, že vláda neodhlasuje tuhle tu část toho usnesení, pouze to vezme na vědomí, právě protože pan ministr už se té iniciativy nějakým způsobem chopil a ten legislativní návrh zpracovává, a já budu rád s ním v nějaké další debatě o tom, jak ten legislativní návrh má vypadat, a případně budu připomínkovat ten návrh potom.
1: Rozumím, ale nepadl ani náznak nějakého data, čili mělo by to být připraveno třeba do konce roku?
0: Oni to zahrnují do nějaké trošku jako širší reformy, kterou připravují. Upřímně řečeno, on tam nějaký horizont říkal, já jsem ho stihl zapomenout, takže si nejsem úplně jistý, ale myslím si, že to bude nějakých několik měsíců.
1: Dobrá, a vaše představa, kdyby měl ten zákon optimálně vejít v platnost a začít fungovat ta nová komise?
0: Včera.
1: Rozumím, kde je to reálné?
0: Čím dřív, tím líp. Já si myslím, že to není zase až tak velká věc, že by to muselo trvat nějakou super dlouhou dobu. Věřím, že na tom bude i politická shoda, takže věřím, že pokud bude návrh do půl roku připraven, tak do dalšího půl roku prostě může být schválen a může nabýt účinnosti.
1: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s ochráncem práv dětí Martinem Benešem. Děkuji za rozhovor, mějte se hezky, nashledanou.
0: Díky za pozvání, nashledanou.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Pavlíny Křivánkové Příbuzní.
4: Víš, proč tě nikdo nebere vážně? Proč do té vaší super rodinky nezapadáš?
3: Mia chce vědět, odkud pochází. Olina by raději zapomněla, odkud odešla.
4: Pozoruju žíly na svém zápěstí a dojde mi, že mám vadnou krev, že z celé poloviny jsem z růda.
3: Anna Kameníková a Anita Krauzová v příběhu ohledání kořenů. Příbuzní. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Repríza 20 minut Radiožurnálu s hostem Vladimíra Kroce je za námi a právě teď máme 3,5 minuty po půl jedné. Monika Chmilová a krátké zprávy.
6: Lotyšsko plánuje zavést 300% clo na ruské a běloruské obilí, uvedl to premiér Andris Kulbergs. Lotyšsko a Litva minulý týden uvedli, že zvažují dovoz ruského obilí přerušit úplně. Rusko kvůli ukrajinským úderům na přístavy v Černém moři zvýšilo export přes Lotyšsko. Zákaz dovozu nebo zvýšení cla by podle agentury Reuters Moskvě mohlo sebrat alternativní možnost vývozu obilí. Jamajka žádá po Británii finanční reparace za újmu způsobenou britským obchodem s otroky. Jamajská ministryně kultury Olivia Grangeová předala králi Karlu III. Formální výzvu k omluvě a zaplacení odškodného. Britská vláda v minulosti tuto možnost odmítla. Jamajské vládě vadí, že si Británie po zákazu otroctví vzala půjčku na vyplácení odškodného majitelům otroků a ne rodinám zotročených Jamajčanů. Zahraniční obchod Česka skončil v červenci ve schodku 8,5 miliardy korun. Meziročně se tak deficit prohloubil o 5 miliard. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Dovoz rostl rychleji než vývoz. Bilanci zhoršil hlavně vyšší dovoz počítačů, elektroniky, ropy a zemního plynu. Červenec byl prvním měsícem letošního roku, kdy byla bilance zahraničního obchodu ve schodku. A první zářijovou neděli navázalo Ministerstvo kultury na jarní pilotní program a umožnilo navštívit vybrané muzea a galerie zdarma. Na některá místa přišlo o stovky lidí víc než v běžnou neděli. Například Pražské národní muzeum hlásí 6 300 návštěv. Do Moravské galerie přišlo více než 500 lidí. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy si výsledky chválí. Finanční kompenzace muzeím a galeriím bude ministerstvo řešit individuálně.
2: Sport.
6: České basketbalistky zakončily mistrovství světa v Berlíně porážkou s obhájkyněmi titulu ze Spojených států 64-105. Na turnaji prohrály všechny tři zápasy základní skupiny a obsadili konečné 15. místo. Jedna z opor reprezentace Eliška Joklová navíc během šampionátu přišla o angažmá v zámořské WNBA. Minnesota Lynx si uvolnila z týmu poté, co angažovala rozehrávačku Ari McDonaldovou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D1 za Souticemi a nehoda za Velkým Beranovem. Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně za odbočkou na Zruč nad Sázavou. Na 55. kilometru v odstavném pruhu nakládají na odtah porouchaný kamion. Místo je označené, hlavně nákladní vozidla vybočují. Na D1 do Prahy čekejte překážku také za odbočkou na Choce Rady. Na kilometru 26,5 porouchané osobní auto blokuje pravý pruh. Na D1 z Prahy do Brna už za Velkým Beranovem havarovaný kamion nepřekáží. Na kilometru 120 ale ještě zůstalo dopravní značení, které teď sbírají šipku a kužely v odstavném pruhu. A v Praze připomínáme uzavírku ve Strahovském tunelu. Dnes v noci je uzavřený ve směru ze Smíchova na Břevnov. Údržba má být hotová do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Dnes čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů, na severu a západě 26 až 29 a na horách většinou kolem 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už začíná noční radiožurnál s Adamem Cardou.
5: Přeji poklidnou úterní noc, ladíte noční radiožurnál s datem 8. září, který právě začíná, a to 7 minut po půl jedné. Dnes nás čeká ještě hodně letní den, teploty by někde mohly být i tropické, ovšem hned zítra se ochladí a kdo ví, jestli se teplé letní počasí ještě vrátí, takže využijte dnešního odpoledne a zajděte si po práci třeba někam k vodě nebo na krátký výlet. A teď první dnešní noční reportáž. Ochránci přírody začali v Brně Židenicích plošnou likvidací pajasanu. Tato městská část je první, kde chtějí invazní dřevinu zcela vymítit. My se k tomu vrátíme v nočním radiožurnálu už za malou chvíli.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.
8: Mám v hlavě naše dny,

0: To byla Madonna s hitem Frozen v nočním radiožurnálu. A v Židenicích jako první městské části v Brně začala plošná likvidace invazního pajasanu žláznatého. Rychle se šířící a obtížně vymítitelnou dřevinu si tam vzal na starost spolek Rezekvítek. Na projekt získal 3milionovou evropskou dotaci. Pracovníci aplikovali jedovatý herbicid přímo do kmenů pajasanů ve Viniční ulici. Do 3 let pak projdou celé Židenice.
1: Skupina 6 lidí si z auta vyskládává potřebný materiál. Hlavně chemikálie vidím, vrtačku a gumové rukavice.
2: Pracovně jsme to nazvali Komando Altissima, protože Ailanthus Altissima je odborný název pajasanu.
1: Říká Vilém Jurek z Rezekvítku. Práci rozděluje Antonín Nový.
3: Někteří lidi budou navrtávat, jiní budou tam se strikovat, aby se to urychlilo. Menší pajasany, příliš malé navrtání, tak se naškrábou kmen a ten se natře, takže se vlastně ta chemie bude aplikovat cíleně.
1: Rezekvítek na likvidaci pajasanů v Židenicích získal dotaci z Evropského operačního programu Životní prostředí, vysvětluje Vilém Jurek.
2: Celková částka je 3 miliony do roku 2028. My to pojímáme opravdu komplexně, takže ty uhynulé jedince budeme kácet a pařezy budeme frézovat.
1: Při práci využívají speciální mobilní aplikaci.
2: Ta aplikace se jmenuje Pajasan, je to na stránkách pajasan.radbych.cz. Po přihlášení ten uživatel může buď prohlížet, anebo může vkládat ty jednotlivé výskyty.
1: Pro rady, jak správně zatočit s pajasanem na svém pozemku, si přišel Šimon Lightgap.
4: My jsme se přistěhovali asi před měsícem a zjistili jsme, že máme na pozemku pajasan. Zjistil jsem, co to je a že je to dobrý likvidovat, takže jsem se tady přišel dneska přiučit.
1: Podle opatření obecné povahy, které před 2 lety vydal Jihomoravský krajský úřad, by měli pajasan likvidovat všichni majitelé pozemků v rámci běžné péče. Z Brna Vlasta Gajdošíková, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I po celou noc.

0: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží na každou cenu dostat do levýho pruhu, už půl kilometru před tím.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost.
0: A krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
4: Máš to ctí známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit, že jsi

0: host Radiožurnálu.
1: Jak snadné je natočit lež tak, aby vypadala jako pravda? A co se stane s filmařem, který zjistí, že jeho talent může sloužit nejenom umění, ale i propagandě? Scénarista Petr Jarchovský se ve své nové knize Asistent vrací do filmového prostředí 50. let. Proč si vybral právě tohle temné období české kinematografie?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Radiožurnál je 1 hodina. Monika Chmilová doplní zpravodajský přehled.
4: Vláda neplánuje regulovat ceny benzinu a nafty. Srbská vláda požádala prezidenta o vyhlášení předčasných voleb, mohly by být na konci října. České basketbalistky podlehly na mistrovství světa úřadujícím šampionkám ze Spojených států 64-105 a dnes bude jasno až polojasno, teploty až 32 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Vláda zatím nebude regulovat ceny pohonných hmot. Po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj se marže tuzemských prodejců paliv drží nízko. Současné zdražování pohonných hmot způsobují podle premiéra rostoucí marže rafinérií a jejich nedostatečná kapacita. Situaci chce proto Babiš řešit na evropské úrovni.
5: My samozřejmě to sledujeme, jelikož ta marže v této chvíli je skutečně nízká, tak je potřeba se ptát na evropské úrovni, jestli skutečně to ty rafinérie nepřehání.
4: Poslední dny ceny pohonných hmot rostou. Litr benzinu stál v průměru 43 koruny a 62 haléře, tedy o korunu a 50 haléřů víc než před týdnem. Nafta je dražší o korunu a 45 haléřů. Za litr teď řidiči dají průměrně 47 korun a 21 haléř. Srbská vláda požádala prezidenta Aleksandra Vučiče o vyhlášení předčasných voleb. Původně měly být na konci příštího roku. Premiér Đuro Macud podal návrh na rozpuštění parlamentu, který je nezbytným krokem před vyhlášením voleb do Národního shromáždění. Srbská pokroková strana nominovala jako lídra a kandidáta na premiéra současného prezidenta Aleksandra Vučiče. Podle agentury Reuters chce Vučić posílit svůj vliv na srbskou politiku. Nové volby by se mohly konat na konci října. Německá policie vyšetřuje další poškození elektrické infrastruktury. V centru Berlína v noci na pondělí hořela elektrická stanice. Informovala o tom berlínská policie na sociální sítě X s tím, že požár nenarušil dodávky elektřiny. Umělá inteligence pomáhá pojišťovnám v Česku s likvidací škod, většinou na rozbitých čelních sklech u aut. AI takto využívá například Kooperativa, Česká podnikatelská pojišťovna nebo Direct pojišťovna. Ta uvádí, že AI zrychlila administrativu skoro o 90%. Co dřív trvalo likvidátorovi 20 minut, zvládne umělá inteligence za 3 minuty. Pavel Lukáš z Direct pojišťovny říká, že se tím zkracuje i doba, po kterou klient čeká na vyplacení peněz.
6: My máme ten proces nasazený, řekl bych, už přes půl roku, s tím, že neustále děláme pokroky v tom, jakou míru škod ten proces vlastně automaticky zpracovává. S tím ještě vidíme, že AI se velmi posouvá v tom, jak rozumí fotkám, rozumí stále větším detailům.
4: Během 3 let chce pojišťovna automatizovat vyřizování zhruba 70% všech přijatých pojistných událostí.
2: Sport.
4: České basketbalistky zakončily účinkování na světovém šampionátu v Berlíně porážkou 64-105 s hobajkyněmi titulu Američankami. Hvězdy ze zámořské WNBA tak vyhrály 33. zápas na mistrovství světa v řadě při cestě za 5. zlatem za sebou. Pokračuje česká trenérka Romana Ptáčková.
7: Mohli jsme si prostě zahrát, já myslím, že nakonec kvalitní zápasy, přestože to je vysoký rozdíl, ale příležitosti jsme si vypracovali poměrně hodně, to, že tam byla obrovská dominance pod košovém prostoru, je prostě každému zřejmý a jasný a tam jsme těžko mohli zdorovat. Tady v tom, jakým jsme byli složení, tak jsme fakt dělali, co jsme mohli a nějaký nadstandard, museli jsme něco riskovat.
4: Jedna z opor českého týmu Eliška Joklová navíc během šampionátu přišla o angažmá v zámořské WNBA. Minnesota Lynx je nabídla ostatním klubům po příchodu rozehrávačky Ary McDonaldové. Joklová přitom proti Američankám zapsala 19 bodů a byla nejlepší českou střelkyní.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení na D1 za Rudnou i na D11 za Sadskou. Na dálnici D1 z Prahy do Plzně počítejte s omezením za Rudnou. Na kilometru 7,5 silničáři pracují na vozovce. Je tam uzavřený levý pruh. Je to bez kolony, ale projíždějte opatrně. Na D11 z Prahy do Hradce Králové opatrně omezení za Sadskou. V 10-kilometrovém úseku pracují silničáři, upravují dopravní značení a pohybují se v pravém pruhu. Na silnici 11 počítejte s nočním omezením na Rychnovsku. Mezi Kostelcem nad Orlicí a Týništěm nad Orlicí u Častolovic pracují silničáři na vozovce, volný je pouze jeden pruh pro jezdní kyvadlově. A v Praze dnes v noci neprojedete Strahovským tunelem směrem ze Smíchova na Břevnov. Je to kvůli plánované údržbě, která by měla být hotová nejpozději v 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů, na severu a západě 26 až 29 a na horách většinou kolem 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
9: S vámi je noční vysílání radiožurnálu. Dnes máme úterý 8. září, v tuhle chvíli necelých 6 minut po 1 hodině. A v noční vysílání radiožurnálu si pustíme Eltona Johna, s ním dorazí Dua Lipa a zazní píseň Cold Heart na úvod další hodiny nočního vysílání.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Slyšet Havla.
1: Celorozhlasový projekt k výročí 90. narozenin Václava Havla.
2: Myšlenky bývalého prezidenta, dramatika a disidenta Václava Havla můžete od včerejška slyšet na všech stanicích Českého rozhlasu zase o něco častěji.
3: Začínám odpovídat do magnetofonu na vaše otázky. Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství, mám trochu trému.
2: Třeba tohle je nahrávka Václava Havla z 80. let z rekonstrukce dálkového výslechu. Podle ředitele programu Českého rozhlasu Ondřeje Nováčka si na webu havel.rozhlas.cz můžete poslechnout i to, co zatím slyšel jen málo kdo. Třeba Havlův rozhovor s Ferdinandem Peroutkou nebo jeho takovou první autorskou audioknihu.
4: Je to hra Asanace, kterou si Havel namluvil celou sám v době, kdy prostě nemohl natáčet, někdy v roce 87. A on se rozhodl, že to nahraje, kdyby mu zabavili ten rukopis, tak aby byla ještě nějaká další jako varianta. A zároveň tím trošku naznačil, jak si myslí, že ti herci by to měli vlastně zahrát.
2: Český rozhlas totiž disponuje unikátním zvukovým archivem, který se týká Václava Havla. Radiožurnál se proto od včerejška po celé září může vracet k jeho nedělním hovorům z Lán. V premiéře zazní symbolicky vždy ve 14.15, ve stejném čase, kdy se tyto rozhovory vysílaly v 90. letech, tedy v době, kdy byl Václav Havel prezidentem republiky. Připomenout si můžeme, jak Václav Havel přemýšlel o české společnosti, v co věřil a co mu naopak vadilo. První díl uslyšíte v repríze už za okamžik v nočním radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Září bude nejen na Radiožurnálu patřit Václavu Havlovi. Připomínáme si tak 90. výročí narození prvního českého a posledního československého prezidenta. Včera jsme odstartovali sérii Svět podle Havla. Každý pracovní den vám na Radiožurnálu ve 4 minutách připomeneme, jak se Václav Havel v rozhlasových hovorech Zlán vyjadřoval k jednomu konkrétnímu tématu. A protože školní rok sotva začal, první díl je o vzdělávání, vzdělanosti a roli učitelů.
1: Svět podle Havla.
2: Dobrý den.
3: Dlouhá léta jsem byl zvyklý promlouvat k veřejnosti pomocí rozhlasu. Někdo musí říkat nepopulární věci. Já jsem toto čecháčkovství kritizoval. Prezident nesmí mít deprese. Co pak člověk může naplánovat dějiny?
1: Svět podle Havla. To nejlepší z hovorů Zlán.
4: Opakovaně se prezident Havel v hovorech Zlán vyjadřoval mimo jiné k tomu, jak je pro národ důležitá kvalita vzdělávání a schopnosti učitelů. V září 1991 při příležitosti startu nového školního roku vysvětloval, proč je nutné investovat do reformy vzdělávacího systému.
3: Rád bych zdůraznil to, co jsem ostatně už řekl mnohokrát, že podle mého mínění tato velmi ohrožená planeta, na níž žijeme, je dnes víc než kdy dosud za dobu své existence v rukou vzdělaných lidí. Na lidském duchu, na lidské vzdělanosti do jisté míry závisí osud nás všech na této zemi. Já si proto myslím, že stát, i když není příliš bohatý, by neměl litovat peněz investovaných do školství, do vzdělávacího systému, do výzkumu. Ty peníze se mnohonásobně vrátí a zhodnotí, byť později, byť třeba se toho už ti, kteří o těch penězích rozhodují, nedožijí. Kdyby se ty zvýšené platy učitelů obrátily i hned ve zvýšenou kvalitu školství a výuky, bylo by to dobré a nebyly by to rozhodně vyhozené peníze.
4: I v únoru 1997 Havel znovu připomněl, proč je podle něj správné vážit si pedagogů a také je náležitě zaplatit.
3: Naše budoucnost je v naší vzdělanosti. Dnešní svět je už takový, že neexistuje problém, ať je to problém našeho každodenního života nebo nějaký problém globální, který by mohli vyřešit lidé nevzdělaní pouhým nějakým instinktem. Vzdělání je klíč vlastně k šťastnému, mírovému životu, k životu, který má nějaký smysl. Není to pochopitelně jediný klíč a záleží také na tom, co tím vzděláním myslíme. Já aspoň vzdělání nechápu jako zhromažďování tisíců a tisíců informací při podobňování lidského mozku nějaké encyklopedii či počítači. Já tím rozumím výchovu, rozumím tím pěstování jakési kultury vztahu, pěstování svědomí, pokory před tím, čemu nerozumíme. V tomto smyslu si nejsem jist, zda docenujeme

0: Význam a roli vzdělání. Podívejte se, v nejvyšších státních funkcích ve vládě jsou lidé nejen vysokoškolsky vzdělaní, ale ověnčeni i vysokoškolskými akademickými tituly, protože pracovali ve vědeckých ústavech a podobně. A oni možná si ani neuvědomují, za kolik vděčí těm školám. Já mám k tomu trošku jiný vztah, protože celý život mě bylo bráněno pořádně nějakou školu vystudovat. Možná si vážím trochu víc těch škol, protože to neberu jako samozřejmost. O to víc bych chtěl apelovat na to, abychom si vážili učitelů, abychom oceňovali smysl vzdělání a abychom posléze to uměli promítat i do toho finančního ohodnocení. Skutečně není dobré, aby aspirant či asistent na vysoké škole měl plat, který se rovná asi desetině příjmu kteréhokoliv číšníka.
1: Svět podle Havla.
0: Nashledanou v lepších časech.
1: To nejlepší z hovorů z LAN.

0: Máme 30 minut po jedné hodině. A posloucháte zprávy s Monikou Chmilovou.
1: Příští rok stoupne minimální mzda na 24 900 korun. Vychází to z koeficientu, který schválila vláda. Oproti letošku tak částka vzroste o 2,5 tisíce korun. Po jednání kabinetu to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. V roce 2028 pak minimální mzda stoupne nejspíš o další 2 tisíce na 26 900 korun. Podle Juchelky je cílem vlády, aby byla minimální mzda do budoucna na úrovni 47% průměrné mzdy, jak stanovuje zákoník práce. Syrské úřady zatkly generála bývalého režimu Bašára Asada. Obviněný je z účasti na krvavém potlačování demonstrací v roce 2011 a taky z masakru v Hama z roku 1982. Muhammad Ali Dorgham byl v 80. letech velitelem elitních jednotek, které se podílely na potlačení povstání muslimského bratrstva. Při něm zemřelo podle odhadů 10 až 40 tisíc lidí. Kvůli výbuchu sopky Anak Krakatoa v Indonésii prodloužilo mezinárodní letiště v Jakartě u závěru pro mezinárodní i domácí lety. Provoz pozastavilo ještě dalších 8 letišť v zemi. Podle indonéského ministerstva dopravy má zrušené anebo opožděné lety už více než 340 tisíc lidí. Letecký provoz v celé jihovýchodní Asii komplikuje hlavně stále se šířící sopečný popel, který dál zasypává hlavně města na ostrově Java. Sopka Anak Krakatau začala vybuchovat v pátek večer. A odborná porota soutěže Stavba roku navštívila 150 přihlášených objektů napříč Českem a 50 z nich nominovala. Je mezi nimi třeba Dvorecký most v Praze, rekonstruovaný kulturní dům Slávie v Českých Budějovicích, obřadní síň ve Vysokém Mýtě nebo nábřeží řeky Svratky v Brně, kde vznikla nová protipovodňová opatření. Sport. Cyklistická Vuelta po volném pondělí vstoupí do závěrečného třetího týdne 16. etapou. Jezdce čeká 181 kilometrů mezi Cortagenou a Larábidou. Celkové pořadí vede Španěl Enric Mas s náskokem přes 2 minuty před Rakušanem Felixem Galem. Jediný český cyklista Jan Hirt je 19.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 za Měřínem a omezení na D2 za Břeclaví. Na dálnici D1 z Prahy do Brna zvyšte opatrnost za Měřínem. Na kilometru 137 stojí kamion. Má poruchu, zabírá odstavní pruh. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy počítejte až do zítřka s omezením mezi Břeclaví a Hranicí. Mezi 54. a 57. kilometrem se v každém směru projíždí pouze jedním pruhem kvůli demontáži dopravního značení. Na silnici 22 z Domažlic do Klatov se ode dneška zdržíte při průjezdu Dubdyní. Na průtahu městem začíná oprava vozovky spojená s rekonstrukcí vodovodu. Volný bude vždy jen jeden pruh průjezdný Kyvadlově. A v Praze je dnes v noci uzavřený Strahovský tunel ve směru ze Smíchova na Břevnov. Jde o plánované čištění, které má skončit do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: Ano, ladíte noční vysílání radiožurnálu v tuhle chvíli necelé 4 minuty po půl druhé a dnes nás čeká ještě velmi letní počasí a možná zvažujete, že byste zamířili do lesa podívat se po houbách. Díky dešťům z předchozích dní už nemusíte odcházet s prázdným košíkem, zejména v Plzeňském a Ústeckém kraji houby celkem rostou. A bližší informace najdete na irozhlas.cz v rubrice Věda. Kousek níž je tam článek právě o letošní houbařské sezóně. Tak se podívejte, poučte a dál zazní kol s písní Wherever You Will Go.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Sazenice dubů, buků a jedlí letos na mnoha místech nepřežily extrémně horké počasí. Lesníci odhadují, že škody půjdou do stovek milionů korun. Nejvíce zasažené jsou lesy na jihu Čech, Vysočině a také na Moravě. My se k tématu vrátíme v nočním radiožurnálu, a to za pár minut.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Extrémní sucho a vysoké teploty zničily v lesích po celé republice sazenice letos vysázených stromků. Největší škody jsou podle lesníků na Vysočině, Moravě a v Jihočeském kraji. Výsadbu musí obnovit například v Písku, kde v lesích uschly především listnaté stromy.
1: Vidíte sama, že sazenice, která je tady od konce dubna, je úplně suchá.
2: Na jedné z pasek lesů města Písku stojím právě s hajným Pavlem Keclíkem.
1: Ta ztráta je tady minimálně 50%, když se budeme bavit jenom o buku.
2: S jednatelem lesů města Písku Václavem Zámečníkem se teď přesunu na vedlejší plochu, kde jsou vysázené jehličnany.
3: Hlavně do Uglaska s borovicí. Ta borovice, protože se sází jednoletá, malinká a byla víc skrytá buření, tak ty ztráty jsou tam poznatelně menší než u těch listnáčů.
2: Ploch, na který jsou sazenice zničené, je zhruba 50%. Ztráty půjdou podle Václava Zámečníka do milionů korun.
3: Dneska stromek je 10 korun a 100 000 stromků, to je milion. Nejde jenom o výměnu stromků, ale je to i o té lidské práci. To vylepšování je daleko finančně náročnější než to první zalesnění.
2: Velké škody na výsadbě mají letos i lesníci v jiných krajích, dodává předseda Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů Jiří Svoboda.
4: Tak je to samozřejmě Brněnsko, na jihovýchodní Moravě, je to potom Hodonínsko, okolí Strážnice, v jižní části Vysočiny je to samozřejmě Třebíčsko, Jaroměřicko. Z jehličnatých dřevin nejvíce asi ztrát utrpěla výsadba jedlí, protože jedle je náročnější na vodu než ostatní jehličnany a ty ztráty budou nepochybně v řádech několika stovek milionů korun.
2: Lesníci začnou s obnovou výsadby na konci října. Jitka Cibulová, Vokatá, Radiožurnál.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Doroty Ambrožové Na háčci.
2: Můj drahý synu, tento text není ničím jiným než mojí omluvou tobě.
1: Palčivý i něžný příběh o mateřství v podání Terezy Dočkalové.
2: Panika, která ve mně den za dnem narůstala, se koncentrovala do jediné hysterické otázky. Co budeme dělat?
1: Na háčci. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Monika Chmilová, zazní zprávy.
4: Na území Národního parku Šumava unikají podle ministra červeného toxické látky. Husíové viní Saúdskou Arábii z úderů na jemenské území. Fotbalový reprezentant Staněk míří ze Slávie do Saúdské Arábie a dnes bude jasno až polojasno, teploty až 32 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: V Národním parku Šumava už 3 roky unikají do půdy toxické látky. Po jednání vlády to řekl ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Podle něj nebezpečné látky pochází z pozůstatků po bývalé československé armádě. Podle Červeného to předchozí vedení resortu vědělo a nic s tím nedělalo. To ale tehdejší ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU ČSL odmítá. Radiožurnálu řekl, že musí jít o nové zjištění.
6: Jsem byl v roce 23 informován o tom, že v roce 20 se tam propadly sklepy. Je to bývalý vojenský areál, který československá armáda předala Národnímu parku, že tam byla nějaká toxicita, která byla právě z úrovně Národního parku na základě veřejné zakázky prostě sanována. To je celé.
4: Jak situaci dále řešit, oznámí zástupci současné vlády dnes. Pro iránští povstalci Husíové viní Saúdskou Arábii ze vzdušných úderů na jemenské území. Při bombardování zemřelo podle agentury AFP 7 lidí. Husíové zahájili minulý týden ofenzivu proti jemenské vládě. Povstalci se podle AFP snaží rozšířit kontrolu nad územím u Rudého moře a získat tak větší vliv na mezinárodní lodní dopravu. Husíové koncem července vyhlásili blokádu Saúdské Arábie jako odplatu za blokády jemenských letišť a přístavů. Riad ale blokádu popírá. Schůzky zvláštních vyslanců amerického prezidenta v Moskvě a Kyjevě průlom v jednáních o konci rusko-ukrajinské války nepřinesly. Steve Witkoff a Jared Kushner pokládají rozhovory za obsažné a důležité. Podle Witkoffa byl z ruské strany znát pokrok a i postoj Ukrajiny je prý povzbudivý. Američtí vyjednavači a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se shodli na potřebě obnovení třístranných rozhovorů expertů o podmínkách ukončení války. Podle Zelenského je třeba udělat všechno proto, aby se třístranná jednání odehrála. Není ale jasné, jak se k tomu postaví Rusko. Ostravská univerzita otevřela nejdražší vědeckou výzkumnou budovu ve své historii, Centrum Lerko. Zázemí v něm najdou odborníci na biomedicínu a přírodní a behaviorální vědy. Projekt za více než 1 miliardu 800 milionů korun pokryla z 85% dotace Fondu pro spravedlivou transformaci.